0: V tomhle případě jako by byl velmi obezřetný. Třeba se to stalo a opravdu to ty služby jako děsně tutla, jo? Možný to je. Nespochybnuju to, nevím o tom, ale mám takový pocit, že tato ta vláda a orgány, které jsou jí podřízený, i když třeba některý ze zákona ne, ale jako fakticky, co si budeme povídat, tak kdyby tady byla hrozba ruského terorismu v Česku, tak podle mě má premiér Fiala tiskovou konferenci s Vítem Rakušanem, se zbytkem vlády, vyjadřuje se k tomu Danuše Nerudová a prostě pan Koudelka by možná jako povstal a vysvětlil by, že prostě se tady zase rozprášili ty zlí Putinovi puhunci, který nám tady jako dělají, chtějí dělat státní rozvrat a ohrozit volby. Vzhledem k tomu, že se nic takového neděje a že jsem jako od nikoho takovýhle výrok nezaznamenal, že jsem nezaznamenal takovouhle obavu, tak mám dost velký tendence o tom pochybovat. No. Tak vzpomeňte si, jak nedávno Petr Fiala, on měl ty své debaty. Ty byly fantastický, s paní Pazderkovou, to bylo skvělý. Já jsem se byl na jedný podívat, prostě skvělý.
1: Jako
0: to...
1: osobně?
0: No jasně. Bylo to fascinující, bylo to skvělý. Prostě byli tam lidi, jako který milovali premiéra Fialu. Ten sál nebyl jako moc velký a teď tam jako chodili ty lidi. Já jsem tehdy napsal do nějaký reportáže, že většinu těch lidí tvořili příznivci hnutí Spolu a tak, a že tam někteří mluvili, že tam jdou dělat stafáž. Oni pak mě ODS, celá slovutná ODS u mě točila nějaký video, kde teda to začalo probleskujícíma obrazovkama, já jsem se cítil jak rumburak, jo? A tam jsem říkal, že tam chodí tyhle ty jejich sympatizanti a příznivci, že proto on nedostává moc kritických dotazů, vlastně téměř žádnej, já mu jako víceméně říkal, jak je skvělej. No tak to natočili a prostříhali tam jako lidi s otázkou, a vy jste tady jako placený nebo ne, tam nějaké dvě dámy řekly, že přijeli až z Friedlandu, v Liberci to bylo, a že jsou celé mokré, tak to jsem jako ocenil. Pan premiér Fiala to určitě taky ocenil, musela být strašná pecka. No a takhle natočili to video, načež měl debatu v Moravskoslezském kraji, kde se mi nějakou shodou okolností dostal do ruky na mail jejich okresního manažera, který tam psal, přijďte všichni, budeme tady mít premiéra Fialu a máme indicie, že tam budou i jeho odpůrci. Tak přijďte, ať se nedostanou do sálu a ať premiérovi vytvoříme příjemnou a útulnou atmosféru. Tak jsem říkal, tak super, dobrý, bezva. No a pak, jestli si to pamatujete, viděli jste ty záběry z té Ostravy, že jo, tak tam byli nejenom jejich příznivci Petra Fialy, kteří vytvářeli příjemnou a útulnou atmosféru, ale taky spousta těžkouděnců, kteří se starali o to, aby ta atmosféra nebyla ničím narušena, což pak se opakovalo ve větší míře v Plzni. Je zajímavý, že od té doby Fiala vždycky jako, že dřív točili ty videa, kde bylo jenom je skvělý, je bezvadný, mluví pravdu, je rozvážný a není to jako zlo, jako někdo. A teď už teda jako občas dávají na videa jako kritický dotaz, kdy pan premiér jako přijde a odpovídá kritický dotaz, tak tomu se směju. No ale pointa toho je, že na jedné té debatě, na které jsem byl, on říkal, že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku, že samozřejmě po nás jdou Rusové, to je jasný, ale že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku jiné mocnosti a to se brzy dozvíte. A asi za 3 dny prostě Čína. Šla po nás Čína, že jo, tak to byl velký útok. Takže já nepochybuju, že kdyby nám ruský terorismus jako opravdu hrozil, kdyby tady někoho zatkli a měli na to důkazy, takže by se s tím rádi pochlubili, protože čerta Rus nikdy nespí.
1: No a jak hodnotíte výkon té paní herečky s panem Fialou?
0: Já myslím, že byla fantastická.
1: Fantastická, jo.
0: No, fantastická, to byla skoro tak fantastická jako pan Fiala, no, tak ale jako takhle nutno říct, jo, objektivně, že ona tam neexibovala, že to jako opravdu pojala a na ní bylo vidět, že má toho Fialu opravdu ráda, ona na něj tak jako láskyplně koukala, ale velmi se jako držela, jako přesto, že možná někteří lidé se šli podívat, co tam ta komička bude vyprávět. Ona to moc nevyprávěla, ona opravdu jako moderovala, dávala prostor, občas někomu vysvětlila, že už stačí, že už se ptal dost a odkázala do patřičných mezí, ale myslím si, že její výkon byl jako naprosto standardní moderátorský.
1: Počkejte, a ona tam jako nedělá legraci?
0: Nedělá tam legraci, legraci tam dělá pan Fiala. Právě, akorát, že si nemyslí, že dělá legraci. No.

pásek, v ruci toto letí. 52 účtů, od 10 k 5, 52 schodů, do 4. patra, 52 flašek, jedny stvrdly játra, 52 ženský, co mě kdysi chtělo,

Kapitola 8. Brokeš není filcka. Brokeš rád jezdil na kole, byla to jeho záliba. Významná energetická firma mu platila slušnou podporu, aby se mohl účastnit různých závodů. Byl to takový průměrný patlal, který byl ochoten k čemukoliv, když uviděl korunu. Na kole jezdíval s Božou a dalšími kumpány, kteří neměli k zločinu daleko. Toho večera seděli Brokeš a pár kamarádů u piva a dohodli se, že na Kamilu podá trestní oznámení. Bude sranda. Tak hodnotil situaci, když pod diktátem Křivého a několika vodek psal oznámení na Kamilu. Vypadalo to, že je schopen ještě v hospodě vše vyrobit, ale byl tak spitý, že se dohodli, že mu to Křivý připraví a on si to druhý den vyzvedne a pošle na policii. Jak se dohodli, tak druhý den udělali. Pro úplnost je nutno dodat, že udání si jen tak nevymysleli nad sklenicí piva. Božo dostal pokyn, ať to zařídí, a přizval si na pomoc Křivého. Pokyn musel splnit, protože ho zaměstnávali. Proč někomu ležela Kamila tak v žaludku i s novou pracovnicí, bylo zjištěno celkem jednoduše. Kamila se chlubila, že s touto odbornou posilou si posvítí na majitele solárních elektráren a na jejich dozorčí rady. Tato výhruška byla pro ní smrtelná. I Lajkovi docházelo, že nová posila, ostřílená v právu, známá místní galérky, politických propletenců, lobistických struktur, praní špinavých peněz a absolutní znalostí who is who. Ano, tato dvojka byla smrtelná pro všechny zločince v bílých límečcích, vrahy v taláru. Dobře věděli, že Kamile není třeba hodně napovídat, aby se nedokázala jen z náznaků orientovat. Bylo to horší spojení, než si dokázali představit. Mafie měla před sebou nepřítele, o kterém se jí nikdy ani nesnilo. Bývalá prokurátorka, která je má přečtené jako maturant čítanku. Akorát tenkrát na ně nedosáhla. Tak ona teď bude dělat zaměřovače Kamile. A ta bude klidně střílet, hlava nehlava. Své kroky zahájili okamžitě, když prokurátorka na úřad nastoupila a Kamila se zajíkala štěstím, že teď to bude moci roztočit a také se svými úmysly stihla svěřit. Policie obdržela trestní oznámení, ze kterého nebyla moc chytrá. Kamila má zase průser. Zaměstnala v pozici místopředsedkyně bývalou prokurátorku. Je zodpovědná za právní sekci. Co je na tom divného, mudrovali policajti, kteří nepatřili do SRO policie, práce na zakázku všeho druhu. Lépe řečeno část policie, která byla proškolena pro zakázky jedné energetické firmy. Co s tím? Ptal se jeden druhého a pozvedali obočí nad tou pitomostí. Víš co, pošleme to Kamile, ať vidí, kdo na ní podává trestní. Udělej to ale nenápadně, jakože si zapomněl, a přilož to k našemu dopisu, abychom měli doklad, že jsme tu kravinu prověřili. Přišel první dopis na úřad a i v něm se všichni divili, co to má znamenat. Že mohou být všichni rádi, že se obsadila spousta měsíců neobsazená funkce a k tomu je to právník, který má zkušenosti se soudy. To je trefa do černého. Kamila kroutila hlavou a předala dopis k vyřízení příslušnému oddělení. Hoši od policie, nepatřící do zmiňované SRO, si oddechli, když obdrželi z úřadu stanovisko, které pro ně bylo dostačující proto, aby případ odložili. Se zlou se ale potázali a jejich šéf stejného názoru jako jeho podřízení dostal hrozně vynadáno, že konali špatně. Ani po druhém dopise z policie se nic nezměnilo a stateční policisté dál odolávali, že se případem nebudou zabývat, protože se nestal žádný trestní čin ani přestupek. To byl modrooký téměř v bezvědomí, jak na Božu řval. Viděl, že se akce nedaří a přitom to bylo tak dobře vymyšlené. Božo se bránil, že on za nic nemůže, udělal vše s Křivým, jak se chtělo, a Brokeš vše podepsal, aby bylo vidět, že jako občan a zaměstnanec energetické firmy má zájem na spravedlnosti. Modrooký viděl, že tudy cesta nevede. Ještě ten večer se sešel s Talárem a s Fízlem.
U skleničky vína jim vysvětlil, že ti hňupy policajti vše podělali a případ nechtějí řešit jako trestný čin. Fízl se bránil, že všichni nemohou být zapojeni do jejich SRO a nařídit těm, co to odložili, aby zase šetřili, to je takové na hraně. Měli jsme vymyslet něco jiného, já jsem vám hned říkal, že za takovou blbostí stíhat, to je na mezinárodní ostudu. Jak něco jiného? To už vymýšlejí ti tvoji kreténi v Brně víc než 2 roky a taky sakra nic. Hučel jako papiňák modrooký. Furt něco nejde a Kamila si sedí v úřadě jako královna a nám mizí miliardy pod rukama. Mizí nenávratně pryč. Talár se cítil trochu provinile, že je Kamila stále ještě na úřadě a proto přišel s troškou do mlýna. Příští týden to zařídíme. Kámoš Křivého z Jinavy, spolehlivý prokurátor, dostane další úkol. A ty, obrátil se na Fízla, ty to předlož naší policii SRO práce všeho druhu. Jen patlalům, co to odložili, to musíš odebrat. A aby příště neměli možnost zase něco posrat, tak alespoň jednoho vyhoď a druhému dej kárňasa. Příště jim bude jasné, že tak závažné zločiny se neodkládají. Suverénní vystupování Talára trochu rozčarovaného modrookého uklidnilo, ale přesto vyžadoval přesné termíny, kdy si na Kamilu znovu zaklekne jejich zakuklená četa. Termíny oba vysypali z rukávu, protože si byli jisti, že to nyní budou dělat jen spolehliví a mafiánskému systému oddaní strážci spravedlnosti. Pochopitelně té jejich spravedlnosti. Případu se skutečně ujal kámoš Křivého, prokurátor toužící po povýšení. Neschopný blbec, ale ctižádostivý. Tato kombinace je horší než blecha v posteli. Prokurátor rozjel akci století. Naklusalo komando policie SRO a zahájili další stíhání Kamily za zvlášť závažný zločin. Modrooký s lopatou tehdy rozhodli, že Talár nezvládá první soud dost rychle a je možné, že idiotský odvolací soud ji zprostí, protože shledá, že je to pitomost. Pak je nutné mít další v zásobě, ať ta kráva nevýjde ze cviku. Soudy se stanou jejím druhým domovem, dokud z toho nescvokne. Kamila znovu putovala od výslechu k výslechu, probíhala justiční honička, kterou si nedovede nikdo z občanů, kteří toto nezažili, představit. Kamarád Křivého, prokurátor, rozjel těch akcí proti Kamile několik. Ta za pomluvu Křivého byla obzvlášť pikantní. Kromě bezesných nocí, které vás slušného občana čekají, když jste předvoláni k výslechu, se vlastně nic neudálo. Případ byl snad odložen? Nepravdy, které se v podání Křivého objevily, to byla jen malá ukázka toho, jak to u nás funguje, co si všechno člen policie SRO může s prokurátorem dovolit. A když k tomu přidají Béďo, tak je o taškařici postaráno. Po zásahu komanda si Kamila nebrala servítky a podrobně médiím popsala, kdo je Brokeš a o co se jedná. Modrooký šílel. Další odkrytí jednoho článku. Nechápal, jak se mohla dozvědět pisatele udání. Asi se měl raději poslat anonym, jako vždy. Prostě tato vyzrazená spojitost se mu ale vůbec nelíbila. Brokeše vyhodili na hodinu a firma se od něj distancovala. Prohlásili ho téměř za nějakého podivína, aktivistu bojujícího za spravedlnost, až téměř nesvéprávného debila. V tom posledním měli 100% pravdu. Když pak hodnotili, kolik mu za službu dají a jak se o něj postarají, nebyli opravdu skoupí, postarali se velmi dobře, nežil z almužny ani neodcházel o žebrácké holy. Úkol nakonec splnil na jedničku. Že to následně podělal nějaký naivní policajt, to nebyla jeho chyba. Kromě ostudy u sousedů, že je svině, se mu nakonec nic negativního nestalo. Dostával prachy a nechodil do práce. Mohl si rejdit na svém kole jako divý. Po krátkém ubohém upatlaném šetření dospěl policejní orgán SRO práce všeho druhu k závěru. Kamila byla znovu obviněna a následně kámošem Křivého obžalována ze zvláště závažného zločinu a kauza putovala k soudu.
Talár věděl, že soudit bude jejich hoch, tak považoval úkol za předem splněný a nechal si vyplatit odměnu. Vlastně se v tomto případě nemůže hovořit o odměně. Talár jako celá řada členů tohoto spolku dostával odměnu pravidelně, paušálně. Jen ve výjimečných případech to byl bonus. Justiční likvidace Kamily trvala dlouho a Hlavoun zakázal bonus vyplácet, dokud nebude vše ukončeno. Nebyl spokojen s tím, že původní částka za její hlavu byla těmito lumeny už určitě utracena a Kamila za katrem nebyla. Proto zakázal další jakýkoliv bonus vyplatit, dokud se jí nezbaví. Doslov. Brokeš není filcka, protože to je malé zvířátko, které nikdo nemá rád. On je vlastně taková mega filcka. Společné mají jen jedno. Nikdo je nemá rád.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane Holče, já mám na vás zásadní dotaz. Představte si, byl jsem na kafi s jedním dost slavným režisérem. Jo. A něco jsme prostě řešili a tak. A
2: budete hrát ve filmu?
1: Nebudu, ne. Ale obsazuje nějaký film, spíš seriál, něco, nevím. A říká, jak je to těžký někdy sehnat ty typy. A já jsem vám jel pak domů autem a říkal jsem si, v té sněmovně a v parlamentu jsou tak vyhraněný typy lidí. Tam najdete neuvěřitelný. Představte si, kdybyste byl režisér a hledal, potřeboval byste obsadit roli Anny Proletářky. No to je tak jednoduchý.
2: Já vím, že jsou tam. Tam je celá typologie všech rolí, že jo?
1: Všechno tam je.
2: Mě teď... Kolik bylo Aně Proletářce?
1: To je jedno, kolik bylo, ale...
2: No tak to není, tak to musíte...
1: Mladý děvče to bylo.
2: Mladý děvče, no. Tak,
1: já nevím,
2: tak paní MPA, Markétka, tak. Markétka.
1: Představte si, že potřebujete obsadit roli kulturní referentky závodního výboru SSM. Horní, dolní, tam někde.
2: No SSM, no tak to musím mladá
1: aktivní,
2: žena, že jo.
1: Přesvědčivá.
2: Tak to byla Olina.
1: To je Olina.
2: To je Olina.
1: To je Olina.
2: A víte, kdo mě tady napadl? Kdybyste potřeboval genderově vyváženého moderního leváka. Takovýho podvodníčka, ale ne nějakýho
1: jako... Musíte to přibližit jako sňatkovýho podvodníka.
2: Třeba, nebo prodejce aut kradených, nebo něco takového.
1: Takového toho typického pražského taxikáře.
2: Tak.
1: Z 90.
2: Tak. Já ho mám.
1: No tak kdo?
2: Jirka Pospíšil.
1: Myslíte Medu?
2: Myslím Medu. To je levák, ten by mohl hrát leváka úplně...
1: My nebudeme říkat, že to je levák.
2: Ne,
1: jenom hledáme typ, jako režiséři.
2: Myslím typ, typologie. Co? No neříkejte, že byste si od něj nějakou starou dáči nekoupil a vepředu by to mělo tu hvězdu Mercedesu třeba. Co?
1: No takové jako
2: doplatil něco?
1: Prodavač v autobazaru na okraji Prahy.
2: V kanclu by seděl Rédl, už by vám vystavoval účtenku.
1: No ale, pane Holče, já jsem po dlouhým bádání našel absolutně diamantově čistý, průzračný typ. Představte si, že točíte film. Jo, točíte film. Aby se někdo neurazil, my se bavíme o hereckých etídách, o filmu.
2: Umění, ne? Velký.
1: Scénář máte a hledáte faráře, takového toho úlisního, typického faráře, který zneužívá malé děti. A teď zkuste najít v Senátu a ve sněmovně představitele a nemůžete se netrefit.
2: No tak to musí být člověk, který vystupuje hodně vznešeně, ne? Že jo?
1: Samozřejmě. Takovej, má umí tu melodii hezkou.
2: Má melodický hlas, že jo? Pěkný přednes. Má se hodně rád, ne?
1: Teď si představte, jak hladí tu holčičku takhle a říká jí, budeme mít spolu tajemství.
2: No, tak to mohl být Pavlík. Pavel Fischer.
1: Fischer.
2: Co?
1: To je typický představitel. On tady pořád bojuje o nějakou... Chce být prezidentem, chce být tím... Ale ten člověk měl být v Hollywoodu. Mm-hmm. Už dávno.
2: Nebo na Barandově minimálně, ne?
1: Ne. V Hollywoodu a garantuju vám, že od toho dne, kdy tenhle ten přijede do Hollywoodu, tak ten Anthony Hopkins spáchá sebevraždu.
2: To jo, a tak mě napadlo, že by mohl začít na tom Barandově třeba u Soukupa, tam by nějakou takovouhle podobnou roličku taky našel, ne?
1: Ale proč myslet ale takhle?
2: Já vím, nízce.
1: No,
2: jasně.
1: Já ho vidím prostě, že má vilu v Beverly Hills, turisti japonští s foťákama jezdí a fotí si ten barák a říkají, tady bydlí Pavel Fischer, jedna z největších současných věc Hollywoodu. A já vám říkám, že normální člověk, kdyby ho takhle tu roli mu dali, on by v tomto byl tak přesvědčen, že se budete dívat na film a úplně se do toho zesypat.
2: Já vidím, hele, tu velkou vilu v Beverly Hills s tím tajným sklepem velkým, kam nemá hned tak někdo přístup. Vidím to.
1: Představte si ho v tom kolárek, jo, teď má tu sutanu, jak tam a říká těm lidem na mši ty krásné slova. Jak to všechno je a jak teda musíme, ta hrdost a to, všechny ty rekvizity. A zajde do té, úplně, podívejte se někdy do obyče, zajde do té zákristie a tam to začne.
2: A tam je zlo.
1: Tam je
2: a tam
1: zlo.
2: Je velký zlo.
1: Velký zlo.
2: Jo? Je to škoda, když se někdo mine povoláním, že jo?
1: No pak...
2: Že svět přijde jako o něco velkého.
1: No představitel, uchyláka, opravdu. A teď, pane holče, pojďme si říct, co bychom mohli hrát my dva. U vás je to jasné. Ale já nevím.
2: Jo, a co u mě?
1: No, vy jste Corleone.
2: Jo? No, no dobře.
1: Vy jste z italský, vy jste z italský detektivky Capo de Tutili Capi,
2: jo,
1: největší.
2: Jo, jo, jo.
1: Dáváte tu uřezanou hlavu koně do postele.
2: Vidíte,
1: tam.
2: Jo, jo, jo.
1: Ale děláte... Takový ty...
2: Ale to by musel za mě udělat Pavel Fischer, tu a... koňskou hlavu, já mám koně rád.
1: Ale bavíme se,
2: jo,
1: o filmování,
2: já vím,
1: pane
2: já
1: bože.
2: Vím. No teď myslím jako herec,
1: ale
2: roli.
1: Úplně to vidím, jak vy přijdete a řeknete, mám pro vás nabídku, která se nedá odmítnout. No tak to je, a teď co bych mohl hrát já? A zapomeňte na doktora Cvacha, to mě uráží.
2: No,
1: jako
2: jasně,
1: jo. Cvacha
2: jasně,
1: vynechat.
2: Protože... Jasně.
1: No, já jsem si říkal, že bych v tom Titaniku mohl hrát to, jak je na té špičce tam, ne?
2: No vidíte.
1: To by mě sedlo, tu patku mám takhle.
2: Jo, jo, jo, jo. To bylo dobrý.
1: Nebo?
2: Ne, to jste trefil.
1: Nebo nějakýho hodného stejdu takovýho, ne?
2: S čokoládička mám, si...
1: No, klidně, kdybych... no.
2: Hodnej strejda, no, tak...
1: Já jsem si zatím vymyslel roli jako nebinárního, zneuznaného hráče amerického fotbalu.
2: Počkejte, počkejte nebinárního. Já pro vás mám roli, vy jste mi úplně nahrál. Já si říkal, sakra, co by mohl ten Xaver hrát? Vy jste byl Víl.
1: To, fakt, to je kopr anglicky.
2: Ne, Víl je telecí anglicky, ale vy byste byl Víl jako od Víly český.
1: Já jsem říkal Víl.
2: Ne. A vy byste byl, jak je Víla, tak byste byl Víl, protože víte, že Disney nedávno rozhodl to...
1: Jste poslouchal český rozhlas zase.
2: Jo, jasně, ale hele, Disney rozhodl nedávno, že je prostě špatně, aby Víly hrály jenom ženy, aby Víly byly něžný a ženský a to, jak je známe, ale že dneska přeci svět je lepší už genderově, jako vyvážený, takže Víly budou hrát i muži. A já jsem si jenom říkal, jak se teď genderově dělají ty novotvary, aby odpovídali jako host a hostka a vy máte taky nějakou zkušenost s tím, ne?
1: Co s tou?
2: No, vy jste taky něco, vy si vzpomenete.
1: Poplatnici, poplatnice?
2: Poplatnice a tak dál. A tak jsem si říkal, že Disney, kdyby vás objevili, podle mě být váma, tak tam pošlu fotky, tak byste byl ten Víl. Vy jste byl ta mužská Víla, to by vám sedělo.
1: A nebo bych mohl Lordka ještě.
2: Taky.
1: Ne, ale Víl, jako to znamená, aby to nebylo diskriminační, tak nejsou jenom Víly, ale jsou i...
2: Vílové.
1: Víláci, ne?
2: A budou i Vílo...
1: Vílovky.
2: Vilátka, nebo bylo by Víla, Víl a...
1: Ale já
2: a,
1: jsem...
2: A Vílko, jak by bylo to?
1: Vílo.
2: Vílo.
1: Vílo, podle vzoru Víloha no. Je to. Ale... Víte co, já bych bylo, teda už jsem vás úplně zmatený,
2: no,
1: já bych...
2: Ne, to,
1: já bych
2: tak genderově zmatený, to dneska je moderní.
1: Já bych byl villageman, typický.
2: Villageman, jako vesničan. Vesničano, vesničátko.
1: No, a ještě teda s tímto otázku, pane holče, zažil jste v normálním běžném životě už nebinárního člověka?
2: Já ne.
1: Já jo.
2: Já ne.
1: Já jo. Při vší vážnosti, bez, abych to nějak, aby to nikdo nemohl, obsluha v jednom fast foodu v Praze.
2: Jo.
1: A řeknu jenom fast food, který je velmi blízko magistrály, byl jsem tam, má to červenou hlavu, takovýhle ramena, Jako... Mm-hmm. A je to to.
2: A to má na té jmenovce?
1: Jo. A úplně jako v klidu vlastně. Nic...
2: No tak proč by ne?
1: Tady se vám to připravilo, tady se vám to dalo. Jako ani mi to nepřišlo nějak ku podivu, jako... Já jsem jako samozřejmě měl tendenci zažertovat nebo nějak podpořit a říct, dovolte, abych vám poděkovalo, ale to jsem neudělalo a jo. Šlo jsem do auta a to, ten twister jsem snědlo.
2: Tak já si tam zajdu, abych pokročil taky jako vy.
1: No, ale nebudu říkat kde, samozřejmě, protože jasně. Aby náhodou jsme to... Ale určitě se s tím někdo, kdo se takhle občas, když je nouze nejvyšší, že někde něco strčit za žebřík, tak jsem to tam vidělo.
2: A víte, s tím souvisí jedna věc ještě, že budete víl. V Německu, ke kterému my furt tak zlížíme, že jak je tam všechno lepší a že bychom to taky chtěli tak u nás, tak v Německu se teď zbouřili germanisti. A řekli tady těm lidem, co vymýšlejí hostky a poplatnice a to, ať přestanou prznit němčinu.
1: Český rozhlas.
2: Že je to kravina.
1: Český rozhlas.
2: Ano.
1: Český rozhlas.
2: A tak já si říkám, když pořád se tak upíráme k Německu, tak kdy dojde tohleto k nám a skončí ty hostky a poplatnice a všechny ty nesmysly, které nepatří do češtiny.
1: A lordky.
2: Lordky, no.
1: Říkala to sněmovna, říkali to ve sněmovně lordů a lordek, říkala paní rektorka na Českém rozhlase. Ale mě vám pořád leží v hlavě ten víl.
2: A to vy byste byl ideální víl.
1: To znamená, že bych musel v noci tančit na pasece?
2: Třeba.
1: A víte, že tady nejslavnější víla všech dob byla víla Amálka.
2: No jasně.
1: A já bych byl víl Amál a vy zlápová byste to písmeno jedno tam zaměňoval. A já bych nechtěl být Amál.
2: Já nejsem takhle lacinej.
1: Ne?
2: A vy jste mohl být, proč byste si mohl nechat Xavera, ne? Byste byl Víl Xaver.
1: Víl Xaver?
2: Jasně.
1: No to bych musel mít tu zásluhu na sobě, ne?
2: To byla krása, já to vidím.
1: Krása bez závoje.
2: Ten závoj bych nechal.
1: Nechal bych radši.
2: A... Hlejte, pošlete, jak se říká, fotobook do Disney.
1: No já to asi udělám, protože... No.
2: Ať se netrápíte tady nějakýma štěkama, ne?
1: No to je jasný. No. A já tam pošlu rovnou toho Fischera, ne?
2: Lejte spolu, hustá dvojka.
1: Já se ho bojím.
2: Úplně vidím hustou dvojku.
1: Jaká
2: z Česka.
1: Hustá dvojka?
2: Hustá.
1: Jo, hustá.
2: Hustá. Přes... Sorry.
1: Jsem vás chtěl nahlásit na tom.
2: Hustá... K ombudsmanovi?
1: Jo.
2: Hustá dvojka.
1: Já bych s ním nehetěl, z toho člověka je strach.

0: Vy s tím tady jako školské odbory nesouhlasíte, vytvořili jste kampaň Vládo, neházej nepedagogy přes palubu. Co si od toho slibujete?
1: Slibujeme si od toho, že rozhodně chceme na to upozornit veřejnost, protože jinak bychom asi to třeba mezi rodiče tenhle ten problém až tak nedostali. A rozhodně chceme ovlivnit myšlení politiků, kteří, ať už jsem říkal, že jsou napojeni na vládní koalici nebo ne, ale jako žijí v těch městech, mají určitě své děti na školách, aby se zamysleli nad tím, že je to opravdu politické rozhodnutí, které může mít prostě daleko kolosálné důsledky. Včera na tripartitě pan ředitel říkal příklad. Ano, rozhodlo se o inkluzi, my jsme upozorňovali, že to bude mít rizika. Ve finále ty rizika prostě sklízíme a teď se to prostě řeší za pochodu.
0: No právě, a proto není to málo, jenom taková kampaně, není třeba být důraznější?
1: Tak to, zase nechci se dostat do té polohy, aby nás označili, že už mluvíme třeba o stávce a že vyhrožujeme.
0: A proč ne?
1: Protože
0: není to to, co by mohlo třeba věc změnit?
1: Tak to, petice je legitimní nástroj, ať už občanů nebo odboru. Pokud tedy seženeme dostatek podpisů, a já to beru pro sebe jako referendum, jestli teda ty lidi si zatím stojí sami za sebou, protože se na to taky musí psychicky připravit, že lec, kteří prostě pracují, mají třeba ještě další práci a nemají čas se vůbec nic zabývat, o tom přemýšlet. Takže my to je touhletou kampaní, tímhletím prvním krokem, chceme v podstatě ty naše lidi, myšleno tedy ve školách, nějakým způsobem aktivizovat, udělat osvětovou kampaň, vtáhnout do toho rodiče a pokud uvidíme, že politici prostě nevnímají, že je tady nějaký, a teď uvidíme, jaký ten názor bude, kolik těch podpisů seženeme, tak potom samozřejmě jsme připraveni se domlouvat s nepedagogy, jak je třeba i učitelé podpoří a jak, a říkám, nechci vyhrožovat žádnou stávkou, ale rozhodně to tou peticí nekončí.
0: Dobře, ale září se blíží, k tomu ta novela školského zákona má být schválena, nebo minimálně druhé čtení má proběhnout v únoru, tak nebude potom už pozdě, když už to bude legislativně ošetřeno na nějaké protesty, nebo ohrazení se, nebo prostě změnu toho stavu? Nechtělo by to postupovat rychlejc?
1: To opravdu nebude na mě, to bude na těch lidech, co budou ochotní udělat. Já se osobně tomu nebráním, protože marně předkládáme pořád dookola ty naše argumenty o těch rizicích. Druhá strana říká, nebojte, všechno to eliminujeme. Ale co mám tu zkušenost, říkala, že už to dělám 20 let, že opravdu asi možná prostě ty lidi víc probudit a říct, tohle se nám nelíbí a ještě navíc na podzim jsou volby.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz. Take the ribbon from your hair.

0: Xaver Radio.
1: A vítám s vámi, kam se pochádám. Že se se podívat. To je ústav pro náboženské skutky, co se jmenuje No ne, asi to nebude mít myšlení zlatá, ale ten papež rozhoduje, co bude jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
2: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát.
2: Určitě.
1: Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, protože jak nám říkala
2: Julia... Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Můžeme, ale to je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte, co... Někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
2: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

Jedna z hlavních starostí, co bije do očí, je otazník, co na tebe i v spánku útočí. Ať si skromnost jediná, nebo pyšný jako páv, otázky se kupí kolem majetkových práv. Kdo bude bydlet na tvém klájmu u řeky? Kdo jezdit ve tvém autě na cesty daleký? Až krejčí nebo švadlena ti střihne na rubáš, co se stane, až nastane až. Až k červenci či k lednu už neodvedu daň, do sklenky podívám se ke dnu, popel spadne na divan, vítr srovná záhon kytek, co rostly před domem za řadou potyček a bitek, mávnu bílým praporem, až řeknu svému řidiči v služebním žaketu, co si jsem si zapomněl, vezmi to přes Krétu, až odpoví mi vystupovat, dál se nejede, až ti přijdou kondolovat naši sousedé. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte prosím do jímky. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky,

Již dávno jsem přivykl neúspěchům a pokořením z téhož. Sám se s tím vždycky nějak vyrovnám, nejsem žádný vzdychálek, ale nedalo mi spát, že do posledního projektu jsem zatáhl i cizího člověka. Nespůsobil jsem mu svým jednáním újmu? Využil jsem ho takřka bez vysvětlení a se stejným zmatkem v hlavě jsem ho i propustil. Co si asi o mě teď myslí? Nedávno jsem ho kradmo pozoroval při obědě. Díval se na mě jako na blázna. Pak mi to došlo. Nezáleželo mi na něm, ale na tom, co si myslí o mé osobě. Pakliže mě má za podvodníka, snílka nebo snad za marnotratníka vzácného času, pak musím udělat něco zásadního, abych se mu odměnil za pomoc a aby můj kredit u něho opět stoupil. Začal jsem ho pozorovat zevrubněji, abych se mu dostal pod kůži a pokoušel jsem se mu číst myšlenky. Hledal jsem v jeho vyzařování tajná přání, která bych mu mohl pomoci splnit. Za tím účelem jsem vysedával na lavičce pod staletým smrkem nedaleko něho. V těchto místech totiž bylo ušlapáno jakési fotbalové hřiště, kde místní nadšenci čutali do míče a převalovali se od jedné branky ke druhé nesourodým a chaotickým způsobem. V jejich činnosti bylo něco nesmyslně morbidního. Nehráli proto, aby si líbivě přihráli, tím se zbavili soupeře a pak cílenou střelou překonali brankáře. Jejich největší snahou bylo hráče, který se právě zmocnil balónu, co nejrychleji srazit k zemi a tento mu odebrat. Bylo ovšem pravdou, že můj objekt zájmu se málo kdy k míči dostal a když už

Účastníci boje se rozvalili na trávník a zhluboka oddychovali. Byli shromážděni po dvou či po třech v sympatizujících skupinkách. Můj objekt však ležel stranou, sám, s obličejem zabořeným do suchého jehličí a skrytým ve svém vlastním náručí. Došoural jsem se k němu a přisedl si vedle jeho hlavy. Chvíli bylo ticho a pak mě vytušil a pozvedl oči. Začal jsem oklikou. Myslím, že bych ti mohl poradit, jak bys mohl být úspěšnější ve svém počínání. Nedůvěřivě a tázavě zaostřil dříve rozmazaný pohled. Všiml jsem si, že tvou snahou po převzetí míče je co nejrychleji se dostat k brance soupeře a vstřelit gól. Je to tak? Neznatelně přikývl. Tak dávej pozor. Tím přehuštěným prostorem se jen tak neprobojuješ. Je nesmírně obtížné jim proniknout bez úhony. Ale jedna možnost by tu byla. Uvědom si, že všichni spoluhráči, kteří se tě snaží zastavit a zbavit míče, se na hřišti pohybují v trojrozměrném prostoru. A tady ti svítá naděje. Ty mezi nimi snadno projdeš v rozměru čtvrtém. Rozhlédl se, jestli nás nikdo neposlouchá, a pak udělal výrazné gesto, které Italové považují za velmi potupné. Pohybem ruky mi jasně naznačil, že si není jistý, jestli mi nesmrdí mozek. Nebuď nedůvěřivý. Celý svět je zařízen na základě spojení čtyř živlů. Třeba světová znamení. Kolik jich je, no? Nebo živly života. Voda, země, vzduch a oheň. A s tím souvisejí i barvy v kartách. A co ty nejzákladnější pokyny pro herce v každém věku? Všechno vciťování, přemýšlení nad postavou, rozebírání perspektivy role a herce se nakonec vejde do čtyř pokynů. Nahlas, potichu, pomalu a rychle. No tak proč žijeme jen ve třech rozměrech? Nechybí ti něco? Odkašlal si a já pokračoval. Čtvrtý rozměr, nebo tedy chceš-li prostor čtyřrozměrný, je sice abstraktní pojem, vzniklý zobecněním pravidel třírozměrného prostoru, ale není to zase taková utopie. Matematici a filozofové jej zkoumají už přes 200 let. Skýtá totiž neskutečné možnosti. Algebraicky vzniká tak, že se pravidla vektorů uplatní na prostor o čtyřech rozměrech. Uspořádanou čtveřici čísel lze umístit do prostoru, kterému se říká euklidovský. Ten má svou metriku a normu, takže se všemi čtyřmi rozměry lze zacházet stejně. Přidaný rozměr se nijak neliší od ostatních tří. Čtvrtý rozměr se dříve interpretoval jako čas, což se dnes už nedělá a to je chyba, protože tam tudy vede ta cestička. Páni vědátoři to zkomplikovali pojmem časoprostor a zatáhli do toho nějakého Minkovského. My však musíme zjednodušovat, že? A ne komplikovat. Podíval jsem se na fotbalistovi vypoulené oči, jak se snažil pochopit, co mu to vysvětluji. Uvědomil jsem si, že jsem to ve své přednášce poněkud přehnal s odbornými termíny a nabídl jsem se, že mu to vysvětlím jednodušeji. Polkl. To jsem přijal jako souhlas. Představ si například skříň. Je to jednoduchá věc, že? Vkládají se do ní různé předměty za účelem uchovávání. Ta má však jisté limity. Dno, vršek, boky, záda a přední otevírací dveře, tedy výšku, šířku a hloubku. Tři rozměry, chápeš? Jenom tři. Ale ty si tu skříň představ ještě s jedním rozměrem navíc. V tom okamžiku se ti její stěny rozestoupí a to, co dříve bylo kompaktní a těsně na sebe naléhající, najednou kontinuitu ztratí a ty zjistíš, že v ní vznikají mezery. Ty čtvrtorozměrné, s nimiž skladba skříně nepočítá a tudíž jsou nevyplněné. Ty jimi ovšem můžeš nejenom prostrčit ruku nebo hlavu, ale dokonce i projít. Bude záležet pouze na tom, jak velký si ten čtvrtý rozměr představíš. Fotbalista se zhluboka nadechl v patrné usilovné snaze přijmout to, co jsem se mu snažil předestřít.

0: počkej, já ti pomůžu ještě víc. Mou teorii přiblížím tvé mentalitě a způsobu přemýšlení. Vidím, že máš potíž uchopit do svých myšlenek ten čtvrtý nepojmenovaný prostor. Abych ti ho objasnil, zvolme pro něj termín. Takže máme hloubku, šířku a výšku. A ten čtvrtý rozměr se bude jmenovat? No, jak by se mohl jmenovat? Posluchač se zadíval zblízka do jehličí, potom si lehounce odplivl a mlčel. No tak řekni, pomoz mi, jistě znáš nějaké slovo, které by celé mé vysvětlování zjednodušilo, pomohlo ti ho pochopit. Slovo, které je ti blízké, jakékoliv, které lahodí tvému uchu. Neboj se a sděl mi ho. Nastalo dlouhé ticho. Potom se můj pokusník nadechl a řekl.
1: Kunda.
0: Teď jsem se zase odmlčel já. Po prvním překvapení jsem se pokoušel letmo dopředu zjistit, co toto slovo napáchá v dalším výkladu za zvěrstva, ale pak jsem se rozhodl přestat situaci komplikovat a jeho návrh jsem přijal. Dobře, tedy skříň má hloubku, šířku, výšku a kundu. Teď už tomu rozumíš? Spokojeně se usmál. Měl jsem jistotu, že alespoň jeden z předestřených pojmů chápe dokonale a umí si jej představit. Zkrátka a jednoduše, ty se chopíš míče a rozeběhneš se směrem k bráně. Cestu ti zastoupí skříň, v našem případě skupina chlapů. Ty si vybereš dva náhodné a otevřeš dveře, to jest pronikneš mezi nimi. Proto, aby se ti to zdařilo, si musíš zvolit dvojici, která nebude těsně vedle sebe. Jakmile postoupíš za jejich spojnici, to znamená, že vnikneš do skříně, pak v ní už zůstaneš. Cesta dál nevede zpět, ale kupředu. Nesmíš ustupovat. Těla tvých protivníků tvoří nám tři známé rozměry, ale těch si nebudeš všímat. Ty se rozhlédneš a budeš hledat kundu. Bude jich tam velké množství. Musíš se pro jednu z nich rozhodnout a tou budeš pokračovat dál. Nejlépe bude vybrat si tu nejbližší. Vnikneš do ní, provlíkneš se jí a hned za ní bude další kunda a další. A tak budeš postupovat z kundy do kundy, budeš se protahovat tím kundím prostorem, až se náhle dostaneš poslední kundou ze skříně a budeš volný. Pak už ti nebude nic bránit v tahu na bránu. Pokud se ti bude snažit brankář zastoupit cestu, není nic jednoduššího. Najdeš v jeho brance vhodnou kundu, mlaskneš do ní míč a je to. Fotbalista se posadil, objel si rukama kolena a pohupoval se na kostrči. Vstřebával moje rady a potichu si opakoval ono zázračné slovíčko, kterému onen absurdní a nepochopitelný jev tak přiblížilo. Tou dobou už odpočinutí hráči vstávali a začali se opět formovat do dvou skupin, aby proti sobě vyrazili a zkoušeli, kdo z koho. Můj posluchač se také zvedl, poplácal mě lehce po rameni a přidal se k partě nadšených mužů. Na čísi pokyn hra opět propukla. Ten můj se nerozpakoval a vyrazil k míči. Byl u něho ve svém odhodlání dřív než ostatní a začal naplňovat můj návod. Otevřel dveře skříně, blesku rychle se rozhlédl a za pomoci kundoidního prostoru prošel jako nůž máslem skupinkou hráčů, marně se snažících jej zastavit. Bum, bum, klička vlevo, klička vpravo, poslední nastavenou nohu ladně přeskočil s míčem jako přilepeným k noze, vyběhl ku bráně, vybral si to pravé místo a nezadržitelně skóroval. S rukama vysoko zvednutýma nad hlavou děkoval velmi hlasitě své štěstěně a jen málo kdo chápal, proč ve své radosti místo gól, gól neustále vykřikuje kunda, kunda, kunda.
2: Byla krásná, byla milá, byla chytrá. Zkrátka fajn, na zahrádce něco rila.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tak vám řeknu, pane holče, že ty vedra tentokrát špatně snáším.
2: Fakt?
1: No.
2: Já vám řeknu, do 35 v létě mě to nějak nevadí. No na 35 už.
1: Podívejte se, jak já mluvím.
2: Mně se zdá, že jako normálně?
1: Jo. Já mám pocit, že mě to v celé palici nějak hrozně moc jako učí.
2: V palici možná jo, to nevím, ale jako tembr máte ten svůj verichovský, takové, no.
1: Verichovský, jo, vy jste hodný, no jo. A prosím vás, vůbec nevím, co dneska máme.
2: Mikyho.
1: Miky? Miky Volek?
2: Miky, ne, ale Miky jiný se zjevil. Dlouho o něm nebylo slyšet. Miky Minář, pamatujete Mickey si, chvilkaři, nebo vlastně milionáři spíš. Oni začínali jako chvilkaři, ale skončili jako milionáři, ne?
1: Milion korun pro
2: Mikyho.
1: Pro Mikyho.
2: Milion, ne, on, počkejte, našetřete, miliony korun pro Mikyho,
1: jo,
2: tím to skončilo. No a Miky se zjevil teď, jak jde Babiš své turné v obytňáku, tak Miky se zjevil někde tam na jihu Čech. Přišel za Babišem. Popovídat si. A já jsem si říkal, sakra, tak dobrý, takže chodí na Babišový mítingy, třeba konvertoval. Že to změnilo, víte? Tak mezi těma letnejma a teď kolik uplynulo? 3 roky, ne? Za 3 roky se může udát spousta věcí v životě člověka.
1: On to Babišovi moderuje, nebo co?
2: Paralelně. Jedno moderuje Babiš a druhý asi zkouší moderovat.
1: Přiznám se, že toto jsem trošku minul.
2: On tam chodí nějak zase asi dělat si reklamu. Podle mě docházejí peníze nebo něco. Tak se chce zase připomenout, třeba udělat třetí sbírku. A tentokrát už si myslím třeba jenom na jako transparent nějak na své jméno.
1: A no. Minář tam protestuje proti Hlubučkovi, nebo co tam dělá?
2: Já si tam protestuje proti politice vlády současný Fialový, kterou pomohl uplácat na Letní. Já si myslím, že tam fakt přišel protestovat, jako že takhle už to nejde s tím Fialou.
1: No ale já nerozumím, proč jezdí s Babišem.
2: Já nevím, proč. Říkám, podle mě se zase chtěl připomenout, ale...
1: Nebo se usmířili,
2: je třeba vstoupil do ANO. Třeba bude kandidovat někde za ANO. Já nebo on je od někud z jižních Čech, tak třeba bude kandidovat, ne? Tam někdy na jihu.
1: No, ale on je to, ne? On je černoprdelník, ne?
2: Černoprdelník? Miky?
1: Není?
2: Já vím jenom, že je milionář, ale jestli je černoprdelník, to nevím.
1: No, já to nechci říkat jak škaredě, to říkáme v legraci. No. Černoprdelník, odborně se tomu říká flanďák.
2: No, já vím, ale já nevím.
1: A to on není, jo?
2: No, to byl jenom na Letný, to si pamatuju.
1: Tam... Vy mě nerozumíte, pane holče, to jsou, on je kněz přece,
2: no, ne? Tak říkám na Letný, že tam byl jako kněz, ne, v roli kněze. Na tom.
1: Já vím, ale on je i profesí kněz.
2: Ale to já nevím, a já právě nevím, jestli už je profesí kněz, opravdovej.
1: Tak to musíme zjistit.
2: On měl lehce podvodný kněz, ale mě napadlo, jestli když takhle vyrazil mezi ty lidi, jestli třeba nemůže být důvodem to, že přišel vrátit ty miliony, ne? Co vybral na ten svůj podvodný projekt politické strany.
1: Lidi platili Minářovi, platili rádi. Pravda je, že já jsem slyšel od několika dárců, že byli zklamaní, že jak se vybrali prachy, že se zavřela voda.
2: No já si mi musel inspirovat spoustu lidí, nových Minářů. My bychom to mohli zkusit.
1: No,
2: to si řekneme, hele.
1: Já bych se do toho...
2: Tak já, protože já jsem Mikymu věřil to dobro ve očích, co má. A tak jsem si říkal, že i on třeba za tu dobu, co byl v ilegalitě, tak prozřel a řekl si, já ty miliony lidem vrátím teď, když je ta drahota, chudoba, tak prostě přijdu, vyjdu znovu mezi lid a vrátím jim to.
1: Uhum. No a je teda to...
2: Zatím ani koruna jako necinkla, ale třeba to bude dneska, nebo...
1: No a oni se tam nějak srocujou na těch Babišových. Dneska jsem poslouchal Český rozhlas, hovořila tam paní Tachecí s neskrývanou radostí, tam říkala, že Babiše vypískali někde.
2: A paní Tachecí, ona je politička, ne už poslední dobou?
1: Paní Tachecí je moderátorka prestižní.
2: Jo, já jsem jí párkrát jsem zaslal nějaký rozhovor, říkal jsem si, že ona není moderátorka asi, ale že je političkou v tom studiu a že někde musí jít na kandidáce.
1: No,
2: co?
1: Říkala... Na konci toho rozhovoru, což mě překvapilo, protože tam měla nějakého pána, nějakého publicistu, nebo něco, vůbec jsem jako nevěděl, kdo to je jedno, a ani mě nějak neoslovilo, jak odpovídal, tak rozpačitě. Ale na konci se dobrali toho, že by se mohl Babiš vrátit na Slovensko. A paní Tachecí řekla větu. To je přání otce myšlenky, že?
2: Takže... Jo, ale já ještě k tomu Mikimu. A víte, jak já jsem na ty peníze, jak vždycky za vás tady tahám prachy?
1: No.
2: Tak jasně právě napadlo, že bych si tam zajel taky na ty Babišovy meetingy, kdyby tam minář pořád chodil, že bych mu řekl třeba, já jsem poslal taky nějakou tu kačku, tak jestli mi to nechce vrátit, víte?
1: Vy to máte takhle přes ty prachy, mně by to celkem bylo, to bylo pár milionů, ne?
2: Jasně,
1: neřešme
2: pár drobný. Milionů pro jednoho mladého kluka.
1: No a tak co to je dneska, to je jako prostě, ale ta podstata mě vždycky přišla nehezká, tak nějak.
2: Nehezká?
1: Nehezká v tom, že naprosto bezdůvodně, podle mě, sejmuli tu paní, nebo chtěli sejmout paní, jak ona se jmenovala, Spravedlnosti, Benešovou.
2: No.
1: A chodili tam s transparentama Rudá, Marie a já nevím, co všechno.
2: Ale...
1: A to si... A říkali, co všechno způsobí ta Benešová. A čas ukázal, že nespůsobila nic.
2: Nespůsobila vůbec nic, ale víte, co je velká ironie, jak? Když člověk jako má nějakou už časovou zkušenost, tak já si pamatuju, že Marie Benešová, to byla kandidátka tohohle dnešního Dobra kdysi, když ještě za Paroubka a to, tak i Kalousek, který dneska se přidal k tomu tábora, říkal, jako to je ta Babišova Benešová, tak se hrozně za ní stavěli, když skončila jako nejvyšší státní zástupkyně, že to byla ta nejlepší státní zástupkyně, která se snažila bojovat proti korupci a všechno. A vidíte, pár let dopředu přetočíte čas a je z vás padouch.
1: Víte,
2: aniž byste jenom cokoliv udělal vlastně.
1: Jednou mi vyprávěl Knížák.
2: Mm-hmm.
1: Knížák se jmenuje křesním, abych to...
2: Milan.
1: Milan Knížák, profesor. O nějaké knížce, která se jmenuje Dav se mýlí vždycky.
2: Mm-hmm.
1: A docela jsme, jako dlouho se o tom bavili, a postupem let se mu dal za pravdu. Protože vezměte si, lepší ještě, když to prožijete. Je to víc než 2 roky, kdy jsem já byl zvolený do Rady České televize a vlastně nás bylo zvolený 6 v tom období. Jo. Vzpomeňte si na demonstrace, jak jdeme ničit nezávislost, jak jdeme bourat otázky Václava Moravce, jak jdeme škodit České televize.
2: A to jste nabourali, to přiznejte. Mně se zdají nabouraný nějaký.
1: Tak oni jsou nabouraný od podstaty, od samého začátku. Jo. Oni jsou, ten pořad je od začátku nemocný.
2: To si tak hezky.
1: On se narodil trošku pokřivený a bohužel se s tím nedá nic dělat. My jako to musíme, my jsme křesťani dobří, tak my víme, že i když se něco narodí a není to v pořádku, tak k tomu máme úctu.
2: A já myslel, že byste tam takový, ale jako lékaři v té radě.
1: Ne,
2: že,
1: ani
2: že
1: lékaři. Léčíte, ale ne? Podstata, stalo se něco. Zmizela Nora, zmizel Moravec, je tam zrušená nezávislost.
2: Mně se zdá, že mizíte trošku vy, ne?
1: Pardon?
2: Že mizíte trošku vy jako radní, že snaha byste zmizeli vy místo toho, ne?
1: To snaha je, ale já mluvím o čem. Já mluvím o tom, že se vždycky demonstruje tu proti Benešové, že zničí justici, že to, a nestane se. A takhle je to s těma demonstracema totiž vždycky. Ostatně je to tak i s tím covidem, jo? To jenom, abyste věděl.
2: Chcete čas vidět?
1: Ne, chodí mě SMSky z ČTK, něco, nevím. Máme to přečíst?
2: No, kupte si, ne. Noste normální hodinky a nebudou vám chodit SMS.
1: Tak toto nosíme my lepší lidi.
2: Jo, dobře.
1: Pane, tak jenom, a mě na tom vlastně ten Michprt, je zkrátka oficiální, Milion chvílek, na tom Michprdu mě vadí to, že to nemá podstatu. Že to je jenom taková nátlaková věc. Že oni si vezmou někoho nebo něco a to tlačit. To není pro žádný jako vyvážení nebo pro všechny občany dobro.
2: Vy jste nechodil teda, vy jste neposílal ani nic?
1: Ne, já ani kačku. Já jsem poslal na Vietnam, to ještě na základní škole.
2: To jste asi trošku opoženě, ne, poslal?
1: No tak v každé třídě jsem dával pětikačku. To máte od pětky nahoru, pátá, šestá, sedmá, osmá.
2: Já posílám na Barmu.
1: Posíláte na Barmu, to posíláme všichni, pane Holče. Prostřednictvím té neziskovky pana...
2: Prostřednictvím pana premiéra, ne?
1: Pana premiéra, ale to byste koukal, na co všechno posíláme, jo? Ale já si hodně vybírám, já jsem poslal na ty, jak byly na Moravě ty hurikány, nebo co
2: jo,
1: to...
2: Jo, tornádo.
1: To mě těch lidí bylo líto individuálně kdy, ale na to to ne. A já jsem neposlal, ku podivu, zatím mě to ještě nepřišlo dobrý, já jsem neposlal ani na Ukrajinu, ani halíř.
2: Já jsem neposlal ani milionářům, minářovým, ale jsem si, tak teď bych mohl se...
1: A nechcete ty prachy, že byste u mě měl jako depozit?
2: Ne, u vás ne, u vás ne.
1: Že byste, počkejte, vyslechněte si návrh, že byste mi dal třeba 10 tisíc a já bych vždycky, když by byla nějaká, tak bych poslal třeba 400. A vy byste měl z krku. Ne, to je charitě.
2: Jo.
1: A třeba za 5 let, co za 5 let, za rok už bych řekl, pane Holče, dochází mě kredit, tak vy byste zase... Je to špatný?
2: Já myslím, že se tomu dá říct sloupeš, ne?
1: Tak je to trošku.
2: Trošku, lepeš, ale... A tak zkusit se to musel, ne?
1: Zkusit jsem to musel, nabídka zazněla a jedeme dál. Takže mináře bych nechal spát už.
2: Já taky, já jsem chtěl jenom... Je to jako... Teď mě znáte.
1: On je to... nesympatický člověk.
2: To je?
1: Pro mě.
2: To je?
1: Takový. Tam ten druhý rock'n'roll, nebo jak se jmenuje, ten druhý pán?
2: No, to bylo celý rock'n'roll, ne? Dost.
1: No ještě tam nějaký, ty jo, takhle nějak...
2: A ten už tam taky není.
1: Tak ten byl i jakoby přijatelný, když mluvil, tak měl jakýsi sympatie diváka. Rock'n'roll se jmenoval, ne?
2: Roll se jmenoval, ale ten už taky roll je pryč, já myslím, že Bobab první vzal prachy Mickey a zmizel a druhý vzal prachy Roll a
1: tak zmizel.
2: Šel studovat třeba.
1: No, tak šel studovat.
2: Počkejte, a nevíte teda...
1: Do Barmy,
2: jo, dobře, to dobro tam je, to já vím, ale nevíte, v kterém kostele, když tak bude Mickey to sloužit?
1: To já vůbec v tom to nemám přehled. Já jenom jsem někde četl v tisku, že on je kněz. A tím to pro mě jako informačně skončilo. Proč by nemohl být kněz, každý máme...
2: Jasně, ne, já, že bych se za ním vypravil tam klidně. Tam to musí být zalitý dobrém, ne?
1: No, bude někdo... já hlavně si myslím, že byste k němu měli jít ke zpovědi.
2: No, to jsem myslel.
1: Tam říška taková. A vy byste se zpovídal ze svých hříchů, on by seděl za tom říškou. A pak byste v rozhodující chvíli na něho uhodil, kde jsou ty prachy.
2: Jo. No. A on by mi tou mřížkou třeba podal pětikačku, nebo co?
1: No něco by pustil, no.
2: Něco by cinklo, ne?
1: No, ale já nevím, jak je na tom, aby jsme neříkali, jestli on teprve nestuduje, nebo taky on může být kněz bůhy u jaký církve. Tam...
2: Já nevím.
1: Dneska si můžete založit církev, že? Budete tam kazatel, pastor, pane Holče.
2: Znovu budete kasírovat.
1: No tak to je ruku v ruce.
2: No.
1: No. Takže aby jsme mu neuškodili, ale taky... jako,
2: aby jsme to vyvážili, ne?
1: Musí to být vyvážený, no. Jako otázky. No. Jako podvazky Václava Moravce.
2: Tak.

0: Jak vedete kampaň, nebo jak ji budete vést? Protože určitě narazíte na to, co říká premiér Fiala a vůbec říká to více představitelů vládní koalice, že s vámi přijde chaos, že povedete zemi na východ, tak jako Viktor Orbán cestou nebo Roberta Fica. Dokonce tady při natáčení, během natáčení Václav Klaus zmínil, že to může koalice postavit třeba i tak Fiala nebo Putin. Tak co budete lidem říkat? Jak jim to budete vyvracet? Pokud vám tedy někteří neřeknou, protože zaslechla jsem i to, že co je na tom špatného jít cestou, jako jde Orbán nebo Fico, tak...
1: Tak my jsme v situaci, že jedni nám předhazují, že jsme proruští, druží nám předhazují, že jsme proukrajinští. My jsme pro čeští, to znamená pro nás první v pořadí je Česká republika a to je to, čemu my se budeme věnovat. Čímž samozřejmě nějak jaksi nedehnestuje zahraniční politiku, která bude pragmatická, to znamená, my se umíme vymezit vůči některým zemím, ale stejně tak tam dokážeme podpořit třeba naše firmy v rámci hospodářské spolupráce, protože tak, jak se to dnes činí, to je naprostá tragédie. Máme aktivistickou zahraniční politiku, ale prioritou pro nás je Česká republika. Prioritou pro nás je to, aby jsme zde se dostali z toho hospodářského marazmu, kdy lidé chudnou zcela zjevným způsobem. Ještě před 3 lety jsme měli 700 tisíc lidí na hranici chudoby energetické, dneska je to 1,3 milionu. Podívejte se na konkurenceschopnost tuzemských firem. I díky cenám energiím, které se nezvládly, díky tomu, že se zde narušuje investiční prostředí neuvěřitelným způsobem, ať už i minoritářů ČEZu nebo obnovitelných zdrojů. Stát vstupuje prostě na to tržní prostředí z mého pohledu naprosto nelogickým způsobem. No tak ve finále znamená to, že klesá výkonnost firem. Vybírá se od nich méně daní a samozřejmě máme nižší růst hrubého domácího produktu. To jsou naše klíčová témata, kdy lidé musí vědět, že sem přijde někdo hospodářsky kompetentní. Já neříkám, že jsme neudělali žádné chyby, ale my máme sebereflexe, když jsme je udělali, tak jsme to dokázali přiznat. Tato vláda říká něco o chaosu. Dovedete si představit, jak by to vypadalo, kdyby oni řídili COVID?
0: Jakou nejhorší chybu jste udělali a dokázali jste si přiznat?
1: Hodně chyb jsme udělali v té covidové době samozřejmě. Ono už dneska se na to trošku zapomíná, ale vemte si, že takřka obden zasedala vláda, někdy dokonce každý den. Přes den jsme zasedali, připravili jsme desítky až stovky opatření. V noci se to dávalo do nějaké textové podoby a někdy jsme to museli rychle schvalovat i jako zákony, čili bylo obrovské množství různých opatření, dokonce i nařízení. A samozřejmě, že celá řada z nich nebyla v pořádku, protože jsme nevěděli, jak se to bude vyvíjet. Takže ano, třeba v té době covidové jsme udělali mnoho chyb a určitě dneska poučeni tím, co se třeba nepodařilo, tak bychom to stavěli jinak. Ale uvědomme si, že jsme byli pod obrovským, gigantickým tlakem. Radio Xaver.

Bob Stupak. Bob Stupak 1942 až 2009 byl jedním z kontroverznějších podnikatelů v Las Vegas. Odvážný chlapík, jehož tak trochu podivné kasino Vegas World, se vyvinulo ve známou Stratosphere Tower se 115 patry, tedy v nejvyšší národní vyhlídku s divokými atrakcemi a otáčející se restaurací. Stupak se narodil v Pittsburghu, kde jeho otec Chester vedl ilegální hernu. Boba to doslova fascinovalo. Zatímco střední škola ho dost nudila, fascinoval ho způsob otcova podnikání, postaveného zejména na úplatcích pro policii. Bob Stupak začal brzy toužit po tom, že rozjede svůj vlastní podnik. Ještě jako teenager začal poskytovat krátkodobé půjčky a prodávat náramkové hodinky. V 50. letech začal toužit po tom stát se populárním zpěvákem. Zpívat uměl dobře a navíc se uměl dostatečně průbojně dostat k těm správným lidem. A tak se stalo, že podepsal smlouvu s United Artists. Změnil si jméno na Bobby Starr, zpíval v nočních klubech a naspíval vánoční koledu Jake the Flake. Později přičichl také k závodění na motorkách, ale čím dál více se zajímal o podnikání v gastronomii. Přesvědčil restaurace, že by mohl prodávat jejich kupóny na večeře. Ty prodával za $7 a sliboval úsporu $100. Nepřipomíná vám to naše slevové portály? Bob na tomto nápadu poměrně hodně zbohatl a zamířil do Vegas. Když začal Bob Stupak prodávat své kupony do restaurací v Las Vegas, psal se rok 1964. Nicméně poté, co tu v kasínech prohrál $12,000, se zase rychle vrátil do Pittsburghu. Tam se ale zranil při nehodě na motorce, dal na otcovu radu a odjel zkusit štěstí z kupóny až do daleké Austrálie. Tam rozjel úspěšný podnik, který bychom dnes nazvali jako teleshopping. Dvakrát se tu oženil a splodil 3 děti. V roce 1971 se Stupak vrátil do Vegas. Usadil se tu a brzy si vytvořil vlivné kontakty na podnikatele, právníky a politiky. Koupil tu svoji první restauraci poblíž Las Vegas Convention Center. Ta ale moc nevynášela, takže se Bob brzy začal rozlížet po lepším biznesu. A našel ho. V roce 1974 získal státní licenci a otevřel Million Dollar Historic Gambling Museum, malé kasíno s několika stolními hrami a 15 hracími automaty. Bob tu uplatnil zejména svůj talent marketingového odborníka. Zdi například nechal polepit neexistujícími 100-tisícovými bankovkami, na které lákal v reklamách. Hosty také lákal na jackpot ve svých automatech, který měl dosahovat až $250,000. Jednu ze stěn nechal polepit skutečnými bankovkami v hodnotě $60,000. Po 2 měsících ale kasíno zachvátil požár, jehož příčina nebyla nikdy zjištěna. Pojišťovna škody odmítla zaplatit, a tak se Stupak musel přesunout do skromnějších prostor, které pojmenoval Vault. Aby nalákal hráče, nabízel hru Blackjack, kde díleři na půl hodiny denně otáčeli karty lícem nahoru. V roce 1975 mu pojišťovna přeci jen peníze vyplatila, a tak okamžitě prodal Vault a přestěhoval se do mnohem většího Glitter Gulch. Nechal nad ní připevnit obří neonovou kovbojku Vegas Vicky, ze které se stala doslova ikona. O 3 roky později kasíno prodal za $2 miliony. V té době si poprvé začal pohrávat s myšlenkou, že otevře kasíno s hotelem. Tak se zrodil Vegas World, na který si vzal 7milionový úvěr. Tehdy měl hotel 8 pater, k nímž nechal později přistavět dalších 12. Musel se velmi snažit, aby přilákal davy hráčů. Vegas World byl totiž zcela mimo strip, tedy mimo dosah turistů. Sliboval vysoké výhry, včetně nových automobilů, a dělal hráčům obrovské ústupky v pravidlech. Interiér byl i na poměry Las Vegas zcela bláznivý. Uvnitř byla obrovská kosmická loď s kosmonautem, okolo toho všeho byly nádrže s bublající vodou. V té době si Stupak vybudoval pověst skvělého hráče pokru. Vítězil dokonce ve světových sériích. V roce 1987 pak neúspěšně kandidoval do funkce starosty Las Vegas. V 80. letech Stupak v Austrálii zahlédl Sydney Tower, která ho inspirovala k dalšímu projektu. Napadlo ho nahradit Vegas World vysokou věží, Stratosphere Tower. Potřeboval ale peníze. Hodně peněz. Proto přišel s poněkud obskurním plánem, jak je získat. Nechal po telefonu nabízet zákazníkům prázdninové pobyty v ještě nedostavěném hotelu, samozřejmě s obrovskou marží.
Na tu si později zákazníci stěžovali. V roce 1991 za to Stupak dostal pokutu $250,000 a navíc se zjistilo, že nedokáže zcela přesvědčivě prokázat, kde získal další 3 miliony. Ale všechny tyto tlaky se mu podařilo ustát. Když měl dostatek peněz, začal věž konečně stavět. To bylo v roce 1992. Pak ale přišla rána. Stavbu o rok později zachvátil požár. Finanční potíže donutili Stupaka předat vedení firmy Lailu Bermanovi, pokrovému hráči a majiteli Grand Casinos. Ten Stupakovi v roce 1994 zaplatil za jeho podíl $51 milionů. Kasino s hotelem ve vysoké věži, kde kromě restaurací a barů je i oddávací místnost, horská dráha a šílená atrakce Big Shot na vyhlídce, se otevřelo v roce 1996. Podnik měl ohromný úspěch. Stály se tu na vše obrovské fronty, nicméně většina návštěvníků si spíše užívala možnosti rezortu a tak trochu zapomínali hrát, což Stratosfér uvedlo do finanční krize. Stratosfér překvapivě zkrachovalo. Akcie podniku spadly velmi nízko a v roce 1997 rezort koupil Carl Icahn, který se zaměřoval právě na převzetí krachujících podniků. A jak vlastně skončila kariéra Boba Stupaka? Ještě v roce 1999 se snažil získat povolení od radnice Las Vegas postavit hotel s 1200 pokoji ve tvaru Titaniku. Neuspěl. Nepodařilo se mu ani koupit potřebný pozemek na stripu. V pozdních letech byl často vídán u pokrového stolu hotelu Bellagio a v roce 2006 neúspěšně kandidoval za demokraty do funkce nevadského guvernéra. V roce 2009 zemřel na leukémii. Sam Boyd. Sam Boyd má za sebou ukázkový self-made příběh o splnění amerického snu. Z krupiéra se stal jedním z největších podnikatelů v Las Vegas. Narodil se 23. dubna roku 1910 ve městě Enid ve státě Oklahoma. Hráčskou kariéru začal brzy už ve svých 18 letech. Stejně jako jeho kolega Stupak začínal i on s bingem. V Boydově případě ale mělo provozování bingoheren poněkud zajímavé pozadí. Než aby riskoval dopadení policií, protože v té době byl gambling samozřejmě zakázaný, přestavěl poměrně velkou loď na jednu velkou hernu a zakotvil ji na Long Beach v Kalifornii. To se psal rok 1928. Později pokoušel prorazit na Havaji, ale nakonec se vrátil opět na vodu. Získal totiž licenci na bingohernu v útrobách SS Rexe, obřího parníku, kterému se tehdy říkalo největší plovoucí kasino na světě. Kasínum na lodích odzvonilo se začátkem druhé světové války. Boyda to přivedlo do Vegas, kam se přistěhoval v roce 1941. Je obecně velmi dobře známo, že měl tehdy v kapse $30, nic víc. Velmi rychle ale našel uplatnění jako krupiér u rulety v Jackpot Clubu v centru Las Vegas. Vždy jsem se snažil ušetřit alespoň polovinu toho, co jsem vydělával. A to i v době, kdy jsem na bingoherně Long Beach vydělával $100 týdně, řekl Boyd během interview v roce 1982. A později pokaždé během těch 40 let, když jsem uzavíral nějaký obchod, jsem vždy vše dohodl tak, aby mi i z prodaného podílu zbylo nějaké procento zisku, dodal. Z Las Vegas se ale později přesunul do Kalifornie, kde na různých pozicích pracoval v Reno and Lake Tahoe. Do Vegas se vrátil až v roce 1952, kdy v něm poprvé investoval peníze, které ušetřil v Kalifornii. Vložil $10,000 do podniku Sahara Hotel a stal se tak jedním ze spolumajitelů. Později byl jmenován generálním ředitelem hotelu Mint, kde jako vůbec první v centru Las Vegas rozjel zábavní průmysl v opravdu velkém měřítku. A také byl v té době velkým průkopníkem, protože například jako úplně první ředitel kasína nechával zaměstnat i černochy a ženy jako krupiéry a nebránil lidem černé pleti se dostat i do managementu celého rezortu. Velký kredit si vybudoval také mezi obyvateli Havaje, na které zaměřil reklamní kampaně, a podařilo se mu poměrně brzy vybudovat jejich početnou komunitu přímo ve Vegas. První kasíno, které Boyd koupil celé, byť s přispěním rodinných příslušníků, bylo Wheel Casino v Hendersonu, které ihned nechal přejmenovat na Eldorado Casino. Později přijal nabídku stát se prezidentem Union Plaza a postavil zcela nový hotel Nevada na Main Street.
Další velký zlom přišel v roce 1975, kdy nechal Boyd postavit velkolepý Sam Boyd's California Hotel and Casino. Po jeho dokončení založil společnost Boyd Group, která je dnes jednou z největších firem v hráčském průmyslu. Firmě se hned zpočátku začalo velmi dařit. Brzy na svůj seznam nemovitostí přidala Sam's Town Hotel and Gambling Hall na Boulder Highway v roce 1979. Boyd také v roce 1983 nechal koupit další hotely ve Vegas, tentokrát Stardust a Fremont. Sam Boyd zemřel v roce 1993 ve věku 82 let. Jak těsně po smrti Boyda prozradil tiskový mluvčí jednoho z hotelů Magnátova impéria, roli hrálo hned několik nemocí najednou. Boydovo žezlo převzal jeho syn William S. Boyd, který vede společnost Boyd Group společně se sestrou Charlotte Crowley. Boydova manželka Mary zemřela v roce 1987. V Nevadě je po Boydovi pojmenován velký stadion s kapacitou 40 000 diváků. Howard Hughes. Howard Hughes se oproti ostatním lasvegaským legendám v mnoha ohledech vymyká. Z finančního hlediska se dá říct, že proti němu hrála i ta největší esa v hotelovém biznisu okresní přebor. Hughes byl ve své době jeden z nejbohatších lidí na planetě a své obchodní aktivity zdaleka nezaměřoval jen na Vegas. Svůj život spojil především s letectvím. Dnes se na něj vzpomíná jako na vynálezce, leteckého inženýra, investora, pilota, ale také jako na štědrého filantropa a filmového producenta. Jeho životní osudy poměrně čistě zmapoval slavný film Letec, natočený v roce 2004 s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Uznávaný Flying Magazine ho zařadil na 25. místo v žebříčku osobností, které nejvíce ovlivnily letecký průmysl. Bohužel neexistuje žebříček, který by podobným způsobem hodnotil působení finančníků v Las Vegas. Kdyby jej někdo sestavil, určitě by Howarda Hughese zařadil do top 10. Na leteckém průmyslu nejen vydělával peníze, ale jako prvotřídní pilot se podílel i na řadě světových rekordů. Podobně zasvěceně se věnoval i dalším aktivitám svých firem, elektronice, masmédiím, továrnám všeho druhu, realitám, ropě, zábavnímu průmyslu, těžebnímu průmyslu. Všechny tyto aktivity Hughes soustředoval pod hlavičku firmy Hughes Tool Company. Realitní aktivity Hughesovy firmy směřovaly především do Las Vegas, a to v době, kdy se město teprve rodilo. Hughes si tak mohl snadno dovolit skoupit velké množství pozemků přímo ve Vegas, ale i kolem něj. Nedá se ale říct, že by zrovna patřil mezi otce stavitele. Za jeho života totiž většina pozemků doslova ležela ladem. Přesto platil za jednoho z nejmocnějších mužů Las Vegas. Jak je to možné? Byl rok 1966 a na den díkuvzdání do luxusního hotelu Desert Inn, na jeho místě dnes stojí resort Wynn, přijel vzácný host. Samozřejmě ve velkém stylu. Howard Hughes chtěl mít na pokoji klid a tak si zarezervoval celá dvě poslední patra monumentálního resortu. Nedělal to tak poprvé. Posledních 10 let svého života, tedy mezi roky 1966 a 1976, se svitou asistentů bydlel po hotelích v Beverly Hills, Bostonu, Nassau, Freeportu, Londýně a Acapulku. Především ale v Las Vegas. V hotelu Desert Inn se nakonec zdržel o 10 dní déle, než měl hotel zarezervovaný. Po pár dnech nechal ředitel hotelu Hughesovi vzkázat, že by bylo zapotřebí, aby si z apartmánu odvezl věci, protože na ubytování čekají další zájemci. Reakce Howarda Hughese? Jediným telefonátem celý Desert Inn za 13 milionů dolarů koupil. Tím byla odstartována série nákupů vyhlášených lasvegaských hotelů a dalších pozemků v celkové hodnotě okolo 300 milionů dolarů. A nakonec to byl právě Hughes, kdo městu výrazně dopomohl zbavit se nálepky divokého západu. Všechny operace Hughes řídil z proslulého 9. patra Desert Inn. Postupně mu na seznam hotelů přibyl Castaways, New Frontier, Landmark Hotel and Casino a Sands. A také například maličké Silver Slipper Casino, které bylo z obchodního hlediska naprosto bezvýznamné. Hughes měl k jeho převzetí přece jen důvod. Neony, kterými lákalo kolem jdoucí, totiž Hughes se ustavičně v noci rušili ze spaní. Z Desert Inn bylo Slipper Casino, co by kamenem dohodil. Co ale ještě více přibližuje Hughesův podivný vztah k Vegas, je příhoda z hotelu Last Frontier.
Dodnes neznámého dne v roce 1954 tu Howard Hughes měl domluvenou schůzku. Když kolem něj procházel vyhlášený pianista Liberace, spletl si Hughes s osvětlovačem. Na místě mu udělil několik rychlých příkazů. Ví se dokonce, že jej poslal pro modré světlo hodící se ke skladbě Claire de Lune. Hughes se nenechal vyvést z míry, údajně napokyn reagoval pokorným přikývnutím a celý incident svědčí o tom, že Hughes chtěl být a byl nenápadným hráčem v pozadí. Ale o to silnějším. Tradují se ale i bláznivější historky, třeba ta o zmrzlině. Jednoho dne se Hughes zmínil, že mu velmi chutná banánová příchuť vyhlášené zmrzliny značky Baskin Robbins. Jeho asistenti ale zjistili, že jí firma zrovna přestává vyrábět. A nejmenší množství, jaké byla ochotná vyrobit na zakázku, bylo 750 litrů. Nedalo se nic dělat, situaci nebylo možné podcenit. Co se ale nestalo? Poté, co zásilka dorazila do hotelu, si Hughes svou chuť rozmyslel a zavelel přejít na příchuť čokoládovou. Říká se, že v hotelu Desert Inn se značné množství banánové zmrzliny v mrazáku nacházelo ještě několik dalších let. Představuji si, jak budou jednoho dne v Las Vegas dobře oblečení muži ve smokingu po boku se ženami v kožešinách a drahokamech vystupovat z drahých vozů. Našlo se později v jeho poznámkách. Kolovali zvěsti, že nechal nabídnout postupně oběma prezidentům Nixonovi i Johnsonovi úplatek $1 000 000 za to, aby přesunuli testování atomové bomby mimo Nevadu, což se mu ale nepodařilo. To celé se ale vlastně vůbec nemuselo odehrát a vinu by na tom mělo vlastně opět Las Vegas. Na jaře roku 1943 Hughes ve Vegas strávil měsíc života. Testoval tu tehdy velmi nadějný letoun Sikorsky S-43, se kterým trénoval přistání na jezeře Mead. Připravoval se tak na let s legendárním letounem H-4 Hercules. Počasí mu přálo a Hughes den před testovacím letem strávil vydařený večer ve Vegas. Už v té době byl vyhlášeným organizátorem velmi opulentních večírků. Na následující den ale Hughes do smrti nezapomněl. 17. května 1943 startoval z Kalifornie. Na sedadlech pro pasažéry seděli dva letečtí inspektoři a herečka Ava Gardner. Tu Hughes po cestě vysadil ve Vegas a s inspektory pokračoval dále k jezeru.

0: výrobě letadla, a to na selhání ledvin. Na sklonku života byl v téměř katastrofálním zdravotním stavu a při své výšce 193 cm vážil 41 kg. Při své smrti byl tak zanedbaný, že pro jeho identifikaci musela policie použít jeho otisky prstů. Podle jedné z verzí odkázal Hughes svůj obrovský majetek mormonské církvi. Ručně psaná závěť však byla později soudem zpochybněna a prohlášena za neplatnou. Podle soudu zemřel Howard Hughes bez závěti a jeho 2,5 miliardy dolarů soud rozdělil až v roce 1983 mezi jeho 22 bratranců.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
3: No tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a v přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupujou. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
2: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam
3: dokonce
2: to nevede.
3: Dokonce je to chyba, já myslím. Klidně. Naskakujeme na každý slovo.
2: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
3: myslím, velká docela.
2: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Coino, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
3: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

Muzeum je za rohem hotelu na hlavní třídě, vysvětluje Valja. Sejdeme se v 10 u hlavního vchodu. Já přijedu s všesvazovým tajemníkem. Po snídani upozorňují Máničky, že kdo se nedostaví do muzea, dostane 5 rublů pokuty. Francel s Kavalem hned vytahují peníze a chtějí platit. Vida, že jsem správně neodhadl výši pokuty, zvyšuji na 30 rublů. Můj odhad je tentokrát správný. Oba schovávají 5 rublovky a slibují, že tedy radši vydrží to muzeum. Přesně v 10 hodin stojí se mnou u vchodu Jirka Schillinger, Maruštík, Kavale a Francl. Mamut a Kubeš nikde. Přijíždí Volha a z ní vylézá Valja s všesvazovým tajemníkem. Valja má sváteční šaty z volánky a tajemník stranický oblek ideologické šedi. Mamut s Kubešem nikde. Vítáme se s tajemníkem, který má v očích výraz. Teď něco uvidíte, holenkové. V našem muzeu se vám protočejí panenky. Mamut s Kubešem nikde. Valja zvoní a přichází nám otevřít ředitel muzea z synalý strachy z přítomnosti všesvazového tajemníka. Nejsme komplet, říkám řediteli, který civí na tajemníka, s výrazem soudruhu tajemníku, dovolte mi odpovědět. Myslím si, že od kluků je to šprajc a že přijdou schválně pozdě. Zvlášť lakotný Kubeš. Jsem si jist, že mu bude líto 30 rublů pokuty. Nezamykejte bránu, kluci určitě přijdou. Něco ji asi zdrželo, prosím ředitele. Byla by to škoda, povídával já. Letos jsem tu už se třetí skupinou, vždycky se znovu těším. Stoupáme po mravorových schodech muzea. V prvním patře v mohutné vestibulu je uprostřed vyvýšený stupínek pokrytý rudým sametem. Na stupínku, na 2 stojanech, jsou 2 uniformy rudoarmějců z období říjnové revoluce s dírami od kulek a potřísněné krví. 2 papachy buďonovky taktéž krvavé a vintovky postavené do trojhranu. Pod vintovkami leží 2 skrvavené stranické legitimace, vpředu kulomet Maxim, vzadu na stěně obrovský obraz útoku na zemní palác a přehršle rudých praporů. Valja zvážní a všesvazový tajemník nasadí výraz, že mu právě umřela máma. Smeká kšiltovku s Leninem a pohnutým hlasem vypráví. Gorod Ufa byl obsazen rudoarmějci. Děnikinova banda byla vyhnána z města. Leč v noci se ty zmije vrátili a vyhnali z města zase rudoarmějce. V domě velitelství zůstal zbytek statečných rudoarmějců, zcela odříznutý od vytlačených druhů. Celý den se valily vlny Děnikinovy soldatesky na budovu velitelství. Všesvazový vypravič se odmlčel, aby nás náležitě napnul, jak to dopadne. Když jsme vykročili směrem k další místnosti, zastavil nás a pokračoval. Až k ránu dobil Děnikin místnost velitelství. Velitel města soudruh X a politický komisař soudruh Y padli jako poslední, neochvějně na svých místech. Zvlášť statečný politický komisař Y pálil na nenáviděné vrahy ze svého naganu ještě drahnou chvíli po své smrti. Taková nezměrná vůle byla stranického hrdiny. Jedině strana dokáže dát takovou sílu, dodal tajemník. Něco jako u nás kanonýr Jabůrek, povídá Kavale, ale Schilling mu hned ucpal hubu. Toto jsou uniformy obou hrdinů, pokračoval hlubokým hlasem všesvazový tajemník, a jejich stranické průkazy, a jejich kulomet, a jejich vintovky. Odmlčel se. Valjiny oči byly plné slzí. Na věčnou památku střežíme tyto věci jako oko v hlavě pro budoucí pokolení. Ještě chvíli jsme rozjímali a potom si tajemník nasadil kšiltovku a vešli jsme do prostorné místnosti. Pohled byl opravdu impozantní a na všech bylo vidět, že jsme překvapeni. Valja, která věděla, co přijde, koukala obráceným směrem na nás, pyšná na dojem, jaký v nás pohled vyvolal. Obrovská místnost byla uprostřed přehrazena až ke stropu silným sklem.
Do poloviny místnosti, co do výšky, byla za sklem nasypaná hlína. Nahoře ukončená trávou, to vše v dokonalém řezu. Do poloviny místnosti podzemí, nahoře tráva, potůček, keře, stromy. U stropu veliký nápis. Zvířata v marijské RSFSR, pomlčka léto. A skutečně, podzemí bylo vidět v řezu nory s různými živočichy. Krtek, sisel, zajíc, králík, myši, jezevec, liška, vidra, bobr a mnoho dalších. Všechno vyspané a dovedně umístěné po celé ploše. Blízko povrchu leží ve sloji vyspaný medvěd, jako živý. Totež v horní polovině. Dost blízko sebe umístěná zvířena v marijské RSFSR, žijící na povrchu marijské RSFSR. Jelen, srnka, tchoř, vlk, los, divoká kočka, rys, téměř se dotýkající jeden druhého. Na stromech a keřích hodně ptactva, na stromě sova, káně, orel, veverka, v potoce vycpané ryby, také v dost velké množství. Zírali jsme na to v němém úžasu. Ředitel vychutnával naše opravdové překvapení, avšak nespouštěl přitom oči ze všesvazového tajemníka. Ten němně pokynul očima a ředitel muzea zatáhl za páčku ukrytou na zdi. Ze všech stran se ozvala stereoletní příroda. Jeden přes druhého vydávala vycpaná zvěř typické zvuky. Schellinger se ke mně naklonil. Pro boha, je tohle vůbec možný? Řediteli muzea neunikla Jirkova poznámka a rychle zareagoval. Kde se vzali, tu se vzali, byly nám nabídnuty pohodlné proutěné židle. Numalčiky, sadítěs, vyzývala nás nadšeně Valja. Konsternováni posadili jsme se a zírali na průřez a zvířenu marijské RSFSR. Zvuky ptactva a zvěře ustaly. Ředitel pohotově přeskočil ke stěně a ukrytým ovládacím panelem vrátil pásku na začátek. Začalo to znovu. Valja se ke mně naklonila a šeptá mi, je to udělané tak, že současně se zvukovým efektem začíná téci potok. Víš, je to tak důmyslně propojený. Páska znovu doběhla. Co tomu říkáte? Obrátil se na nás všesvazový tajemník. Skvělé, povídá mu, opravdu šokující. Kolik je tam hlíny, ptá se Francl a vypadá to, že ho to opravdu zajímá. 6 plných nákladňáků, s píchou v hlase stvrzuje ředitel. Malčiky, až přijedete příště, půjdeme sem znovu, když nás soudruzi pozvou, mrckuje Valja. Pozvem, pozvem, přikivuje všesvazový. Kdykoliv soudruzi přijedete, budete vítáni. Teda až sem přijdeme příště, prozrazuje Valja, bude se to všechno hýbat. I ten medvěd, ptá se Kavale nedůvěřivě. Ano, i medvěd. Nechce si nechat ujít podíl na úspěchu ředitele muzea. Avšak to uvidíte sami, nechci předbíhat. Je to velice pracné, ale máme tady takovou šikovnou partu komsomolců. No, uvidíte sami. Můžeme pokračovat, zeptal se všesvazový, připraven dát pokyn k ještě jedné akci. Pažalsta, ještě raz, povídá zmetek Kavale a směje se. Debile, šeptá mu do ucha Jirka a nechtě usedá znovu do křesílek. Ruská trojka je úplně na měko. Po poslední projekci nás vedou do vedlejší místnosti.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Raději mi vysvětlete, pane Holče, jestli už vás potkal klimatický žal. Mě dneska dopoledne potkal.
2: Hejte, když jsem jel sem na natáčení v Lezonky, tak mě potkal klimatický žal. Tady v těch 35 stupních trochu. A začínám tomu rozumět, co to je? Vy tím netrpíte?
1: No, netrpím, se přiznám, protože jsem cynik asi v této věci, ale úzkost, která normálně je lékařsky už uznaná, úzkost z umírající planety.
2: To je lékařsky uznaný?
1: Jo. Dostanete na to pilulky, červený prášek, modrý prášek, ráno, večer a...
2: A to prosadila Greta nebo kdo?
1: Nevím, kdo to prosadil, ale říká se tomu klimatický žal. Neples klimakterický,
2: počkejte,
1: jo, abyste neměli...
2: Počkejte, teď si já ta legraci.
1: Ne, vážně, ne, jako, že už to najdete v tisku.
2: Přijdete k doktorovi řeknete, a on vás uzná nemocným klimatickým
1: deprese,
2: žalem.
1: Ano, já mám deprese, protože mám pocit, že naše planeta umírá. Mm-hmm. A povyprávíte s tím doktorem, řeknete, já třeba, když vidím, jak znečišťují to ty brčka, jo, jak si lidi cucají u McDonaldu, tak z toho pláču, mám třes, někdy mám i třeba vysokou teplotu nebo něco, zkrátka to nemůžu vidět a nemůžu chodit do práce a tak dostanete neschopenku na pár dnů, dostanete na to ty prášky a dostanete se z toho.
2: A co se na to dává? Kokain nebo?
1: Já nevím. Jo. Kokain dávají staňáci, to nevím.
2: No, tak to jsem myslel, jestli...
1: Nevím, vůbec nevím. Vůbec nevím. To je otázka spíš na medu.
2: Ale... No, pan doktor se k tomuhle nevyjadřuje.
1: On se nevyjadřuje k ničemu.
2: Pan doktor Jiří se teď nevyjadřuje.
1: Dobrý. No, ale kandidovat bude, to vypadá, že?
2: Kandidovat bude, ale všim jste si jedné věci, nebo spíš nevšim. On není na těch billboardech. On je dvojka, no všude má spolu tady billboardy, ne? V Praze. A on je dvojka kandidátky a nikde není. Víte, co to znamená? Tak
1: no.
2: I vlastní strana se od něj už distancuje.
1: Ale nedistancuje.
2: Jo, to by ho tam dali, ne?
1: Ale teď jsou rádi, že ho mají, tam nikdo jiný
2: ne,
1: není.
2: A to by byl na billboardu. Kdo?
1: Ale nebyl, tak někdo.
2: Jasně, někdo když nejste tahat na billboardu, tak nejste.
1: Pane Holče, vy nejste praktik. Já vám řeknu, proč ho potřebuje. Meda je tam strašně důležitá.
2: Ale já tohle chápu.
1: Meda je navázaná na ty jednotlivý pány, kteří money play a bez něj by se nepohli. Ani paní, ta by se nepohla bez něj.
2: Jste neodhalil ironii. Že oni ho potřebují kvůli tomuhle, ale vědí, že je tak toxický pro veřejnost, že ho nemůžou dát ani na billboardy.
1: Málo kdy se podívám na nějakou diskuzi na Facebooku nebo na YouTube, jednou za měsíc. A někdo mě to upozornil, Meda dávala, že je na dovolené v Itálii. A
2: plaval taky?
1: Nevím, momentka z večerní návštěvy městečka, tam nějaký italský. A ta diskuze tam, co ti lidi s ním prováděli,
2: to by se
1: i kámen ustrnul, to vám řeknu. No, tam nebyl jediný pozitivní komentář.
2: Doufám, že se to nahlásil.
1: Znahlašuje?
2: No samozřejmě, znevažování předních politických funkcionářů.
1: Tak já jsem to nahlásil paní produkční tady.
2: No, tak do naší ohlašovny, já to přepošlu, vejš?
1: Jo. Hrůza, pane Holče, hrůza. Hrůza a běs, protože to, když si čte, ten člověk musí mít nervy ze železa.
2: Já nevím, jestli to vůbec čte.
1: Jak zlý
2: jo, ty já věci. Vím. A už jsem na to zvyklý.
1: Ten musí mít úzkost, facebookový žal.
2: Facebookový žal. No. A teď si představte paní předsedkyni po tom svetru. Chudák. Mně se začne být líto.
1: No ne, tak ona, říkám vám pořád dokola tu podstatu, jo. Ona má blbý poradce. a ti blbí poradci ji říkají, to je ono.
2: Já vám řeknu,
1: to je ono, to, že ti lidi píšou, to jsi to trefila.
2: Já vám řeknu vyšší podstatu, ona má blbý o něco jiného. A tím končím.
1: Vy víte něco, co my nevíme?
2: Vím něco, co vy ani netušíte.
1: A nemůžete nějak naznačit?
2: Nechci naznačovat, je to teď nebezpečné. Ale se píšu, jak se tomu říká, hlášení.
1: To mě nedá spát, musím přemýšlet teď. No? Vy jste řekl, že má blbý něco jiného. Ale vy to dáte do hlášení.
2: Já to dám do hlášení.
1: Tam to bude jako ve spise.
2: Bude to rozepsaný.
1: No, no pane Holče, vaše hvězdná chvíle.
2: Já už se nemohu dočkat.
1: Já to vím.
2: Je to vidět na mě?
1: Je to na vás, jo, vidět. Dobře. Je to super,
2: no jo.
1: Protože nás zase někteří podporují na transparentním účtu XTV. Díky tomu tady můžeme hulit, teda aspoň já. Ale vy
2: taky si dáte někdy. Už je to slabší.
1: Pojďme to vzít. Pěkně, pan Holec to teď přednese, přátelé.
2: Michal Pokorný. Nejvyšší podpora. Moc krát děkujem. Poděkování za Vlzenovu 10. Inženýr Michal Ševera.
1: Michal Spíšel.
2: Doktor věd. Woodrow 10, konspiračně. Michal Spíšel podporuje skoro transparentně. Držím palce. My samozřejmě děkujeme za velkorysou podporu. Tomáš Pokorný, díky taky na podporu politicky nekorektní ohlašovny ve Vlzonce, kam se dobrovolně udávám, že pohrdám soudružkou MPA a Tajvancem Fisterchillem. No, to se možná neměla ani číst.
1: Ne? Ave Maria Gloria, no. To bude průser. Už to nemůžu vydržet, pane Holče.
2: Držte ještě chvíli. Jo, držte ještě chvíli, ať si to vyzkoušíte. Milada Čalaudová, taky díky Vlzenova 10, Rádio Xaver. Děkuju, jste nejlepší. Asi na mě. Tomáš Sová, taky náš věrný posluchač. Vlzenova 920 na alergický vůz a duhové vlajky. No, tak to je zase pro vás. Vidíte, že to je fér. A Petr Janoušek, taky děkujem pro štvavou vysílačku Vlzenova 10. Děkuji. A my děkujeme taky.
1: Když sedím takhle rovně, s rovnou páteří, s tím účesem, co mám na dnešek, je to, dá se říct, že jsem něco mezi Pekarovou a Klementem Gottwaldem, ne?
2: Tak já myslím, že mezi Pekarovou a Klementem Gottwaldem, že tam nic moc mezi není, tak musí to být stejně nablízku.
1: Akorát, že když to vezmu
2: No je vidět, spaní, že držet rovinu vám dělá trošku problém, držet rovnou páteř.
1: Je to náročný, já ji obdivuju. Ale je potřeba uznat taky, že ona má v pase tolik centimetrů, kolik já mám u krku,
2: jo.
1: Tak to je jako lepší, ale když to takhle jako chvilku...
2: Tak jí držejí ty ideje, že jo, vznešený.
1: Jo, tak
2: vás
1: ty,
2: ne.
1: Tak ty já už nemám.
2: No.
1: Pravda. Prezidentský průzkum, pane Holče, vede Babiš, co jsem já četl.
2: Vede Babiš, ale nevyhrál by Babiš.
1: Nevyhrál by? Kdo by vyhrál?
2: Takový jeden z těch generálů. A teď nejsi generál Petr nebo generál Pavel.
1: Oni svatá jsou... prostoto. Už jsem vám to jednou vysvětloval. Nikdy Češi nezvolejí vojáka. Nikdy.
2: A už jsme měli vojáka. Ludvíka Svobodu.
1: Měli jsme Ludvíka Svobodu, to jste chodil ještě do jesliček. Prostě měli jsme vojáka, bylo to za jinýho, nebylo to za svobodné jo. Demokracie tady, jo.
2: Ale
1: to bylo to.
2: Ale vy počkejte.
1: Mě napadl výborný termín. No? To bylo za prvního totáče.
2: Jo.
1: No tak za druhého totáče může být tady ten, no.
2: Ale víte co zase, vy nevíte, že jsme ve válce?
1: Nejsme ve válce.
2: A, jasně. A teď generálová chvíle velká. No.
1: V životě ne.
2: Každopádně, ale představte si, ať je to jakoliv, když jim do toho Babiš hodí vidle a v tom listopadu řekne, a já nekandiduju.
1: To tvrdím já,
2: teď
1: to udělám.
2: Teď si představte, co chudák ten generál a další. Najednou nebudou mít toho anti-Babiše. Oni nebudou mít nic. Co udělají?
1: No, podle mě to budou muset odložit ty volby a ještě řeknou, že tam nechají jedno funkční období Miloše. No ne, tak pane Holče, zamotává se to hezky. Já se domnívám, že nikdo z těch, kdo je na prvním, druhým, třetím, čtvrtým místě teď, se tam nedostane. Nebude prezidentem. Babiš, protože nebude nakonec kandidovat a ti ostatní uvidíte, že to bude strašné překvapení, že bude něco, ještě se někdo vyjeví. Já vím o jednom kandidátovi, který je, je to velká sranda a to myslím, že bude tak veselo, to až to oznámí.
2: Jsou nějaký ty vaše konspirace.
1: Ale konspirace, no tak já jsem
2: ale počkejte,
1: politolog ve výslužbě.
2: Jo, já vím. Mě napadlo, dokdy to má tu vazbu Redl? To je taková všeobecně známá postava.
1: Dokdy má tu vazbu, to není dovolená, že, to, že vám to končí 14.
2: Já se to má domluvený, že podle mě taky sehrával pozitivní roli v té kauze Dozimetr. Kvůli tomu se s ním Mlejnek scházel, ne? Tak jestli nevíte, dokdy to má, no, že by stihnul má tu prezidentskou
1: on
2: volbu.
1: On má řidičák na paličku.
2: A teď přeci každý Čech zná Redla, ne? Každý Čech se teď chce sejít s Redlem. Neříkejte, jestli nechcete sejít s Redlem.
1: Tak já už mu píšu.
2: Tak jste na dobrý cestě.
1: Ahoj, no. Mišáku.
2: A teď si představte, že by Mišák šel do prezidentské volby. Podle mě by vyhrál.
1: No tak jestli se do té doby vrátí ten krejčíř, tak to je tuty.
2: Jo, ten mu udělá kampaň perfektní, ne?
1: No ten mu udělá kampaň, že ty ostatní kandidáty vystřílí.
2: Že nikdo nebude radši kandidovat, co?
1: No.
2: No hejte, tady jsou ještě super díky.
1: No tak to vezměte rychle.
2: Jan Prášil, Milan, Petr Komínek, Miloš Roušel, Libuše Polechová, Sokolík, Milan Čálek, Petra Jonášová. Ta píše díky alespoň na pantofle pro pana Xavera Víta, abyste nemusel furt nosí nějaký onuce, nebo pantofle. Co to nosíte, nebo hadry si motáte kolem nohou. Jo. A pro pana Holce na hezký kostým na alegorický vůz, vidíte, přeji vám vše dobré a držte se. Ještě tady Ondřej Holemý na papíry na hlavu pro pana Xavera od Jamily, tak vidíte, vy to budete mít taky.
1: Já už to mám objednaný.
2: Jo, tak to je dobrý. Snad ještě dokáže diagnostikovat na dálku a výsledky poslat mailem. A Petr Bacho, náš věrný podporovatel, posluchač, divák, skvěle jako vždy. Někdy si říkám, kde se vám to v té palici bere. To asi myslí vás, ne?
1: Myslím, že myslí vás spíš. Ale
2: inspirující slovní alegorie.
1: Tam je jedna strašná chyba. Ona ty výsledky Jamila neposílá mailem, ona je umisťuje na sociální sítě rovnou.
2: No, tak to si stáhnete.
1: To si pak stáhnete. Možná by mohla si udělat tam nějaký grafický, jakoby to razítko, jako kulatý,
2: jo.
1: Jako znalkyně a vždycky to na ty sociální sítě. No, a myslíte, že ten soud ona s tím Zemanem prohraje? Nepřeju jí nic zlýho.
2: Ale já jí přeju, aby prohrála ten soud za
1: tohle. Já taky přeju, aby prohrála. Ale nějak, jako, aby jí to moc nestálo, ona to nebude babka úplně jako moudrá, jo. Že, aby to bylo takový jenom ty.
2: Po naučení, ne?
1: Po naučení, to? No.
2: A polepšení se.
1: Ale jestli ten soud zprostí, tak to bude křivda. Prostě se, já se na to těším. Přemýšlím, že se tam budeme podívat, pane Holče. Mohli no, jsme od toho soudu, z toho soudního líčení odvysílat mimořádnou milozonku.
2: No a mohli by se udělat milion chvílek pro Jamilu, ne? Třeba.
1: Ale to je špatně.
3: Slunce přestalo hřát,

0: Zmiňoval jste jako první snížení cen energií. Jak toho chcete docílit?
1: Tak těch nástrojů na snížení energií je hned několik. Budou samozřejmě po volbách k diskuzi, protože může to být kombinace některých nápadů, který já tady mám připravený. Samozřejmě pro podnikatele to může být snížení složky DPH, jo, potom by se měly překontrolovat tarify, jednotlivé tarify těch energií. Emisní povolenky, to je prostě téma, které je strašně důležité.
0: Myslíte emisní povolenky pro firmy, emisní povolenky pro lidi?
1: Emisní povolenky jak pro firmy, tak pro lidi. Jo, ale zejména pro výrobce, kteří platí emisní povolenky ve své výrobě a prodražují tak tím svůj provoz a samozřejmě tím i výrobky. Tam u těch emisních povolenek je trošičku problém, že my už jsme nějakým způsobem vázaný evropskou legislativou, ale může se najít nějaký nástroj ze státních dotací, respektive ty emisní povolenky, které se vyberou, tak ty peníze se můžou použít třeba na část placení energií, a to je za OZE. Jo, to znamená, my občané a firmy, kteří platí složku OZE v současné době v těch energiích, tak to by se třeba mohlo platit z peněz, které jsou vybrané za emisní povolenky. Druhá věc je tam ta disproporce, že OZE jako zelená energie žádné emisní povolenky neplatí, ale neplatí ani žádnou jinou formu, tak jako výrobce energií, skláři, oceláři, elektrárny platí takzvané externality. Pro diváky, co neví, co je externalita, jsou to věci, kdy třeba jsou to zdravotní dopady, prostě věci, které jsou způsobené tou výrobou a jsou to druhotné náklady. Tak to ale OZE neplatí. Jo? Ale i to OZE musí třeba platit tu distribuci. A to teď v tuhle chvíli neplatí. Takže měli by přispívat na distribuci té energie. A ty externality taky mají, protože na to, aby se vyrobila jedna vrtule, je zapotřebí, a teď uvedu příklad, ta vrtule, nebo respektive ten větrník má 350 tun oceli. Což je, já nevím, 6 tanků. Ale to někdo musí vyrobit, má to nějakou ekologickou stopu, je tam nějaká betonová patka, takže i tyhle ty externality by měly být započítány pro OZE. Jo? Aby se podělili s ostatníma na náklady na distribuci té elektrické energie.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.
3: Play.cz.

Bojím se žen, které bijí muže důtkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele. Bojím se vlčí smečky za časů hladu. Bojím se uklízečky s očima vzadu. Bojím se cvičených dok, když pán je slepý. Bojím se dealerů drog i lidí, co jsou moc happy. Bojím se nebe, bojím se pekla.

0: bojím se strachu.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád, kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Čistařovou ptáme, kdo zaplatí za činy a často i zločiny našich politiků. Markéto, na začátek otázka, topíte doma plynem?
3: Topím plynem. A vy?
2: No, my topíme taky plynem, takže mám pro oba nás špatnou zprávu. Já vím, že máme rok 2025, oficiálně máme vyhlášený rok dobrých zpráv, ale zdražuje nám plyn znovu. Zaprvé vylítla cena plynu znovu na trzích, ale je pravda, že v druhém pololetí loňského roku zdražil plyn zhruba o 40%, což je významná míra. A my teď vidíme několik událostí ohledně plynu, které by mohly naznačit, že by se nám mohl vrátit ten plynový šok, který jsme zažili krátce po ruské invazi na Ukrajinu, což ale ovšem bylo jenom gradace toho, co už s energiemi ten trend byl předtím. A sice Ukrajina stopla tranzit ruského plynu přes své území, možná jako reciproci za naši pomoc, což samozřejmě okamžitě znamená, a už jsme byli varováni i v českých médiích, že to nejspíš zdraží cenu plynu až 100 tisícům českých domácností. Druhá věc je znovu vlastně Ukrajina v rámci pomoci, a sice její útoky na druhý plynovod, a sice Turk Stream, který dopravuje plyn přes tu jižní část do Evropy. A k tomu, když došlo, tak okamžitě zdražila cena plynu v posledních dnech docela skokem výrazně. No a do toho, aby toho nebylo málo, tak nám naše vláda oznámí, že se přidala k desítce zemí v Evropské unii a bude prosazovat totální zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie. A jenom dodám, že je to zhruba měsíc, kdy nám náš premiér Petr Fiala oznámil, tak jako vlastně, proč se vůbec ptáme, že je vlastně super, že bereme asi 95% ruského plynu znovu, protože je prostě levnější. A za mě to byla tak jako asi jediná pravda za poslední dva roky, co jsme od premiéra slyšeli. No a teď vidíme znovu otočku a v podstatě zákaz ruského plynu i pro nás.
3: No, tak já to ještě trošku rozšířím, ty jobovky, protože samozřejmě v té energetice platí, no a když se bavíme o plynu, tak se bavíme o energetice, že tam všechno souvisí se vším a všechny ty energie jsou tak trošku vzájemné substituty. To znamená, že když zdražuje jeden typ energie, tak na to navazují i další typy energie. No a my teďka máme poměrně čerstvě venku údaje o inflaci za prosinec. Ta inflace, ne, že by to byla úplná kalamita, jsme na 3%, to znamená na naprostém maximu, co centrální banka je ochotná tolerovat, ale moc pěkná čísla jsou následující. Tak elektřinu tu máme meziročně dražší o 8%. Nájem 6,2%. Vodné skoro 11%. Stočné víc jak 13%. Plyn tam sice byl v prosinci nějaký drobný pokles, ale teď už zase víme, že v lednu tam dochází k nárůstu.
2: Teď trošku prodáváte strach, musím říct.
3: Já nevím, jestli to prodávám já, anebo statistici. Tak možná bychom to mohli reklamovat u statistiků, tahle ta čísla.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den, mistře.
0: Okurková sezóna není, že? Vůbec. Pořád se něco děje.
1: Ale je, okurková sezóna.
0: Jo,
1: právě.
0: Jo.
1: Okurková sezóna vždycky vybudí ty noviny, aby něco hledali a tiskli a pak jako je to kolikrát daleko zajímavější, než když se tam pak snaží všichni politici nadspat. Okurková sezóna, já ji mám rád.
0: Okurková, no ale nevypadá to, že by bylo před volbama zatím.
1: No, myslíte?
0: Mám takový pocit.
1: No tak já všude vidím Boris Šťastný a tak, jo, takže koalice motoristů, ano, takže
0: a tak my pořád pracujeme. Ty motoristy, ale nikdo není zavřený, nikdo není ve vazbě, nikdo nestojí před soudem.
1: To je pravda, žádný Paradise Paper se ještě neobjevili, tak to teprve přijde.
0: Přijde, ne? Myslíte, jo?
1: Jako já myslím, že tady v médiích je okurková sezóna, ale musím teda tady divákům prozradit, že tady Fix TV je chlebíčková sezóna. Ale tady se já musím fakt pochválit, že jsem přišel tady úplně hladov a zblajznul jsem jeden krabý chlebíček, který jsem

0: je to výborný, jako tohle to je opravdu cit pro PR, vyšlápnout si ještě v lakírkách, tak to teda je vidět, že nejlepší premiér a světový lídr jako jede první ligu, jo.
1: Tak on je takový noblesní, ne? Tak...
0: No, ale to, co je za ním, tak já když jsem to tady, tak jsem si vzpomněl na takové jedno lidovéřčení, které oni teďka jako opravdu uvádí ještě do daleko, rozvádí to do šíře, že se přece říkalo, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Tak já když to vidím, tak jako dneska už to neštěstí chodí i po horách, jo, a chodí v lakírkách.
1: No ale tak rozumíte, Václavu Klausovi to fungovalo vždycky, když chodil na ty výšlapy nejrůznější. Ostatní i ex-prezident Zeman, teď byl někde na túře se slovenskými policisty, no tak jde ve správných stopách asi.
0: Tak ne? Oni jsou kopírovači, no. Oni jsou kopírovači, akorát prostě nepochopí tu pointu, no. Tak těžko říct, no.
1: Řekněte mi.
0: Ale jako, když říkáte Václav Klaus, tak já, protože on chodí vždycky pravidelně v srpnu na Sněžku, jo. 10. myslím, srpna je svatovavřinecká pouť na Sněžku. A já si taky pamatuju jednoho člověka, který tam teda jako tohle jako je ještě, když se podíváte na Fialové neštěstí, které chodí teďka po horách v kampani, tak to ještě pořád je relativně, aspoň má tu bundu, jo, ale jeden takový člověk tam s náma chodil a to byl opravdový konzervativec v tom odívání a to byl Jindřich Forejt. Já si pamatuju jednou fakt jako Jindřicha Forejta, který vylezl na tu Sněžku v tom srpnu a normálně v saku, v bílý košili, normálně v obleku, samozřejmě spocený a tak dále, ale protože šli na mši tam, tak nahoře Jindřich Forejt vytáhl ze zadní kapsy kravatu. Ještě si ji tam uvázal a byl normálně jako super, super konzervativně, super formálně oděn. Takže myslím si, že tadyhle nejlepší premiér a světový lídr ještě má co kopírovat.
1: Když ono to vypadá tak a člověk jeden by si mohl myslet, vzhledem k tomu, že tam jsou ti pánové v těch tričkách obrendovaných, že celé toto proběhlo kvůli takovéhle fotografii. No. Že to není z touhy vyšlápnout si na ještět.
0: Jasně, tak tohle to je vláda PR-istů, jo? Oni jako jsou velmi povrchní a oni všechno dělají jenom pro tu fotku. To je přece úplně vidět. Jo, i tady ten pán, tenhle pán je výborný,
1: to je
0: Eda Kožušník, to je prostě taky kandidát z Liberce a on byl dlouho europoslancem a on jako řekl, že když bude zvolen do Evropského parlamentu někdy, já nevím, to je tak 10 let zpátky, takže tak jako Filip Turek byl zvolen a řekl, že do Bruselu pojede s autem jako s vysokou uhlíkovou stopou,
1: ano.
0: Tak tadyhle Eda, zase protože oni se na to dívají jinak v té ODS-ce, takže Eda Kožušník jel do Bruselu na kole. Takže, nebo do Štrasburku. On jel na to první zasedání, jel na kole a teď tam jako přijel. Jsou z toho úžasné fotografie, jak je to první plenární zasedání v tom Štrasburku a tam ty stovky těch poslanců Evropského parlamentu, všichni jsou velmi formálně odění a Eda Kožušník tam vypadá zhruba takhle. V takovém tom v cyklistickém trikotu a vypadá tam fakt jak exot, už mu zbývá jenom vytáhnout z kapsy to siderické informační kivadlo a ze zdrojů blízkých tehdejšímu Evropskému parlamentu vím, že se tam na něj všichni dívali jak fakt na prostýho blázna a že ho tam potom, když to skončilo a šli, jako rozjížděli se do těch kanceláří, tak ho tam nějaká stařička asi, já nevím, několik desítek let působící v Evropském parlamentu, nějaká socialistka ho tam vyřvala, že s ním nepojede výtahem, protože pane poslanče, vy smrdíte. on tam přijel na tom kole fakt, jako, že ho tam někde zaparkoval a ještě jako spocenej tam seděl mezi těma poslancema. No. Takže nevím, jestli bych chtěl být v přítomnosti potom nahoře na ještědu, když si tady pan premiér vyšlápnul ve svých elegantních lakírkách a v plátěných kalhotech a v košili.
1: Tak jdeme dál. Ex-ředitel ŘSD dostane rekordních 11 milionů odškodného. Stíhání bylo nezákonné, rozhodl soud. Nevím, jestli tu kauzu znám.

0: tento blízký Michal Hala, který byl obviněn a dokonce souzen a pak se to všechno mimo jiné i s držení dětské pornografie, což se ukázalo, že nebyla pravda. A ten člověk byl řadu měsíců ve vazbě, přišel o práci, přišel o pověst, přišel o normální život a takhle to dopadá a bojím se, že v této zemi zdaleka není sám. Případ Pavla Buráně je známý, případ paní Vytázkové je známý, no a končí to těmi jedním zničeným životem a 11 miliony, on už myslím milion předtím dostal, tak 12 miliony vyhozených peněz z kapes daňových poplatníků. Tak já se vás teď ptám spíš na ten systém.
1: Tak jsou to toto a i ta kauza pana Buráně a paní Vytázkové, to jsou prostě takové pomníčky české justice. Takové nechvalné pomníčky české justice. Je bohužel velmi smutné sledovat, že se něco takového může dít, jo, že ten systém prostě pořád má v sobě díry, které umožňují někomu něco někde nastrčit a když chcete někoho zničit, tak ho z něčeho brutálně obvinit, jo, to znamená rovnou lidový soud v novinách prostě na iDNESu nebo někde rovnou ho odsoudí a pak to, že pak ještě trvá několik mnoho let, než se ukáže, jak to bylo, no tak to už prostě ta bombastická zpráva je odehraná a o pár let později, že se na straně 8 objeví malý jedňáček, že dostane odškodné, protože stíhání bylo nezákonné, to už prostě nic moc nehraje žádnou roli, protože ten člověk je fakt zničený. To je třeba u takovýchto lidí, a já znám jich několik ještě dalších, kteří jsou třeba 10 let takto popotahováni, a to je jako i potom jako kolikrát, když třeba někdo měl něco udělat, jo, tak 10 let je vyšetřován, 10 let vám může kdykoliv přijít policie v noci, udělat domovní prohlídku. To je prostě, už jenom to vyšetřování je častokrát perzekucí. A pak třeba ten člověk dostane 2 roky nebo něco takového, ale jako těch 10 let toho zničí. To je dekáda života ztracená, takže je to peklo. Je děsivé, že něco takového se může dít stále dneska. Já to vidím, že to je ještě o to děsivější, když vidím třeba výkony a přístup našich dnešních politiků, kteří se absolutně nežinírujou občas takové věci dělat a mít takové postoje. Je to hrozný, když třeba tady vidíme, jak Vít Rakušan, prostě ministr vnitra, tady se hodlá zatočit se Zlořádem, jo, tady šéf strategické komunikace vlády, nadává lidem do sviní a tak dál, tak to prostě potom, když vidíte, že jsou tady takové díry v justici, tak je to o to děsivější. Jo. Teď třeba poslední případ takový, možná jste to zaznamenal, úžasný, skvělý poslanec Evropského parlamentu, pan Kolář z TOP 09. Jo, ten je taky takový aktivistický, taky takový jako superdemokrat, jo, že to slovo demokracie v jeho případě má tak zhruba stejný význam jako ve zkratce KLDR. A ten teďka měl říct něco, že toho, kdo propaguje narrativy, které podkopávají státní zřízení, je správné omezit ve svobodě projevu.
0: To je možné.
1: To řekl, to jsem jako včera někde zaznamenal, takže to je opravdu jako návrat, to je prostě člověk z komunistické TOP 09, která má tento přístup, kdo nejde s námi, ten jde proti nám.
0: Jasně.
1: A prostě když pořád půjde proti nám, no tak ho zničíme. A já prostě lidem, jako je pan Kolář, jako je pan Rakušan a další, prostě nevěřím, že nezneužívají tady tyto díry v systému. Jasně, teď ho z něčeho obviníme. To, že za 10 let mu daňový poplatník zaplatí 11 milionů odškodného, to nejde z naší kapsy a my ho tím zlikvidujeme. To je fakt děsivé. Jo. Je to děsivé a ta doba prostě se zhoršuje. Vracíme se zpátky v čase, do dob, kdy to bylo běžné, tak to začíná být docela běžné i dnes.
0: Ten případ, který sledujeme, případ Pavla Buráně, to je, když si to namalujete na papír, to je normální mafie, justiční se vším všudy. Když si jde stěžovat na gips, na přístup třeba policistů, tak to dostane ten samý státní zástupce a ten pověří toho policistu samého, aby prověřoval sám sebe. Je to takový začarovaný kruh. A lidé by to měli vědět. A já si říkám, že my, co si tady pouštíme hubu na špacír často, tak my k tomu máme hodně blízko.
1: No.
0: Aby nás někdo obvinil z něčeho podobného jako pana Halu a za dlouhá léta pak možná vysoudíme nějaký milionek na státu.
1: Víte? Jasně, možná se sejdem za mřížemi, jak zpívá Daniel Lende v jedné ze svých písní. No je to tak a opravdu ta doba se zhoršuje. Lidi by to měli vědět, protože takovéto případy jsou v průběhu času, jako se občas nějaký takový prostě vyloupne. No ale je dobré sledovat, že se prostě vyvíjí politická situace a u moci jsou lidé, kteří nebojují tady s tím. Oni toho zneužívají a prostě to bobtná. A jako to je... Posledně, když jsem tady byl v Podtrženo sečteno, tak jsme tady mluvili o fialové diktatuře. Tak toto jsou přece další krůčky k tomu, že prostě dobrý, tak když se nám někdo znelíbí, tak se udělá nějaká dehonestační kampaň, ten člověk na 10 let skončí a pak už je jedno, co s ním bude.
0: Mm-hmm. Tak jedeme dál. Jako kdyby skončila Bohemka. V sobotu vyjdou poslední tištěné Lidové noviny. Cítíte nějakou nostalgii k tomu?
1: No.
0: Já se přiznám, že mi to docela jedno.
1: Tady ten příběh těch Lidových novin je... To je pozoruhodné z několika pohledů. Jo. Jednak teda ty papírové noviny v dnešní době opravdu jsou na velký ubytě, jak se to říká.
0: Na ubytě jsou,
1: nebo já bych řekl možná i na úhynu. Jo. Ty prodeje jsou stále menší a menší a menší. Opravdu, když se někdo dostane k nějakým skutečným číslům, kolik ty jednotlivé vydavatelské domy těch novin prodají, tak zíráte, že jste si dodnes mysleli, že to je aspoň o nulu víc. A ono ne. A ty problémy těch Lidových novin jsou známy už mnoho let. A já tady jako musím říct jako tak trochu provokativně, že lidé, kteří teď tak nostalgicky se dívají za Lidovými novinami a mrzí je, že už si nebudou moc číst ty intošské články v Orientaci a ty komentáře a tak dál, tak by všichni tito lidé by měli poděkovat jednomu člověku, který v podstatě tuto agónii prodloužil o nějakých 10 let, protože Lidové noviny byly v podstatě v krachu už před 10 lety a tehdy, nebo před 11 lety, a tehdy přece vydavatelství Mafra koupil Andrej Babiš.
0: Jasně.
1: A oni se tehdy podívali a řekli si, no tak prostě tady Lidové noviny, to je totální černá díra na peníze, to nemá absolutně smysl, ale Babiš tehdy věděl, že kdyby je on zrušil, tak to by nebylo milion chvilek, to by bylo kňučení 10 milionů chvilek, že prostě ten šílený Babiš ještě zničil ty naše tehdy 120 let starý Lidové noviny. Takže Babiš to věděl a on to opravdu 10 let financoval. Spočítejte si, ty ztráty jsou opravdu jako v desítkách milionů za rok a tak si to vynásobte. Takže Babiš opravdu v podstatě zachránil ty Lidové noviny a prodloužil tu jejich agónii o 10 let. Takže já bych teda být čtenářem Lidových novin měl poděkovat Andreji Babišovi, že to 10 let držel nad vodou. Jo? Teď to se to prodalo, má to nějaká struktura, kterou nikdo nezná, politicky se neangažuje, takže ti to klidně biznisově můžou normálně poslat k ledu. A nikdo po nich neštěkne. Představte si, kdyby skončily Lidové noviny za éry Andreje Babiše. To by bylo peklo.
0: Jasně. Češi žijící v zahraničí mohou volit na dálku. Pavel podepsal zákon o korespondenční volbě. No,
1: a je to tady.
0: Je to tady, už to vlastně platí. Vy jste tím předsedou politické strany. Řekněte, jak je to pro vás, pro motoristy, výhodné nebo nevýhodné, že teď motoristé ze světa, fanoušci vás budou moc podpořit svým hlasem?
1: No, já bych řekl, že obecně jakákoliv změna volebního systému je vždycky účelová. Vždycky účelová a vždycky je dělána těmi, kdo jsou zrovna u moci a myslí si, že jim to pomůže. To znamená, to si tady hnutí STAN vyrobilo změnu volebního zákona tak, aby jim to pomohlo. To je nepochybné. My jsme prostě tady zvyklí mnoho let, desítky let, že V pátek a v sobotu jsou volby a většinou ještě v sobotu známe jako bez problémů výsledky. A všichni tomu věří, i když prostě třeba nesouhlasíte s tím, jak ty volby dopadly, tak jako moc je nespochybňujete, protože to funguje a tak dále. Teď si myslím, že to korespondenční volba ty volby fakt zmrzačí. A řada lidí tomu prostě nebude věřit. Budou si, a teď vidíme, jak to dopadá v Rakousku, v Americe a tak, prostě část společnosti si už nikdy nepřestane myslet, že to je cinknutý, jo? Že ta Markéta Pekarová po nocích s tím Jurečkou vyplňovali ty korespondňáky, jo? Aby prostě dostali 2% od voličů v zemi, protože je nenávidí, protože je považují za šílence, ale hejhle, dojde dalších 10% od někud ze světa, kde se naraz probralo miliony lidí, jo? A teďka šli volit. Takže já si myslím, že protože to vzniká na ministerstvu vnitra, to je garantem voleb. Ministerstvo vnitra ovládá hnutí STAN, což je velmi problematické. Hnutí často se skloňuje, že má jisté mafiánské pozadí a tak dále, takže mě na to nezbývá, než říct, že...
0: Vy prostě, myslíte dozimetristy.
1: Ano, já myslím, že prostě dozimetrická mafie teďka se rozhodla, že po pražském dopravním podniku rozkulačí i demokratické volby.
0: No a... Ta původní otázka, je to pro motoristy, pro vás výhodné nebo nevýhodné?
1: Já nevím. Já
0: nemáte
1: nevím.
0: Průzkum nějaký?
1: Ne, nemáme. My nemáme žádný peníze, takže si nezadáváme žádný průzkumy. Ale tak my bojujeme v tom prostředí, které zrovna je. Jo? Nedá se s tím nic dělat, ale opravdu tady jako nastává... Ta odpověď má dvě roviny. Jasně, já sleduju teď, že celá ta vládní cestovní kancelář, jo, protože oni furt jezdí někam do Afriky a tak, to jsou prostě státní dovolený. Vidíme, že Fiala na 10 dní v Africe, pak tam jede Rakušan, jo, je to sice úplně k ničemu, ale prostě furt si někde jako fotěj. Ale já vím, že oni tam velmi agitují. Normálně rozdávají stranické letáčky a tak dál, protože vědí, že korespondenční volba, takže oni jako... si tu pozici v zahraničí se snaží posilovat naprosto bezskrupulózně. Ale OK, dobře, tak to je nějaká agitace, kterou může dělat každý. Jo? Oni to sice dělají za státní peníze, ale jako dobře, ještě když se u toho vyfotí s nějakým ministrem nebo prezidentem, tak tím je to ospravedlněno a fajn, vládneme, nerušit. Jo? Ale má to ještě celý druhý rozměr. A to je ten, jestli to náhodou někdo nesfixluje. My jako motoristi nic sfixovat nedokážeme. To může sfixovat maximálně někdo, kdo tu moc ovládá, kdo ovládá prostě ten systém. V těch volebních místnostech tam každý má právo nominovat každá strana svého zástupce do té volební komise, aby to pohlídal, aby se tam s tím nějak nečachrovalo. Kdo bude hlídat tady to? Jo? Kdo bude hlídat tady to? Nevím. Já jenom bych připomněl, já jsem měl na tady sesterském kanále Xaver Live, jsem měl někdy, myslím si tak zhruba před rokem, někdy koncem srpna loňského roku, jsem měl dlouhý stream právě o korespondenční volbě, tak pro ty lidi, kteří se chtějí podívat na nějaké argumenty proti a co všechno hrozí a co všechno tyto lidé se snaží s našimi volbami udělat, tak doporučuji podívat se, najít si tady tento stream a podívat se zpětně na to. Ono to teď možná nabývá docela realistických a konkrétních rozměrů.
0: Úřad bude moci kontrolovat, kolik peněz vezete. Odborníci varují před agresivitou zákona. No tak plíživě zase kus nějaké svobody se ukrojí, že?
1: No jasně, no, to je... Co? To je právě ten návrat, to je tato vláda nás prostě vrací zpátky v čase. Jo? My jsme po relativně svobodných 90. letech, pak jako po roce 2000 jsme vstoupili do Evropské unie a tak dále, teď se zase vracíme zpátky. Přeskočili jsme ta 90. leta, toto jako když vás ovane vítr z nějakých 80. let Československé socialistické republiky, kde prostě ten stát měl také v podstatě moc sahat do života každému člověku a kontrolovat ho. Jo. Takže poté, co i Marian Jurečka, jak jsme to tady možná si vzpomenete, řešili posledně, že ten zase jako Marian Jurečka zase chce, aby stát viděl lidem na to, kolik mají peněz na účtech.
0: Neuvěřitelný.
1: Jo, prostě aby to jako stát věděl, což jako dobrý vstup do jedné z nejintimnějších oblastí člověka v demokratické společnosti, prostě čili jako stát má mít jako dohled nad majetkem a tak, no tak prostě zřejmě i soudruh Stanjura veliký se mu to zalíbilo a řekl si, tak proč by měl mít svoje komando prostě jenom tadyhle Jurečka, já chci taky svoje komando, takže ten šel ještě dál, takže tady budou moct zastavovat normálně snad lidi na ulici, jako kolik mají peněz, takže je jako, a když si to čtete, tak fakt v tom je úplně všechno, jo? Prostě v tom jsou agenti provokatéři, v tom je falšování identity, konspirační byty, prostě jako za starých časů. No, jako za starých časů. Já myslím, že nebude trvat dlouho a znovu se začne udělovat jako místo řádu Bílého lva, jako řád Klementa Gottwalda. Jako.
0: No, toto je šílenost a my to pozorujeme poslední roky, jak se to sámovou metodou všechno, jo, myslím, že zákazem kouření to začalo, ne?
1: Zákazem kouření to asi nezačalo. Zákaz kouření je proti tady těmhle věcem naprostá prkotina, jo. Zákaz kouření dobrý, tak prostě...
0: Dokud nevlastníte hospodu za svoje peníze vybudovanou a nemůžete si tam dělat, co chcete, teoreticky.
1: To je jako pravda, ale znovu říkám, to, co dělá ta vláda současná, to v porovnání s tím je to v podstatě prkotina. Protože dobrý, tak člověk si na to cigáro může vyjít ven a dneska toto jsou přece úplně jako zásadně rozdílné věci. Zákaz kouření dobrý, jako je to nějaký posun, kdy zase já jako bych to asi nedělal, protože také bych ctil právo na to, jako když má někdo majetek, hospodu, tak si v ní může dělat, co chce. Ale vzpomeňte si, taky se prostě dřív se kouřilo v nemocnicích, v letadlech, jo, taky asi úplně není, no, nevím, ale tohle to se přece se zákazem kouření vůbec nedá srovnat, jo. Opravdu ne. Tohle to je zase náběh na to, že stát chce o nás vědět všechno a chce potom s námi manipulovat, jo, takže vidíte ty tlaky, prostě tlaky na to, aby se zrušila hotovost, jo. Když se zruší hotovost, teďka už to má taky svoje křiklouny, že jo, prostě ti, co chtějí odevzdávat právo veta, přijímat euro, tak ti chtějí taky rušit hotovost, prostě aby ten stát mohl ty lidi ovládat úplně ve všech směrech jejich konání, chování a známkovat je, občas jim třeba nedovolit si za ty digitální peníze si něco koupit, když třeba zlobíte moc a tak. To je prostě toto, je cesta do Číny.
0: Za masakr v Solingenu nese plnou odpovědnost i česká vláda. Žijeme v nacismu s lidskou tváří. Nebinárního vnuka bych vzal psychiatrovi. Pravil tady v XTV poslanec parlamentu České republiky za SPD Jaroslav Foldyna.
1: Tak pan Foldyna je známý driáčnický drsoň.
0: Ano.
1: Který má horkou krev. A podle toho je ten jeho výkon... Já myslím, že to je jako strašně vděčný objekt pro televizní obrazovky a je to strašně vděčný objekt i pro různé komentátory, i ty, co mu třeba fandí, ale hlavně pro ty, co ho nenávidí, jo, protože ten jim opravdu dává potravu. Ten jim dává potravu, takže vlastně nemusí nic jiného vymýšlet. No, jako jak sleduju pana Foldynu v SPD, tak myslím si, že před rokem a něco udělal Tomio Okamura jako zásadní chybu, obrovskou chybu, když tady toho pána za SPD nenominoval jako kandidáta na prezidenta. No, oni tam dali toho pana Baštu, ten byl takový jako chudák, jo, už prostě nic moc, když stál, tak už nebyl moc schopný mluvit, prostě bylo na něm vidět, že to opravdu není jeho šálek kávy a neměl tam bejt. A taky to tak dopadlo. Jo, Tomio Okamura tím postrácel víc než polovinu hlasů svých tradičních, co dostává vždycky. To byl začátek úpadku SPD, že velmi špatně zvolili. A já myslím, že Tomio Okamura měl hrůzu z toho, že kdyby tam dal někoho tohoto typu, tak ten by to jako urval. Jo, on by těch půl milionu voličů, co vždycky SPD dostávala v těch volbách, tak on by je podržel. Jo, určitě by nevyhrál samozřejmě, ale z toho prvního kola by odešli se ctí. Teď prostě myslím si, že ten pan Bašta dostal zhruba tolik, co 4% Topolánek. Jo, takže nevím, no, já když vidím, jak už je ten Okamura vyčpělý a v podstatě politicky vypelichaný a už nenabízí nic nového, už jenom je to jako jedna velká a stále větší křeč, tak si myslím, jestli má mít SPD nějakou budoucnost, tak by se možná mohli zamyslet a zvolit pana Foldynu předsedou, prostě, protože pak by to byla jako čerstvá krev pro SPďáky a by to slušelo.
0: Já bych nepodceňoval Tomio Okamuru. Už bylo několik podobných pokusů a vždycky se ukázalo, že ten pevný bod, který přitáhne ty lidi, je Okamura. Buďte opatrný.
1: Ale dobře, ale to netrvá věčně.
0: Budete rád, až budete motoristy spojovat s SPD, pane Macínko?
1: Ne, to se s SPD se spojují jiné strany. To jsou tady koalice se Svobodnými a s PRO a s Trikolorou. Ale
0: Svobodní a PRO už v podstatě nejsou. No, ale...
1: Tak jsou s SPD, tak jsou?
0: Dobře, tak. No, ale já bych se na vašem místě by byl opatrný, možná půjdete po kolenou za panem Okamurou a řeknete, myslíte? Mám tady pana Turka, pana Šlachtu.
1: No, nevím.
0: A prosíme o spojení.
1: Ne, tak já bych prostě tady ten krok číslo jedna by měl být, jako, že teda zvolí pana Foldynu předsedou. Pak bych se nad tím možná zamyslel.
0: Tak na to bych si nevsadil. Jsem rád, že jste přišel.
1: Já bych se na to taky nevsadil, jo.
0: Těším se na příště, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pro dnešek pan Petr Macinka.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Ještě mi řekněte, jestli ten Redl je opravdu jako pošahanej, nebo to je
2: teď? Že není pošahanej. Kdyby byl pošahanej, tak celý tohle to nevybuduje. Teď to je budovaný. Já vám něco řeknu. Já si pamatuju ze své novinářské minulosti v Reflexu. Pamatujete si na paní ministryni kultury Hanákovou ze STANu?
1: Pamatuju,
2: tak, a vzpomenete si na kauzu...
1: To byly její procesy?
2: To byly její procesy.
1: Nastavování procesů.
2: Víte, kdo tuhle tu paní udělal ministryní a pak jí tam dal náměstka ekonomického?
1: Mně jí bylo líto, pane Holče.
2: Nevíte, kdo to byl?
1: To nevím.
2: Ne. Jistý Míša Redl. A ten
1: fakt
2: měl, ano, udělat i šéfem Národního divadla, svýho tohohle člověka. A tehdy, už já si na to moc dobře pamatuju, jistý Petr Gazdík, nevím, jestli vám to jméno něco řekne. On teď...
1: Jak?
2: Petr Gazdík.
1: Pan Gazdík?
2: To je rok 2012, čili 10 let zpátky, už používal tehdy šifrovaný telefon. Takže samozřejmě s nikým si nevolal, šifrovaný telefon jen tak možná občas, ale měl to nerad. Jak ty říkal Vít Rakušan, který o tom taky nic nevěděl, já jsem ho chtěl rozkopat.
1: No, už ten samotný fakt, že používají šifrovaný telefony,
2: no tak...
1: Je jasný, že tam je nějaký problém.
2: A teď vám řeknu, jak se říká, všechno špatný pro něco dobrý. Ty šifrované telefony začal prodávat Pavel Němec, ex-ministr spravedlnosti. A myslím, že teď už jich moc neprodá. Protože tohle to všechno je ze šifrovaných telefonů.
1: No, oni to nějak prolomili. No. Z největší pravděpodobnosti si myslím, že jim to prodal někdo zevnitř. Tak to chodí. Tak... Jenom hloupý člověk si dá jablotron do...
2: Myslíte, nějaký Vítek, že by to mohl udělat?
1: Na barák, nebo na byt. Jablotron, česká firma, která dělá zabezpečování. To dávno ty kódy prodali těm policajtům, nebo jim je dali, nevím. A kdo má jablotron, tak tam jdou vám namontovat odposlech jako domů. Nikdy jablotron.
2: Já nemám jablotron.
1: Nemáte?
2: Nemám jablotron.
1: Děláte dobře, no, protože to by se tam mohli tady ti lidi všichni. Takže stejným, a někdo určitě z toho jablotronu jim to dál, nebo možná musel dát, nevím. Ale stejný to bude s těma telefonama. To není, že to někdo prolomil, že někdo bádal.
2: A mám na vás otázku.
1: No.
2: Vy si myslíte, že to byl Vítek? Že potřeboval obměnit vedení STANu, takže to urychlil?
1: Že to vyprovokoval toto? Nemyslím si.
2: No, minule jste tak naznačil směr takovej, tak že to může
1: já
2: dej.
1: Já myslím, že, je že je to o trošku veš než Vítek.
2: Jo. Hmm? Ale vidíte, jak já jsem prozíravý člověk.
1: Piráti se jim stí, jo. Takže ti to někde zezadu podpalujou, to je jasný.
2: Minule jste se mě ptal, kam to ještě půjde, já jsem vám říkal, Gazdík, Polčák. Podívejte týden a Gazdíka, Polčák.
1: No, měl jste pravdu, ale v tomto punktu nechápu, že chcete jít na dovolenou. Když se tady budou dít tyto věci.
2: A to se bude dít dál, já se těším.
1: Budete tam někde v Opičích horách a se. S kým já to budu tady řešit.
2: Ale to, helejte, to pak čeká nás, vám říkám, horký léto a ještě horší, víc horký podzim.
1: No v nejhorším tam přijedu, ne, na to či tu Wilsonku.
2: No, nebo můžete poslat někoho s nějakým šifrovaným telefonem.
1: No to si musíme pořídit, ty šifrovaný telefon.
2: No jasně. No.
1: To je jako... No, to je jedno. Ale to, že to ještě, toto je jenom začátek, to vám garantuju. No. A vítěz celého bude prezidentská kandidátka. Mm-hmm. Pamatujte mm-hmm. na mě. Jinak se šeptají zajímavé věci o nových kandidátech.
2: Jo, na Hrad?
1: Že zvažují různě. Slyšel jsem, že plukovník Primula zvažuje a takovýhle osobnosti. Mm-hmm.
2: No, tak je dobře, že do toho jdou ty generálové a plukovníci. Ne, to je známka toho, že máme zdravou demokracii. Hmm?
1: Já jsem přemlouval i naši paní produkční a ona nechce do toho jít.
2: A proč?
1: Takže se jí nechce schánět ty podpisy a tak, no.
2: Já sedím, já když teď vidím paní Danuši a ty jí videa, tak kdybych byl žena, tak bych se nemohl úplně jako to dočkat, až do toho skočit.
1: Já myslím, že právě ty ženy by měly teď zabrat. Já jsem totiž včera večer na ČT2, nebo kde to bylo, dokument o Kuciakovi, jak byl ten zavražděný novinář na Slovensku. A ono to, je to francouzský ten dokument, a ono to končí takovým happy endem.
2: Jo?
1: Jakože, nebo happy endem ne, ale takovým na konci, takovým vlastně vyústěním, který je docela pozitivní, že Kočner teda odsouzený a tak, a žena prezidentkou.
2: Jo, a že se jim znovu hroutí celá politická garnitura, která měla přijít jako ta očistá.
1: Ale to je tam... jedno, ale to je tam žena
2: jo.
1: prezidentkou, ještě hezká, prostě milá,
2: jako taková...
1: hodná a milá a hodná. Prostě.
2: Jako taková panenka, že jo. To je teda happy end.
1: No, já jsem řekl blbě happy end, to, takový dokument nemůžeme mít happy end, protože tam zabili novináře a jeho dívku.
2: No mě to...
1: No, jasně, tak happy end v tom smyslu, že se našel viník na rozdíl třeba od Mrázkovy vraždy a tak.
2: Jo, ale víte, já tam vidím horší věc. Jasně, že tam někteří lidi odsoudili za to, fajn, ale představte si, že tato věc smetla celou jednu garnituru, Fica a tak, a vlastně je to analogie k Česku. A ty pěti strany další se spojily, aby jako přišlo to dobro.
1: A dobro se nekonalo.
2: No, a dobro se nekonalo a vlastně je tam ještě větší zlo a tyhle ty se nejspíš vrátějí. Tak to je jenom takový, jako, jak říkali komunisti, poučení z krizového vývoje. Proto já žádný happy end v tom nevidím vlastně. Ohromný bych řekl spíš zklamání u Slováků z toho, co si zvolili jako lepší, jako očistu.
1: No, řeknu k tomu, že tam byl jeden silný okamžik v tom celém dokumentu, jinak to fakt bylo slabý. Jo. A to, když tam mluvil tatínek toho Kuciaka, vyrovnaný pán, jako jistou, nebo vyrovnaný s tím neštěstím, co se mu přihodilo, a vlastně Kuciakův bratr, tatínek seděli u stolu v nějaké prostě domečku a tak, a mluvili o tom, a to mě fakt přišlo jako ostrý, že z té řeči toho otce bylo cítit, že ten kluk vlastně dal život za dobrou věc. Jo, ale ne, že by to jako ten otec nějak si tím vysvětloval, ale tak to nějak přijmul ten osud. Tak mě to přišlo, neumím to popsat. No, jenom abyste věděl. Co jste říkal na nejnovější, ještě pořád máme Fialu, jo? Ať na něho nezapomeneme. Co jste říkal na nejnovější slavný tweet paní Nory?
2: Já, no to musím na vás.
1: Tak se v ANO uklidníme.
2: Vy jste nesundali Faltýnka. No to je na vás otázka.
1: Ne, na vás.
2: Co tam s tím uděláte?
1: Nic.
2: Ne, je to příšerný, je to horší a horší. Já vím, že... No, jeden můj zrámej vlastně mi říkal, jak to tam funguje, že s touhletou pětkou nebo trojkou tady těch, kam patří Nora, Železný, Vitovská, vlastně nic nikdo neudělá.
1: Neudělá. Oni mají za to určitě i Moravec. Oni mají za to, že to je jich.
2: No. A taky, že to teď jejich je?
1: Je to jejich.
2: Nový vládní garnitu.
1: Je to jejich. Já jenom čekám, kdy oni přijdou na nějaký úřad a řeknou, tady chceme zaregistrovat, že my jsme čtyři majitelé České televize. Na to se... Ale včera jsme s jedním radním stáli u kafe o přestávce a tak jsme si posteskli tady to, že vlastně nemůžeme dělat nic tady proti těm aktivistickým.
2: Ty tam vlastně jezdíte zbytečně.
1: Zbytečně úplně ne, jo. Tak řadu věcí, že kolem toho hospodaření a tak, ale že toto s tím se nedá hnout. A nám píšou všem, že jsme si říkali, kolik dostáváme mailů a tak. A ten kolega řekl jednu strašně vtipnou věc. Říkal, hele, když jsou takový ty výlevy té Nory a Moravce a takový ty, teď speciálně Moravec tam měl hodinu, já jsem to neviděl, teda Rakušana.
2: To byla taková vypovídání se.
1: Dal mu prostě prostor se obhájit na hodinu, což už mi nechává naprosto chladným a je to jasný, že to tak je. Ale víte, jak jsou reklamní, takový ty sponzorský odkazy? Tento pořad vám přináší výrobce mléka, takový. A že před tady ty aktivistické pořady by mohlo být, tento pořad vám přináší velvyslanectví Spojených států amerických Praze. A
2: třeba.
1: Sponzorem tohoto pořadu...
2: Víte co, sponzorem tohoto pořadu je Míša Redl, třeba u příkladu u Víta Rakušana, ne?
1: No. Jediné, co nám tom překvapuje, že to ta veřejnost nečte. Jako hodinu v okamžiku, kdy tu stranou cloumá tenhle ten skandál bez oponenta, takový jako netradičním formátu, mně nedochází to, že těm občanům, těm koncesionářům to nedochází.
2: Ale jim to spoustě dochází. Ale já se vás musím zeptat na jednu věc, když tam jezdíte furt. Teď se nám přelomil, už vlastně, jak se říká, už se den zkracuje.
1: Už se den zkracuje?
2: No, už bylo 21. června, už dneska 23. ne? A se říká, a už to jde k Vánocům. A se vás, já se teď trápím
1: jednou věcí. Nemám pro vás žádný dárek ještě k Vánocům.
2: Ne, to ještě nechci, to nechci, to mi pošlete potom ty peníze. Ale bude vánoční pohádka. To byla v ohrožení. Jako šéf ČT říkal, a je v ohrožení i vánoční pohádka.
1: To říkal.
2: Jak teď vydírá kvůli tomu rozpočtu. Tak jsem se vás chtěl zeptat. Já bych potřeboval ubezpečit, jestli bude vánoční pohádka. Jo, bude?
1: Bude. Budou tři hřišky pro Popelku.
2: Nějaký moderní, ty norský?
1: Ne, sahneme do archivu.
2: Jo.
1: Asi, nevím. To byste koukal, co je všechno v ohrožení.
2: On je teď v ohrožení i princ, ne? Střího říška.
1: 910 tisíc se to zkracuje.
2: Co?
1: O 910, promiňte, 910 milionů.
2: Se zkracuje co?
1: Rozpočet.
2: Jo, ta miliarda Dvořákova.
1: Jo, takže je to jako necelá miliarda, je to spíš 900 tisíc, 900 milionů, promiňte, a 900 milionů už je někde vidět. Takže nebudou teď nový seriály žádný český. Poté, co jsem viděl tu Osadu, žádná škoda, no tak dobře, ani ty detektivky nic, trošku se omezí sport a prostě...
2: No dobře, ale otázky zůstanou snad, ne?
1: Otázky, tak to jsou, ježišmarja.
2: No, to byste nedopustili, ne? Aby nezůstaly otázky.
1: Ale co? Vám říkám, že to je jejich. Na otázky se nesmí sát. Tam se jenom zeptáte, na té radě, se jenom zeptáte třeba, mohli bychom vědět, kolik lidí se dívá na otázky. A ohrožuje nezávislost, zasahuje do práce médií, Českou televizi chce zlikvidovat. Takže tam nesmíte se ani, když se mluví o otázkách, tak se málem stojí v pozoru. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy takhle skloníte hlavu počítači, už jste v podezření, že si něco zapisujete proti státního. Pozor na to.
2: Hele, a děláte tam vlastně něco?
1: Tak včera
2: myslím, kromě, že si dáte kafíčko, řízeček. No
1: včera, jako v té radě.
2: No.
1: Včera jsme tam byli od rána do večera, přiznali jsme, respektive rada nepřiznala žádný bonus řediteli, což respektive se nedohodla na výši bonusu, protože tam byly tak rozdílné pohledy na věc. A takže to dopadlo tak, že dostal 100%, protože to on má ve smlouvě.
2: Hele, to je... To je taková česká soda tam, ne? Vlastně,
1: česká
2: co?
1: Soda je to pár korun, ne? Oproti jiným, že? No. Tak to jsem chtěl. A teď konečně ten mlčuch. Včera večer, já jsem, pozor, byl z toho dojmutý.
2: No já taky, takhle, ne, já jsem byl zděšený jako paní Mirka. Hele, v tom nebylo nic novýho. V takovýhle moment, jako... těžký pro zemi, řekněme, kvůli krizi energetický, socioekonomický a tak dál, tak čekáte, že vystoupí premiér vlastně jako ve jménu všech občanů, ale i celý politický reprezentace, ale on si stejně nemohl odpustit toho Babiše znovu, asi já nevím kolikrát. A ještě, že to k němu už nejde, ani k tomu Fialovi, jakoby vzdělanýmu a on býval jako elegantní mlčoch, ne zlej člověk nebo demagog, křiklom, to nebyl nikdy. Takže fakt jako řekne, jestli náhodou nebyl záměr to, že nás ta Babišova vláda chtěla ještě víc uvázat jako do té závislosti na tom ruském plynu. To už na mě jako bylo moc, ale hlavně všichni čekali, celý Česko, že korupční kauzou vládní strany. Nebo už i vládních stran, protože už to není jenom stan. A premiér si vymíní projev k národu, jak se tomu říká, a neřekne o tom ani slovo. Tak já si říkal, proč vlastně ten projev, chápu to, bylo to jenom odvedení pozornosti od té korupční kauzy, ale vzpomněl jsem si na jednu věc, když tam byl ten Babiš. Mimochodem, já myslím, že už chybí jenom to, že Babiš udělal invazi na Ukrajinu. Ale když jsem si vzpomněl na Babišův projev během covidu, Tak už i tehdy samozřejmě velmi polarizovaný parlament, opoblok a vláda šli si po krku, ale on si to v tom projevu odpustil. A přednes takový projev vlastně jako smířlivě spoující. Odpustil si tam jakoby ty každodenní politické půtky. A prostě řekl, teď jako země, aby jsme to vyhráli, tu bitvu, tak jako musíme udělat pro to všechno a vykašlat se na nějaký jako Fiala a to. Ale tenhle ten si to neodpustí.

0: Baby's born in the middle of the night in the local delivery room. They grab his feet, smack him till he cries.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
3: No, to byla pro naši býtnickou kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak si tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
2: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouac.
3: No, Kerouac.

0: univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop. Neexistující věc. My jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovat. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
0: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
0: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho, a jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
0: Fakt jste tam nikdy nebyl?
1: Nikdy jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
0: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů.

0: Já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zahradilová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladý, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže. Novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
0: Ježíš, tady bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, které u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brýličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, byl z Brna?
0: No, že by byl z Brna, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
0: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás, pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu, na institutu?
0: Tahle knižka nevyšla v našem institutu. Tahle knižka
1: vyšla v Olympii.
0: V nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme. My teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes. Já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
0: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vede, tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě, a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohodle. Takže na rozdíl od jiný, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. V těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy východní a západní Německo sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti těhle toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
0: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
0: pozorně
1: diskutuje. Ale doporučte, tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
0: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrádání, něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
0: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje a tak. To by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
0: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajgla a Strýčka. Já vám ji přinesu příště, k zavere v podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce. Tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
0: Jste byl, myslím, že byl 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádnej výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno, ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v uvozovkách upravit?
0: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A To je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesud, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, který k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
0: Ano.
1: Už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
0: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
0: jsem
1: to.
0: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je...
1: Chybí vám ten druhý.
0: To je velmi...
1: Pochopil jsem
0: velmi,
1: to, pane prezidente.
0: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
0: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
0: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně fanatické odmítání této možnosti, mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím, byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne. Podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002, ano.
1: 22.
0: 22, samozřejmě. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takovéto první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dětinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to.
0: Určitě.
1: A jasně. A potom nastane, vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
0: jiného. Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, a stačilo mávat s jedním dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
1: 14, myslím. Ne?
0: Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně, úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak i
0: SPD jenom. Jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No dobře, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: do psů. Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se děje? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: Už zás?
1: Zás, jo. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane Holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovně, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká, to, co říkala Schillerová.
2: Tyš, ono jí to nejde, Markétě, k sebere, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si. Tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
1: Martina? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát Xavere výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
1: To ne.
2: Končí prokletí.
1: To mě to je líto, že, mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutný.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
2: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku. No ten tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
2: No to je.
1: No.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal.

0: no, no.
1: Já jsem si tady čtyři roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
0: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
1: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedle ní.
0: Takový Ferda. Jo,
1: on byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
0: A to ona taky ne.
1: Je.
0: Myslíte, že jo?
1: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
0: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
1: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
0: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět dva dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za dva dny mu říkali socani, už se rezignuješ. A on říkal...
1: Ale ne, tady je to dobrý.
0: Tady je to dobrý. Ale... Já jsem přijel k nám na návěs ochranku.
1: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na dva dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
0: Na druhou stranu... Pane Holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
1: A co?
0: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
1: To je málo, Xavere.
0: Je mě.
1: Málo.
0: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
1: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně. No,
0: to nevíme.
1: No, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
0: Meda říkala, že ona je výborný člověk.
1: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla přinést pejska.
0: Meda už zvedla prst.
1: Já vím, tak Meda má zvednutý prst non-stop.
0: Pozor.
1: Ale já smutím kvůli soudružce Markét. Ale opravdu, upřímně.
0: Jak to?
1: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
0: No,
1: a co já teď budu dělat?
0: Co
1: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného. Normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
0: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
1: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Markét. Jako s podobnýma podobnou kapacitou.
0: Bude to ten
1: ničivou.
0: Bude to ten klempíř. On je hudebník.
1: Jejda.
0: No, a on je jako sranovní. A no, on kdyby řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký. Já bych tam chtěl muzikanta.
1: Aby to neřídil, jako když chodil na ty... Co?
0: To já nevím. A to už je pryč.
1: Úplně ne. No, to
0: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste toho řekl nahlas potom.
1: Ne, tak to nebuďte slušný. Řekněte jméno. Já přemýšlím. No řekněte.
0: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okyho.
1: No?
0: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
1: No bez pochyby.
0: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhými vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
1: Počkejte, tak... blondýka taková, blondýka. Šafránková.
0: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
1: Jo, jasně, ona je okrunká. No, to...
0: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
1: Taková drobnější.
0: Drobnější, subtilní.
1: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
0: No, na mě to teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
1: To je správně.
0: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
1: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
0: To jsou ty vaše narrativy.
1: No jo.
0: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
1: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
0: Pomník.
1: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Markéty.

0: Kde byste to viděl?
1: Kdybych to viděl, tak na Václaváku, ne?
0: Jo, já jsem spíš myslel, hele, na Jižáku, že by se...
1: Pane holče, ten kůň už je ohranej.
0: Kůň, jo.
1: Už by všichni viděli, už si všichni dali stokrát...
0: A já bych myslel, že kobila nebo něco, ne?
1: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
0: Pekarová.
1: Paní Pekarové.
0: Adamová.
1: Adamové. Mám... Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se... U prdele Pekarové.
0: A proč
1: podvodca jsem koně?
0: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
0: No Jižní město. Sídliště, ona je taková
1: ale
0: žena ze
1: Sídliště. Ale to není ne? prestižní. Jako...
0: Je? A bude v kontaktu s plebse? No.
1: To už,
0: je její.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda do Chánova ten poník.
0: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
0: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere
1: no
0: toho knížete
1: na Václaváku. Máme...
0: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
0: ne,
1: větší
0: pravdu.
1: Stopu
0: ne.
1: než Jan Hus a to je paní Markéta
0: máte pravdu. Já bych taky
1: Adamová,
0: Husa vyhodil.
1: Pekarová, hodinová spůrna.
0: Xavere, já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
1: No já taky.
0: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo
1: Husa...
0: Já si to Husa,
1: vybavu, jak to vypadá.
0: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
0: Ale to je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere. Je.
1: Pane holče, tam to drhne.
0: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši její?
1: Já
0: chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
0: Duka, ten to vůbec nerozumí.
1: To je pase už
0: jasně. Úplně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane holče, ať se řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
0: Diamant,
1: a
0: myslíte,
1: ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
0: Jo.
1: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
0: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne, dobrý den, já vám jdu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
0: No jasně, jo.
1: To je přece super.
0: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
0: Já jsem místo předseda klubu sviní.
1: No je to místo předseda.
0: No, koho zajímá mám našlápnuto předsednictví.
1: Koho zajímá místo předseda?
0: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Ne, víte, kdo byl
0: ale...
1: druhý? Nevíte.
0: Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem to čeho, že už se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti tomu... let, že by, do deseti let, že by možná mohl někam letět. Ale
1: a tomu já fandím.
0: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
0: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako...
0: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne? Domácí na letošní zimu. Co?
1: Už si to odpuste, pane holče.
0: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
0: Vždyť je to potřeba. Pojďme... Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
0: Nenajde.
1: Nenajde, jo. Tam
0: nenajde,
1: nikomu.
0: Nenajde, Xavere.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
0: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane holče. Je to přiznání.
0: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xavere.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházel, já vám, mě je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura. Proč? Víte, kdo to je?
0: Kvůli těm, no nejlepší minister financí.
1: Kvůli minister financí.
0: Jakáž... Žena kapačka?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
0: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
0: No to už
1: je... Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
0: Ho porazí Reichl. Rvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
0: No nemusí se dostat, Xavere, to je byla tečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
0: On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
0: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak,
1: jo, myslíte?
0: Jo. Tak teda to šel tako přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
0: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že je to taky pasivní celý.
0: Já jsem říkal, že to není takový, jak měl. Pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: No, to je, jak říkal Schönehack, se mít chlupen. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
0: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko. Když si to psala pro změnu k angličtině a ona taky neumí anglicky a ona si napsala tam nějaký angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
0: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky a uvidíte.
1: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
0: Já na ní taky
1: nesahám. Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster a mám strach, jestli si nestalo něco přistřílené.
0: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
0: Co já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale on má v očích hrůzu, pane holče.
0: No, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
0: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
0: Ne?
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
0: Proč?
1: Aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
0: no
1: Babiše,
0: tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane holče, nevím, z toho byla hádka.
0: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
0: A té době si se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zas, že Babiš. A já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti...
0: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
0: To je správná
1: protože
0: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
0: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
0: Nikdy. A mně se líbí taky, Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
0: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii. A já to beru jako,
1: to říkal?
0: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
0: Sedí mu to.
1: Nesedí. On, se, on je jak nahý v terní. To není Babiš.
0: Já to si to Babiš. Užívám k sebe.
1: Poté, co jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, co, z nějaké bubliny zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
0: Tak je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a, to, a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
0: Jo.
1: To nejde dohromady.
0: On se s nima nebaví. To je potřeba.
1: Baví, baví.
0: Téměř. On tam má ty svoje... Ksebr, mě... Jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on má, on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak, najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkujou za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
0: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve
1: volbách. No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
0: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je tak vzácný člověk.
0: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
0: No tak trošku...
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
0: Severe, já už jsem to říkal, já si nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no.
0: Beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
0: Protože Rakušan... No, víte, co jsme se teď zase dozvěděli?
1: Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
0: Vážně?
1: No.
0: Byste dostal taky něco z dozíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
0: A, no ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně Stanu.
1: Ale to je hezký.
0: To je hezký.
1: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
0: Jasně, a tohle to, on není žádný hamoun.
1: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
0: Je to stará škola. Je to stará posívá škola a jak říkal David Rád, krmil bestii, ne? Aby bestie krmila zpátky jeho. A...
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
0: No,
1: do čistírny.
0: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je politikem zastan přes 10
1: kdo?
0: Let. Co?
1: Kdo to říkal?
0: Vítek. Rakušan.
1: To říkal.
0: Říkal.
1: Ale to je přece blbost.
0: No, tak ho říká blbosti rád.
1: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
0: Jestli si nevolali tím šifr telefonem.
1: Nevolali, no, no, no.
0: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
0: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane Holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
0: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
0: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
0: Jasně.
1: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
0: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
0: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnosti.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
0: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
0: To je sekerník.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
0: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
0: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
0: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
0: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
0: Já taky ne.
1: Já jsem v konfliktu.
0: V Kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
0: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
0: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
0: Mm-hmm.
1: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samo o sobě, a mohl by čerpat.
0: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ani kačo. Ani korunu.
0: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y-ky, ne?
1: To já nevím.
0: No tak těm to moc.
1: Ještě existuje?
0: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
0: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsi říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No. No jistě. A bez dotací.
0: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holčan, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští Vilzonky, poslali...
0: Odklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
0: Je.
1: A oni tam udělají představení,
0: mm-hmm.
1: Jehož sláva se dotýká hvězd.
0: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy byste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
0: S legendou ze
1: Jezerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
0: Jo?
1: No. A výprej výborná.
0: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
1: Jako ne. No tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
0: Tak to taky máte v sobě.
1: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísný člověk to je, to vám řeknu.
0: To jo.
1: Akorátní.
0: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
0: a, on by nikdy,
1: a to se mě na něm líbí.
0: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On?
0: No,
1: to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
0: Od narození je takový, ne?
1: No.
0: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
0: Jo.
1: Dizident.
0: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
0: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista.
0: Ne? Fuj, Tajksl, no to snad ne.
1: Nebyl?
0: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
0: On se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
0: Ne, on se popletl.
1: On se odpracoval.
0: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
0: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, kterýho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový, tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
0: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
0: Jo.
1: Příště To posíláme. Jo?
0: Na jezerku.
1: Na jezerku.
0: Tomáš Sova, to bude primář Sova.
1: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
0: Primář Sova byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
0: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Savre Meda, ona... On chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
0: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
1: Kalousek.
0: Ne.
1: Protože tahá za nic.
0: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
0: Tam je těžko říct, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku, ne?
0: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
1: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude... Jak si myslíš, že to je v královské rodině?
0: Se tam... Nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to? Job? On půjde, on jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
1: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
0: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal
1: jsi? Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
0: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
0: Třeba, no.
1: Můžu, no. Jeďte.
0: Ale na Davidková.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
0: Na Vlzonku otázal Zalky, Xavre.
1: A Zalka
0: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
0: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavre. Vidíte?
1: A má pravdu.
0: Jo.
1: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
0: Jo, jo, jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
0: To je jasný. Já to vím, Xavre.
1: No koho?
0: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
0: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavre. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane Holče.
0: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
0: Jo? No a kolik máte bytečků?
1: Byteček žádný.
0: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
1: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
0: Mansardu?
1: No.
0: A nejenom jednu, ne?
1: Co to znamená mansarda, pane Hoč?
0: No, postříčkou.
1: No tak já mám mansardu.
0: Jo? A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, zákulisí.
1: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
0: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavre, myslím, že se nad váma stahujou mračna.
1: Jak to?
0: No, protože nemáte žádný dítě a máte jeden byt, velký ještě,
1: víte,
0: pro jednoho člověka.
1: Víte, mám jeden byt.
0: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já dva byty dám Pirátům.
0: To byt vám rychle udělám.
1: Jo?
0: Jo.
1: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
0: No vy nejste úplně chudobné.
1: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
0: No je to bolševik, jsou to bolševici.
1: Každým, ale, to je v překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
0: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
1: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
0: Hřiba? Jemu je tak přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
0: Je mladý člověk? Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
0: Kdo má víc bytů než dětí je spekulant?
1: Za výrok o bytech.
0: Tak veď váma, tak už si připravuju předání. Bytečku, Xavre.
1: Však to asi, připravuju.
0: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
0: To, myslím, to půjde zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
0: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář.
0: S okurkama.
1: No. No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
0: No, teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
1: No.
0: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
0: No.
1: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude před posledním před volbama.
0: Vážně?
1: Sakra, pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
0: Proč
1: já už
0: ne?
1: Mám natipováno asi se 7 lidma.
0: Jo?
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte, co myslím, no? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
0: Jsme mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
0: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
0: Jo.
1: Vezme si...
0: No, vidíte.
1: Teda musím vám říct...
0: Tak to tam připište, až jí budete posílat tu kytku.
1: Já jí musím pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
0: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
1: No, já nevím, jestli...
0: Měsíčně?
1: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo, jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
0: Aha.
1: Tenhle ten model.
0: Jo.
1: Ale neměli 4X.
0: Jo. Takže,
1: no, jako boty na podpatky už mám a Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
0: Chichi Tornado se neudrží?
1: No, podle mě říkejte. To pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
0: Tak hájeli, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
0: a už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
1: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
0: Nebo Chicha Xaver.
1: Chicha. Don Chicha.
0: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Chicho?
0: Parubkovi.
1: Jo, Parubkovi.
0: Potom se mi stýská.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
0: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když
1: jasný,
0: když se tak... nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
1: Ale tak
0: premiér.
1: Vy jste taky býval prestižní streamer.
0: Jasně.
1: To takhle berte.
0: Já jsem...
1: Ale... Že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
0: Já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Vrecion? To je ten od...
1: Kdo?
0: Synáček od Alexandra Vondry a...
1: A jak jste to říkal to jméno?
0: Jáchym Vrecion.
1: To je česky?
0: To je česky. A oni, že jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
1: To je v pořádku.
0: A já jsem tak nějak napsal nějaký hodnotové věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
0: Co?
1: To je ten levoboček, jo?
0: Nemakačenku, no.
1: A to je jedno, já nevím, tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na RR.
0: Jo.
1: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
0: Silný, jo, tak viděl tam ty hodnoty.
1: A co on umí?
0: Dojít erár.
1: Jo.
0: Díky rodičům.
1: Jo, jo, jo. Tak pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
0: No.
1: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
0: No, tak uvidíme.
1: Uvidíme, řeknete jo nebo ne?
0: Budem tajný.
1: Tipy, jak to dopadne?
0: Jo.
1: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky.
0: Mhm.
1: A vypíšou sásky.
0: Jo.
1: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky, Xaver. Radio Xaver.

hrdá a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne,

Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne,

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Minci nebo slitek? Protože, co si budeme říkat, ta zlatá mince Xaver a zlatá mince Holec, kterou držím v ruce, tak je jednouncová,
2: ano.
1: Ale je o kus dražší, ano. Než kdybych si koupil slitek.
2: No, já bych řekl, že v portfoliu je dobré mít oboje. Jo, ten slitek je taková ta běžná investiční věc, nic speciálního. A je to dobré to prostě v portfoliu mít, protože ta likvidita, toho se zbavíte raději než mince, protože ta mince jednak má nějakou estetickou jako kvalitu, hodnotu a má nějakou sběratelskou hodnotu. A u toho bych se trošku zastavil, protože my můžeme rozdělit ty mince na takové tři kategorie, nebo dvě kategorie. Základní dvě kategorie jsou to takzvané tezaurační mince. To jsou ty tezaurační. To jsou mince, které se vlastně razí ve velkých objemech, to dělají ty velké světové mincovny. Právě třeba britská královská mincovna, co my často odměňujeme diváky tou Británií. A ty vyrazí třeba 100 000 za rok, milion za rok a tak dále, velké, velké objemy. Takže to nemá žádnou numizmatickou sběratelskou hodnotu. To je prostě víceméně stejné z hlediska hodnoty jako ten slitek prakticky. Co jsou to úplně minimální rozdíly. Potom máme sběratelské mince a potom máme tu speciální kategorii medaile. Ale ty sběratelské mince jsou unikátní v tom, že mají nějaký specifický motiv, velmi často neopakovatelný, neopakuje se, razí se v nějakých menších sériích a hraje tam velkou roli právě ta emise, to znamená ta série, jak je velká, autor, motiv. V případě těchto mincí, kdybych byl konkrétní, XTV, tak je to velmi radostná práce, to říkám rovnou, protože my děláme v prakticky minimální série a to je sběratelsky velmi jako zajímavé, protože my děláme série 100 kusů tady v tomto případě, což je skutečně hraniční nějaká minimální série, tím pádem je to sběratelsky extrémně jako zajímavý, protože je to 100 kusů pro celý svět. Neopakovatelný motiv, Vilzanova 10 jako pořád, vy jste to tady zmínili, to první jako pořad televizní vlastně, který má svoji minci, v tom je to sběratelsky jakoby unikátní, takže malá emise, v unikátní jako náklad a samozřejmě zajímavé provedení. Jo? Takže v tom smyslu ty sběratelské mince potom fungují tak, že jejich cena roste v čase, i když cena zlata nemusí růst. Proč je tam roste ta sběratelská hodnota a ta umělecká hodnota? To znamená, představme si situaci, že zlato z roku na rok nevyrostlo o nic, což jsme dlouho nezažili a nezažijem asi, ale ta sběratelská mince klidně roste 15-20%. Protože prostě...
1: I když zlato stagnuje.
2: I když stagnuje, nebo dokonce když klesá. Jo, pokud je to dobrý motiv, dobrá emise a tak dále. A toto je ten případ.

0: stasera, mo'.
1: Ma

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
1: Už se to blíží.
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji, on tam jako

0: takové hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
0: Začal
1: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale
0: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
0: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers. No.
0: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřováno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je. A od té doby nic, uplynuli 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
0: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšať slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud a už teďka, ještě soud ještě ani nezačala, už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, jak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby. No,
0: no tak na politickou stranu.
1: Na
0: tak,
1: politickou stranu.
0: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro, a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.

0: Ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
1: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
0: tak
1: článku.
0: Tak se zdiskreditovala, no?
1: No tak... Tak někdo to asi, já třeba kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu.
0: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
1: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
0: No v tom to není, v pindíku to není.
1: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
0: spíš
1: není.
0: Chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
1: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, ale těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno vstanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel do sauny. Prostě to je jako super program na 8:30 ráno. Jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
0: Tam vedro taky.
1: Protože když jste jako v 8.30 v sauně, prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
0: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
1: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
0: Tak, byl tady a tady všude seděl pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
1: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
0: Kuleba.
1: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi. Asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
0: No, mistr Zhao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
1: To je otázka, jako jestli, to já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
0: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
1: To je klidně možný asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi rusáky.
0: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
1: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
0: Ne.
1: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozveden nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jak říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna osnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no, ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo. To je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
0: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
1: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
0: A jaký máte vysvětlení?
1: Já nevím, tak možná je to...
0: Provokace?
1: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
0: No.
1: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
0: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
1: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
0: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska.
1: Mm.
0: Jsem nenašel nic.
1: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
0: No, a to je divný, ne?
1: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
0: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
1: A rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
0: Co se bude dít, jasně. Tak. Nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
1: No tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali. Tady jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc ho zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám ho pak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady potom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrova o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
0: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
1: No, tak.
0: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom o čem to svědčí.
1: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holé.

0: Pane prezidente, díl 24. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Tak těším se na dnešní natáčení. 24, to už je hezké číslo.
1: Je to obdivuhodné, že no ne, že my jsme to vydrželi, to je jasný, ale že některý divák to vydržel poslouchat, to je obdivuhodné.
0: Koukal, jaké máme stabilní publikum. Ale pojďme k tomu, co je důležité. Dnes dopoledne jste dlouze, pokud vím, hovořil na čtyři oči s panem Orbánem, maďarským premiérem. Co můžete prozradit z toho osobního setkání?
1: Tak zaprvé, že bylo strašně dlouhé. Já jsem myslel, že bude tak hodinu. Dokonce jsem si už dal sraz s nějakým německým panem profesorem, ten tam schlíple čekal dole. A Orbán tam vydržel skoro dvě hodiny a jeho pobočníci ho pořád tahali za rukáv, že už musí končit a je dál. Takže to je první signál. Já myslím, že on byl s tím také spokojen. On stejně jako já mám pocit, tak on má pocit, že v Evropě nenachází někoho, kdo by měl názory jemu blízké a kdo by viděl svět v celé té hrůze té současnosti. A takže to bylo nutné si promluvit. My se takhle vidíme na průměru, řekl bych, třikrát za rok. Naposled to bylo v květnu na nějaké konferenci. V Budapešti jsem byl. No takže jsme diskutovali o obecných věcech a také o pár aktualitách současnosti a nevím, co bych všechno prozradil. No tak něco z toho prozrazovat nemohu, protože to bych zase prozradil, kdo mi to řekl a to já strašně neradil. Já myslím, že on zaprvé on je pozitivní, optimistický, dopředu jdoucí. Je Maďar za každým coulem, člověk, který mu jde o to Maďarsko. Není jen tak politik, který hraje na sebe a na svou kartu osobní. On hraje opravdu na tu zemi, v jejímž čele je. On se trápí některými věcmi jako my. A myslím, že on se také trápí tím, že změnami poměru u nás se změnilo politické zabarvení naší země a že Česká republika už není vůči Maďarsku to, co bývala v minulosti. A mě to nepřekvapuje, já to vím, já jsem to čekal a já jsem opravdu první komentář, který jsem udělal po volbách loni v říjnu, tak já jsem tam řekl, no já myslím, že dojde k výraznému oslabení naší vládou, k výraznému oslabení V4 a vůbec spolupráce tady těch evropských zemí a dřív tam jenom lavírovalo Slovensko a teď tam evidentně lavíruje Česká republika a to jako musím přiznat, že s tímhle pocitem on k nám přišel.
0: Vy jste v tiskové zprávě k tomu setkání uvedli, respektive Institut Václava Klause, že jste mimo jiné hovořili o vztazích uvnitř Evropské unie. Padlo tam třeba něco i v tom smyslu, protože on má asi možnost porovnávat vládnutí Petra Fialy a vládnutí Andreje Babiše. Narazili jste na ty dva.
1: Tak já myslím, že Viktor Orbán s Babišem nalezl nějaký modus vivendi a ve svém pragmatismu a ve svém neintelektuálství. Orbán není intoš, Orbán není intelektuál. Orbán je mnohem pragmatický a praktický člověk. Tak on jako s tím Babišem asi nalez nějakou tóninu srozumitelnosti vzájemné a on sice myslí, že ji nalezne s Fialou taky, ale zdá se mi, že Fiala se pohybuje trošku v jiné dimenzi, ne toho praktického, pragmatického politika, který od píky začal z nulových začátků a buduje 33 nebo kolik let prostě své postavení v Maďarsku a své vztahy s Maďary a podobně. To v tomto smyslu je pro něj Fiala, ale to je moje hodnocení, to je schraň Bůh, že by byly jeho slova. To pro něj je Fiala profesor politologie a ne praktický, pragmatický člověk jako on. On prostě je člověk, kterému jde o každého voliče a on se vychloubá tím, že že má v každé ulici nějaký kontakt v Maďarsku, prostě jemu jde o ty lidi. To já myslím, že je úplně odlišné od dnešní naší politické věrchušky ve všech politických stranách. To jsou takový mlčochové, který žijou ve svém uzavřeném světě a s lidma se neumí setkat, neumí přirozeně promluvit k lidem.
0: Vaše knížka Návrat inflace, kluská cesta bezstarostného zadlužování má teď vyjít právě v maďarštině. A pojedete ji tam představit?
1: No to jsme si právě potvrdili s panem premiérem, že to je šance na příští setkání, protože já jsem tu mou knížku, která vyšla u nás na přelomu roku, čili raná knížka o inflaci, tak já jsem ještě obohatil nějaké navíc kapitoly, takže to je knížka, která se dala dohromady před měsícem a půl, myslím to složení. Nově jsem napsal totálně jiný dlouhý úvod od maďarského čtenáře a tak dále. Takže budu rád, že to jde maďarsky a rád tam přijedu.
0: Pane prezidente, jedna z aktuálních věcí, kterou teď sledujeme v českých i zahraničních médií, je ta svým způsobem nešťastná návštěva katarského emira, který včera přiletěl, my dnes natáčíme odpoledne 6. října, teď je 16 hodin 32 minut, včera přiletěl, a nebo respektive včera odletěl, navzdory tomu, že měl odletět dnes. Je to ostuda, když se něco takového přihodí a hlava jiné země významné se v uvozovkách urazí, sedne do letadla a zmizí do Londýna?
1: No tak zaprvé já jsem byl včera na pozvání prezidenta našeho na slavnostním obědě s katarským emírem na Pražském hradě, takže jsem takhle seděl proti němu jako jste vy, tak jsem s ním chvíli hovořil. Musím teda potvrdit, že s odletem v žádném případě nepočítal. V každém případě mě říkal, co ještě v Praze udělá a co dneska večer a co zítra a těšil se, že se ještě podívá na tohle a na tohle. Říkal, že tady sice je prvně oficiálně, ale asi 6x už tady byl tak nějak privátně, takže tady docela zná. Takže ani náznak toho, že by něco takového chystal, můžu já veřejně dosvědčit. Takže jsem já byl překvapen nejvíc, když jsem si to ráno přečetl, že večer odjel. Nevím, tak tady je to podle mého názoru opravdu podivná věc, protože byl jsem přizván. To setkání, prezidentská návštěva se neudělala kvůli tomu, že se to teď hodí Zemanovi nebo Emírovi. Ta návštěva se udělala proto, že se jemu hodilo přijet do Prahy, když byl pozván na ten evropský politický summit. To je naprosto evidentní, to bylo opačné sequencing věcí, řazení věcí. No takže on sem nepřijel ani tak na státní návštěvu, jako na tadyhle ten summit. A ta Evropa asi, když nemá plyn a odmítá ho brát od Ruska, no tak by si měla předcházet někoho, kdo ten plyn má a kdo by ho evidentně mohl dodávat. No a tak jsme to všichni interpretovali. Na tom obědě bylo neuvěřitelné množství lidí a blízko něj seděli Beneš na straně jedné, Čezu od 3 metry dál, Stanjura a Síkela a tak dále. Prostě evidentní bylo na Dlouhý a tak dále. Takže evidentní, že tam o tyhle věci šlo. No a oni ho nejdřív nějak pozvou a pak jako si odhlasují, že ho na tom sami to nechtějí. No to je věc, to, že se urazil, tak to je pro mě docela pochopitelné a že by my jsme si tím něco pro sebe dobrého, nějaký dobrý puntík o něj, když nám jde o jeho ropu a o jeho plyn a tak dále. Mě zaujalo ještě něco jiného. Nedocenuju úplně přesně, kdo všechno je v sdružení OPEC. all producing and exporting countries, ty producenty ropy a vývozce ropy. Já tak to nesleduju přesně. No a ne, já jsem očekal, že všiml jsem si, že OPEC dnes neboli včera ráno, no, rozhodl omezit výrobu ropy. To je vysoce destabilizační prvek, a když se omezuje výroba a poptávka spíše narůstá, tak to znamená, že budou větší nedodávky a větší růst ceny. Samozřejmě to někdo udělal schválně, aby ta cena šla nahoru. Tak jsem jako říkal, co se tím sledoval, a on mě opravil, že před 5 lety oni vystoupili z OPECu. Ač byli jeho founding fathers někdy v roce 74, což jsem já nezaregistroval, protože se jim to už nelíbilo, aby tam spolu s těmi se Saudskou Arábií a tak dále se nekamarádí. No tak to je docela hráč světový, ten katarský emír v těchto věcech. A my dopustíme, aby se na našem území stala tadyhle ta věc. Nevím,
0: je to,
1: co si o tom myslet.
0: Ostuda, pomlčka, skandál?
1: Ostuda, je to ani ne ostuda, ani ne skandál, je to blbost. Je to blbost, je to prostě známka nezájmu o nás, našich politických vrchůšek, nezájmu o skutečné lidi, o řešení věcí. Je to nepřipravenost k jednání, nepřipravenost pro jednání takovýchhle věcí, že by si Fiala myslel, že svým šarmem nějak tohle prosadí a ostatní budou proti, to nevím, k tomu nemám žádné informace, ale je to velmi neobvyklé, taková urážka, jako že by někdo odjel, to se často v historii státních návštěv nestává.
0: Stalo se to někdy vám, pane prezidente, za dobu vašeho prezidentování, že jste se naštval a sedl do letadla, odletěl dřív?
1: Nesedl, ale stalo se mi dvakrát v takové té dramatické chvíli už roku 1997, kdy už se drolila naše koalice ODS s Lidovci a s Kalvadovou ODou. Takže bylo setkání středoevropských, jihoevropských, východoevropských premiérů v Grácu rakouském. Já jsem tam doletěl a zjistil jsem, že Lux vymýšlí, že musíme vyhodit šéfa blízky naší a že to vyvolává domácí prostě naprostý chaos. No, takže jsem vydržel asi 3 hodiny na tom zasedání a omluvil jsem se a odletěl jsem zpátky. No. A druhá věc jsem zase zažil, že když jsem odletěl na podobnou akci do Sarajeva, tak slavný sarajevský atentát, tak všichni čekali, až vypadnu, že udělají puč proti Klausovi. No, tak to bylo dramatičtější, že se ukázalo, že Sarajevo v tu chvíli ještě bylo. Tam jsem jezdil pouze v obrněném transportéru. Ač tam byl takovýhle summit prime ministrů nebo prezidentů, tak tam jsem jezdil jenom v obrněném transportéru, že tam pořád někde byli nějaký ostřelovači možní. No a zejména letiště bylo pod z vrcholů hor pod ostřelováním, takže jediná možnost bylo tam být za světla. A neodvážil se nikdo nechat to letadlo v noci na tom letišti, takže naše vládní letka doletěla, vysadila nás a odletěla pryč, že pro nás zase přijede. No a tady vypukl puč antiklausovský, no a já jsem neměl letadlo, takže tam musel teda, nemohl jsem odletět večer, protože to letadlo se nemohlo v noci za tmy na sarajevské letiště vrátit a tak se čekalo do druhého dne, takže nějaké zážitky tohoto typu, jako kdybych je popisoval v nějakých pamětech, tak já bych je našel.
0: Ale nechci odbočovat, ale tedy ten příběh, když pan premiér Fiala letěl na pohřeb královny stylem, že letěl do Londýna letadlo zpátky a druhý den, tak to není vlastně žádná výjimečnost.
1: No, to ale nevím, v Londýně na Heathrow to asi nebylo, protože se tam střílelo. To v tom Sarajevu, tehdy v té Bosně byla dramatičtější situace. Opravdu já jsem tam chtěl se potkat s velitelstvím v tom Sarajevu. Já jsem měl na plán, že se potkám s velitelstvím, opravte mě, jestli se mýlím, KFOR se to jmenovalo, myslím.
0: Ano, KFOR.
1: To byly takový ty sjednocený síly, které tam jakoby mezinárodní bojovali. Byl nějaký americký generál. No a tak bylo domluveno, že tam jedu. Bydleli jsme v napůl rozstříleném hotelu, který měl zbouraný jedno patro, to je taky psychická docela zajímavost. No a najednou, když jedem na tu základnu toho KFOR, tak mě posadili do obrněného transportéru. A taky si nejste jistí, jestli to je normální stav nebo ne.
0: Tak, pane prezidente, co vlastně my občané Češi máme očekávat od toho takzvaně neformálního setkání toho evropského politického společenství, to, co probíhá v těchto chvílích, v těchto dnech na Pražském hradě?
1: No tak kdybych já mohl říct svůj názor, tak bych řekl, že nic. Samozřejmě to je říčka, ale já myslím, že to říčka, která ukazuje prostě něco. Nevím, nakolik naši spoluobčané vědí, že to evropské politické společnosti je novinka na evropské scéně. To nikdy nikoho nenapadlo, protože my máme jednu organizaci v Evropě, která je něčím jako evropským politickým společenstvím, a to se jmenuje Rada Evropy. V té jsme členy už více než 30 let a v té je 50 členů a spousta zemí, které nejsou v Evropské unii, jsou členy té Rady Evropy. To má svý parlamentní shromáždění, to má svá pravidelná zasedání, to je normálně fungující evropský orgán. To jako by všem mělo stačit, aby byl vyplněný tenhle ten orgán a dělal nějaké rozumné věci. Samozřejmě to nestačí takovým hrdiným Evropanům, jako jsou Francouzi, a zejména hrdiným šéfům francouzského lidu, jako je pan Macron. No a pan Macron najednou vycítil, jak se ta rovnováha francouzsko-německá díky totální slabosti postmerkelovského Německa, jak se vychýlila v jeho prospěch, no tak on najednou začíná vyhlašovat různé iniciativy a myšlenku evropského politického společenství si vymyslel z ničeho nic Macron, když před náma byli předsednickou zemí EU, tak to prostě prosadil. Já to považuji za absolutní nesmysl, schválnost, hříčku, nedovedu si představit, co by dělala. Na druhé straně je to také Macronova asi demonstrace jeho síly, a na straně druhé je to od Macrona taky sdělení, že už trošku na tu Evropskou unii kašle. Prostě, že hledá jiné fórum, kde by se o Evropě mohlo rozhodovat.
0: Může to být, pane prezidente, tak, že hlavním výstupem toho sezení společného na Pražském hradě má být jakýsi vzkaz o společné soudržné Evropě směrem na východ, směrem Putinovi?
1: To je určitě proklamovaný cíl a ten bude formálně určitě dovršen, ale já myslím, že to je širší pokus než jenom tohleto. Já si nemyslím, že všichni, kteří se toho zúčastní, mají přesně stejný názor na rusko-ukrajinský konflikt, a já myslím, že Erdogan na straně jedné, ale Arménci, Azerbejdžáni a takhle taky žijou trošku jinak.
0: Může to mít vliv na ceny energetiky nebo energie, promiňte?
1: Já
0: to
1: myslím,
0: setkání, že tam se prostě to někde domluví v zákulisí. Zítra se to zastropuje pro celý svět?
1: Ne, to je prostě demonstrační akce, která nemá žádnou náplň, žádný obsah, žádnou strukturu. Nic, tam pár lidí dostane příležitost něco říct a ostatních 44 nebo kolik, jako na ně nedojde řada, takže to krátké setkání bude bez ničeho. Asi předem připravený mají papír, kde přečtou, že Putin zlý a Zelenský zlatý. To ano, určitě, ale jako jinak, že by tam o něčem vážném se jednalo.
0: Když předsedáme Evropě, tak může toto znamenat třeba posílení pozice našeho ministerského předsedy, co by aktuálního šéfa Evropy, protože do této chvíle jsem zatím nic podstatného v médiích, co by tam pan Fiala zajímavého spískal, nenašel. Tak třeba teď je ten startovní výstřel.
1: Opravdu mým cílem není pošťuchovat prázdnotu českého předsednictví EU, to by byl lehký úkol, ale já bych hlavně řekl to, že mě nezajímá tolik to dnešní setkání, že bych se tím na to specializoval, to říct nemohu, ale pokud tomu dobře rozumím, tak celé to setkání jde mimo naše předsedování Evropské unie, věta A, a věta B, to samozřejmě, protože to je v Praze, tak úvodní projev pronese náš premiér, ale tomuto shromáždění předsedá Michel, bývalý belgický premiér, a nikoli Fiala, by the way, teda.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání Alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jako my bychom si třeba přáli. Aby to, byť by to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Assad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunnité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunnity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama. A zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibího Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho, mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby, také vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šára se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15., tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4-5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, nebo vůbec ne? Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze. Čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říct. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašár Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď
2: no,
1: nikde
2: Evropané,
1: nic?
2: A nebo Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Mm-hmm. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No, takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat se, úplně nejsem jista, to je na jedné straně, na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná, dá se jí vůbec vládnout?
2: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašár Asad vlastně?
2: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Šara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jak si ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme a další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my a je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude Ale očividně,
2: já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jsi zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to, reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
2: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem, tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary v Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odezdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí.
2: A býval
1: i za Joea Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako, dneska mu to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už takováto diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiný jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám
1: ale
2: pocit, ale
1: bych nerada bych vkládal do ústní,
2: A tak to je zase nepochopení celé té situace, že? A takže...
1: Ale tak on tam, pardon, on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně a pracovně, že? Uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
2: asi
1: by
2: tak,
1: mohla jednou přijít.
2: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem nejtěv, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka, nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není nejtiv, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donald Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s Putinem
2: telefonovat.
1: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
2: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu. A
2: já si myslím,
1: jak to zvládne?
2: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočil úplně jinak. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
2: Tím mě nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
2: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
2: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Naším hostem je Cyril Svoboda. Několikanásobný ministr s 5 jmenovacími dekrety a také někdejší předseda KDU-ČSL. Dobrý den, vítejte v XTV.
1: Dobrý den.
0: Evropa musí odolat tlaku, stát se nohskledem Spojených států amerických a vyvarovat se zavlečení do konfrontace mezi Čínou a Spojenými státy ohledně Tchaj-wanu, řekl to francouzský prezident Emmanuel Macron po návštěvě Číny. Jeho slova rozčílila některé české politiky, Macronovo prohlášení označují za ostudné, chybné i za podraz. Je kritika na místě?
1: Mně se to v jeho vyjádření líbí, no, takže já nepatřím ke kritikům, protože Macron ví, že si nemůžeme dovolit rozpoutat ještě nějakou další válku, potažmo celosvětový konflikt. Takže v tomto ohledu má podle mě Macron pravdu.
0: Ten konflikt nebo ta válka by hrozila v případě Číny?
1: Tak víte, že říká to i čínský prezident, že se připravuje na reálnou válku. Dneska jsem se díval na francouzské zprávy, tam zase byla i o tom reportáž, že trénují ponorky a simulují skutečně jako reálnou válku. Tak já myslím, že Macron má pravdu, že stačí nám ten obrovský konflikt, který máme na Ukrajině, a neotevírat další konflikty.
0: Dobře, ale co potom na to Spojené státy americké, protože třeba podle pana poslance Marka Ženíška je to naprosto ostudné a chybné, to, co řekl Emmanuel Macron, a že by měla Evropa odolat úplně jinému tlaku a se Spojenými státy vyvažovat právě Čínu.
1: Tak to je pohled Marka Ženíška. Já si myslím, že určitě Macron nechce ani vystoupit z Severoatlantické aliance a už vůbec neoslabit Evropskou unii, nemá nic proti spojenství se Spojenými státy, ale chce ukázat, že minimálně se musíme chovat k sobě jako partneři, a samozřejmě, že Macron teď hraje roli vůdce Evropy, protože kancléř Německa je neviditelný, neslyšitelný, nevíme o něm, takže Macron má velký prostor a tak ho využívá. Takže já si nemyslím, že destrukce přátelství nebo spojenectví, ale je to politický postoj francouzského prezidenta, a proč ne?
0: Postoj francouzského prezidenta, a do jaké míry si myslíte, že jednání Macrona reflektuje nelibost Francouzů s tím, jakým způsobem Francie zasahuje do konfliktu na Ukrajině? Přece jenom pro ně ta válka je vzdálenější než třeba pro nás. Oni řeší svoji drahotu, cenu benzínu a tak dále, důchody. Tak do jaké míry tedy jsou to Francouzi jako občané?
1: Určitě je tam francouzský vliv, vnitropolitický vliv, protože ta reforma důchodová se nám zdá neuvěřitelná, protože posunutí odchodu od důchodu z 62 na 64 let, jestli stojí za takové bouře, které se dějí ve Francii, ale stojí to. A já si myslím, že ta reforma je vlastně jenom vnější efekt, že to není ta podstata, že Macron cítí, že se něco děje hlubšího ve společnosti, že ty 2 roky odchodu do důchodu za takovýhle odpor vůči vládě a vůči prezidentovi nestojí. A asi to tak vnímá, že i postoj Francie se výrazně mění. Má menšinovou vládu, takže on musí reflektovat domácí politiku a zároveň ví, že nebude už víckrát zvolen, tak se to může dovolit víc, a proto třeba i toto osamostatnění a solový part, protože on už neriskuje, že nebude zvolen, protože nemůže kandidovat.
0: Prezident Macron také zdůrazňoval svůj plán, respektive teorii o strategické autonomii Evropy, patrně vedené Francií, která by se stala třetí velmocí. Čína toto přivítala. Bude Macron, nebo torpéduje to Macrona mezi lidi, kteří budou jednat s Putinem?
1: To nevím, protože on takhle se velmi rád pasuje do role Charlesa de Gaulle, no ale on není de Gaulle. Kdo zná životopis Charlesa de Gaulle, tak ví, že to byl člověk, který zápasil celý život. A celý život čelil velkému odporu a ten odpor ho formoval. To Macron dosud nezažil. On nezažil nikdy skutečně masivní odpor, takový, jako zažíval celoživotně de Gaulle. Takže de Gaulle vyrostl ve velkého státníka, protože ho formoval odpor. A takže jestli nový odpor, který možná teď bude proti Macronovi, ho vystaví novému tlaku a bude formovat do dobré formy, to uvidíme, tak je to nakupnutý balón.
0: Ale dá se říct, že je tomu blíže?
1: No, určitě
0: tímto krokem.
1: Určitě bych chtěl a naznačuje, že opět Francie chce hrát vlastní part. Diváci si vidí, že Francie taky řadu let nebyla ve vojenské struktuře Severoatlantické aliance, že to je tradice francouzské politiky. Takže Francie bude chtít být jako nukleární velmoc, dominantní v Evropě jako vyvažovatel vlivu Spojených států amerických. Hmm.
0: Jaká je a jaká bude role Číny v konfliktu na Ukrajině? Přece jenom čínský prezident říká, že Čína je v konfliktu neutrální, byl na třídenní návštěvě Ruska, pozvání Volodymyra Zelenského zatím ignoruje, zároveň ale Čína zveřejnila 12-bodový mírový plán. Tak bude Čína tím mediátorem k budoucnu?
1: Mně se zdá, že je zatím jediným možným, protože to je jediná mocnost, která může skutečně účinně zatlačit na obě dvě strany a zejména na Rusko, protože Rusko Čínu potřebuje z mnoha důvodů. Kvůli tomu, že Čína odebírá suroviny, plyn, ty víte, že se staví nový plynovod síla Sibiře 2, že kupuje ropu nebo další suroviny a zároveň Rusko potřebuje čínské moderní technologie, čipy a podobně. Oni se navzájem potřebují. Takže je možné, že Čína bude tlačit a má na to, aby tlačila na Rusko. No a možná, že ve spolupráci s mocnostmi, jako je Francie, se vytvoří tlak na druhou stranu, protože mírová dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem může být jenom tedy, když se sednou ti lídři ke stolu, a protože si nedůvěřují, tak si sednou ke stolu jenom, když tomu budou donuceni. Ne, protože by chtěli, protože když někomu nedůvěřujete, tak za ním nejdete s ním večeře obědvat a nejdete se s ním dohadovat. Hmm.
0: A Čína bude ta země, která se bude důvěřovat z obou stran?
1: No, to je ta pistole, kterou míříte na obě strany a říkáte, tak to pochopte, to je ten náš argument, že musíte sednout a musíte začít jednat. Když se podíváte na to, co dělá Kissinger ve válce mezi Araby, respektive Egyptem a Izraelem po roce 1967 a 73, to bylo to též, to byl cukr a bič, ekonomická pomoc a obrovský tlak Spojených států. Nikdy by si tyto partneři nesedli za stůl, Anwar Sadat a Menachem Begin, tak by si nesedli za stůl a nezačali jednat, kdyby tomu nebyli přinuceni.
0: No a zatím Čína byla na třídenní návštěvě Ruska, jak jsem říkala, a Ukrajinu jakoby zatím ignoruje, řekněme. Tam se nechystá Xi Jinping.
1: Zatím ne. Možná, že přijde, protože pozvání od prezidenta Zelenského podle veřejných zdrojů má. Takže Čína tady asi zvažuje všechno, co udělá, ale je to, jak se ukazuje, jediná mocnost. Já jsem dlouho myslel, že to může být Turecko. A Turecko může být prostředníkem třeba dohody výměny zajatců nebo něco podobného, ale Turecko nemá takovou váhu, aby přitlačilo Rusko. To musí být váha, která přitlačí Rusko, že se musí jednat.
0: Ve Spojených státech došlo k úniku vysoce utajovaných amerických dokumentů ohledně Ukrajiny. Do jaké míry to může ovlivnit situaci na Ukrajině?
1: No, vždycky únik informací ohrožuje důvěru, vztahy a může taky ohrozit i některé na životech nebo na některých kontraktech. Takže samozřejmě to je vážná věc, ale ten základní postoj podpory ze strany Spojených států vůči Ukrajině to nemůže zásadně změnit. Může to být problém, ale nezmění to základní postoj.
0: Spojené státy také údajně odposlouchávaly ukrajinského prezidenta. Proč? Nevěří mu? Proč je potřeba ho odposlouchávat?
1: No tak v minulosti se dozvěděla Angela Merkelová taky, že byla odposlouchávána Spojenými státy americkými a o žádnou válku nešlo, byla úplně v údivu, že byla odposlouchávána. To zkrátka zpravodajské služby dělají, že se někdy odposlouchává i nelegálně a že se odposlouchávají hlavy státu. No tak mají odposlouchávat nás, ode mě se nic zajímavé nedovědí, to se dovědí od hlavy státu.
0: To musí vědět oni, jestli by se od vás něco zajímavého dozvěděli. Ve Spojených státech se blíží primárky, které budou na podzim, kdy budou strany rozhodovat o tom, koho vyšlou do boje o prezidentský post. Republikán a floridský guvernér DeSantis už řekl, že ochrana Ukrajiny není životně důležitým národním zájmem Spojených států. Joe Biden sice ještě neřekl oficiálně, že bude kandidovat, nicméně už ledas co naznačil, že tedy zřejmě kandidovat bude. Otázka zní, bude se právě pod tíhou prezidentské volby měnit jeho přístup, tím pádem tedy přístup Spojených států amerických k válce na Ukrajině?
1: No asi to bude mít vliv, protože Ukrajina bude tématem prezidentské kampaně a Ron DeSantis říká, že nejenom, že válka na Ukrajině není první prioritu Spojených států, on říká, Bidenovi říká, Biden jako prezident nemá strategii. On říká, budeme bojovat do posledního vítězství, do posledního centimetru území Ukrajiny. On říká, no dobře, tak to je to finální vítězství, ale jako máš strategii celkovou, takže on říká Američanům, že má být tedy prezident ve Spojených státech, který by věděl strategii a oznámí ji, kterou chce sledovat. Takže já si myslím, že to hraje roli a bude hrát roli i věk. To si myslím, že při veškerém respektu americkému prezidentovi i k Donaldu Trumpovi jako případnému dalšímu vyzývateli Američani podle mě už nesáhnou tomu, aby volili někoho, kdo je přes 80 let. Při veškerém respektu k oběma osobám.
0: Donald Trump se zase nechal slyšet, že by konflikt na Ukrajině vyřešil do 24 hodin, kdyby byl zvolen.
1: No, já bych
0: dokázal dělal, by to?
1: Ne, nedokázal to. To je stejně jako když se sešel s vůdcem Severní Koreji a říkal, Kim je vůdce, já jsem vůdce, to si sedneme a za 2 hodiny to dohodneme a bude tady nové uspořádání mezi Severní a Jižní Koreou, sešli se dvakrát a výsledek je nula. To je, jako těm bombastickým řečem Trumpa nelze přikládat velkou váhu.
0: Hodně často slyším takové to, kéž by Putina ranila mrtvice, kéž by ho někdo z jeho blízkých nebo z jeho okolí na něj spáchal atentát. Jak by vypadalo Rusko bez Putina a chceme vůbec takové Rusko? Bylo by dobré, lepší to Rusko, nebo by bylo potřeba se ho víc bát? Rozdroleného Ruska.
1: Tak možná si někdo přeje, aby Putin co nejdříve zemřel, to určitě hodně lidí, ale všem doporučuji se podívat na ruskou historii, aby mi našli jediný příklad, kdy došlo k převzetí moci v takové situaci demokraticky. To se nikdy nestalo. Vždycky byl nějaký palácový převrat. A to znamená, že se taky nedalo odhadnout, kdo bude vítěz toho palácového převratu. Takže dobře, Putin nebude prezidentem Ruska, což se jednou dnes stejně stane, ale kdo bude prezidentem Ruské federace, to nikdo neví. Ani to nikdo neumí odhadnout. Takže abychom potom neplakali nad tím, že může být někdo mnohem větší nacionalista také v čele Ruska, nebo může být někdo, kdo bude třeba přijatelnější z jiných pohledů, ale nedovolí mu, já nevím, jeho okolí se stáhnout z Ukrajiny. My to vůbec netušíme, protože Rusko není demokratická země. V demokratické země můžete odhadnout. Třeba odhadnete, že když budou volby v České republice, odhadnete, kdo může být premiérem a můžete odhadnout i podle toho, jaká asi bude zahraniční politika. No ale v Rusku? To potřebujete věšteckou kouli.
0: Mně se vybavuje Libie a Kaddáfi, který byl osvržen, byť to je samozřejmě
1: no, ne,
0: tak Kaddáfi, jiná země.
1: Ale to zmíníte vážnou otázku, o které se v Čechách vůbec nemluví. Zkrátka rozval Libie je mimořádně závažný. A když se podíváte na celé pásmo střední Afriky, regionu Sahel, kde máte jeden ohroženější stát vede druhého, tak všechno je pod těžkým ohrožením radikálních islamistů a to všechno živí Libie. To všechno jde především ze zdrojů bohatství Libie. Takže rozvalený stát je to poslední, co bychom si mohli přát, jak někteří sní, že se rozpadne Rusko. Říkám, no tak bacha na to, jako rozpadnout Rusko, to nebude nikdy jinak než konfliktu. A to bychom se potom mohli moc divit, kdyby nám operoval, jaké divoké soukromé armády by nám operovali všude možně, protože kdo nám zaručí, co se stane ve chvíli, se rozvalí tato říše, ta se nemá rozvalit.
0: A hrozilo by tedy rozvalení říše, rozvalení Ruska v případě, kdyby někdo spáchal atentát?
1: Já si myslím, že ne, ale jsou někteří, kteří o tom mluví, že Rusko je v takovém stavu, že se rozvalí a že některé autonomní oblasti se osamostatní, tak jako v dějinách se stalo lecos, ale v našem zájmu není rozval říše a ať se každý podívá, jak vypadá situace po válce Iráku, jak to vypadá v Libii, a když se podívá do Eritreji a do dalších oblastí, jak to vypadá, se rozpadají státy, jaké to má důsledky. To nikdy nevede ke stabilitě.
0: Drží podle vás Putin Rusko stále pevně v rukou a dostává relevantní informace?
1: Jaké dostává informace, nevím, to netuším, ale určitě Rusko má stále pod kontrolou, protože Rusko je zvyklé celé své dějiny mít svého cara. Jedno, jestli se car jmenuje Mikuláš, nebo Petr Veliký, nebo Stalin, nebo Putin, to úplně jedno, jak se ten car jmenuje. Ale je to car a on dává Rusku jeho hrdost, jeho sílu. A Rusové můžou nadávat na všechno možné, mají těžký život, sankce na ně dopadají, je to určitě velmi těžké, ale on je pořád symbolem Ruska a hrdosti Ruska. A takže je to tak, že on je symbol taky, tak mu to snaží. No tak já si myslím, že ho může odstranit pouze nějaká klika kolem něho, ale ne proces ve společnosti, to ne.
0: Podle informací, které máte a které je těžké ověřit, je Ukrajina schopná provést rozsáhlou ofenzivu, kterou plánuje v řádech týdnů?
1: Já to nevím, já doufám, že si to podaří. Role se samozřejmě mění, protože, a to říká i náš prezident Petr Pavel, že buď se ta ofenziva podaří teď, aby to velký úspěch, anebo nám hrozí tady zamrzlý letitý konflikt. Role se mění v tom, že paradoxně Ukrajina, která brání své území, ho bude bránit proti opevněným pozicím ruské armády, to znamená, že bude najednou v uvozovkách armádou v útoku, a to znamená, že vždycky komplikovanější pozice a vždycky víc ztrát. Vždycky máte víc ztrát, když útočíte, než když se bráníte. Takže Ukrajinu čeká velký úkol, přejeme si to, aby to zvládla, úkol by zvládla, ale je to, jak říkají tedy experti, a věřím v tom i našemu prezidentovi, že buď teď, anebo ta válka bude trvat i leta letoucí.
0: Čili souhlasíte s prezidentem Pavlem, že Ukrajina má jediný pokus?
1: Ano, má jediný pokus, opakování nebude. A samozřejmě Ukrajina má velký problém, a to je lidský potenciál, protože Ukrajina má 40 milionů obyvatel a podobné ztráty, jako má Rusko. Rusko má skoro 150 milionů obyvatel, takže pořád Rusko má ještě v uvozovkách z čeho brát. No a samozřejmě, že navíc, když válka vede k zabíjení takové množství mužů, no tak bude chybět v zemi, že mužská síla. Ty, co třeba vědí, jak to bylo po druhé světové válce, kdy se Německo rozlíželo po celém světě, nakonec to byli Turci, kteří pomohli a uzavřeli se dohody mezi Německem a Tureckem o tzv. Gastarbeiterech. To to vedlo poprvé k tomu, že se Turci dostávali mohutně do Německa. Dneska máme to velké problémy těch různých enkláv a přítomnosti tureckého, velké přítomnosti tureckých obyvatel, Turků v Německu. To vždycky po válce je strašně náročné. Chybí mořská síla, to je zapotřebí.
0: Taková poslední jednoduchá otázka na závěr. Kdy a jak podle vás skončí válka na Ukrajině?
1: Tak já si přeju, aby skončila co nejdříve. A tady opět souhlasím s Macronem, s tím, co řekl v Mnichově. Na konferenci bezpečnosti říkal, v Evropě on užil slovo je závěs, ne zeď nebo plot, který rozděluje Evropu na Polsko, pobaltské země, kteří chtějí vítězství Ukrajiny za každou cenu. A zbytku Evropy, kteří chtějí vítězství Ukrajiny, ale mír chtějí víc. To znamená, že už tehdy řekl v Mnichově Macron, že je-li nějaké řešení na mír, který nabízí stabilitu nebo dlouhodobost, takže má vyšší cenu než vítězství. Ale mír znamená, že musí obě dvě strany tak něco získat. Mír neznamená, že kapituluje Ukrajina, to v žádném případě ne.
0: V tuto chvíli ale není na stole varianta, že by se sešly obě strany nesvářené u jednoho stolu. To teď není, teď je pořád čas zbraní, kdy ten čas nastane.
1: Víte,
0: nebo co se musí stát, aby ten čas přišel,
1: ano.
0: Aby se
1: když slyšíte ukrajinského ministra zahraničních věcí Kulebu, tak on říká, že se musí jednat, až to bude výhodné pro Ukrajinu. A zřejmě Rusové říkají, budeme jednat, až to bude výhodné pro nás. Nikdo neví, kdy to bude. A kdyby došlo k tomu, že by jedna strana měla velkou převahu nad druhou, no tak to nebude to nebude dohoda o míru, to bude dohoda o nějaké kapitulaci nebo ústupu. Ale kdyby to měl být mír, no tak je podle mě nejlepší tlačit ve chvíli, kdy to v uvozovkách je nevýhodné pro obě dvě strany. Protože žádná nesmí pocit, že jde k tomu jednacímu stolu z pozici toho, že to má snažší. Protože to se potom blbě jedná. Nevím, takže uvidíme, jestli se to podaří nebo ne a co dokáže velmoci, protože přinutit Rusko a Ukrajinu jednat můžou jenom velmoci, ale ti dva, Zelenský a Putin, si dobrovolně ke stolu nesednou.
0: Děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl...
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, tak bych, že je to půzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládalo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Ta diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomí se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se nikdo dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, že takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. Tam řada států není v Evropské unii a je v NATO a naopak.
1: Tak, myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionu a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států Severoatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dát tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. Protože představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, když to k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje. A pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 dělení, ale říká se trojdělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že si nechystáte útok? Ale zrcadlo je efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s tím, ano, od nich to je a nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem, na to se nebude roztahovat. Na východ a jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany, protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale co to je první? Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhém materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, a tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně zašlo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nulandová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. Ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzný vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluví o to, co no.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží jo. dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ten pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připraven dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle... Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá.

0: prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kruci nám, proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
0: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun toto jednání a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
0: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
0: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
1: neměl by tam jezdit.
0: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, že když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlíckovat. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazveme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovej. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
0: Ne,
1: co má dělat?
0: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio. Že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu, jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
0: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásné, je to i reálné?
0: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
0: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu ruském

0: míru zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. Jo. Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
0: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Paní Karol, nový díl Za stranu a za lidi. Máte radost?
2: Mám radost, máme to za sebou, probrali jsme žraloky, pána v černém klobouku.
1: No a také, přátelé, poslechněte si to, protože se dozvíte, že se paní Karol bude mazlit s 3metrovým sumcem. No a pokud chcete slyšet Za stranu a za lidi, tak na rádiu Xaver nebo na YouTubeovém kanále Xaver Live ve zvukové podobě. A pokud patříte mezi fajn šmekry a chcete nás i s obrazem, tak to je možné pro předplatitele na xtv.cz Za stranu a za lidi, díl 83.

0: Hraje vám Radio Xaver. Hraje vám.
1: All my music.
0: Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu budu někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostních garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano. Mm-hmm.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: oni
2: celkem jedno.
1: Oni tomu říkají minerály dokonce, jsem
2: no,
1: četl.
2: Nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Leyenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu, a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání alespoň v počátečních fázích účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře, a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano, a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče, dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců. A nakonec z toho zbyla jenom nějakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
2: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý tryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet, já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti, teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká
2: Mamon,
1: také.
2: Ano. No tak pokud v nich hárál tento plamen, tak tím hůře pro ně, jo, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý Pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman. Posloucháte Radio Xaver.

0: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Jindřich Reichl je předseda strany Pro, Právo,
1: Respekt.
0: Respekt, odbornost.
1: Je to tak.
0: Jak chcete, pane Reichle, zablokovat a blokovat budovy?
1: No, my jsme samozřejmě řekli to, že budeme provádět nějakou jaksi nenásilnou blokádu.
0: Blokádu můžeme,
1: ano, ano, nemůžeme ještě jaksi úplně to prozradit všechny naše trumfy, ale každopádně chceme, aby to bylo jaksi jasné nenásilné gesto, aby se prostě ukázalo to, že tahle vláda ničí, devastuje tuhle zem a je potřeba prostě, aby lidé viděli, aby se odhodlali něco dělat. Tohle gesto je prostě něco, co by mělo zase pohnout k další aktivitě, protože to, co sledujeme v posledních týdnech, to už je úplně
0: dobře,
1: parodie na vládu.
0: O tom se určitě budeme bavit, ale řekněte mi, jak to chcete udělat fyzicky. To budou stát někde vaši příznivci a budou bránit lidem, co jdou do těch vládních budov, aby šli do práce, nebo naopak, aby šli z práce domů? Nebo jak
1: uvidíte, uvidíte. Nechte se překvapit, to nemůžeme takhle všechno říkat dopředu.
0: A nemůžete aspoň naznačit teda?
1: Jako... No něco takového, jak si nějaký takový hezký řetěz mírový asi provedeme, takže něco v tom smyslu uděláme. No, protože samozřejmě dneska ty nejzásadnější témata jsou jak prosperita, tak zejména ta válka na Ukrajině. A já myslím, že v současné době už jednoznačně převažuje ta poptávka po tom, aby se našlo mírové řešení.

0: republice a teď, když jsem tady parkoval, tak mě pán chtěl vyhodit a řekl, že mě tam nechá stát, protože nám fandí a je s námi. Takže je to takové, že se to šíří po celé republice. To hlavní nejsou jenom ty demonstrace. Ta demonstrace je vždycky jednou za čas nějaká jaksi signál, no, signál bych neměl říkat, to je rezervováno pro vrchního vysílače signálu, ale je to určité gesto, které by mělo prostě ty lidi zaktivizovat, ale ta hlavní práce se odehrává v rámci těch cest po celé republice, kdy se snažíme s těmi lidmi komunikovat a ukazovat jim, že oni jsou ti, kteří mají tu sílu něco změnit, nikdo jiný ne.
1: Kde ti lidé byli doteď? Neboli koho, co jsou voliči?
0: Já myslím, že to je v podstatě taky těžké říct. Myslím si, že v současné době tím, že přišly úplně nové výzvy typu covidu, typu ukrajinského konfliktu, tak ta mapa těch voličů se zásadním způsobem změnila. Vy máte vždycky nějaké priority, které máte nastavené. Vysoko vždycky byla, já nevím, třeba korupce a tak dále a tak dále. V současné době zcela jednoznačně vede ekonomika, právě ta mezinárodní situace ohledně války na Ukrajině, protože lidé prostě nechtějí, žádný normální člověk nechce válku. A samozřejmě to jsou potom taky otázky svobody projevu a další věci, které prostupně jsou tady utlačovány. A myslím si, že i ta mediální oblast hlediska naprosté manipulace s fakty ze strany mainstreamových médií, které jsou tím hlavním držitelem moci v téhle zemi, je velké téma, které rezonuje v současné době v české společnosti. Lidé už mají dost těch lží z české televize a z dalších médií, které v podstatě drží tuhle vládu u moci. Kdybychom byli v normálním státě, tak tahle vláda už tady dávno není.
1: Ještě zpět. Vidíte na těch setkáních vašich, protože jezdíte po republice, tak ti lidé, co sedí proti vám, to jsou původní voliči ANO nebo SPD, nebo ODSky, máte to nějak jako...
0: Rekrutují se z různých stran, když se s nimi bavíme, často to jsou i nevoliči, protože velká část těch lidí v podstatě neměla stranu, za kterou by byla ochotná jít prostě skutečně se postavit a dát ten svůj hlas. Lidé často už nechtěli volit takové to menší zlo. My jsme neustále slyšeli, že jdeme volit menší zlo a ti lidé už toho měli dost a chtěli v podstatě mít subjekt, u kterého skutečně cítí, že nechtějí tady vládnout proto, aby vládli, ale proto, aby sloužili téhle zemi. A myslím, že velká část nevoličů přešli lidé ze sociální demokracie, z ANO, i z ODS, SPD, prostě z různých koutů. A samozřejmě velká část je toho milionu propadlých hlasů, která byla v těch minulých volbách, tak si myslím, že se přesunuje právě teď na naši stranu, protože vidí, že to myslíme vážně a že skutečně nabízíme reálná pozitivní řešení.
1: Jste si jistý, pane doktore, že v okamžiku, kdy hovoříte s občany, tuším, že jste byl v tomto týdnu v Děčíně, protože jsem viděl někde nějakou reportáž.
0: Dneska jedu do Varu.
1: Jedete do Varu. Dačice. Ale řekněte mi, když člověk slyší, co tam říkáte, jste si jistý, že těm lidem slibujete věci, které jste schopen splnit?
0: Zcela jistě. Tak my se bavíme o některých věcech, které jsou konkrétní, ale zase bavíme se také o věcech, které jsou hodnotové. To je v podstatě segment, který bývá v politice velmi často opomíjen, kdy my se jenom bavíme jaksi o těch tvrdých datech a kvantifikovatelných číslech, ale realita je taková, že se musíme vrátit také k hodnotám, jako je morálka, mravnost, slušnost, to, co prostě tady propagoval v podstatě v každém svém projevu Tomáš Garrigue Masaryk, a na co jsme tak trošku zapomněli, že ono to totiž není jenom o tom, jak ty věci nastavíte, ale v podstatě o motivaci těch politiků, kteří v těch veřejných funkcích jsou. Proto jsme také zvolili ten název Česko proti bídě, protože se odvíjí od citátu Tomáše Bati, který říkal, že každá ekonomická krize je pouze důsledkem a že příčinou je mravní bída lidí, kteří vládnou v té dané zemi. A pokud neodstraníme tu příčinu, což je ta mravní bída, tak se nezmění vůbec nic.
1: No a víte, každý slavný citát a přísloví a tak se dá s úspěchem rozporovat. Myslíte si, že to je pravda?
0: Myslím si, že to je hluboká pravda. Myslím si, že to je hluboká pravda, protože v současné době v naší zemi není nedostatek peněz. Těch peněz je tady dost, ale oni odtékají všem možným různým pijavicím, kamarádičkům, nasátým na ty veřejné finance a odtékají z této země pryč stovky miliard každý rok a my to sledujeme, neděláme proti tomu vůbec nic a prostě je nezbytné, abychom začali prostě využívat to bohatství bohatství, které produkujeme, abychom začali je využívat pro sebe. Klasický příklad, elektrická

0: elektrická energie, elektřina. My jsme největším exportérem elektřiny v Evropě a máme nejdražší cenu elektřiny na světě. To je ekonomický absurdistán, který je prostě daný tím, že z české elektřiny vyráběné v českých elektrárnách nebohatneme a neprofitujeme my, ale vlastně celá Evropa. My jsme ti, kdo ten Mejdan platí.
1: Jak to souvisí s morální bídou?
0: S morální bídou to souvisí tak, že tam je 30% akcionářů, z toho polovička jsou americké firmy, asi 16% jsou polské firmy a v podstatě ten stát, ti současní naši jaksi ministři a pan předseda vlády Fiala nedělá nic pro to, aby v podstatě se ty penězotoky nebo penězovody a toky těch peněz, ty financí přesunuly do státního rozpočtu, do veřejných financí. Oni jsou navázáni na ty různé lobbystické firmy, na ty velké energetické giganty, které prostě z toho profitují. Je nesmysl, aby ČES měl 80 miliard profit, a to ještě nepočítám ty peníze, které se tam jaksi postrácejí po cestě na různých pofidérních nákladech, a lidé tady platili naprosto nekřesťanskou cenu za elektřinu. To je prostě absolutní nesmysl. Tohle je věc, kterou musíme změnit, protože oni nepracují pro lidi v téhle zemi, oni pracují pro spřízněné skupiny, které je financují a které prostě jsou těmi loutkáři, které takhle drží na těch provázkách.
1: A tomu se neříká morální bída, tomu se říká biznis.
0: Tak to máme každý jiný terminologii, já tomu říkám morální a mravní bída, protože prostě ti lidé tam nejdou s motivací do té politiky, aby sloužili téhle zemi, aby sloužili lidem, jdou tam proto, aby se obohacovali, aby obohacovali skupiny, které je tam dostali a které jim tu kariéru politickou zaplatili.
1: S jakou motivací tam jdete vy?
0: Přesně s tou celou, kterou jsem řekl, sloužit téhle zemi, zanechat tady odkaz a postavit tuhle zemi do pozice, do které patří, protože já si myslím, že Česká republika má na to, aby byla rozhodně v té širší špičce Evropy.
1: Takže přichází spasitel?
0: To ne. Víte, někdo...
1: No ne, to tak zní, to, co jasně, říkáte...
0: Jasně, to není o spasení, to je o tom, že se politika dá dělat i slušně. My už jsme to tady dlouho nezažili, ale dá se to. A musíte tam mít prostě člověka, který to opravdu chce dělat jaksi s veškerým nasazením a s empatií prostě pro ty lidi, kteří v téhle zemi žijí a s láskou k té zemi, na kterou musí být hrdý. A já jsem velmi hrdý na Českou republiku a pro mě klíčové není se v politice obohatit, pro mě je klíčové zanechat tady odkaz k tomu, aby prostě čeští občané se měli lépe, aby Česká republika se dostala na pozici, která jí prostě právem historicky patří.
1: Aby jednou bylo nádraží Jindřicha Reichla.
0: Třeba i to. Ale to není to podstatné.
1: To se říká odkaz.
0: To už je, ano, to je to legacy anglicky, ale v podstatě to klíčové je, aby prostě lidé poznali, že politika nemusí být jenom špína, korupce a klientelismus. A oni si to prostě myslí. Oni nevěří politikům. Logicky jim nevěří, protože po tom, co tady sledují 30 let, tak se jim ani nelze divit. Ten klíč je v tom, aby lidé pochopili, že taky existují lidi, kteří to chtějí dělat slušně a poctivě.
1: Jak to chcete zlomit?
0: Svým příkladem, osobním příkladem, tím, že prostě jezdím, tím, že jim vysvětluju to, co je můj záměr, ono také je to dáno tím, z čeho člověk vyšel, jaký má životní příběh, protože prostě to člověka formuje a to určuje jeho hodnotový žebříček. Takže je to o tom osobním kontaktu, je to daleko víc než všechno, co píšou média, všechny ty pomluvy a klevety. Prostě když s člověkem hovoříte z očí do očí a bavíte se naprosto normálně, neformálně, tak to vám to dá daleko víc než všechny ty mediální lži, které můžeme sledovat.
1: Četl jsem článek, kde vy naznačujete, že se v naší zemi zneužívají dávky pro ty Ukrajince, respektive že Ukrajinci běženci zneužívají. To je taková vážná věc. Pomalu by se to nemělo říkat nahlas, ale řekněte, vy proto máte nějaké opodstatnění? Tak, vy jste právník, tak...
0: Jasně, když jsme to viděli, v novinách to proběhlo, že jedna ta Ukrajinka si přišla na 1,3 milionů.
1: Dobře, jak to je jeden zločinec.
0: Tady už máme...
1: Mezi advokáty se najde jeden lotr.
0: Jasně. Ale pozor, to není kritika na ty Ukrajince. Kdyby takhle hloupě nastavili systém Němci pro nás, tak úplně stejně ho budou Češi zneužívat Německu. To je prostě kritika na pana Jurečku a jeho podřízené, kteří nastavili systém tak, že je velmi snadno zneužívatelný. V současné době jsou ty dávky podmíněné tím, že ti žadatelé z Ukrajiny musí zaregistrovat nějaké bydliště, adresu nějakého bydliště, kde se zdržují. ale to eviduje pouze cizinecká policie a ta nepožaduje žádný doklad o tom, že tam skutečně ti lidé jsou. Takže teď už jsou tady desítky kauz, které jasně dokazují, že si tam tu adresu vymyslí, nikdo to nekontroluje, no a oni tady prostě potom vůbec se nezdržují, jenom si přijedou pro tu dávku a zase odjedou a ten systém je prostě nastaven tak, že ho kontroluje nějaký robot a už bylo prostě několik článků, které jasně prokazují, že z toho utíkají miliony, miliony v podstatě každý měsíc. My jsme na té pomoci utratili za loňský rok 9 miliard korun. 9 miliard korun. A je to pomoc, která není efektivní, protože správně bychom měli pomáhat těm lidem, kteří skutečně trpí tou válkou na východě té Ukrajiny. Ne těm, kteří si sem mohou přijet v drahých autách proto, aby si zinkasovali měsíční podporu a zase odjeli. Takovou pomoc já bych podpořil kdykoliv. Těm lidem, kteří tam skutečně trpí tou válkou a kteří se s tím dnes a denně potýkají.
1: Pane Rechle, vy připravujete další demonstraci na Václavském náměstí, tuším na 16. dubna, což je teda za pár dnů. V čem bude jiná než ta předchozí?
0: Bude kratší. Ta předchozí byla v podstatě tím prvním krokem, kdy jsme, tak jak jsme to říkali, my v podstatě od začátku 7. února, kdy jsme to vyhlásili, tak jsme říkali, že primárně chceme, aby vláda splnila ty naše požadavky v těch čtyřech oblastech, které jsme formulovali.
1: A splnila?
0: Ne, ani nám neodpověděli. Aha. Dokonce nám neodpověděl ani pan prezident Petr Pavel, který pořád říká, že chce ten dialog a chce se bavit se všemi, tak s námi se asi bavit nechce. Myslím si, že tady jenom se zase dokazuje to, že i ta vláda, i ten prezident se baví jenom s těmi, kdo jim jaksi naslouchají, nebo respektive kdo jim umetají cestičku a souhlasí s nimi. S těmi, co s nimi nesouhlasí, s těma se už moc nebaví a označuje nálepkou pro ruský troll a tím to končí. Ty požadavky jsou naprosto legitimní, zkvalitnili by život všech našich občanů a to byl v podstatě základ, který my jsme formulovali. Toho 11. března to bylo o tom, že jsme chtěli ukázat, že máme dostatečný mandát k tomu, aby s námi někdo mohl jednat. Že to není výmysl nějaké skupiny tady malé, která se chce nějakým způsobem domoci slyšení u předsedy vlády, ale že je to skutečně prostě požadavek mnoha desítek, možná stovek tisíc, možná jednotek milionů lidí v naší zemi. A v současné době tohle proběhlo, myslím si, že ten mandát se jasně ukázalo, že máme, vláda a prezident se s námi dál nebaví, tudíž chceme přikročit k tomu, že skutečně uděláme pochod Prahou a následně se dostaneme k nějaké vládní budově a tam prostě setrváme nějakou delší dobu.
1: Toho 16.
0: Toho 16. a pak to bude pokračovat.
1: Kdo budou řečníci?
0: Budou tam ti tradiční řečníci, ale máme určitá překvapení. Nicméně já zcela úmyslně moc ty řečníky nezmiňuji, protože to není pro mě to podstatné. Lidé si musí uvědomit, já neustále slyším, a tam musí být ten, a musí tam být tamten. Ne, nemusí tam být vůbec nikdo. Nemusí tam být dokonce, nemusím tam být ani já. Lidé si musí uvědomit, že to jsou oni, kdo tu sílu drží a že tam nejdou si poslechnout nějakého konkrétního řečníka, ale že tam jdou kvůli sobě, kvůli budoucnosti téhle země a kvůli vlastním dětem. Kvůli tomu tam jdou a není podstatné, kdo tam na tom pódiu mluví. To je sekundární věc.
1: Co to očekáváte, toho 16.
0: Věříme, že to zase tak, jako ta minulá akce zásadním způsobem rozčeřila vody, v podstatě na 14 dní ovládla tady celý mediální prostor. Samozřejmě my jsme žádný prostor nedostali, pořád se mluvilo všude o nás bez nás na různých televizních stanicích, rozebírala se demonstrace ze všech stran, ale že by tam pozvali někoho z nás, to ani náhodou. Protože samozřejmě my bychom říkali ty věci tak, jak jsou, a ne tak, jak si je přejí média prezentovat. A teď chceme, aby jsme dále stupňovali tlak na tu současnou vládu, protože ta vláda ukazuje, že se nehodlá bavit s tou druhou polovinou lidí, s těmi oponenty, že si snaží za každou cenu prosadit svoji vlastní pravdu, která je neudržitelná, která je prostě likvidační pro tuhle zem, pro ekonomiku i morálku téhle země a pevně doufáme, že to nakonec vyústí prostě v demisi této vlády, protože tahle vláda už podle mého názoru nemá nejmenší mandát v téhle zemi jakýmkoliv způsobem spravovat věci veřejné.
1: No a co bude dál? Tak proběhne to, co naznačujete toho 16. Bude z toho zase nějaké komuniké nebo něco, nějaké požadavky?
0: My říkáme, že požadavky jsou pořád stejné. My říkáme, že je potřeba, aby se probudily i ty další složky, které tady jsou. My reprezentujeme ty lidi, kteří přijdou na to Václavské náměstí a mnoho dalších, kteří nemohou přijet, ale teď je potřeba, aby se přidala parlamentní opozice, která musí prostě si pochopit, že tady je kvůli lidem a ne kvůli svým křeslům v poslanecké sněmovně, a zejména, aby se přidali odbory. Odbory mají tu největší sílu všude na světě, kdekoliv prostě něco začnou, tak okamžitě prostě ten tlak vyústí v nějakou rezignaci, buď to jednoho ministra, nebo třeba pád celé vlády. Nejnověji teď v Polsku musel rezignovat ministr zemědělství kvůli tomu, že se na polský trh dostala ukrajinské obilí a polští zemědělci nemají šanci nic prodat, protože cenově nejsou schopni konkurovat. Ne, jenom se to postavilo, musel rezignovat ministr zemědělství v Polsku. Kdyby tady například odboráři z České pošty, kteří na to mají teď plné právo, protože dochází k likvidaci této firmy a má být propuštěno až 950 lidí, tak v momentě, kdyby oni vyhlásili stávku, mohli se připojit další odborové organizace, tak to by mohlo vyústit skutečně v tak silný tlak, že by ta vláda mohla padnout. My tu stávku vyhlásit nemůžeme. Musí vyhlásit odbory, my můžeme jenom podpořit a rozšířit dál.
1: Jenže si pořád říkám, pane doktore, když padne vláda, co dál?
0: No to je takhle, nemůže být hůř. Nemůže být hůř.
1: To byste koukal.
0: Tahle vláda je nejhorší vláda, kterou jsme kdy měli. Je to jako s přehledem. Já s oblibou říkám, že proti Rakošanovi byl i Štrougal genius. Prostě skutečnost je dneska taková, že tahle vláda opravdu...
1: Nevím, to přirovnání, promiňte, ale jako Štrougal nebyl určitě hloupý člověk.
0: No právě. No.
1: Říkáte, že ani Štrougal. No.
0: No ne, no tak jako, víte, jak to myslím, to je...
1: Nevím, jak to myslíte, nadsázka, protože taková. Myslím, že zrovna Štrougal.
0: No ne, tak proti téhle vládě...
1: Vy jste řekl Bilak nebo někdo, tak tomu rozumím.
0: Tak i Bilak. Taky byla. Prostě proti tahle vláda je složená z lidí, kteří v životě nic neřídili. Nejsou to manažeři, jeden je učitel, druhý je prostě akademik. Vy pokud chcete něco řídit, tak musíte mít s ním nějaké zkušenosti. Tahle vláda neřídila nikdy nic.
1: Vím, ale lidé si je vybrali.
0: No bohužel, no. Protože uvěřili tématu Antibabiš, které bylo zástupným tématem, a bohužel ta vláda těch opravdu neschopných lidí přišla do Strakovky v momentě, kdy jaksi nastaly velké problémy z hlediska prostě vypořádávání se s covidem, s inflací, s ukrajinským konfliktem, a ta vláda to evidentně nezvládá. To je, myslím, jako v tuhletu chvíli 166 miliard sekera za první tři měsíce. O čem se bavíme? To by v každé normální zemi ta vláda okamžitě musela položit.
1: Takže by padla vláda, vy byste očekával nové volby?
0: Pak jsou dvě možnosti. V podstatě postavení jiné vlády na půdorysu současné poslanecké sněmovny, což nepreferujeme, nebo nějakou dobu úřednická vláda, případně dovládnutí téhle vlády demisi, ale v demisi, ale zcela jednoznačně předčasné volby. Nemůžeme čekat do roku 2025, protože tyhle dva roky, které jsou před námi, budou velmi turbulentní a budou hodně rozhodovat o budoucnosti naší země, a tahle vláda s tím neschopným kormidelníkem prostě už nemůže tuhle loď jménem Česká republika těmi rozbouřenými vodami vést.
1: Jak dopadla vaše nabídka pro olympionika sportovce pana Svobodu, kterého jste byl ochoten zastupovat, co by právník zadarmo?
0: Zatím reakci nemám, ono je to tady velmi krátké, je to, já nevím, 2 nebo 3 dny, kdy jsem tu nabídku mu vyslal. Nicméně já myslím, že ani nepřijde, protože David Svoboda, já ho neznám osobně, ale mluvil jsem s Lukášem Polertem, který ho zná, a v podstatě i s dalšíma lidma všichni říkají, že je to jako nesmírně hodný, slušný člověk, čemuž já naprosto věřím. Myslím si, že to je opravdu jako sportovec a strašně slušný chlap. A on si zažil na jeden den ten tlak, kterému my čelíme 3 roky. Ten tlak je neskutečně nepříjemný. Není to jenom na něj, bude to určitě na jeho rodinu, na jeho přátele, na lidi z Dukly a tak dále. A v tu chvíli, jak si mu vyčítat, že tomu tlaku podlehl a raději odvolal, nebo respektive tak, jak si z toho vycouval, tomu nemůžeme vyčítat. Já za ním stojím, mě daleko víc mrzí to, že další sportovci, kterých jsou desítky, možná stovky, kteří si myslí přesně to samé, co David Svoboda, tak mlčeli a nepodpořili ho. Kdyby to udělali, kdyby tady vystoupili desítky, možná stovky sportovců a řekli, v žádném případě nemůžete trestat sportovce za jeho svobodný názor, tak ta Černochová musela vycouvat.
1: Vidíte, a vy očekáváte, že padne vláda.
0: No jasně, ale víte, tyhle ty profese typicky, které jaksi mají co ztratit, umělci, sportovci, tak oni většinou bývají poplatní té době. Málo kdo je tady hrdina typu prostě Jana Husa, aby se šel pro pravdu nechat upálit, to tady opravdu není, ale věřím, že prostě těch lidí se probouzí neustále víc a že už prostě nebudou ochotni dál tolerovat tu naprosto devastaci svojí země.
1: Kdyby vás chtěl někdo vidět osobně, tak 16. dubna na Václavském náměstí, nevím v kolik hodin.
0: To ve 14 hodin.
1: Ve 14 hodin. A může se zapojit i do průvodu, tak jsem to pochopil.
0: Přesně tak tomu je a budeme tam dlouho mít prostor si spolu povídat a já všechny srdečně zvu, ať se přijdou podívat třeba i naši oponenti a přesvědčí se o tom, jestli to, co o nás říká Česká televize a další mainstreamová média, jestli je to pravda nebo lež. Na vlastní oči se vždycky přesvědčíte nejlíp.
1: Těším se na příště, nashledanou.
0: Já také děkuju moc krát, nashledanou.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, aby nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí. Buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tuším, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není tožka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit, Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale tam
1: změnilo
2: je,
1: by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopna takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň se rve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle, jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti A teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností. Evropa rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance, a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí. Jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, což dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomaci.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde. Protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, je to úplně kdo jednat, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: přijde... Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
2: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním Trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. Znamená, tady nejde o to, kdo by jednal, tady jde o to, jestli je někdo,
1: třeba
2: kdo
1: tady to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No, ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
2: nejde,
1: a tak
2: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
1: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No, na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vy myslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
2: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si teďka nedovedu, já si myslím, nikdy není vše ztraceno a myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu, ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jako kdyby nám zapatama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
2: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje.
2: Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a modernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít vlastně, teď to vypadá bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
2: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která by mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
2: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v ovalné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já bych řekl konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách, Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
2: Ale mně hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
2: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit, že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Se, nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
2: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Posloucháte Radio Xaver.

0: to není jenom o tom, kdyby tam byla,
1: no,
0: tak je to v pořádku, jenže tam je celý, jak ta paní se tam prostě vystolicuje, milá paní Kau.
1: Hele, k tomu muselo být hrozně zajímavý, když dělali postsynchrony. To by mě docela zajímalo tam u toho bejt.
0: Takže s váma žádná debata na intelektuální úrovni není možná.
1: Ne, jenom říkám, že by mě to jako zajímalo, ale tak jako paní, co se vystolicuje na autě, já pořád se snažím si představit tu paní, jak na tom autě stojí,
0: ona tak
1: jak
0: jako
1: teda
0: dřepí.
1: Stolicuje a snažím se si představit, v kterém momentě tam začíná ta veřejná služba a v kterém končí. Když je to na veřejnoprávní televizi. Jestli ta veřejná služba začíná už tím, když to padá na tu kapotu, anebo teprve, když to pleskne.
0: Je to tak blbý, že by to ani Barandov nepustil, podle mě. Ačkoliv,
1: no jo, no.
0: Oni by to vzali na dlucha.
1: Tak třeba kdyby to byla kapota Jaromíra Soukupa, tak možná by to vzali. Co vy víte?
0: Já jsem se paní Karol jedinkrát, a to jsem si teda naběhl na vidle, zeptal na veřejném zasedání Rady České televize, jestli by nám mohli říct, jak se pracuje aktuálně s českými tvůrci. Proč totiž v zemi, kde vzniklo, já nevím, bakaláře, já nevím, nemocnice, jaké města, x věcí i zábavných a tak, proč takové zemi se mají nakupovat debility typu celé Česko peče bábovky, nebo jak se to jmenuje, reality show.
1: A to je ještě skoro to lepší, co tam je.
0: Nebo tančí Bailando, víte, co myslím?
1: Bailando.
0: Tančí hvězdy.
1: Stardance.
0: A není to náhodou tak, že jste zaspali a nepracujete s českými tvůrci? A tak se mnou vyběhl ten Dvořák. Hned odpověděl, jako ne, úplně jinak řekl, v České televizi není žádný seznam zakázaných tvůrců a tak. No, hned jsem dostal podostce.
1: A vy jste se zeptal, jak s nima pracuje, a on řekl, že nikoho nezakazujou. To je dobrá odpověď. No.
0: Asi tak já. A mě to začíná mrzet, abych vám řekl jako občan, a skoro bych řekl, že bychom měli udělat nějaké sdružení občanské nebo tak.
1: Sdružení tvůrců.
0: Nespokojení tvůrci. Byla by to odnož toho Paroubka teď.

0: Radio Xaver.
1: Nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidi, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce. Všichni víme, že ji Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o plnění...
2: Prohrála.
1: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
2: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy, jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy už říkáte, že Sparta prohrála.
1: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku, ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze? Kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam...
2: A co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svůj obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude obsazovat další.
1: Jasně, samozřejmě. Samozřejmě, tak to je. Kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast. Zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast a ta Doněcká a Luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. A tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou 100 000 mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
2: Takže vy vlastně úplně na férovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a složit zbraně.
1: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
2: A kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiřkne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
1: Že přijede
2: to
1: těma
2: není, pane tankama. Doktore, vůbec k smíchu?
1: Pro mě to k smíchu je.
2: Fakt, je.
1: Fakt. Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte rádio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví. A jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to André možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
1: to
2: určitě...
1: Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi, no zkusy to můžeš. Určitě tomu Fialovi, já bych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a já se tam, je to nutné?
2: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, že by mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy, já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak Takže
2: to už by si chtěla asi moc, to si myslím, že,
1: moc,
2: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako bavit, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo. Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne, protože někdo je poslal. Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý for, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
2: 37.
1: Myslím, že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli
2: ne,
1: do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit Stačilo do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je jich hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, kterými tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teď dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci Progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tě přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel ty ložnice a má tam dvě a to říká, jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko, říkal, že Progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratega.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jakože byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím,
1: Slováky.
2: Že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých. Jo? Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo? Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako si říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teď oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďka oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš tu jejich tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jako bych zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo? No teďko ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jak by chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že tady je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze, ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne, jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď to poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No, já když jsem to zařadil tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
1: tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a jen co všechno my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový vodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To možná, že to je kolem 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahu, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. A co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
2: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? Tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný. No. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská. No.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být.
2: Jo,
1: jako jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
2: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: Přestože jsou nereálné.
2: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhadu, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
2: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
2: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme. Mm-hmm.
1: Máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
2: To je všechno, tak děkuji.
1: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
2: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Ondřej Dostál je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Ondřej Dostál je právník, pedagog, vysokoškolský, ale zejména muž, který se specializuje po léta na vztah pacientů a zdravotnictví. Nebo lze říct taky na právo pacientů.
1: Ano.
0: A to se, pane doktore, v čase lepší, ten vztah nás, pacientů a občanů a zdravotnictví, nebo horší? Co myslíte?
1: Zdravotnictví se sice zlepšuje co do práv, která mají lidé v zákonech, ale ten faktický stav, řekněme, stagnuje, zůstává stejný. Je sice krásné, že lidé mají právo na časovou a místní dostupnost zdravotní péče potřebné kvality, že můžou teoreticky i žalovat třeba zdravotní pojišťovnu, ale faktický stav je takový, že když potřebujete o svátcích sehnat praktika nebo dětského praktika pro dítě, které má angínu, tak to není úplně snadné.
0: Kde je chyba?
1: Chyba je v organizaci péče. Soustava zdravotnických zařízení, která byla budována tak, aby ty jednoduché věci řešili praktici v primární péči, pak aby byla dostupná v každém okrese kvalitní nemocnice se základními obory a jenom ty nejsložitější věci putovaly třeba do fakultních nemocnic, tak ta se bohužel rozpadla. A rozpadá se nejprve v regionech, což i vede k tomu, že třeba lidé odcházejí do jiných měst, protože prostě chtějí být někde, kde ta péče je.
0: Často slyším názor, že ten náš český zdravotní systém, pojištění a všechno, co je na to navázáno, je zbytečně velkorysý v porovnání s tím, jak to chodí třeba ve spokojených státech amerických. Tak jaké to je? Je to zbytečně velkorysé?
1: On je velkorysý, pokud bydlíte v ulici Rentgenova, což je ta ulice, která je mezi obrovskou miliardovou nemocnicí v Motole a druhou obrovskou nemocnicí na Homolce. Tam ta dostupnost péče je skutečně suprová, ale pokud jste, řekněme, člověk bez sociálního kapitálu, který není ani finančně schopný si předplatit žádnou prémiovou péči, bydlíte v regionu a potřebujete dostat babičku k lékaři, aby jí udělal CTčko, jestli to, co má v břiše, náhodou není rakovina, no není to úplně snadné. Čili ten systém je hrozně velkorysý na papíře. Nárok máme zdánlivě úplně na všechno. Dokonce pokud člověk splní obříka právních znalostí, tak se k tomu i dostane. Ale bohužel toto už neplatí ani pro většinu populace.
0: Co jste myslel tím zaplatit si nějaký mimořádný poplatek nebo pojištění nebo něco takového? To přece u nás neexistuje.
1: No, pokud člověk zaplatí daň za demokracii, jak teď používám slovo pana chudáka profesora Válka, tak se k té péči dostávají rychleji nebo lépe. Narážím na ten jeho komentář o tom úplatkářství ve zdravotnictví, kdy dokonce i ve státních nemocnicích ministerstva existují programy jakési prémiové péče, které neprodávají jenom lepší kafe v čekárně nebo, já nevím, televizi na pokoji, to jako budíš nic proti ničemu. Ale to, co reálně si ten člověk kupuje, tak je včasný přístup k péči, tam, kde lidé, kteří přijdou, tak říkají z ulice, na tu péči musí čekat.
0: A to si koupí občan kde? To, o čem mluvíte? U své pojišťovny zdravotní?
1: Bohužel nikoliv. Zdravotní pojišťovna by sice tu bezplatnou péči měla vždycky zajišťovat každému bez rozdílu, chudému, bohatému, bezdomovci, bankéři, pokud má kartičku pojištěnce, ale reálně ty zrychlené nebo lepší přístupy k péči, nebo třeba k tomu, aby bez problému byla předepsána rehabilitace, tak to už někdy stojí peníze. A samozřejmě za bezplatnou péči právně nemůžete platit, to je zjevný nesmysl. Ale protože ta bezplatná péče, jak už jsme si řekli, není běžně dostupná každému, tak ten, kdo se k té péči skutečně chce dostat, tak zaplatí sponzorský dar, regulační poplatek, prémiovou kartu, krásné věci.
0: Prémiovou kartu, to mi pořád nedochází. Si občan může koupit u koho?
1: No, pokud se podíváme třeba, dám takový známější příklad, kauza Homolka Premium Care, která byla taková populární v časech pana ředitele Dbalého, později trestně odsouzeného, jo, tak to jsou programy, které zdánlivě prodávají nadstandardní nějakou péči, ale reálně spíše pomáhají těm lidem k reálnému přístupu k té jako péči, kterou mají hrazenou ze zdravotního pojištění.
0: Vy říkáte, že zdánlivě prodávají nadstandard, ale reálně za to dostanou to, co bych měl dostat za to klasické pojištění.
1: Ano, a toto je veliký problém, který vzniká už na tom, že systém slibuje více, než se dá za těch 465 miliard korun koupit každému včas a v řádné kvalitě. A proto ta předstíraná bezplatnost je zde reálně pouze pro někoho. A aby se člověk stal tím někým, tak k tomu potřebuje sociální nebo finanční kapitál. Samozřejmě ti, kteří mají sociální kapitál, známosti, tak se k té péči dostávají. Pak jsou samozřejmě stále mnozí, pro které ten systém funguje. Ale pak jsou taky takoví, kteří prostě, pokud se chtějí k té péči dostat a nechtějí čekat, tak někdy jsou i vybídnuti poskytovateli, že musí zaplatit registrační poplatek.
0: Spousty let se mluví o tom, že bychom mohli mít takzvané nadstandardy v tom pojištění zdravotním, neboli mohl bych si vybrat, jakou variantu si budu platit, co v tom budu mít, ale pořád se do toho nechce nikdo pustit. Čeho se bojí zákonodárci?
1: Že by se muselo nejprve říct, co je ten hrazený standard. Nemám to slovo rád, ale prostě to, co je péče
0: standard,
1: hrazená...
0: Já se omlouvám.
1: Ne, v pořádku. Já nemám rád to slovo standardy a nadstandardy, protože zamlžují to podstatné. To podstatné je, že odvádíme těch 465 miliard ročně, což je hrozně moc. Na člověka je to přes 40 tisíc, ale protože ekonomicky aktivních je asi jenom 4 miliony, tak reálně táta od rodiny zaplatí nějakých 100 tisíc za to, aby fungoval systém solidární bezplatné péče. Ale ten problém je, že nikdo není ochotný vymezit, tady ten nárok začíná a končí a co je nad ním, to už hrazeno není a můžete se na to buď pojistit, nebo si to zaplatit z kapsy. Ten systém místo toho lže lidem, že je hrazená veškerá péče každému, ale pokud by si pro tu péči skutečně všichni došli a všem byla naplněna, tak by nám nestačil ani trojnásobek těch peněz, které odvedeme.
0: No ale s tím ten systém počítá, že řada lidí nejde k lékaři 30 let, ne?
1: Počítá, což je v pořádku tam, kde ti lidé jsou zdraví a lékaře nepotřebují, ale není to v pořádku tam, kde člověk, který celý život platil, pak když něco potřebuje, narodí se mu dítě, kterému nemocné, nebo staří rodiče začnou něco potřebovat, tak naráží na to, že to úplně nefunguje tak samozřejmě, jak to vypadá.
0: Funguje v naší zemi ten systém, který známe často z amerických filmů, že už v čekárně u lékaře sedí právník a poté, co vyjdete, ptá se, co jste tam dělal, jak s vámi bylo zacházeno. Zkrátka a dobře, jsou tady soudní spory, které pacienti vyhrávají.
1: Ty spory tady jsou, ale jejich závažnost nebo tíživost z hlediska ekonomického dopadu je v porovnání se Spojenými státy naprosto mizivá. To, co mnohem víc ovlivňuje chování lékaře či poskytovatele zdravotních služeb, je to, jakým způsobem mu zdravotní pojišťovna platí. Zda mu platí paušálem, zda na něj uplatňuje nějaké regulační limity, které jej mohou vést k tomu, aby člověka, který potřebuje tu péči, přesto na tu péči neobjednal.
0: No a k čemu vlastně nutí ten aktuální systém nás pacienty? K tomu si vybudovat buď to sociální nebo finanční kapitál, jak jste říkal, anebo se domoci teda právní cestou. Ano. Když nebudu mít ani peníze, ani známé, tak půjdu za právníkem a řeknu, prosím vás,
1: tak.
0: Zkuste mě tam.
1: A právník, pokud bude dobrý, tak zjistí nejprve, co potřebujete, co lékaři popsali jako medicínskou péči, léky, pomůcky, které vám pomůžou. A pak se podívá do zákona a zjistí, že máte časovou a místní nárok na časovou a místní dostupnost dané péče. To znamená, pokud potřebujete neodkladně operaci, protože vás třeba bolí, kyčel, koleno, tak v takovém případě nemůžete rozhodně čekat déle než rok. Přitom jsou smutné případy, kdy pacienti na operaci čekají třeba 2 roky, 3 roky.
0: Počkejte, takže nebudu mít ten kapitál, tak do nemocnice jedině s právníkem.
1: Buď anebo se znalostí, se splněním bobříka právních znalostí. Naučím se několik základních paragrafů a s tím objíždíme i republiku, abychom lidi naučili, že jsou občany a mají svá práva. No a ty, když člověk řekne, tak se dostane mezi ty, kteří spíše odmítnuti nebudou.
0: No a myslíte si, že ty zdravotní sestry a třeba lékaři znají ty paragrafy?
1: Někteří je znají dobře, jiní spíš doslechu a spíše jsou vedeni jakousi faktickou situací, praxí, prostě toho, jak se to na tom oddělení dělá, do čehož vstupuje spousta vlivů, včetně toho, jak za to pojišťovna platí a tak dále. Čili tam uvést tu věc na pravou míru, vědět, že třeba když přijdu s pacientem v neodkladném stavu do nemocnice, že nemůže být odmítnut nebo nemůže být poslán do jiné nemocnice, tak to může být i život zachraňující.
0: Já si tu situaci neumím představit v reálu. Přicházím do nemocnice, něco mě bolí a řeknu, a pane doktore, prosím vás, mějte na paměti paragraf ten a ten.
1: Ano, konkrétně paragraf 48 zákona o zdravotních službách.
0: No to nikdo neřekne, pane doktore.
1: A tak já třeba jo. A věřím, že moji posluchači z besed, po kterých jezdíme, tak alespoň někteří se to naučí. Dokonce na to sem tam píšeme nějaké příručky a pomůcky.
0: No nechcete si přece naštvat doktora, který vás má v rukou v tu chvilku.
1: To, k čemu vždycky vybízím, je k slušnému chování k tomu zdravotnickému personálu, protože za ten rozpor mezi tím slibem a tím, co se skutečně dává, rozhodně nemůžou zdravotníci, nemůžou za to lékaři. To je věc, která je řešitelná jenom na úrovni organizace celého systému, ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven.
0: Jak je to aktuálně s tím případem takzvaných krytých a nekrytých stentů? Doufám, že to říkám dobře. To je ta věc, co se dává do srdce, když má někdo infarkt. A o tom se vedly kdysi v minulosti velké debaty, že když vás tam dovezou k lékaři ve špatném stavu, tak vám tam vrazí takzvaně nekrytý stent. Víte, o čem mluvím?
1: Vím.
0: Jak tohle to funguje, tahle ta konkrétnost?
1: Jedná se o zdravotnický prostředek implantabilní, který se operuje do srdce a má bránit nebo
0: koronárek. No, do srdce, do tepny, ne?
1: Do tepny. A má bránit způsobem, který nechám lékařům vysvětlení, jejich ucpání a problémů s tím spojeným.
0: No hlavně má uvolnit tu chvíli teda.
1: Tak si nejsem přesně jist, necháme to lékařům, ale jsou některé, které jsou jednodušší, levnější a jiné, které jsou složitější a právě ten lék nebo ta látka, která je do nich zapracována nějakým způsobem, trošku pomáhá více jako výdrži celého toho
0: řešení. Dražší.
1: Takže jsou dražší.
0: A kdo rozhoduje o tom v té kritické chvíli, jestli vám tam dají ten levnější nebo ten dražší? A za stenty si můžeme vlastně použít cokoliv.
1: Ono spíše půjde o záležitost nikoli v neodkladu, zrovna u těchto věcí, stejně jako když dostanete takzvaný budík, jo, kardiostimulátor, jo, nebo když vám operují defibrilátor, který má bouchnout, když se zastaví jo, srdce, jo, zase vás rozběhnou, takže vám zachrání život. Tak všechny tyto záležitosti by lékař měl tomu pacientovi vysvětlit, jaké jsou možnosti, co ty jednotlivé věci umí. Pacient si z nich může informovaným souhlasem vybrat, anebo ten, který nechce negativním reverzem odmítnout. Hrazený ze zdravotního pojištění, paragraf 15 odstavec 5, kdyby to někoho zajímalo, zákon o zdravotním pojištění, říká, že hrazeny jsou v lůžkové péči, v nemocnici, zdravotnické prostředky v provedení nejméně ekonomicky náročném vzhledem k potřebě toho pojištěnce. To znamená, že to nejlevnější, ale ne to nejlevnější na trhu, to nejlevnější, co mě ještě pomůže vzhledem k mému zdravotnímu stavu, tak to mám hrazeno ze zdravotního pojištění a nikdo po mně nemůže chtít peníze navíc. Když se ale vyberu něco navíc, někdy se mluví o tom, když pacienti chtějí, ne protože potřebují, ale chtějí třeba nějakou kyčel z lepšího materiálu nebo oční čočky z nějakého sofistikovaného materiálu, tak si mohou musí zaplatit to řešení, které si vybrali, s tím, že ale je to právně nijak nepřipravuje o úhradu té operace jako takové. Takže když někdo říká, když si vyberete lepší materiál, tak si budete muset zaplatit i operaci, je to nesmysl.
0: Vaše slova, která jste pronesl pro Život v Česku docela nedávno, Česká republika bude vyhazovat miliardy korun za dodávky objednaných vakcín. Jak bude? Já jsem měl za to, že tento příběh už skončil.
1: Už vyhazuje, ale bohužel ta smlouva, podle které se

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neslí, nebo to, dva týdny dovoleb.
1: Že to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No, on...
2: Pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to? On... Jak
2: to řekl.
1: Soukromá... To
2: já řekl. Jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba.

0: Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
0: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Xavre.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
0: No dozík, helejte, mě to baví, mě to dozík. Baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulý týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku?
0: Trojku, no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
0: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
0: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl, je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
0: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornuton, jak se jmenoval, Corleone.
0: Corleone. Vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
0: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
0: Jo, jo. No tak... Výtek je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
0: Tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, to neříká, že je blbost.
0: No to víme všichni, samozřejmě. No. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak,
0: ne?
1: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho a do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
0: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
0: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Xavere, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty. Co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech. Na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo. Nic.
1: A o motoristech? To jsou naši.
0: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No, počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
0: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli. Jo? No, to se tady dělá.
0: To se zakryje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
0: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
0: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
0: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
0: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
0: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
0: Tý český televize,
1: myslím. No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
0: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady. Pane holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolbníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream je porážit takhle, jo?
0: Já...
1: asi desetinásobně.
0: Já to
1: a
0: vím.
1: Počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
0: Ve středu.
1: Ne, ve čtvrtek.
0: Ve středu, ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den, náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane holče, něco je špatně. Ale já nevím, co.
0: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie. Že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream. Že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad. No, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
0: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte? To je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
0: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
0: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
0: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Honče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
0: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
0: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mě musí dát slovo.
0: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
0: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
0: To se netroufnou, ne?
1: No, oni jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od včerejška.
0: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
0: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
0: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý člověk.
0: A on tak jde jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne? Co?
1: Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, jsi... to platí.
0: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
0: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
0: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
0: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím, co všechno. spousta youtuberů a logicky už ten, ta Česká televize.
0: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o České televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
0: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
0: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té České televizi říct?
0: Tak já mluvím o České televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. Ne? A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
0: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
0: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
0: konstruktivně,
1: vím.
0: Konstruktivně,
1: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
0: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha České televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 už se dá do svého křesla, podobného jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím České televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, to, že byl na tom Slovensku, je to akt čerého šílenství a zoufalosti.
0: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: Počkej, to bude to, ta demonstrace?
0: Jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně, ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
0: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
0: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
0: Určitě bude něco, nějaký Vítek je zručný na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat nebo něco?
0: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No, zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
0: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
0: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: A tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
0: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě,
0: vám myslíte, neposlal? Myslíte, že je přijel s batohem, s trojčičkou?
1: Vám neposlal?
0: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
0: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
0: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
0: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Holče, normální čistokrevná mafie.
0: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali zlatý Janoušek.
0: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělá.
1: To byl Kolibřík, ne?
0: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
0: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno, to je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama?
0: No já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už vidí. Víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
0: Ještě přemýšlím. No, já teď teď jsme plný předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
0: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
0: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
0: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděl, jak jsem čestný.
0: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že to smí.
0: Volba je tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
0: Já se jenom ptám.
1: No,
0: víte, vy jste asi neudělal nějaký průsek.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Vzpomínáte si při nějakým
0: jo, volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba?
0: To tak, asi, tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
0: To je největší zlo, Xaver, to je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není, Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a
0: no to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
0: Ksaveri, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
0: Jo.
1: Že jo?
0: To je lhář jenom, no jen v úvozovkách.
1: To já bych i Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
0: Ta už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
0: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
0: ta už neexistuje.
1: Oh.
0: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
0: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
0: No tak.
1: Really?
0: Jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xaver, zatím.
1: Takže o to po schodičku, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
0: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorní.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoin, jo?
0: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
0: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila.
0: Skončila.
1: Pro mě neskončila,
0: Xavere,
1: pane Holče.
0: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
0: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to do voleb ještě 10krát připomněli.
0: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
0: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat.
0: Jo.
1: To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu. Mm-hmm. A budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
0: No vidíte.
1: Tak a vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
0: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysílání.
1: Noviny?
0: Spolu, s Péťou. S Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? u nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a brát si jeho noviny. A tak jak to tam už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
0: Nechci včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
0: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi. Ne. A pro pejska taky. Máte pejska,
0: no,
1: že?
0: No, máme pejska.
1: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertové.
0: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
0: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
0: Vládní Český rozhlas. Od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím, my jsme satirický pořad.
0: Tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
0: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
0: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem Českého rozhlasu. A to vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
0: No já ho znám taky, no.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
0: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
0: jasně,
1: za každý vlády.
0: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
0: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
0: Ne, Xavere, to se stalo náhle.
1: Náhle,
0: jo? A já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patr Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili, protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu
0: Já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil, jo, říkal ale, si, aj, ty průzkumy rychle.
0: Ale počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout a je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
0: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktorama,
0: víte, co tam
1: myslím
0: dokážou.
1: Si, že nejedná a těm nejbližším těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
0: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsům, ne? Takže to on je opatrnej taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrnej, kdybych chtěl být ředitelem Českého.
0: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku vyset pořád, to se o vás ví.
1: No. Pro jistotu.
0: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názory.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
0: Jo, ta, Gany, které, to je Mega, ne?
1: Ne, ne. Megan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
0: Jo,
1: ale
0: tak ta druhá.
1: Ale to se jmenuje jinak, to jsme Kate.
0: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu,
0: jo,
1: že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
0: A nebuďte zlej, Xamere.
1: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi,
0: jo,
1: jestli jste to...
0: Jo, jo.
1: Přesně tak. William vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku. Byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
0: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
0: jo?
1: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, mm-hmm, přijeďte, Vyrozonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno. Tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
0: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
0: Ale víte, co mi se líbilo? Ten banket byl úžasný a co měli.
1: Všechno.
0: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo v Ukrajině.
1: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, s veškerou parádou. Víte, co dělala v té chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvala tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
0: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, Xavr, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl, přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
0: A tak k má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropan, jste taky Evropan, ne?
0: Já myslím, elita, že jste...
1: Elita ne.
0: A vy jste elita.
1: Ne, ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
0: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
0: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane Holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
0: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat a
0: A pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
0: To já nevím, Xavere.
1: Že bychom toho... Tam napíšeme Rakušana dneska.
0: No tak, to je, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
0: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
0: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xavere.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
0: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. Strašidelnější.
1: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
0: Myslí z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrzena, že je zpravodajství, posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
0: Jo,
1: tak.
0: Jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
0: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
0: Jo.
1: A za profesionála.
0: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu. A on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
0: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. A já jsem vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
0: A co on?
1: Takhle se dělal.
0: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holče, jeďte.
0: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelu, já mám rád,
0: jo,
1: tak nějak, lidsky.
0: Taky.
1: Máte rád lidsky?
0: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
1: Cože?
0: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
0: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Řím nevidím.
0: Proč, pro boha, nejhorší, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
0: Proč? Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
0: Tak vy jste přes to Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod.
0: Pro ruskej.
1: No to na Ukrajině, ne?
0: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
0: Xavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
0: Pověřte si, kde je Novgorod.
1: Nevím,
0: to je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Xavere.
1: A Bůh, jestli existuje, to mi napadlo.
0: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Xaverovi taky.
1: To tam píše.
0: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Xavera Holce.
1: To je dobrý.
0: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vilzonku od Azalky.
1: Azalka? To je kamuška.
0: Azalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu do Chanova. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kdyby na sobě měla dva svetry.
0: Ale měla by
1: jeden by vylízal
0: a ten... Měla by jí mít.
1: No, měla,
0: pro, říkám, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
0: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme na prachy.
0: Co? Vy?
1: No já určitě.
0: Naplňte batoh. Naplňte batoh.
1: Ale Klub Svíní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby Klub Svíní dělal sochu paní.
0: Aby se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batuškem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani batušek, ale já, to se dá koupit, ne?
0: Jo. A já mám možná... Když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
0: To víte, že jo. A pěkně plný.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
0: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
1: Knize Říchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
0: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo.
0: A on teda jede, Xavere. Ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestala, vidíte?
0: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávaj.
0: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
0: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
0: A já jsem vás tak bral, že jste...
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
0: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafičko.
0: Jo, to byste bylo hodně.
1: Máme nový kafičko.
0: Fakt? Lepší?
1: Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
0: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
0: Tak to jo. A zapíní... Vy jste byl vždycky fanšmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
0: Dneska je kolik? 18? Tak 25.
1: Příští týden už bude tak do tujího, že já z toho mám úplně nervy.
0: Jo?
1: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lzonky.
0: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
0: Tady jsem řekl, ať přiveze batůžek.
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
0: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
0: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné bez cenzury.
1: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
0: No já to chápu.
1: Že i Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
0: Kde?
1: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
0: Cože to?
1: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste si z něho dělal prdel.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Já jo.
0: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Nepřišel by bába?
0: Jasně.
1: On na to by mít čas.
0: To už skončí kam? Páň, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
1: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
0: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
1: A když ne, Babiš, tak aspoň kaska konečná.
0: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky, Xaver.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, ty jsi fanda historie, historii jsi studoval, tak historie se nám vrací, jak se říká, jen jinak, a sice s další, když to řeknu, vládní fraškou ohledně migračního paktu, protože tak jako vláda nedávno přichystla takovou hodně průhlednou léčku na opozici s obranou, kdy jakoby přizvala na nějaká jednání o něčem, co už dávno předtím rozhodla, tak teď tu samou velmi rafinovanou lest chtěla zopakovat, nebo zopakovala za spolupráce teda vydatné médií s implementací legislativy migračního paktu, a opozice se do toho znovu nechytila a v podstatě se nám tady realita díky tomu znovu obrací na ruby a největší dneska vítači migrantů se stávají z opozičních lídrů.
3: Petře, došlo na naše slova. Před rokem jsem tady vzpomínal, že v Tomio Okamurovi se může stát, že se stane vítačem. Chtělo by se říct do roka a do dne se to stalo. Pokud poslouchá tento pořad, vyplatilo se mu to, protože Vít Rakušan, Petr Fiala, v podstatě z něho, podobně uvažujících a Andreje Babiše a opět podobně uvažujících jejich jakoby členů hnutí udělal vítače, protože došlo k falši na třetí. Vem si, migrační pakt, na začátku o něm nikdo pořádně nemluvil, pak Vít Rakušan sliboval něco, co se na jednáních nesplnilo, on to odsouhlasil, vrátil se zpátky, vláda se tvářila, že o tom vlastně vůbec nic neví, to, co sliboval, tak se ukázalo, že je přesně naopak, ale vymlčilo se a Petr Fiala nás ukladnil, budu tvrdej, budu nelítostnej, jdeme s těmi tvrdšími zeměmi, zase ticho. A teď se nám tam upeklo v poslanecké sněmovně mimo zájem několik opatření, kdy ale ta fakticky nejkontroverznější, a to kvóty, nekvóty, případně převzetí některých evropských opatření a vyšachování našeho rozhodování se objeví až po volbách.
2: Jasně.
3: Takže no, hele, šulí a je to hra s falší. No,
2: máme tady prostě další podvod v režii Petra Fialy a Víta Rakušana. Férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com a taky Spotify a Apple Podcastech.
3: A slibujeme, že to rozebereme víc v detailu a komu to hlavně pomůže.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny, tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. A vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího?
2: Ptačího zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, a to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám si, kolik
2: ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba v souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě já psal jedno, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
2: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
1: I ta odvolávací?
2: No prejo.
1: Tak to víte víc než já.
2: Jo,
1: popravdě.
2: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano.
2: Tak si počkáme do úterý. No,
1: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
2: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi.
1: Jo.
2: Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
1: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik
2: já
1: věcí.
2: Já se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnou sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
1: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
2: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
1: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
2: Takže jste hovořil s Respektem.
1: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? Je to jako, když vám položí takovou otázku, paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
2: To jde Respekt stranou.
1: No, no. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
2: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
1: No.
2: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
1: No opravdu? Já to nečtu.

0: Takhle po stěně.
1: Po stěně,
0: jo. Vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
1: Ještě ničemu ní.
0: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky, no, a že budou propírat někoho jiného.
1: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
0: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
1: No.
0: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No.
0: Projekt?
1: Tak na papežku nemůžete.
0: To ne, no.
1: Protože by vám muselo být víc než 35. No, a to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
0: Ne, to já už nás to ještě dlouho nebude.
1: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je, že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
0: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalový, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
1: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
0: Co?
1: No kolik teda?
0: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
1: Jo, takhle?
0: Takhle, no.
1: To je 42?
0: No.
1: Ježiš, ale
0: a letos v říjnu to bude 8 let.
1: A tak...
0: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
1: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
0: Můžete si zažádat o ošetřovné.
1: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
0: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
1: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba
0: vypral
1: a vyžehlil kamizolku.
0: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
1: Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
0: Jo, jo.
1: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
0: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho taky dospěju.
1: Lepší než u kolen, paní Karol. jako.
0: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívá, říká, pokecala jsem si bystu.
1: Bystu?
0: Bystu.
1: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A ona mluví.
0: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
1: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je Neurekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
0: A, tak to má víc kanálů než Netflix.
1: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. Na 40, na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějaké jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
0: Takže jste přišel o několik oblíbených triček.
1: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
0: Jo, jo.
1: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Ne.

0: to přešívat někde a platit.
1: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
0: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
1: Co ten, co jezdí
0: sám. Ten, co jezdí, ale i vytírá.
1: Yeah.
0: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne lednička, promiňte, bračka, a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
1: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
0: No.
1: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále, a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
0: Jak to?
1: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
0: O praní špinavých
1: peněz. Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
0: Víte, co je? Mám novou zkušenost pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
1: Jo. Bude tabák umytý dočista, dočista.
0: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce, to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
1: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
0: No a pozor, už jsem našel 2,20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli mě, jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
1: Dýško.
0: Dýško. Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
1: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
0: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dávám, dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
1: Jo, jo, jo.
0: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
1: To bude fialová ponožková inflace.
0: Jakože na ceně. Jo. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
1: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
0: No,
1: na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
0: na
1: že...
0: Na to téma bych nežertoval vůbec.
1: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
0: Paní Karole,
1: se chlapec snaží.
0: Se bojím, že je to na spadnutí.
1: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépě jich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky. Takže
0: jediná
1: ano.
0: Cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
1: Kriste.
0: Tak dopadne. Tak dopadne. Bože. Oni se jo. Jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
1: No, já bych o některých scénářích nežertovala. Ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou. Nebo tatínkem.
0: Ministr spravedlnosti?
1: No,
0: pan
1: Pospíšil.
0: A to je hezký.
1: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku. A když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
0: A paní Karol, to je něco jiného.
1: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo morčátko, křečka.
0: Mně to milé není. Sympatické mi to není. nedělal bych to, ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
1: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kdy to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
0: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
1: no jo,
0: bude mít jiné. Jako.
1: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
0: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
1: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo
0: jo? Jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No té doby už nebudou školy.
1: Jo, to je pravda.
0: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
1: Ne, místo školy budeme mít kurzy wellbeingu.
0: Čeho?
1: Wellbeingu.
0: Co to je?
1: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
0: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak. Jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent, a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
1: No ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat bum, bum, bum, bum, bum a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
0: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
1: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
0: Na Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se řekl dědek důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli, a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenkrát.
1: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
0: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl Lotr a Flink, jako.
1: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
0: Jo? Hm? Co by napsali o mně?
1: Že vás to žvanění neuživí.
0: No, asi jo.
1: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že. Mm-hmm. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
0: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
1: To je pravda.
0: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo, tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
1: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhl a říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
0: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden, neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to... A jsou ve třídě tři šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze čtyřkama, to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu, protože on začal
1: matematikum děje.
0: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
1: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
0: Dneska je 2. května.
1: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
0: Americká.
1: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
0: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
1: No ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
0: Je to šlágr pořád.
1: Mě to baví, no.
0: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v Růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč se mi to někdo neřekli, já jsem, taťko, tak nešťastná, pusť tam ještě jeden díl, ať se trošku, víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
1: Nebo jako třeba Petr Fiala.
0: Jak to?
1: No Petr Fiala, ten je taky velkorysý. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky
0: velkorysí
1: není nějaká...
0: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já.
1: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné, asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
0: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
1: To je blbá blondýna.
0: Paní Karol,
1: no opravdu, ona se tak, no ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
0: Jako ona je politička, to je nějaká?
1: Nevím. Ne, to je moderátorka.
0: Moderátorka, no. co pro boha moderuje?
1: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
0: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. Co pro boha moderuje?
1: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
0: A ona je humorná?
1: Dokonce velmi. Jo. Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
0: Takhle.
1: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
0: To bych věděl, Matěj Gregor.
1: Vy jste vošklivej. No tak, ne, já myslím nějakýho opravdu jako, známýho.
0: Jo, takhle,
1: já nemůžu třeba vyrazit s Mariánem.
0: Mariánem?
1: S Mariánem.
0: Čalfou? Nebo který?
1: Ne, prosím nás, toho měl Havel, to už je pasé.
0: Marián?
1: No Jurečka.
0: Jo, no Jurečka.
1: S Jurečkou.
0: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
1: No ne, tak koho jinýho?
0: Lidovec. Ne, to musí, tak když už tak Čunek. To musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
1: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
0: Jo, jo, jo. Tak já nevím. Já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
1: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
0: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi, a já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. Já s tím mám hluboké. No. To je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
1: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
0: Tak to já ne.
1: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
0: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění. To je vše. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
1: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
0: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
1: No, tak na to lidi nechodějí.
0: Nechodějí.
1: Na to lidi nechodějí.
0: No a když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
1: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Mhm. Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli 2 hlavy, tak takhle oni se budou chodit jezdit, nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
0: To nevím. Jako.
1: No.
0: Tak uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
1: S hořčicí. Dostali bychom kelímek, do něj limonádu, no. Modrou.
0: A jak by nám bylo?
1: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagramu, možná docela dobře.
0: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
1: Počkejte, to už penězích na kompars není.
0: No bojím se, že když sníte ten párek, tak... že budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
1: No, teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi je, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
0: No ne, náš čas vypršel.
1: Jo, náš čas, dobře, tak.
0: A navíc, jako se těším příště, když budeme točit, tak už možná bude konkláve.
1: Mm-hmm, takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
0: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
1: To bychom mohli.
0: Já to mám vymýšlený.
1: No.
0: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Mm-hmm. Tam by nám dali kávovar. Mm. Ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den, a teď by to docházelo.
1: Jo, a už by byl ten tlak, že musíme zvolit. Tlak. No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
0: No teď
1: bude
0: méně jako.
1: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
0: Vidíte, že by hulíte tady?
1: No, teď jste se ovládl.
0: No, vidíte to.
1: Nechte si to na konkláve.
0: Paní Karol, těším se na příště, za stranu a za lidi.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Nashledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Vedle data zrození a jeho hodiny, vedle každodenních starostí o zdraví rodiny a také vedle vody ve sklepě, když plavou brambory, vedle gotického chrámu svaté Barbory, vedle Prometea k Pamíru spoutaného řetězy, vedle orientace na víru, vedle matky Terezy, vedle 6000 roků starých čínských váz, vedle času, který nedožene ani jeden z nás, vedle krále Líra, psaného ve verších, a vedle všeho, co tu vystupuje v rolích vedlejších, od severního Poríni až po jižní Karpaty, hlavní roli hrají dukáty. Též pro dukáce sehnu, mám ten pohyb rád, dobře se tím uvolňuje stuhlost v kříži zad, rád slyším jeho cinkot, obdivuji jeho svět, co neumím si ale absolutně představit, že by mámu nebo dítě někdo do útulku dal, snad kdyby dukát si to žádal, no to bych potom bral. Vidím se s ním denně, mluví ke mně z rozhlasu, potkávám ho na ulici, klaním se mu do pasu. Jak se vede, pane dukát, přeji hezký den, jak se daří vaší paní, jak jste se mnou spokojen, v hlubinách vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl. Volám z plných plic, nemám rád krvavé pálky, kde se lidé chodí prát, kde po sobě střílej z dálky, leda že by pro dukát, nikdy neskřivil bych na hlavě kus vlasu příteli. Pro dukáty ovšem zabil bych i v neděli. Dukát si mě bere stranou, říká už to jednou zkus, než si řeknem nashledanou, vydrž pravdy aspoň kus, ušetřte mě, pane dukát, tuhle pravdu nesnesu. Zazvonil a zatřpitil se, pokračoval v přednesu. Od té doby, co se podle mýho začal točit svět, učím vraždit, loupit, krást a pokud možno závidět. Ty se dobře, bratříš, falší, nejsi vůbec špatný žák, ale přijde druhý další, který umí taky tak, taky tak.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: se. Naším hostem je Miloslav Ludvík. Vítám vás XTV, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ekonom, právník, někdejší ministr zdravotnictví, také bývalý dlouholetý člen sociální demokracie a ředitel fakultní nemocnice Motol, největší tuzemské nemocnice, která letos slaví 80 let od svého vzniku. Pane řediteli, když si Čína zamane, tak my si u nás nebudeme mít čím snížit horečku. Děsí vás to?
1: Ne úplně jenom Čína, protože podobný producent, jako je Čína, je Indie. Do jisté míry i Rusko, ale tam to dneska nepadá vůbec v úvahu. Ale do jisté míry máte pravdu, nicméně ta Čína by si musela zamanout vůči celé Evropě. Protože v podstatě farmaceutický průmysl je dneska globální a český farmaceutický průmysl skoro neexistuje. Máme samozřejmě Zentivu, ale to je taky víceméně exportní firma, takže pokud by si zamanula Čína vůči Evropě, tak to může být problém, to je pravda.
0: A děsí vás to v tuto chvíli?
1: Musím říct, že jakoby jsou s tím trable. Já jsem nedávno byl služebně v Indii a tam jsme se snažili najít něco jako náhradní dodavatele.
0: A kde ty náhradní dodavatele chcete schánět?
1: V Indii je spousta fabrik, které mají třeba i ten certifikát GMP, čili správné výrobní praxe. Teď se budou muset nějakým způsobem verifikovat a nějakým způsobem ta spolupráce navázat.
0: Mm-hmm. A mohl by se nebo měl by se řešit i urychleně proces výroby, jeho přesun do Evropy, aby bylo možné přímo tady sehnat důležité látky pro výrobu léku?
1: Tak česká penicilinka byla v roztokách, že? To byla dlouhá léta, ale já se obávám, že v souvislosti se současnými ekologickými předpisy by se to dostalo do kategorie, že by ty léky byly v podstatě neprodejné a Bůh ví, jestli vůbec by se podařilo tu výrobu obnovit, protože ta výroba je opravdu, a teď se omlouvám za výraz, ale ekologicky fuj table. Opravdu ano. Takže jako dneska se to umí udělat tam, kde jsou ekologické předpisy, řekněme, výrazně jemnější, ale mírnější než v Evropské unii.
0: Čili o ničem se takovém ani nemluví, o ničem se takovém ani nejedná, o nějaké motivaci farmaceutických firm, aby přesídlili do Evropy?
1: Tak oni v Evropě sídlí. V Evropě se většinou vyrábí takové ty vysoce kvalifikované, jako velmi složité léky. Ty molekuly se v Evropě pořád ještě dělají. Ale my tady mluvíme právě o těch masově vyráběných genericích, kde byla ta výroba snad s výjimkou části fabrik, které se dneska ještě nalézají v Srbsku a Severní Makedonii, tak víceméně byla přesunuta do té Asie. Dneska je jedním z velkých trhů, který by to mohl nahradit, je Turecko. Ale s Tureckem je velmi problematické se domluvit na tom, aby bylo ta výroba byla přeci jenom na určité kvalitě, kterou Evropská unie požaduje. Takže on to dneska trošku vypadá tak, že ty suroviny jdou z té Indie nebo Číny do Turecka, v Turecku se finalizuje léky, ale jsou s Turkama pořád problémy, jakým způsobem to dohnat k tomu, aby to mohlo jít na evropský trh.
0: Čili vy vidíte možnou cestu v Indii? Indie jako dodavatel?
1: Jako, samozřejmě ano, ale tam je naprosto bezpodmínečně nutné, aby ty evropské inspekční týmy ty fabriky viděly a opravdu je uvěřily, že používají tu správnou výrobní praxi. To je klíčové, protože i pokud jim v poslední době v Indii bylo několik afér s závadnými léky.
0: Lékárny se potýkaly s největším množstvím výpadků léků za posledních 30 let. V jaké situaci jsou teď?
1: No, já můžu mluvit asi jenom za tu naši v Motole, a tak přece jenom máme tu výhodu, že jsme velcí a tím, že my vypisujeme nějaké výběrové řízení, nějaké zakázky, které jsou na nějaké objemy a ty objemy jsou smluvně zajištěny, takže dodavatelé nám je musí smluvně dodávat, protože jinak my musíme vymáhat pokuty, takže v tomhle mají ti velcí odběratelé výhodu proti některým menším terénním lékárnám, takže my jsme na tom jakž takž, ale samozřejmě, že výpadky jsou trvalé a já se tak trochu vracím do mládí, protože ještě za minulého režimu samozřejmě se vysloveně dělali seznamy léků, které nebudou k dispozici, tak se obávám, že tahle praxe teď bude ale celoevropsky dosti běžnou.
0: Ale u těch výpadků se vlastně ukázala Čína, protože tam zrušili na podzim restrikce, onemocnilo mnoho milionů obyvatel, tudíž léky, které by se normálně dávaly na evropský trh, tak musely zůstat v Číně, čili něco takového se klidně může opakovat v budoucnu.
1: No dokonce, pokud vím, tak Indie má zákon, který říká, že v případě pandemie se zastavuje export. Takže jako ano, ta situace opravdu nastat může a jako podle mne Evropa teď bude narážet v mnoha odvětvích na to, co je ekologicky správné a potom to, co je potřebné.
0: Tak a teď, co je důležitější?
1: To je otázka, kterou si bude muset... Já bych dokonce řekl, že tohle může být jednou z klíčových voleb před příští rok před volbami do Evropského parlamentu, protože tady se opravdu bude muset začít přemýšlet taky trošku nad rovnováhou. Dneska je to opravdu extrémně vychýleno ve prospěch ekologie.
0: Tak a co vy osobně považujete za důležitější? Ekologie nebo zajištění zdraví lidí?
1: Já rozhodně si myslím, že jako zdraví je tak důležitá hodnota, že notabene ještě ve vztahu k tomu, že Čína sama deklaruje, že do roku 2030 bude zvyšovat limity CO2 a uhlíkové neutrality chce docílit v roce 2060, tak mně prostě přijde, že my se v Evropě střílíme do vlastní nohy.
0: Vy jste říkal, že by musela Čína, řekněme, potrestat celou Evropu a nedovážet tedy léky do celé Evropy. Jinými slovy, to,
1: ne,
0: že...
1: léky, farmaceutické suroviny.
0: Pardon,
1: spíš tak.
0: Farmaceutické suroviny, které jsou důležité.
1: Ale i léky, je to pravda, on je to obojí. No.
0: Tak, takže to, že řekněme, ten kurz současné vlády a třeba i prezidenta, který telefonuje na Tajvan, vláda, která, nebo byla to předsedkyně poslanecké sněmovny, která nedávno navštívila Tajvan s početnou delegací, tak nemůže nějakým způsobem naštvat Čínu, která by právě potom mohla to řešit formou stopnutí těch léků. Musela by to být celá Evropa.
1: Tak já jsem dělal ministra zdravotnictví, ne ministra zahraničí, takže naštěstí k tomuhle tématu se moc neumím vyjádřit. Vím jenom, že nějaké problémy měla Litva v tomhle směru, ale jinak jako si opravdu ta propojenost speciálně v tom farmaceutickém průmyslu je tak rozsáhlá, že ono se dost dobře nedá určit, která část té suroviny jde třeba do Česka, do léku pro Česko a která pro Francii. Takže, ale na tuhle otázku já nějak si nemyslím, že jsem kvalifikovaný odpovědět.
0: Dobře, mluvili jsme o lékárnách, nedostatcích léků. Pak, aby ty lékárny také byly, já narážím na lékárny s pohotovostní službou, kterých je po celé republice 16 a celých 9 jich je v Praze, to znamená v polovině krajů chybí non-stop lékárny. Vy ve fakultní nemocnici máte svoji lékárnu s pohotovostní službou, nicméně třeba Bulovka musela omezovat svoji non-stop lékárnu. Její provoz, nehrozí něco takového i u vás ve fakultní nemocnici Motol?
1: Zatím ne, ale musím říci, že je to díky až úplnému fandovství těch lidí, protože v noci slouží jeden lékárník a ten lékárník kromě toho, že má na starost celou nemocnici, protože i v noci se vydávají léky do nemocnice. To znamená, že on musí vydávat léky na oddělení, když se někomu zhorší zdravotní stav, když je potřeba nějakou urgentní výdej, tak kromě toho ještě vydává léky i lidem jakoby přes okénko, to znamená v té pohotovostní lékárně. A musím říct, že někde je to docela drama, nehledě na to, že někteří lidé si dosti úspěšně pletou pohotovostní lékárnu se supermarketem. Takže požadavek od opalovacích krémů, protože za 3 hodiny letí letadlo na dovolenou a oni na to zapomněli, až po dámské hygienické potřeby a podobné věci, to je poměrně časté a musím říct, že tohle docela komplikuje ty provozy těch pohotovostních lékáren.
0: Čili je nadbytečně zatěžuje.
1: Jo.
0: Zbytečně.
1: My už jsme to teda upřímně řečeno vyřešili tak, že my jsme tam dodali vysloveně u toho sortimentu, který není na předpis, nebo který není lékový, tak už tam dodáváme nějakou přirážku, ale ani ta přirážka to zatím moc neřeší.
0: Ministerstvo zdravotnictví uvažuje o možnosti řešit tento problém zavedení takzvaného prodeje léků po kusech. Tento systém už funguje například v Kanadě nebo ve Spojených státech. Jak by to vypadalo?
1: Myslíte po tabletách?
0: No, že bychom na dlaň dostávali léky.
1: Na dlaň ne, já jsem paradoxně pracoval v 90. letech pro kanadskou farmaceutickou firmu, která právě svůj business model měla založena na výrobě velikých balení, třeba o 3000 tabletách, které se takzvaně rozplňovaly. To znamená, že ve Spojených státech máte velmi běžné, že lékárník veme balení, odsype na takový talířek a má takovou speciální špachtličku, odpočítávám třeba 7 tablet. A ty dá do speciální lahvičky a na tu nalepí i návod a co v ní je. Když se díváte na americké filmy, tak kupodivu dokonce to zjistíte, protože tam nikdy nemáte, když tam je někdo v koupelně a teď si otevře a tam je ta lékárna nebo ty léky, tak on je má v úplně stejných lahvičkách vedle sebe. Takže tam je to běžné a velké nemocnice mají velké specializované roboty, které umí rozplňovat ty léky. Akorát, že my máme v Evropě přijatou protipadělkovou směrnici. To byla iniciativa ze strany Evropské komise, která říká, že pokud je balení jakkoliv porušeno, tak se vrací výrobci, protože to může být padělek.
0: Takže by se musela
1: změnit minimálně směrnice Evropské komise, nebo teda z evropské úrovně. A teda ta byla přijata za tak obrovských bojů a hlavně kolem toho byly tak obří náklady, které se k tomu kolem tomu museli udělat, že tak úplně si nejsem jist, jak to bude fungovat.
0: Tak jak to řešit? Jak to jinak řešit?
1: Ale teď co?
0: Myslíme teď nedostatek lékáren pohotovostní službou.
1: No, pohotovostních lékáren, to je otázka čistě krajů. Protože
0: my jsme v Praze, co máme dobře, my tady máme 9 lékáren s pohotovostní službou.
1: Vidíte, já vím oficiálně o 3, ale je to možný, že jich je 9.
0: Našla jsem jich 9, tak a je jich celkem tedy 16.
1: To je čistě problém krajů. Ono teda, když si to vemete, tak v Motole nám na to kraj nepřiplácí. My to děláme jako službu, protože tam máme urgentní příjem a pohotovost. Pokud jen tak v Praze placená lékárna je určitě v belgické, tam jsem si tím jist a to je z doby ještě předrevoluční, u těch ostatních nevím. To, že to Bulovka chce omezit, to má souvislost taky s jinou věcí a to je dost velký nedostatek lékárníků, který je tak trochu způsoben v Praze tím, že farmaceutická fakulta je v Hradci Králové, takže Hradec Králové okolí má relativní nadbytek. A v Praze je to horší. No. Je to feminizovaný obor, to je ano, jak celá medicína.
0: Zmiňoval jste kraje, ty jsou povinni zajistit pohotovostní lékárenskou službu v rámci kraje, ale zákon už jim nestanoví, v jakém rozsahu ji mají zajistit. Samozřejmě. Takže kolikrát řeší tu situaci obyvatelé tak, když v noci potřebují, aby nemuseli jezdit třeba desítky kilometrů daleko, nevím, třeba v případě, tuším, Jeseníků, musí jet i přes 100 kilometrů, aby našli otevřenou lékárnu v noci, tak to řeší tak, že jdou na pohotovost k lékaři, tam se nechají ošetřit a požádají ho rovnou o léky. A tedy nespůsobuje to, řekněme, zneužívání, možná i nadužívání, nevím, jak to chcete popsat, lékařské péče?
1: No, ona je vůbec otázka, nakolik jsou ty pohotovosti vybaveny těmi zásobami léků, protože tam bývají ty nejběžnější, takže pokud pak chcete něco speciálního, tak se k tomu stejně nedostanete. Ale máte pravdu. Ono, tady se mluví hodně o zneužívání pohotovostí jako takových. To je způsobeno dvěma faktory. Na jednu stranu je to opravdu zneužívaná služba, která je způsobena tím, že lidé nechtějí čekat, nehodí se jim to, nebo nechtějí odcházet z práce a tak dále, takže radši půjdu do té pohotovosti, která už se dnes bohužel koncentruje hlavně v nemocnicích. Ovšem ta druhá strana mince je zase daná tím, že spousta lidí nemá základního lékaře. Třeba v Praze je to způsobeno tím, že tady dělá strašně moc lidí a jsou to stovky tisíc, kteří jsou tady jakoby jenom přes týden nebo prostě přes směnu a bydliště mají někde jinde. A ti většinou v Praze praktika nemají, jo? Takže jako ten problém je oboustranný, takže on je způsoben nadužíváním, ale on je způsoben také nedostatkem těch lékařů na těch správných místech v primární péči.
0: Pojďme k dalšímu tématu. Nedávno médií proběhla zpráva o tom, že nadace rodiny Kellnerovy, The Kellner Family Foundation, dá 500 milionů korun na budování a provoz výzkumného a diagnostického onkologického centra ve fakultní nemocnici Motol. Petr Kellner se o podporu onkologie zasazoval už před svou smrtí. Ostatně byl jste to vy, s kým týden předtím, než odjel na Aljašku, kde poté tragicky zahynul, jednal. Řekl vám tehdy, nebo ptal jste se ho třeba i vy na to, proč je právě onkologie to, co tolik podporuje?
1: Ono to mělo nějakou souvislost se situací v jeho blízkém okolí, takže jako tohle bych snad ani blíže nekomentoval, ale víte, Petr Kellner, jak jsem ho poznal, to byl člověk, který byl extrémně inteligentní. Jo. S ním jste diskutovali nějaký problém a on velmi rychle pochopil jeho podstatu a pak se ptal velmi, velmi cíleně. Takže jako on v tomhle byl on opravdu výjimečný a je pravda, že vývoj onkologických preparátů to byl něco jako jeho hobby nebo koníček, velmi se tomu věnoval. Nebylo to vůbec ziskové, to je teda naprosto třeba říci a on jako je jeden z mecenášů, který pohnul vývojem v tomto oboru.
0: S čím jste odcházel z té schůzky?
1: On odcházel ke mně, ode mě, on byl u mě.
0: Tak s čím jste se loučili? Co bylo výsledkem té schůzky? V jaké vlastně fázi byla ta domluva? Nebo
1: to nechci říct, že je domluva, to bylo čistě, my jsme se o tom bavili. Já nemůžu říct, že to byl jakýkoliv slib nebo něco takového. My jsme se o tom bavili, on to zmiňoval, že tuto možnost jak si zvažuje, protože samozřejmě že u něj by to finančně zas takovou roli nehrálo. A takovým způsobem jsme se o to bavili i z toho důvodu, že u nás v Motole v podstatě začaly počátky toho výzkumu, který on potom rozvíjel v té své firmě Sotio. Kde paní profesorka Bartuňková, paní profesorka Šedivá, pan doktor Spíšek nebo profesor Spíšek, ti všichni pracovali v Motole nebo ještě někteří pracují a v podstatě z jejich iniciativy vznikla ten nápad na to léčbu nádoru posílením imunitní reakce organismu.
0: Když jste podporu výzkumu rakoviny s Petrem Kellnerem projednával, tak jste tehdy ještě nevěděl, že nakonec onkologické centrum bude ve fakultní nemocnici Motol. Tak mě zajímá, proč tedy Petr Kellner jednal s vámi?
1: No tak my jsme se o tom bavili právě, protože v Motole to má logiku, že ono by to onkologické centrum v Motole by asi
0: mělo... Čili bylo to jedno ze zamýšlených míst.
1: Bylo to jedno ze zamýšlených míst, ale hlavně my máme onkologickou kliniku. Ona dneska sedí v modrém pavilonu, ona se potom jenom přesune do toho nového onkologického centra. Takže i kdyby nakrásně to onkocentrum nevzniklo, tak onkologická klinika u nás je velká a funkční.
0: Dobře, ale nakonec to, ta podpora a vůbec to nové onkologické centrum, které má vzniknout, spadlo na vás. Na fakultní nemocnici Motol bývalý premiér Andrej Babiš ho plánoval ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Co se potom stalo, že to přišlo na fakultní nemocnici Motol?
1: Součástí onkocentra musí být urychlovačem. To jsou ty lineární urychlovače, ve kterých záříme. To je fotonové zářiče, které v podstatě v lidech likvidují nádory. No a ty, když si chcete pořídit, tak musíte mít povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. A to je velmi složitý proces, který musí navazovat i na EU a na jiné podobné věci. A vzhledem k tomu, že ty peníze byly anebo jsou i dneska limitováno poloviny roku 26, do té doby musí být vyčerpán celý národní plán obnovy, tak nám všem už bylo jasné, že Vinohrady, které mají územní rozhodnutí na traumacentrum, ale neměli ho nikdy na onkocentrum, tam to prostě stát nemohlo. To jako na Vinohradech by ta realita byla nějaký rok 2033-35. Takže ono od začátku bylo celkem zjevné, že to onkocentrum bude muset být v Motole, protože jediný Motol měl územní rozhodnutí na onkologii a to už bylo z 90. let, protože ono to v podstatě bude stát tam, kde dneska stojí budova takzvané bílé dětské onkologie, což je budova, která se budovala na veřejnou sbírku. Já jsem tenkrát jako mladý inženýr taky přispíval v 90. letech panem profesorem Kouteckým, ale od té a nebyla dodělána. Takže my dneska v podstatě dostavujeme to, co bylo už tenkrát v 90. letech rozestavěno. Proto ta logika zní, že když na to máte 3 nebo necelé 4 roky, tak to nemáte kde jinde postavit při dnešních termínech získání územních rozhodnutí nebo stavebních povolení.
0: Nadace Petra Kellnera se zavazuje, že bude po 4 roky provoz dotovat 50 miliony korun. Je to správná informace. Kdo ji bude dotovat potom? Po těch 4 letech.
1: Oni naznačovali, že to pravděpodobně 4 lety neskončí, ale tak my máme zatím smlouvu na 4 roky a ono nejde jenom o to dotaci, to centrum bude výrazně dražší, tam budou samozřejmě i prostředky nemocnice. Hlavně se počítá s grantovými prostředky, protože jedna z podmínek té nadace je, že tam bude excelentní výzkum. A upřímně řečeno, excelentní výzkum můžete provozovat hlavně se zahraničními vědci. Tam budou 2 skupiny českých vědců, ale budou tam i 2 skupiny zahraničních vědců. A když mluvím o zahraničních, tak nemluvím o směrem východních, ale západním směrem. To znamená, že tam se budou vypisovat grantové výzvy nebo soutěže na týmy, které by měly přijít pravděpodobně v této chvíli z německy mluvících zemí.
0: Kdo bude využívat služeb nového onkologického centra?
1: Tam budou 2 skupiny pacientů. Za prvé, a to je podmínka evropská, tam musí být ta spádová oblast poloviny Prahy, částečně Středočeského kraje, pravděpodobně i Karlovarského kraje. To budou ty obecné nádory, které jaksi jsou rozšířeny v celé populaci. To bude jedna věc. A pak budete mít takové ty speciální nádory, kterých je x na milion obyvatel, které se musí koncentrovat v Česku do 2 center. Kvůli tomu my máme v Česku zřízeny 2 národní onkologická centra, jedné v Brně, jedné v Praze, a to v pražské, to bude to v Motole. A tam v podstatě ve chvíli, kdy máte velmi vzácný nádor, nebo to můžou být i typy nádorů, které vůbec nepodléhají žádné léčbě, nejsou schopny být ničím léčeny, tak ty se budou také vyskytovat v tomto centru.
0: V čem bude přínosem hlavním to nové onkologické centrum? Co dokáže V čem dokáže pomoci lidem s nádorovým onemocněním, co tady teď ještě není?
1: No, my tady dneska nemáme v podstatě, se říká facilitu, ale v podstatě jakousi složku nebo nemocnici, která by byla na evropské mapě, která by měla statut takzvaného excelentního onkologického centra, ono to v zkratce je to OECI, a když se podíváte na mapu Evropy, tak ve východní Evropě není skoro žádné, a které díky tomu, že bude mít dostatečnou vědeckou kapacitu, tak přitáhne například i ty farmafirmy, které dělají už ten preklinický nebo předklinický výzkum, ještě předtím, než to přijde do první fáze klinického výzkumu, které by byly ochotny se nějakým způsobem tady realizovat. To znamená, že by to tam zkoušeli, nebo že by se tam ověřovali ty prvotní nápady, protože dneska onkologická léčba to je vysoce personalizovaná a vysoce experimentální činnost. Třeba jedno podobné centrum je v Portugalsku, kde jsme si brali tedy jako příklad, a tam vemou kus vašeho nádoru a implementují ho akvarijní rybičce. A na té akvarijní rybičce se pak zkouší různé typy léčby, které by na ten nádor zabrali. To je fakt personalizovaná medicína, která je na experimentální úrovni. To už jako někdy nejsou ani popsané postupy, to jsou zkoušky. Tohle by se mohlo objevit tady a v Brně.
0: Pane řediteli, poslední otázka na závěr. Vloni jste vystoupil ze sociální demokracie důvodem po dlouhých 32 letech, myslím. Důvodem byla koalice pro komunální volby v čele s paní Šabatovou. Uvažoval jste o nějakém jiném politickém angažmá?
1: Ne. Ne, ne, ne, ne, ne.
0: To byla jasná odpověď.
1: Já jako, tak když jste 32 let v jedné straně, tak jako si neumím představit, že by šel někam jinam. To opravdu ne.
0: Pane řediteli, děkuji, že jste přišel.
1: Také děkuji.
0: Naším hostem byl Miloslav Ludvík.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: hlavně, že vyhrávám barvemi. Zase jsem šťastný jak lež.
1: Co po mně chceš? Pravdu či lež? Zkus ty dvě rozeznat a pak se směj.
0: Barevný svět.

0: Co bude, až tady nebude? Co bude, až tady nebude?
1: To je mě pitová show.
2: Blábová show.
1: Šaškové jdou.
2: Barevnou naději vytřískat z ní.
1: Hledáme brod
2: uprostřed vod.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás XTV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD...
1: Stačí se podívat, teď my jsme motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, na

0: nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel a vjede vám žebříček nějakých 39 měst. Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v prásmu lepšího evropského průměru, řekněme. Průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze. A říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průjezdných.
0: V Praze je nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objevovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teďka
1: ano,
0: tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme, že
0: moje
1: se tady
0: iniciativa.
1: Staví
0: to sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tam tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD, dostat je z centra Prahy?
0: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a uvolní tak místo.
1: Cílem.
0: A uvolní tak místo na silnicích pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního řidiče.
1: Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
0: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
0: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
1: No, ale,
0: asi
1: o to usilujete.
0: Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
1: Co jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
0: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
1: Takže co udělali
0: ne,
1: před námi?
0: Vyžadují to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v úzkých ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí a já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
0: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste v mnohem víc jako v bezpečí,
1: já
0: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
0: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudík. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
0: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože
1: jako
0: já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu, s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
0: No to je jako problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
0: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
0: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně
1: po oni mi potom...
0: Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože za Hřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli jsem tam zaškrtl posílat peníze na účet.
0: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je i podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit. Takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a
0: já
1: jsem si žádný, asi 5 měsíců.
0: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
0: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmu pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý. To
1: je, no,
0: jako,
1: je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni vládnout.
0: Ne, to, jak se říká, je to něco, jak, říká klasik, jak říká klasik, politikum se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat. A
1: no a jak si vám to asi moc nedaří?
0: Ne,
1: přišla bitcoinová kauza a tak?
0: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevidím, mě zajímá, jestli...
0: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no,
0: bylo
1: jako
0: pár měsíc,
1: to, že bude končit ve vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
0: to by
1: Pirátu.
0: Bylo, to by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan rady, Stanjura tady, není tady, zatím tady, trestně stíhaný.
0: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou vězí v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo rozimetr.
1: Tak vy jste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
0: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona taková
1: on vás
0: zase
1: zve
0: teďka
1: na Národní třídu, myslím, neděle
0: zvát. Dneska, no, ale
1: aha,
0: to asi 17. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
0: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci STANu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
0: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažmá.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se STANem?
0: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například. To je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke STANu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v Dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy STANu a tak dále, stresné činnosti.
0: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
0: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
0: Jo, no tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
0: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě, ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. A budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani STANu, která byla placená tady z těch peněz z Dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
0: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a
1: málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
0: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak STAN má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhle tu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu cedu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze STANu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak
0: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se 4 poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace, to zvyšuje, že prostě v konečním důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, která ustaví teda město, ale je to
1: pod radním. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
0: Tak jako občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
0: no,
1: si neopáře.
0: No počkejte, ale asi to oddělme, jo, tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
0: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte, divné. Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
0: No,
1: vládě demonstroval.
0: No, asi tak, si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
0: Helejte, demonstrace na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to
0: ale
1: byl konsolidační balíček.
0: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy jste, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
0: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
0: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
0: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny 4 světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak... co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
0: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, nebo to jsou jenom nějaké...
0: Ale to je
1: nějaké...
0: známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to ale...
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
0: tak
1: teď
0: já
1: ještě...
0: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, i ze Slovenska, i třeba z Polska, jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4, takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapešti.
1: A byli jste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovali byli jste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
0: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci. Jen doplním, jste zmiňoval Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
0: No, já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase ty ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že protože pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý víkend říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé
1: strany... A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba
0: hnutí,
1: ano?
0: Já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže my se snažíme,
0: ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tohle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je, My máme konkrétní
1: plán. Na pana Lacinu půjdou mrákoty.
0: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět? Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
0: S komunisty, no jasně. A teď konon...
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, my tady máme plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Jasnej, ale nemáte ministry. Bodovej. Ale nemáte jasnej, ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan zítra, Bartoš. Víte, kam
0: mířím? Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho dobře, tam budeme představovat.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam i to, že spackal digitalizaci stavebního řízení?
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl tady pan Zimola,
0: který
1: sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil i Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu MMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
1: tak
0: pokutou...
1: A ten zásadní problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat.
1: Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenili, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě.
0: Ještě
1: to je celé.
0: Jednou, já jsem říkal, napsal
1: omlouvám
0: zákon
1: se,
0: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ano.
0: Tam ale my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom,
1: ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
0: Ne, ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se stvoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021,
1: dobře,
0: když jsem byl primátor.
1: Otázkově, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda,
1: běžný
0: mělo
1: občan
0: by se
1: pořídil,
0: ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib. Hraje vám Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Bude-li cena zlata nahoru, jak to tak vypadá, je ten trend.
2: Ano.
1: Bude to záležet na různých věcech, tak na té minci se to objeví nebo odrazí určitě. A když bude cena stagnovat, tak podle vás...
2: Poroste tou sběratelskou hodnotou sama o sobě, ale já myslím, že diváky můžeme v tomto smyslu jako upokojit v tom, že to zlato je trvalé rostoucí sinusoida. A mince se kupují z hlediska sběratelského, nekupuje proto, abych je za půl roku prodával, byť, jak jste sám tady ukázal, tak díky tomu, že to je sběratelská věc, tak je za půl roku to udělalo prostě násobek té ceny.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací? Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně. A říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Ani to, vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavý sbor třeba, jo, nebo 30-hlavý sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, Tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddyho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nojdbarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
2: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
2: Tak,
1: jo.
2: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, a no jenže,

0: o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Právě.
0: No a no. No nic, to je tak
1: souvisí to
0: nějak? Věc. No, souvisí to v tom, že já ty kvíny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kuci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queenie. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
0: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
0: Baví
1: prosím
0: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
0: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
0: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
0: Jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
0: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda
1: umím
0: si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyšteluju.
1: Jseš spíš srdcař, než?
0: Spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
0: No jak si to vezme? Ano, ale vlastně
1: kolega Mozart
0: víš, to
1: tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
0: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi a je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
0: My jsme měli 2 ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to 1 třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu a já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhý zkoušení

0: fyzicky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: kdo má,
0: jsme na to.
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
0: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak to producent?
0: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
0: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
0: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někdy i zapomenout trošku třeba, jo? Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
0: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
0: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil, ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
0: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky, a třeba z poslední doby jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
0: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, od což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo. Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
0: Stoprocentně. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát We Are Champions na naprostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo dvouhodinový. Ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer. Tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocenej. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are The Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
0: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifer, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel atd. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti tak Loriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
0: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
0: Ne.
1: To je jenom studiovka.
0: To je jenom studiovka. Ale zpívali živě Paul Rogers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by živě dál?
0: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
0: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
0: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně, jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu, v nejbližších dnech?
0: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15. července.
0: Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A Chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teď podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivíz do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
0: Ksaver, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
0: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
2: Česká a americká country na rádiu Ksaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Ksaver.

Andrá Brzo Bohatá, vítám vás v XTV, dobrý den. Dobrý den. Politička, bývalá poslankyně za hnutí ANO a také žena, kterou zákažná meningitída připravila. Dnes je 24. dubna, světový den

0: nikdo jiný by o této nemoci měl mluvit, než na ní toho postihla, a to velmi nelítostně. Paní Brzbohatá, všechno zlé je k něčemu dobré, se říká. Je možné toto aplikovat i ve vašem případě?
1: No, asi ano, ale musím vám říct, že bych tu nemoc nepřála vůbec nikomu. Že pro mě to byla docela jako katastrofa to prožít, protože jsem takový aktivní člověk a najednou zůstanete úplně paralyzovaný a téměř rok ležíte ve špitále, pak se z toho rok dostáváte, možná někdy ještě díl, takže ano, dá se to tak říct, ale opravdu bych to nikomu nepřála.
0: A je tedy s odstupem času, protože tu nemoc jste prodělala před 13 lety?
1: Asi zhruba. Tak, no.
0: Jste našla něco pozitivního na tom?
1: Myslím si, že ano. Jestli je pozitivní to, že jsem se třeba dostala do Poslanecké sněmovny, asi pro někoho je to pozitivní, pro někoho ne, a že se mě podařilo vlastně pro to očkování něco udělat, že maminky, které mají děti buď malé mimina nebo adolescenty, tak si je mohou nechat naočkovat a nestojí je to vůbec nic.
0: K očkování se určitě dostaneme. Začneme ale vaším příběhem. Vy jste se nakazila, když vám bylo 39 let, což není ta ohrožená skupina. Ohrožené jsou děti do 4 let věku a potom 14-letý, 15-letý adolescenti. Čili vy jste nebyla ta nejohroženější skupina.
1: Nebyla a musím říct, že jsem tu nemoc vůbec neznala, ani jak se projevuje. Vůbec jsem o ní nikdy neslyšela, takže jsem ani nedokázala si vlastně včas zavolat pomoc, takže já si myslím, že někdo si asi přál, abych tady zůstala, protože jsem se dostala do špitálu takových 10 minut po 12. opravdu.
0: Jak jste se tady nakazila?
1: Nevím, musíte mít oslabenou imunitu a ta bakterie meningokoka je vlastně nejzákeřnější bakterie na světě. Někdy může trvat 24 hodin a člověk umírá a můžou se lékaři všichni okolo snažit. Je to prostě tak. Takže já jsem ji vlastně dostala v těch 39 letech a měla jsem malé rok a půl leté dítě. Odjeli jsme do hor. A tím, že jsem neznala, mě bolelo v krku, bolela mě hlava, takže klasické příznaky chřipky. Vůbec mě nenapadlo, že je to nějaká závažná nemoc. A tím, že jsem to nevěděla, tak jsem zůstala sama vlastně v penzionu. Moji přátelé odešli a tam byl právě ten moment toho, že jsem zůstala sama celý den. Možná, kdybych si v té době zavolala pomoc, nebo mě ji někdo zavolal, tak jsem třeba nemusela o ty nohy přijít, protože je spoustu případů, kdy vlastně nejsou ani žádné potom příznaky po té nemoci.
0: Ale roli hraje čas.
1: Určitě. Velkou roli hraje čas.
0: Čili ona nemoc je zákeřná vůbec v tom, že propukne z plného zdraví a pak najednou tedy jde o hodiny. Vám se ta pomoc dostala, řekněme, ne asi úplně pozdě, protože jste nezemřela, jste tady, ale postihla vás vážným způsobem. Čili odvezla vás záchranná služba, střih a potom bylo co?
1: No, pak byl střih, ano. Asi ta doba byla hrozně těžká pro moji rodinu, protože já jsem 5 týdnů spala a tím, že jsem měla vlastně sepsi, otravu krve, že se mě otravovaly všechny orgány a začaly mě černat dolní končetiny, tak oni mě začali zkracovat, opravdu doslova jak salám, abych vlastně se to tělo moje neotrávilo, jo, abych přežila. Takže moje rodina musela řešit, kam až vlastně dojdeme. A došli jsme teda tak daleko, že jsem skončila amputací nad kolenem. A já jsem se zbudila po 5 týdnech a to byl ten střih.
0: Tak a co si z toho pamatujete, když jste se probudila?
1: Když jsem se vzbudila, tak jsem nevěděla, že ty nohy nemám. Protože na těle vlastně máte ty petechie, což jsou nejdřív fialové skvrny. To je taky takový typický příznak té nemoci. A oni vám vyžírají vlastně tu kůži. Takže já jsem byla celá ofašovaná, ležela jsem v posteli a byla jsem tak ochrnutá, že jsem si nedokázala ani prstem dotknout nosu po těch 5 týdnech. Takže já jsem vůbec nevěděla, co se děje. A pak jenom vím, že nějaká sestřička mě řekla mezi řečí, že jsem po ní něco chtěla, chtěla jsem stát. Ona mi říká, co vy děláte, jako vy nemáte nohy, kam chcete jít. A v ten moment zase střih prostě. Myslím si, že by to napadlo každýho, jako co tady budu dělat, konec, prostě konec všeho. Jenomže paradoxně, jak chcete v té nemocnici si vzít život, že? Když nemáte nohy, tak ani k tomu oknu nedojdete, takže ale nepovažuju to jako za něco strašného, myslím si, že to by udělal asi každý.
0: Uvažovala jste, nebo rodina povolala vám psychologickou pomoc?
1: No, moc ne, za mnou chodila psycholožka jednou tak za 14 dní, A myslím si, že člověk musí najít tu sílu a hlavně si musí pomoct sám, protože jednou za 14 dní půl hodinka s psychologem, jak vám může pomoct. A tenkrát ta doba byla taková, že se ještě o všech tady těch věcech úplně moc nevědělo. My teď vlastně tím, že máme to sdružení, ten spolek, tak se snažíme těm lidem pomáhat a dodávat jim odvahy a vlastně i svým vlastním příkladem. Takže
0: a co tehdy tenkrát pomohlo vám?
1: No, mně pomohlo to, že vlastně jsem si uvědomila, že tady mám děti a začala jsem, jak jsem byla už trošku mobilnější, tak jsem začala studovat, že vlastně existují protézy, nohy, které vám simulují vlastně tu svoji vlastní nohu a není problém se naučit chodit. A taky to, že toho člověka nelitujete. A to se stalo tím, že jsem vlastně šla za jedním panem doktorem, který byl od nás z rodiny a chtěla jsem od něho slyšet nějakou pozitivu. A on mě tenkrát řekl, o co vám jde. Jako vy nikdy chodit nebudete, vy skončíte na LDNC. A to pro mě byla ta doba, prostě jsem si řekla, tak to teda ne. To mě tak strašně nakoplo, že jsem si říkala, ne, prostě já jako mu dokážu, že tady na tom světě ještě něco dokážu. A myslím si, že se to i povedlo, protože paradoxně, když jsem byla v Poslanecké sněmovně, tak občas po mně chtěl i nějakou věc, takže byla to taková satisfakce pro mě.
0: To bylo od něj velmi tvrdé.
1: Bylo.
0: A on věděl, u koho si to dovoluje, že to naopak ve vás vyvolá motivaci, nebo třeba
1: ne,
0: u někoho jiného
1: ne.
0: By to znamenalo úplný konec, se rozložilo
1: asi
0: by
1: jo,
0: ho to a už
1: asi
0: by dal.
1: Jo. Ale myslím, že ten pan doktor má je trošku cynik, takže on to, nebo býval cynik, nevím, jak je to dneska, znovu se oženil, takže je možný, že už takový cynik není, ale mě teda paradoxně opravdu pomohl.
0: Vy jste říkala, že jste měla malé děti, že i to byl ten hlavní důvod, proč tu zůstat, proč bojovat. Mm-hmm. Váš syn byl tehdy velmi malý, snad roční, nebo
1: rok a půl měl.
0: Nebo rok a půl. Nemohl s vámi být, musel být u tatínka, mm-hmm. Tím pádem se vám vzdaloval jako matce.
1: Velmi.
0: Jak to jste vnímala, nebo jak to jste v sobě řešila?
1: Vůbec nechápu, jak jsem to zvládla. Dneska si říkám, když ležíte v té posteli, nemůžete se pohnout. Jedno dítě vám maturuje, druhý dítě, vlastně, který jste si vymodlila v těch 39 letech, už jsem byla taková zralá matka, jo? To už si pořizujete dítě, když ho opravdu chcete. Tak vůbec nechápu, jak jsem to zvládla. Není mi to vůbec jasný. Fakt.
0: A poznamenala ta nemoc vztah s vašimi dětmi? Jak?
1: No, myslím si, že nás to paradoxně ještě zblížilo. Teď dokonce moje dcera byla na nějakém sezení a přišla vlastně a začala mě objímat a říkala, že si uvědomila, že vlastně nejvíc ze všeho se bojí o svoji mámu, jo. Teď jsme si to jakoby vyříkali a teď se prostě jenom objímáme, takže myslím si, že určitě poznamenala. Hlavně mě vzala asi ten čas s mým synem, protože jsem ho neviděla vlastně, jak neviděla jsem ho, jak začal chodit, jo, jak se zbavil plínek a to mě teda moc mrzí, ale to už nikdy bohužel nevezmu zpět.
0: Tak a zmiňovali jsme děti, ptát se na to, jestli jsou obě očkované, si myslím, že je celkem zbytečná otázka,
1: jestli jsou
0: očkované
1: určitě.
0: Na meningitidu, kdy jste je nechala naočkovat.
1: No hned potom, co se mi to stalo. A dokonce je paradoxní, že i já vlastně, když jsem onemocněla, tu nemoc můžu dostat znovu.
0: Takže není doživotní imunita?
1: To ne, ale kdybych nebyla očkovaná, tak vlastně se můžu znovu nakazit.
0: A když očkovaná jste?
1: Tak bych se neměla nakazit.
0: Tak očkování je tedy řešení. Vy jste říkala, když jste byla v Poslanecké sněmovně, že jste se zasadila o to, aby očkování aspoň pro tu rizikovou skupinu bylo hrazené. Mělo to vliv tím, že je to hrazené, více maminek nechává očkovat své děti?
1: No, nejdřív musím říct, že to není jenom moje zásluha, že v té Poslanecké sněmovně potřebujete velkou podporu těch kolegů, protože sám tam člověk nic nedokáže, takže potřebujete podporu zdravotního výboru, kolegů ve sněmovně.
0: Ale vy to téma jste tam asi vnesla díky své zkušenosti.
1: Tím, že jsem to prožila opravdu od A až do Z, tak to bylo moje nosné téma, které jsem chtěla změnit. Takže to určitě. A na co jste se ptala to druhé?
0: Jestli zrostl počet třeba ano, dětí, které jsou očkované díky tomu, že
1: určitě,
0: je očkování
1: vlastně
0: hrazené.
1: To očkování, je to paradox v tom, že když začínal covid, tak se nám podařilo změnit, že to očkování bylo hrazeno do půl roku věku dítěte. V té době, kdy prostě se šetřila každá koruna. A v roce 2022 začalo platit to očkování, že je hrazené do jednoho roku. A jako první na světě jsme země, která vlastně má úhradu i pro 14 až 15 leté adolescenty. A určitě byste se vlastně ptala, jestli vzrostl počet a k dnešku je naočkováno nebo vyočkováno téměř 1 000 000 dávek. Takže někdo má vlastně 2 dávky, někdo má 3 a dá se odvodit, kolik z toho dětí je, já nevím, 300 tisíc, 400 tisíc, což je nádherné číslo.
0: Měli by se očkovat i dospělí, pokud dosud očkovaní nebyli?
1: No, je to na každém z nás, že jestli se očkovat proti klíšťatům nebo proti meningokoku. Vidíte, že já jsem ho dostala ve 39 letech, takže člověk není nikdy dostatečně chráněný.
0: Vy jste zmiňovala covid, pandemii. Jaké to pro vás bylo, když se objevovali takzvaní antivaxeři, kteří prostě striktně byli proti očkování a vy máte za sebou takovouhle zkušenost, kdy víte, že právě očkování vám mohlo, řekněme, zachránit kvalitní život.
1: Ty mě to samozřejmě ve skrytu duše rozčiluje, ale jako víte co, nic s tím neuděláte. Když je někdo pevně rozhodnutý, že se očkovat prostě nebude, tak nemá cenu ho přemlouvat, protože ten člověk má nějaký svůj názor a vy ho nezměníte.
0: Poté, co jste prodělala onemocnění, ležela jste v nemocnici, přišla jste o nohy, samé špatné zprávy, kdy se váš život začal barvit na růžovo?
1: No, trošku na světlo růžovo, když jsem vlastně dostala svoje druhé nohy, což jsou ty bionické nohy. A jsou to nohy, vlastně nohy, které simulují vlastně tu vaši nohu, jakoby pravou. Takže vám krásně kopírují tu chůzi. A naučila jsem se s Hankou Kohoutovou tady na Malovázinkách v Praze chodit. A od té doby si myslím, že to nastalo, tam nastal ten správný směr. Už se začalo trošku z té světlorůžové barvy do té tmavorůžové.
0: Vy jste říkala, že to byly vaše druhé nohy. Ty první nohy byly jaké?
1: První nohy byly základní nohy, které dostane každý člověk po amputaci a to je opravdu noha téměř dřevěná, jako nemá žádný funkce. Ale je to jenom o tom, že si ji naučíte vlastně nasazovat, zvykáte si na ní, uděláte v ní třeba jeden krok, ale není to na nějakou jako běžnou prostě chůzi, kterou potřebujete k životu.
0: Jaké to bylo poprvé se zase postavit na nohy?
1: Úžasné.
0: Přepadly vás slzy, nějaké opravdu silná emoce?
1: Je to silná
0: rodina,
1: emoce.
0: Když vás viděla, že stojíte na svých nohou, když jste málem umřela?
1: Je to úžasný. Je to úžasný.
0: Dnes je Světový den meningitidy. Je podle vás osvěta dostatečná? Mluví se dostatečně o meningitidě a o tom, co může způsobit?
1: No, za mě si myslím, že je to málo. Tím, že vlastně teď už je naočkovaných tolik dětí, tak asi zřejmě pediatři ten svůj úděl si nesou, že maminky informují, ale mně se moc krát stane, že mě někdo zastaví a diví se, co se mně stalo a ptá se, já mu řeknu, že jsem měla meningokoka a on řekne, jo, to je od klíštěte. Jo, a myslím si, že ale za to nemůže bohužel nikdo jiný než zákon o reklamě, že vlastně jedna nejmenovaná značka má tu vakcínu, má spot v televizi, ale nemůže tam ukázat, co ten meningok způsobí. Že třeba děti přijdou o články na prstech, jo? Nebo že jim začnou černat nohy, nebo že začnou mít ty flaky. Ta reklama je jenom o tom, že děti se potkají, prostě, že se může něco stát, že to se může něco změnit, ale není tam nikde ukázaný ten strach a já samozřejmě to chápu, ale myslím si, že člověk trošičku strachu potřebuje k tomu, aby ho to vyprovokovalo se nechat naočkovat.
0: Čili není dostatečně silná ta reklama, nezapůsobí.
1: No, protože máme takový zákon o reklamě.
0: Bez pochyby, ale zapůsobí osobní zkušenost, kterou vy máte za sebou. Založila jste neziskovou organizaci No Food, No Stress. Součástí toho je také osvěta. Byl to i třeba váš, řekněme, váš nějaký, jak to říct, jak se s tím vyrovnat, vaše
1: určitě,
0: terapie, byla
1: určitě,
0: to forma vaší 100%. Terapie?
1: Protože víte, když pomáhala druhým, tak vlastně nejvíc pomůžete sám sobě. Jo? A to je strašně důležitý. A my vlastně s tou Hankou, nebo loni jsme slavili už 10 let a to už je nějaká doba. A my se snažíme ty lidi nějak združovat, dělat pro ně různé akce. Třeba tady v Praze na Malvazinkách v srpnu máme 14-denní soustředění, pak máme vlastně ten běh a výtěžek z toho běhu dáváme amputářům nohy vlastně třeba na běhání, protože ty nedostávají od pojišťovny. Jo. A ta noha je buď na lyžování nebo na běhání. A jako vlastně ten člověk, pokud nemá třeba jenom jednu nohu, tak může dělat úplně všecko. Já můžu dělat taky téměř všecko, ale nemůžu třeba běhat, že jo? Nebo možná bych mohla, kdybych denně trénovala, třeba jak nějací vojáci v Afghánistánu, v Americe, prostě chodí bez berlí a nepoznala byste to. Tak kdyby se člověk věnoval jenom tomu, tak byste to třeba nepoznala i na mě, jo. Ale já jsem tak spokojená, možná nechodím úplně perfektně, chodím o berlích, ale já jsem ráda, že si dojdu z bodu A do bodu B, doma sundám nohy, sednu na vozík, uvařím, upeču, uklidím, poliskám to doma. Ne, to si dělám legraci a prostě funguji jako běžný člověk.
0: Kromě toho také jezdíte po školách. Mm-hmm. Říkáte, mluvíte s dětmi, respektive už to jsou vlastně pubertáci.
1: Adolescenti.
0: Mm-hmm. Čili ta ohrožená skupina dětí. Mm-hmm. Jak na vás reagují? Jak reagují na meningitidu? Na to,
1: měla jsem z toho strach, ale jako velice dobře. Děti z toho byly úplně, měly oči na vrch hlavy a vlastně si sedli okolo mě do kolečka a ptali se úplně na otázky, které by mě třeba ani nenapadly. Takže to bylo hrozně fajn.
0: A zrovna, co se vás třeba ptali?
1: Jo, teď se mi teda dostala. No hrozně se jim líbily ty kryty, že to vlastně vypadá jako punčochy, jo.
0: Takže mohla jste jim ukazovat, jak fungují vaše nohy?
1: No nejvíc se jim líbilo, když jsem si dala nohu za krk, jo. To jako, to měly oči opravdu na vrch hlavy. A já jezdím nejenom po školách, ale vlastně i po pediatrech po celé republice a tam je to teda taky hodně emotivní. Hmm.
0: A po pediatrech a třeba s tím, aby i oni jakoby sami od sebe informovali maminky?
1: Oni by to měli dělat, ale myslím si, že dneska je ta doba taková, že mají tolik těch úkolů různých, že mají ordinovat a dělat spoustu zápisu a ještě vlastně informovat rodiče a jich strašně málo těch pediatrů, takže ten čas, co mají na tu ordinační dobu, musí prostě rozdělit mezi všechny děti. Takže věřím, že ta informovanost jako asi by mohla být lepší, ale jako snaží se tomu věnovat a když to slyší, tak si myslím, že je to pro ně taky dobrá věc.
0: Co byste vzkázala lidem, kteří se ocitnou v podobné situaci, jako jste se ocitla vy?
1: Určitě bych jim vzkázala to, že v životě je spoustu jistot, které vám vlastně může osud během jednoho dne naprosto převrátit a může se ten život stát úplně jiný a je asi dobré tady těmto věcem předcházet a mezi tyto věci patří i infekční onemocnění. A pokud to jde, tak bych se určitě nechala očkovat. Hmm.
0: Kolik lidí si myslíte, že po shlédnutí tohoto našeho rozhovoru se nechá naočkovat, případně nechá naočkovat své dítě?
1: Doufám, že 99,9%.
0: Já myslím, že i kdyby to znamenalo očkování jednoho dítěte, tak to za to stálo.
1: Tak to pomůže, určitě.
0: Moc děkuju, že jste přišla.
1: Já také vám moc děkuju.
0: Naším hostem byla Andrea Brzobohatá.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Hraje vám
4: All My Music.
3: Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krás. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza, ve státní správě na magistrátu, no tak se vytáhli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytáhli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastní zkušenost, já jsem stroje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
2: Vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u Professional Taxi. A
1: to bylo to Profitaxi?
2: Profitaxi, no ono to bylo oficiálně Professional Taxi, SRO, ale zkráceně Profitaxi, obchodní značka. Takže Profitaxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti, co dávali letáky.
2: No, svým způsobem ano. A vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800. Jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, u řezníka nebo u zelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš tak sportovně.
1: Dobře, ale tady sedíte, vy tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco schnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 000. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místním autem, tak ta cena by tam mohla

0: dává cenovou nabídku a vy si vybíráte. Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
0: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem a když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3500 korun. Mm-hmm. Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftága odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, to je nějaký oficiální údaj, jo?
0: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále, a tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit. Už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
0: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
0: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
0: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení a na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
0: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkal před chvílí, že část zde působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
0: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaní za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
0: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
0: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře.
0: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a aspoň předpokládáte, že část z nich jsou teď...
0: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
0: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy

0: Případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
1: To je 10 let zpátky, no.
0: No, to je jedno, jak to dlouhé, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
1: Ne,
0: jestli...
1: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
0: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
1: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
0: Zmizel.
1: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době oni neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
0: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současní řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
1: Jsou?
0: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
1: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý. A on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt, nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu. Jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
0: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete
1: chcete,
0: píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
1: No, zpřísnění, my chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
0: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
1: ano,
0: věci.
1: Ano.
0: Jazykové schopnosti.
1: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
0: A to i pro ty služby?
1: Ne, kompletně pro všechny.
0: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového?
1: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
0: Co to je svoji novelu?
1: No, novelu toho zákona.
0: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
1: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
0: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
1: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
0: To znamená i pro ty alternativy.
1: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
0: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
1: Tak používám klasického taxíka.
0: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo.
1: Jo, v Istanbulu, nevím, v Seville, v Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
0: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
1: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
0: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
1: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
0: Ostatně.
1: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
0: Já nevím, který je pan Kvasnička?
1: To je majitel radiotaxi AAA. Uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
0: jako
1: jiném.
0: Jako úplatek
1: není.
0: Za...
1: No to není úplatek, to je platba.
0: No
1: to
0: je, jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
1: No jasně, jasně. Vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
0: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidíme po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a samá nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
1: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
0: Proč bych to nechtěl jezdit?
1: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
0: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
1: Jasně, to chápu,
0: jako...
1: to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivíst někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 x 720 korun, což je 5 700 korun, jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
0: Zase
1: na to vydělá jenom firma.
0: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
1: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
0: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
1: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být 1. týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
0: Takže nás, občany, potrestáte?
1: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že jo? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
0: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce.
1: Já děkuju. Mějte se pěkně.
0: Naschledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd. Hraje vám Rádio Xaver.

0: několikrát jste se ptali na Janičku Zlatíčko, vulgo ministryni obrany Černochovou, která to, co se kolem ní děje, to už je na diagnózu od Jamily. Já na ní pořád čekám, ta musí přijít každou minutou. Pojďme se podívat. Víte, že mezi ministryní Černochovou a náčelníkem generálního štábu Řehkou vznikl konflikt, že on chtěl dokonce rezignovat kvůli tomu. Černochová to tak začala zahlazovat, pozval si oba premiér. Sešli se, já nevím, možná tam Petr Fiala takhle zatnul pěstičku a takhle bouchnul do stolu. Protože ten výstup z toho byl typický fialovský, z toho bylo vlastně komuniké, jaký já si pamatuju, komuniké ústředního výboru KSČ. Dál budujeme naši armádu a naši vlast a všechno je dobrý, jedeme dál. No, ono samozřejmě to začíná mít do hru, protože Řehka si asi řekl, sakra, tak jak já to vylepším, no tak v podstatě nás připravil na válku mezi NATO a Ruskem. On proto má dar. Já nevím, jestli jsou to námluvy teď už s Černochovou, nebo o co jde. Proč si to nemohl odpustit, když se na to celou dobu snaží, aby vlastně, a vidíme to, aby se do války s Ruskem nedostalo. No a Černochová, ta udělala geniální titulek. Zaútočili na mě přesně ve chvíli, když jsem šla do vzduchu. Já tady na ní koukám. Baví mě to, řekněte mi, jak se chodí do vzduchu. Já teda chtěl bych se podívat, jak to vypadá, když jde Janíčka Zlatíčko do vzduchu. No, ona vlastně v tom rozhovoru rozvinula další svoje paranoje, a sice vlastně, že za tím konfliktem mezi ní a Řehkou stojí Rusové, kteří tady teď jako na maximum teda pojedou dezinfo a svoji propagandu a chtějí rozhádat, a ona je ta silně proamerická ministryně, tak samozřejmě jdou proti ní. No a takže už jsou v tom i Rusové, vidíte, nakonec to muselo, mohlo to skončit jenom dvěma způsoby. Buď za to může Babiš a rozhádali Babiš, anebo Putin, tak Černochová si tentokrát vybrala teda Putina. Dobře, podle mě tam Babiš ještě přihodí, ale ona Černochová vlastně ještě dodala teď jako k tomu další vysvětlení, a sice, že vlastně Řehkovi odebrala jisté pravomoci personální, protože měla nějakou zprávu, že dochází v armádě ke korupci. No já si říkám, tak je to zajímavý, že to nemohla Řehkovi říct, tak si říkám, takže ministrině ví, nebo má informace, že v armádě dochází ke korupci, ale náčelník generálního štábu to neví. No, asi šla do vzduchu teda, fakt Janíčka Zlatíčko zle. Nevím, ta vláda už tohle, to už je skutečně zralý na to, na nějakou explozi v té vládě. Ale mě pobavilo, já jsem to dával na Twitter a někdo z vás tam udělal skvělou věc, vlastně jak to vyřešit. A je to hrozně jednoduchý, pojďte se podívat. Mohl by na to zabrat rusofil tady prášky, kdyby si vzal jednu premiér, 4 Černochova a 3 Řehka, tak může být po konfliktu. Já nevím, nemám to ověřený, ale něco mi napovídá můj vnitřní hlas, že rusofil už distribuje a prodává ministr Válek, ale jenom na předpis. Uvidíme. Takže rusofil na ně tento vyléčí.
1: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. A pokud se vám videa líbí, klepněte na odběr. Díky za podporu.

0: Rádio Xaver. Xaver Rádio.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju. Já, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, jak... že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády. Hmm.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch xx let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by mohl vytvořit ještě pro nás?
2: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, tak nám odsoudili Marine Le Penovou, předtím rumunský ústavní soud zrušil prezidentské volby, poté vyřadil politika, který vyhrál první kolo prezidentských voleb, takže tady vidíme soudní diskvalifikaci a zásadní systémy soudů do politické soutěže, ale v Česku jdeme naší vlastní českou cestou, protože zdá se nám, že se soudy nějak bojí korupční kauzy hnutí STAN Dozimetr, protože i ministr spravedlnosti ODS Pavel Blažek oznámil, že se soudy bojí soudit Dozimetr. A já si říkám, co se to sakra děje, když se ty samý soudy a soudci nebáli bát soudit Čapí hnízdo, i dokonce premiéra tehdy Andreje Babiše. Předtím jsme viděli spoustu jiných kauz, hodně exponovaných, nikdo se nebál. Vlastu
2: Parkanovou, Promopro a mohli bychom pokračovat.
1: A teď najednou vidíme, že nám tady někdo do předvolební kampaně nechce spustit a hodit soud s Dozimetrem.
2: Ne, je to, Petře, neuvěřitelné. My se hodně budeme vlastně bavit o tom, jestli je víc volič nebo soudce. Zatím se ukazuje, že asi jako soud a soudci jsou lepší tak na branku a na volební výsledek, než sázet na nečekanou vůli a nečekané chování voličů. Protože pokud říkám správně přes palec, nemám tady stolní kalendářík, jako někteří vrcholní politici, abych z toho dokázal odhadnout, tak vlastně projednávat se kauza Dozimetr měla loni v létě, od té doby se nic neděje, už dva soudci, soudkyně a soudce, takže je to gender vyvážené, řekli, že se bojí podjatosti a bojí se mediálního nátlaku a přesto je v téhle zemi klid.
1: No, já tady přidám ještě jednu informaci, ne všichni soudci se bojí, jsou i soudci hrdinové, protože došlo k úplně bizarní situaci v tomhle, že zatímco se kauza nesoudí, tak jeden ze soudců vrátil Michalu Redlovi, jednomu z hlavních aktérů té korupční kauzy Dozimetr, byt zabavený policií v rámci trestního stíhání. A to je další úplně bezprecedentní věc.
2: A ten
1: věc.
2: Byt, kde se to vlastně celé všechno odehrávalo.
1: Byt, kde se to všechno odehrávalo, kde to domlouvali, tak vrátili Redlovi. A všichni říkají, tohle to se ještě nikdy nestalo, protože ještě nezačal soud, ale už jeden soudce má odvahu vrátit teda jednomu z hlavních obviněných byt. Tak vidíš, že aspoň k něčemu tady odvaha je. Pořád Na férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com a taky Spotify a Apple podcastech.
2: A my vám za to děkujeme a rozebereme peprné detaily.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mě 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny, to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako... psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Mm-hmm. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mhm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při trošně nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu, nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: U těch lidí?
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojede. Já s nima jako... Chodíme na různé terapie, jo? A alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo? Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je od stigmatizovat ty lidi. Protože

0: kavárně, kde všichni naštve, tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém u, vy říkáte toxicí, že těm, co mají drogy, u alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
1: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka a uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
0: Dokud na to mám?
1: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nakouřím.
0: Tak. Nevím, jestli cokoliv. Někdy trpím. V letadle trpíte třeba. No.
1: Záleží, jak
0: máte
1: dlouho.
0: Na to chuť.
1: Záleží, jak dlouho.
0: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
1: Můžete se napít.
0: Na prášky v letadle jsem v pohodě. Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
1: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
0: Máte pochopení?
1: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
0: No. Řekněte mi jeden detail.
1: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
0: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
1: ano.
0: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
1: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska...
0: Dobře.
1: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
0: To byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
1: A dostal.
0: Dokonce jste mu dal ten telefon v jisté chvíli.
1: Jo, několikrát.
0: Několikrát dokonce.
1: Několik telefonů.
0: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
1: No, to bývá.
0: To tak bývá, jo. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
1: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
0: bylo. Je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon?
1: Je. A hlavně je to pro ně... Oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, které jim můžou pomoct. Že jo? Takže ale samozřejmě tam můžou dojít. Jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
0: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a z nabíječku vám to pošle. Jo?
1: Jasně, jo.
0: A vy víte, co s tím. To je inspirace pro divák.
1: To se děje standardně.
0: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na

0: detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Mm-hmm. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, mm-hmm. tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
1: Nešlo.
0: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
1: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
0: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
1: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyřízenit nějaký nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce jednou i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo? Že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
0: Kde je teď?
1: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
0: Takže teď je pravděpodobně někde skalený?
1: Ne, je střízlivý.
0: Střízlivý.
1: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, jo, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho cení tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
0: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
1: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
0: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
1: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi, co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků, jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaní lidé různých profesí, jo, skrz společnost.
0: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
1: Jas abstinenti Jablonec.
0: Jas abstinenti Jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
1: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
0: Jo.
1: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
0: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším.
1: Ondru, ano.
0: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
1: Ano.
0: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale Je to, když se to spojí, je to o to horší?
1: Určitě, určitě. Ten kolotoč závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
0: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
1: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
0: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
1: Já jsem slyšel...
0: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
1: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kde vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
0: Takže, co znamená?
1: Takže já si troufám říct, že ano.
0: Opakovací léčba.
1: Opakovací léčba je... Jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
0: A proč?
1: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
0: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
1: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
0: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
1: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
0: A co jste našel vy?
1: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivě je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
0: Když vás tak poslouchám...
1: Začal jsem se utužovat třeba.
0: Aha, no tak to ne.
1: To je velká dávka.
0: Já vím, to je teď taková moda.
1: Jo, ano, ale, ano.
0: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
1: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
0: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
1: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
0: Anonymní alkoholiky?
1: Aha.
0: Co to je?
1: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci, je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, kterým pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
0: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí. Když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
1: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
0: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
1: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
0: Oni jsou
1: V tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrak, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
0: Víno?
1: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam jako jediná vidina toho se napít prostě.
0: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
1: V pohledu jako na tu závislost?
0: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
1: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalou si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mm-hmm.
0: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
1: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nějak zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
0: Jas se jmenuji ty stránky, je to ten.
1: Ano.
0: Vy jste chtěl ještě něco říct?
1: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
0: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
1: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
0: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
1: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
0: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Pavel Janeček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Pavel Janeček je někdejší šéf pražské plynárenské a také expert na energii všeho druhu. Když to tak vezmu. Řekněte nám na úvod, pane Janečku, jsme na konci energetické krize?
1: Já myslím, že jsme na začátku energetické krize.
0: Na začátku?
1: No tak jasně. Já si myslím prostě, že to, co jsme zatím zažili, tak je jenom taková předehra k tomu, co nás reálně čeká. My jsme totiž prošli energetickým problémem, který jsme vůbec nevyřešili. Nevyřešili jsme ho na státní úrovni, nevyřešili jsme ho na evropské úrovni, nevyřešili jsme ho strukturálně v žádném případě. Prostě my jsme jenom zastropovávali náhodně tu u výrobců, tu spotřebitelů a podobně, ale ten problém, který tam je, to znamená, že my v podstatě se dostáváme do fundamentálního nedostatku elektrických zdrojů, to znamená silných elektrických zdrojů, tak to jsme v žádném případě nevyřešili. My v podstatě teď jenom pevně doufáme, že Francouzi správně opravili svoje jaderné elektrárny a že nám tyto elektrárny nevypadnou z energetického mixu v zimě, že budeme mít dostatečné množství přepravních cest pro plyn, protože to o ničem jiném není, a že budeme mít dostatečné množství těch splňovacích kapacit na pobřeží Evropy. To znamená, já tvrdím, že jsme na začátku energetické krize, že jsme na tom začátku především proto, že jsme nepojmenovali její příčiny a ty jsme nevyřešili.
0: Odstřihli jsme se od Ruska?
1: Odstřihli jsme se od ruského plynu, prohlásil pan minister Síkela, že v letošním roce jsme neodebrali ani kubík ruského plynu. Samozřejmě, že neodebrali, ale ty zásobníky jsou z většiny plněné stále ještě ruským plynem. A to je odpověď. Ano, odstřihli jsme se od ruského plynu se vším, co to pro nás znamená.
0: A takové ty nehezké informace, které běží různě v alternativních médiích, že nám někdo prodává nějaký plyn, který ve skutečnosti je třeba ruský, to je asi hloupost.
1: To já nevím. Vždycky ta dodávka má svoje country of origin, to znamená zemi původu, a jakým způsobem obchodníci fungují, tak to je jejich obchodní tajemství. Já se důvodně mohu domnívat, že nám někdo přeprodává onen skapalněný ruský plyn, a vůbec bych se nedivil, kdyby tomu tak bylo ve velké míře. Je třeba taky zapoznamenat, že ten ruský plyn se naprosto legitimně a legálně dodává do zemí Pyrenejského poloostrova, do Francie, Belgie a podobně. Proč by nemohl jít k nám?
0: Takže teoreticky je to možné.
1: Teoreticky to určitě možné je.
0: Rusko to poznamenalo, to, že jsme se odstřihnuli?
1: Tak výnosy ruských energetických společností za rok 2022 byly enormní, rekordní. V letošním roce už ta situace bude trošku pro ně určitě horší, protože prodají mnohem menší množství onoho zemního plynu potrubního. Já se domnívám, že ty sankce fungují bohužel obou straně, že to poznamenalo nás i je.
0: Pane Janečku, co pro nás, Českou republiku, pro naše občany a pro náš trh znamená ten fakt, že v Německu se začínají odstavovat jaderné bloky?
1: No, Xavere, oni se nezačínají, oni jsou odstaveny.
0: Už to je definitivně všechno.
1: Definitivně odstraněny. V sobotu večer 15. 16. dubna byly ony jaderné bloky odstaveny. Poslední tři jaderné bloky byly odstaveny.
0: Někde jsem četl, že jeden z nich ještě nějak jako doznívá, že ještě něco. A to už je, to je hloupost.
1: To je hloupost, nic takového není. Ono totiž jde o to, že může tam dobíhat jaderná reakce, samozřejmě může se ten blok chladit tam, ta odstávka, ten phase out, to znamená, to odpojení má nějakou proceduru. Mimochodem, já jsem navrhoval, aby česká vláda začala jednat o odkupu o něch jaderných elektráren v Německu. A bylo to vypadá jako vtip, ale on to žádný vtip není. Já si myslím, že tohle je něco, co by vláda měla velmi, velmi zvážit. Ono totiž náklady pro likvidaci těch jaderných elektráren se téměř rovnají výstavbě nových jaderných elektráren. A tak, jak jsme viděli ty problémy, které vznikly se stabilitou sítě z hlediska nedostatku elektrické energie, když se odstavovaly uhelné bloky a najížděly jaderné bloky a najížděly uhelné mazutové a podobně, tak já jsem si jist, že se ještě dočkáme renesance jaderné energetiky určitě.
0: Jak tomu mám rozumět? V
1: praxi, tak jak jsi to slyšel?
0: No, koupit ty elektrárny tam a tam je provozovat?
1: No jasně.
0: Nebo rozebrat?
1: Jaký je rozdíl koupit jaderné? No, to v žádném případě ne rozebrat. Jaký je rozdíl, když firmy od energetického průmyslového holdingu odkoupily uhelné elektrárny v Německu a tam je provozují s jadernými elektrárnami? Ty jaderné elektrárny jsou nejkvalitnější jaderné elektrárny na světě. Já nevidím jediný důvod, proč by je ČES nebo speciálně zřízená entita naší vládou nemohla koupit.
0: No, není to rušení jaderných elektráren v Německu, zejména kvůli tomu, že oni nechtějí jadernou energii.
1: No podívejte, v roce 2010 paní Merkelová, tehdejší kancléřka, prohlásila na přímý dotaz, že jaderná energetika má dlouhodobou perspektivu v Německu a že v žádném případě nebude od ní odstupováno. V roce 2011 se stalo to, že jaderná energetika byla poškozena výbuchem ve Fukušimě a paní Merkelová prohlásila, že nic jiného nezbývá, než odstoupit od jaderného programu v Německu. A to bylo čistě a jedině proto, že prostě chtěla udržet svoji politickou moc ve spolupráci se zelenými. Tady se ukazuje, že politik, který je nezodpovědný, je prostě schopen pro vlastní prospěch jak si poškodit zemi, kterou zastupuje, které byl zvolen.
0: Váš plán nebo vaše idea by byla taková, aby ČES koupil ty odstavené elektrárny, začal tam vyrábět elektrickou energii, protože to, když se jednou zastaví, tak to není tak jednoduché nastartovat, ne?
1: No to určitě není tak jednoduché, ale ono taky tam je nějaký takový období, kdy ta jaderná elektrárna musí zůstat v provozu, protože ten jaderný blok stále funguje. To není možný v podstatě odstavit tak, že vlastně demontujete a zasáhnete primární okruh a podobně. To bez pochyby po nějaké období je možné znova rozjet. V každém případě. Pokud teda Němci nejsou tak prčliví, jako v Greifswaldu tam odstřelili, aby se vůbec nemohli ty elektrárny znova rozjet, i chladicí blok.
0: To znamená ty věže takové.
1: Ty věže.
0: No a abychom to teda dohovořili, to znamená, že česká firma by vyráběla v Německu z jádra energii.
1: Ano.
0: No ale jak by to fungovalo, když my víme teď, a jsou to plná média, že nakonec ta česká energie stejně se prodává v Německu a nám potom s velkým ziskem. K čemu by to bylo? To by byla přece tatáž situace.
1: No podívejte, primárně by to pomohlo české energetice. V podstatě to je exportní jaksi aktivita. Já nevidím jediný důvod, proč by česká firma nemohla vyrábět elektrickou energii v Německu a také ji tam prodávat. Navíc prohlašujeme, že máme jednotný energetický trh. To znamená, že ta vyrobená elektřina v německých jaderných elektrárnách by se klidně mohla prodávat na území České republiky. Uvědomme si, že jaderná energetika, pokud už je postavena, tak z ní vyrobená elektrická energie je nejlevnější.
0: Orientačně, pane Janečku, o jakých penězích mluvíme? Koupit tři jaderné elektrárny, kde by na to ten ČES vzal peníze? To bude.
1: Podívejte, já si myslím, že takovéhle věci jsou rozhodně profinancovatelné pro každou banku. Ten problém je samozřejmě v tom procesu výstavby těch jaderných elektráren. Tady by bylo jasně stanovená výnosová strana a každá banka, případně nějaký vlastní kapitál, by to velmi rád financoval. To je prostě zaručený biznis. Bavíme se o jiné věci, a to je ten PR, který 10 let tady jede negativně, když pojede 5 let pozitivně. Já nevidím jediný důvod, proč bychom se k energetice jaderné nemohli vrátit.
0: To, co popisujete, je spíš z říše snů, anebo je to teoreticky opravdu realizovatelné?
1: Je to určitě realizovatelné, věřte mi.
0: A myslíte, že o tom někdo ví, že o tom někdo mluví, že
1: určitě,
0: o tom někdo uvažuje?
1: Určitě. Nevím, jestli o tom uvažují navážno, ale určitě o tom vědí a určitě se o tom hovoří.
0: A ten důvod Německa, proč prodat ty vyhaslé, promiňte, elektrárny Čechům, já ho pořád nevidím.
1: No, oni budou muset zaplatit obrovské peníze za likvidaci těch jaderných bloků. A jak jsem řekl, náklady na likvidaci těch bloků jsou stejné jako výstavba nových. Ale Německo jako takové velmi brzo narazí nám obrovský problém se stabilitou své sítě. Zatím jim s tom pomáhá samozřejmě elektrická energie dovezená jednak z Francie, jednak z České republice, ale Německo prostě nemá dostatek takzvaných bloků a zdrojů základního zatížení.
0: Neříkejte mi, pane Janečku, že oni toto Němci nevědí.
1: Víte, Němci to vědí. Ti odborníci, když nemám rád slovo odborník od jisté doby, ti experti, kteří jsou energetici, to moc dobře vědí. Když se budete bavit se skutečnými energetiky v Německu, tak se chytají za hlavu nad projektem Energiewende. Takže to je jako něco, co oni moc dobře vědí. Oni vědí, že v podstatě běží hlavou proti zdi. Ale ten PR, ten je tak silný. Já vám uvedu jeden příklad. Chcete?
0: No ne, já tomu pořád nemůžu uvěřit, že tu zem vede někdo a vy říkáte dokonce dobře vědí, že běží hlavou proti zdi. No mně to přijde tak vesmírné.
1: Tak já zkusím ten příklad, jo? Jedna z největších německých společností, která se jmenuje Viessmann. Téměř každý zná Viessmann. Je v současné době v procesu prodeje a v podstatě se blíží takzvaný closing. Nakupujícím je firma Carrier. To je v podstatě firma, která vyráběla tepelná čerpadla a jako základním komponentem pro tepelný čerpadla, to by každý měl vědět, jsou kompresory. A ty kompresory se vyrábí v několika firmách, to není jich moc. To znamená, že máte na tom napsáno Styx a nebo nějaké jiné názvy. To není v podstatě žádný výrobce, to je montáž těch tepelných čerpadel. Carrier je jediná firma, která vyrábí ona tepelná čerpadla na území Ameriky. Majitelem Carrieru je Raytheon a Raytheon je jedna z největších zbrojních korporací na světě. A za nimi stojí investorské společnosti, například BlackRock. A vemte si, že v současné době Němci prohlašují, že ukončíme veškeré možnosti i oprav plynových spotřebičů, kotlů, topidel a podobně. A to i hned od nového roku. A to je v podstatě jasné vytvoření mantinelů pro montování pouze tepelných čerpadel, to znamená spotřebičů na elektrickou energii.
0: Takže jsou v tom peníze jednoduše.
1: No, jednoznačně, já se musím smát, když vidím různé velkohubé prohlášení politických stran typu Zelení a podobně, kteří hovoří o klimaplánu a klima a toto. Ale to jsou prostě lobbysti. To nic jiného není. A to stejné je s tou jadernou energetikou. Až takhle vážný to je, Xavere.
0: Dobře, a kdyby to takto bylo, tak znovu kladu tu otázku. To, co jste tady popsal, ten řetězec, který někde končí a...
1: U peněz,
0: tak to oni nevědí?
1: Určitě to vědí.
0: A oni to podporují?
1: Tak podívejte se, politika je o umění možného a vždycky politické strany sledují nějaké zájmy. To je odpověď.
0: No, řekněte mi, když je takzvaný Green Deal teď ještě stále v běhu, já jsem měl svého času pocit, že už je to, jak se v tom kulminačním bodu a už to nějak jako utichá, ale podle toho, co vy popisujete, tak to není vůbec pravda. Green Deal ještě existuje?
1: No, Green Deal je hlavní mantrou, tak se podívejte, jak je tvořen Evropský parlament.
0: Dobře, navenek.
1: Navenek i navnitřek. Ten Green Deal jako takový je v podstatě něco, co je čistě Glasgow 26 a nevím, podobné projekty. Teď to jsou v podstatě jenom lobbystické tlaky na vytvoření prostoru pro určitý segment fungování. Když budete mít tepelná čerpadla a k tomu elektromobilitu a budete mít nedostatek elektrické energie, tak je zřetelné, že jednak jste závislí na té elektrické energii, ale zároveň vám taky může kdokoliv říct, teď budeš topit a teď budeš nabíjet elektrický auto. Nic jiného mezi tím není. Prostě dostatek elektrické energie není a nebude. Prostě ta elektrická energie nevzniká v zásuvkách, jak si někteří bohužel myslí.
0: Dobře, ale kde je ten bod, kdy se to už nějakým způsobem, nechci říkat sesype, ale kdy se ukáže, že to jedno s druhým není takto?
1: Ať jdou lidi k volbám a volej racionální politiky. Já vám neumím jinak odpovědět. Já jsem technik, já ničemu jinému nerozumím, jenom tomu, že exhalace na území Evropy jsou 7% celkových exhalací.
0: Počkejte, to, co jste tady popsal tak s těmi jadernými elektrárnami a jejich odstavením, je tento princip uplatnitelný i na celé šílenství kolem elektroaut?
1: Já si myslím, že bez pochyby. Bez pochyby. Já jsem vám řekl, že v případě, že budete mít nedostatek elektrické energie, tak vám ten někdo, kdo řídí energetizační soustavu, a samozřejmě zatím budou politici, bude říkat, topíš od 8 do 9, protože je dostatek elektrické energie. Nabíjíš od 8 do 9, protože je dostatek elektrické energie. To, že jsi nestih nabít v té době a potřebuješ jet do lékárny, no to nikoho nezajímá. Jak si prostě nabijete onen elektromobil?
0: Kdo
1: to je to samé.
0: Tedy v tom případě, nebo v té kauze těch elektroaut tím, jak se dneska hezky říká, beneficientem?
1: Výrobce elektrické energie. Výrobce elektrické energie, protože v momentě, kdy máte něčeho nedostatek, tak samozřejmě budete moct tu cenu šponovat nahoru.
0: Promiňte, jakou roli hraje ten Elon Musk?
1: Podívejte, Elon Musk jako takový, já nevím, jakou roli hraje, ale Elon Musk je člověk, který zbohatl nesmírně na nějakých projektech s elektromobilitou, s vesmírnými projekty a dneska se vymezil vůči nesvobodě slova. To znamená, že nakoupil akcie Twitteru, provedl tam určité personální změny, myslím s tím, že propustil obrovské množství lidí a hlásá určitou svobodu slova. Protože ta svoboda slova, pokud není, tak se ani k těmhle informacích, o kterých hovořím já, vlastně nedostanete. Ale jakou hraje roli Elon Musk, to já vám nedokážu říct.
0: Není to ten, kdo by organizoval to šílenství kolem elektroaut, že všichni budeme v roce XY registrovat pouze elektrická auta?
1: Podívejte, ty obrovské finanční investiční zdroje, já jsem tady hovořil třeba o BlackRocku a podobně, tak ti opravdu mají zájem o to, aby v podstatě zničili nebo poškodili střední třídu, aby v podstatě ti lidi byli závislí na jejich diktátu a podobně. A to je podle mě odpověď na toto.
0: Pojďme ještě k té elektrické energii. Pane Janečku, jakou roli aktuálně hrají takzvané povolenky?
1: S povolenkama to je hrozně jednoduchý. Povolenky jsou investiční. Povolenky trochu povolily, jak říká jeden můj kamarád. Stály přes 100, dneska stojí 90. Odpustky to bylo za středověku, ale nevím, jestli se s tím tam obchodovalo tak intenzivně, jak teď.
0: No,
1: tak určitě, jasně, že. To byly ty desátky a to. Ale tady je to tak, že v současné době cena povolenky je někde pod 90 eury za tunu vypuštěného CO2. Když si uvědomíte, jak se aplikuje na konstrukci ceny při výrobě z jednotlivých typů elektrické energie, to znamená, že to je jaksi tepelná elektrárna na uhlí, nebo to je elektrárna na plyn, to znamená fosilní zdroje, tak je to asi tak, že máte nějaký marginální náklady elektrárny, které jsou 15-25 euro za kilowatt hodinu, k tomu máte onu povolenku. No tak v podstatě bych řekl, že pokud cena je někde kolem 140 dneska eury za megawattu elektrické energie vytvořené z uhelné elektrárny, tak je to 90 plus 25 a vidíte, že povolenka z tepelné elektrárny dneska tvoří většinu ceny při konstrukci, při jejím stanovování.
0: Kdybychom se dívali na tu konečnou cenu, kterou platíte vy doma, já doma, každý z nás, plyn a elektrickou energii, kolik vlastně my, koncoví uživatelé, třeba v procentech, platíme za tu povolenku?
1: Z uhlí už je to většina, to znamená, už je to více než 50%. Z plynu je to menšina, tam se aplikuje asi 30 euro za megawattu vyrobenou z plynu, ale zase plyn je dražší, takže tam je to ještě pod 50%.
0: A elektrická energie?
1: V současné době...
0: Tam se točíš na tu konečnou fakturu, když mě přijde složenka.
1: Tak máme zastropovanou cenu někde kolem 5000 plus DPH a v současné době slyšíme od dodavatelů elektrické energie, že jsme slevnili 300 korun pod onen vládou stanovený strop, nebo dalších 300 korun pod vládou stanovený strop, no ale stále platíme pětinásobek toho, co jsme platili v roce 2020.
0: No ale,
1: to je trošku problém.
0: Pane Janečku, promiňte, ministerský předseda pravil Ondino v televizi, že jsme tu krizi zvládli a že jsme z nejhoršího, nechci říkat uvnitř, ale že jsme z nejhoršího venku. Tak to také má nějakou váhu přece to jeho slovo. Tak
1: samozřejmě je to pan premiér, kdo jsem já, abych zpochybňoval slova pana premiéra. Přesto trvám na tom, že jsme na začátku energetické krize, která není tvořena z větší části konfliktem na Ukrajině, ale je tvořena onem Green Dealem, to jsem se snažil vysvětlit.
0: Dobře, ale proč by tak korektní člověk, jako je ministr Fiala, neříkal nám občanům pravdu?
1: Já myslím, že on tady není od toho, aby šířil negativní náladu.
0: Aha. Takže to je taková jenom, jak jste říkal, PR.
1: Je to PR, to politika.
0: No ale vůči občanům teda je to hodně špinavá politika, ne?
1: To já nemůžu hodnotit, to ode mě neuslyšíte.
0: No jste ale občan, ne?
1: Jsem občan, v každém případě já v tomto případě bych polemizoval se slovy, že energetická krize je vyřešena.
0: To zastropování samotné, kterému se taky věnovala média ze všech stran a mnozí, nebo většina médií říkala, že konečně se to vyřešilo. Vy říkáte na téměř pětinásobku to je. Myslíte, že to bylo řešení v té chvíli?
1: Pozdě a vysoko.
0: Pozdě a vysoko. Takže to chtělo zastropovat kde? Jako experta se ptá.
1: Já nebudu stanovovat cenu, to tam byl celý tým lidí, kteří radí panu premiérovi a panu ministru Síkelovi. Všimněte si, ale že jsou to všichni, co mu radí, tak jsou, já tomu říkám, gážisti. To jsou všechno lidi, kteří jsou nějakým způsobem nastavení a napojení na firmy, které spolupracují. A toto tam žádný nezávislý odborník skutečně nebyl. A my jsme na to upozorňovali někdy už v roce 2021, že je veliký problém. Já Já myslím, že tenkrát jsme byli nositeli špatných zpráv, pak se ukázalo, že ten problém prostě tady je a že je obrovský. A říkali jsme to minimálně na začátku roku 2022. A vláda k tomu zastropování potom přistoupila pod dojmem těch extrémních cen 1 000 euro za megawattu, způsobených ale ne ukrajinskou krizí, ale nedostatkem elektrické energie, primárně z francouzských jaderných elektráren.
0: Řekněte mi na závěr, pane Janečku, jaká je vaše prognóza, co by experta na energie? Jak to vidíte do konce roku a třeba v nejbližších letech?
1: Já se domnívám, že do konce roku budeme vidět ceny elektrické energie někde kolem těch 140 a podobně. Mimochodem, minulý týden na spotu jsme viděli ceny pod 100 eury za megawatt hodinu. Jo? Nikde se to neprojevilo dramatickým snížením ceny elektrické energie.
0: Na spotu jenom, aby
1: spot je okamžitá cena na dokup nedostatečného
0: množství. Spotový prodej.
1: Spotový produkt, ano. A co se týče plynu, no tak tam strašně bude záviset na tom, jestli se nám podaří naplnit zásobníky, ale hlavně, jestli se podaří zajistit dostatečný přísun, konzistentní, kontinuální přísun plynu do naší energetizační soustavy, protože ty 3 miliardy kubíků, které můžou být uskladněny v oněch zásobnících, rozhodně nestačí na tu spotřebu v zimních měsících. Takže je potřeba zajistit kontinuální dodávky plynu do České republiky.
0: Dobře, čeká nás katastrofa.
1: Ne, to si v žádném případě nemyslím. Je tady celá řada regulačních nástrojů a podobně. Mohlo by nás čekat různá omezení a podobně, ale katastrofické scénáře nevidím.
0: Byl bych vám vděčný, kdybyste si v nejbližších týdnech udělal čas na nedělní live stream na Xaver Live, protože spoustu dotazů, které tady dnes nezazněly, budou mít i naši diváci. Ale to jen taková hozená rukavice.
1: Rád, s vámi rád.
0: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naším hostem byl Pavel.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct. Babišovo,
1: babišákovo léto.
2: No, je měsíc berlí, ne, hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: My, to jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický tříd.
1: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako smutečný. Babišovi.
2: No, jako, že to je ohavný. Jako
1: že byste pozůstali a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte
1: je,
2: si,
1: je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
1: Dobře, ale pane hoči.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně.

0: hodně nechutný.
1: No je to vohavný, no.
0: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
1: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
0: No, že bych si příště vzal jednu.
1: Vzal berlu?
0: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás zkusil ťuknout.
1: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
0: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
1: No to je.
0: Je?
1: To je.
0: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
1: To je, já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
0: guilty,
1: a k tomu se dostane?
0: Guilty pleasure?
1: Mm-hmm. To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
0: Takže no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
1: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
0: Takže to není pochvala moc.
1: Úplně to nemusí tak být.
0: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
1: Určitě...
0: Že to je třeba zajímavé.
1: Jako se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
0: Jo.
1: Co?
0: Jo. No, pane Holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
1: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
0: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
1: Ale co?
0: Ty volby.
1: Jo. Povědejte.
0: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
1: Mm-hmm. To se může stát, dobře.
0: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
1: Jo.
0: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
1: Dneska. Dneska
0: no a je tam něco o nás?
1: Máme tam sýbrnou nějakou dotaci.
0: Říkají to ne, v tom programu, že podpoříme
1: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? A říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
0: Opravdu celý?
1: Opravdu celý, Ksavere.
0: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně.
1: Proč?
0: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
1: jo.
0: Nemůžou lidi volit vůbec.
1: No.
0: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
1: Já bych, víte, co já chci, já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem. Co?
0: Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
1: Jo.
0: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10:00 v trafice si koupit foukando.
1: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
0: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
1: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
0: Já se potom nedívám. No, no tak ale cigarety já měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říká, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říká, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
1: Revizor.
0: Představte
1: to je něco, ne?
0: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej nějaká nahrávka.
1: A mně se Ksavere líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
0: Jako vějíce posraný.
1: Jo, jako takhle, vějíce, jo, jo.
0: Stejně jako ten fiala, oni vidí, kam se to řítí.
1: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo? A...
0: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
1: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
0: No, jasně, pane Holče, řekněte, těmhle těm výrokům znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
1: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
0: Myslíte?
1: To jsou takový, oni se jmenou jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
0: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
1: No.
0: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefonem ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, jo. No jož, šifr telefon.
0: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
1: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
0: Ale kde se to bere?
1: Tak to zaříte někde.
0: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
1: To ne, to bych nedělal. To
0: no,
1: bych, já bych se bál trošku o život.
0: Proč?
1: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál, Xavere. Já bych se bál.
0: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
1: Takový hodnoty samý.
0: Hodnoty.
1: Ne?
0: Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
1: No, na opozici. No hlavně na krimibandu, ne? Opravdu, co?
0: No a budou v opozici, no. No a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já si pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
1: Ten je hustej. To je lhář, Xavre.
0: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
1: S billboardami?
0: S billboardami.
1: Odkud je?
0: Z Brna.
1: Tak to vysvětluje vše.
0: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
1: Ale jste od Brna vlastně taky, tak to, tam,
0: no, tak pozor,
1: tam to dává jistý smysl.
0: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
1: dobře,
0: jiného.
1: Dobře.
0: Brno nám leží u nohou.
1: To jo.
0: Brno si Ptičnov pucuje boty.
1: To je na vás vidět.
0: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
1: Co kandiduje? No Ježíš Maria, jasně.
0: No. A z které on strany?
1: No od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
0: On je bratr, tak
1: no, Ježíš Maria.
0: Tak to do toho
1: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
0: K tomu začínám rozumět.
1: Ale on je hrozný lhář, Xavere. Já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
0: To já takhle říct neumím,
1: já,
0: protože...
1: Jo.
0: No, nesuďte, pane Holče.
1: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
0: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
1: Na světě, ano, ale víte, kdo k sever otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
0: Svatý Petr.
1: Tak já mu ji neotevřu. Takže půjde do peklíčka.
0: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
1: Jo, tak ale já jsem vám dopřál čas.
0: Mě to taky chvilku trvá.
1: Jo, jo, tak co?
0: Je,
1: ale dojde vám to.
0: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
1: No a co?
0: Přes nádraží a oni tam taky občas vypnouvat. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
1: Já to byl, že tak nebejvá úplně...
0: Já bych mu dal dokonce tělo
1: dobrý
0: Kristovo,
1: člověk.
0: Kdybych chtěl.
1: Co byste mu dal?
0: Tělo Kristovo.
1: Já bych berličkou.
0: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
1: Já taky ne.
0: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
1: Mm-hmm.
0: Kvašáky mám zase.
1: A nebo kladívkem.
0: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
1: No já jsem si vzpomněl, jak se na dětství, my jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
0: Počkejte, to mi neříkejte.
1: To fakt?
0: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
1: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
0: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
1: Jste byl slabší dílna?
0: Já jsem byl svině hlavně.
1: Jako, tak to z toho vám zůstalo.
0: No to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola. A my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete. A který byl ještě hodně vysoko. A byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina.
1: Mm-hmm.
0: Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
1: přiznal.
0: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul do dveří, tak... No nicméně byl pruser na světě. No. Dost velký, pane holče. No. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
1: No, tak víte, to byly časy, co?
0: Takže vy jste taky měli problémový učitele.
1: No.
0: Dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
1: Rakušan učitel.
0: No, to
1: tak já...
0: Víte, kam jeřím.
1: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
0: No a není nakonec i ten Fiala učitel? Jen tak se ptám.
1: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
0: Tak do dílen, ne?
1: No, do dílen.
0: Do dílen. A nebo do dolů.
1: Myslíte, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
0: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
1: Už, u nás se skoro nic už netěží, ne?
0: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý minister vnitra.
1: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
0: No, já nevím, story. Za ministra Grosse.
1: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
0: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci a že seděl, měl ty sluchátka.
1: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
0: Mlín?
1: Mlín.
0: Fakt mlín.
1: A všichni se děsili, co to pro boha je tým mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín jako, co evokuje.
0: Kdo se dostane
1: a,
0: do mlín.
1: Tak, tak. A od té doby nikoho nenapadlo už se na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek a co udělá tým Kryt. No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci.
0: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
1: Kobra je daňová, ne?
0: Daňová asi, Kobra, že... to musí pod vnitrem, ne?
1: Pod, tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
0: A celní správa
1: ale,
0: je pod vnitrem.
1: Ale ne, Chovanec byl trošku blázen, a nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
0: To je... No, jako Kryt je fakt hrozný.
1: To teda.
0: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
1: Tak to musel ale vznešený
0: rozhovor. To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
1: pěkný. Řekl, že svině?
0: No ne, ne, ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavě to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
1: Ne.
0: Že bude sloužit této zemi.
1: Ježiš, jen to ne, a jen jak, to ne.
0: A jak vyřknul ta slova, mě normálně slzy.
1: A paní Tachecí taky ne?
0: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
1: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
0: Fakt? Jo, to, jo. No tak já to nevidím. Jako
1: no, jo,
0: na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
1: Tak. Vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
0: ano,
1: dobře, tak to tak
0: nemůžu nejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
1: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
0: Ostrá teda.
1: Jenom teď vím, že jako... Je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhý ne.
0: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
1: Co?
0: No, Báru.
1: No.
0: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nevím. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
1: Víš, já si ho pamatuju. Nevím, už to jméno,
0: Kovadlina,
1: jasně.
0: Kovadlina, ne? Nebyl?
1: No něco, to je jedno. Tak já vím jméno. Úplně, vím přesně,
0: ale on tam byl. On tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
1: Jasně.
0: A vlastně on byl přesvědčovatel. Mm-hmm. A v mým případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
1: Jo, já vím.
0: Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
1: Pestrost?
0: Názorová.
1: Tak, Savere.
0: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltína jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
1: Ksavre, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltín chce pracovat pro tuhle zem.
0: Jak to?
1: No vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
0: No je to děsivý.
1: No tak vidíte.
0: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou
1: zem. A jak to dopadlo?
0: Pro svoji říši někteří.
1: Taky.
0: Ale to nebude ten případ, pan Foltín.
1: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
0: To nevím. To,
1: no, já myslím, že mám tak, to.
0: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život,
1: to není pravda,
0: naději, dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete tam? Pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltín.
1: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
0: Pro vlast?
1: Jo.
0: Pro kterou vlast?
1: Pro svoji i pro vaši.
0: I pro Smíchov?
1: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
0: Jo, to se musím napít, to je nervák aby, s váma.
1: Jo, plukovník Foltín skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A
0: pane Holče!
1: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A Ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká...
0: Jindra
1: to říká.
0: Náš Jindra.
1: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
0: Tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
1: A oni...
0: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
1: Já musím.
0: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
1: Já se chtěl říct, já budu šťastný,
0: kdykoliv když to udělali. Kdykoliv začnu šťastný.
1: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
0: Maria
1: chyba
0: Gloria.
1: Příští vlády by byla zrušit nás.
0: No, oni chtějí sloužit
1: té zemi.
0: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
1: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
0: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
1: Jo, to jo.
0: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem...
1: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
0: Ne,
1: budovatelských verš.
0: On recitoval.
1: Jasně, on se za to, on to má, Mindra.
0: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřesen. Mm-hmm. Říkám to dobře?
1: No, bylo to 7.
0: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
1: Je to krásný.
0: A já, když si to dneska vybavím,
1: jenom být vámi,
0: jsem dojatý.
1: Zkusím se někde zabrousit do archivu, jestli to tam leží, tak to vymažu.
0: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, já jsem měl pionerský šátek.
1: No to já úplně vidím.
0: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionerského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
1: Fakt?
0: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
1: Jo, tak.
0: Mě dali tu recitační dovednost.
1: To je jasně.
0: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
1: No, nedělá moc.
0: Já si myslím, že nebude lehký se Foltyna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Reichl.
1: Říkají Babiš. A oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
0: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
1: Hobby, on je právě mimo zákon. To je na tom vlastně to nejlepší.
0: Protože... Jo, on je to ještě mimo zákon.
1: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil. On není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
0: Pepi Dvořáka?
1: Ne, Pepi Pávka.
0: Pávka!
1: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
0: On je vyžírka, ne?
1: Jo.
0: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
1: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Xavere, protože on se teď specializuje...
0: Okay.
1: Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prejstracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
0: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
1: Zavolejte mu.
0: Já na ně nemám telefon.
1: Tak mu napište mail.
0: Mail? To je plukovník zavináč vyžirka.cz.
1: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
0: A on přijede?
1: Jo.
0: A přijede na motorce, nebo?
1: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
0: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
1: Sobre, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
0: Ty noční vlci, ne?
1: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
0: Jsou Rusové ti vlci?
1: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
0: 66.
1: Jo. Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
0: Pěkná blbost.
1: Co?
0: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
1: A je to super, já třeba jezdili autem.
0: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
1: Jo, jo.
0: Na průdku,
1: já tohle na Americe
0: tam,
1: mám právě
0: hezky,
1: rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bývalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
0: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralej na pomoc.
1: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
0: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
1: No, ale počkejte, já mám pointu.
0: No.
1: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
0: Meda.
1: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten váš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se, nemuselo dělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
0: Dobře.
1: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty bydle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
0: Orbán.
1: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
0: Ještě lepší
1: kádr.
0: Tak Fico jedině.
1: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
0: Ne.
1: Jo.
0: No zelenina.
1: Zelenina ne. Vlad?
0: Car?
1: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
0: No to se Meda sekla.
1: Jo.
0: Ježíš.
1: Meda, no, co byste čekal.
0: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě, že
1: teď pan je
0: 50 přebaluje, uspává.
1: A je to pan teda, jako když to...
0: Nevím, já to, to je v dnešní době to, pane Holče, úplně...
1: Já právě jenom se ptám, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
0: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
1: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
0: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
1: Já jsem složku.
0: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
1: Nemáte nějakou nahrávku?
0: No, četl jsem 14 stránek.
1: Aha.
0: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem vlastně na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
1: Jo, jo.
0: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo. A sepsul tam všechny, od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
1: Jo,
0: není
1: jo.
0: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
1: Jejich sabere spousta.
0: No, je jich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
1: Pravdu, Přístav pravdy.
0: PPčko.
1: Dobrou věc.
0: Přístav pravdy. No.
1: Tak sabere, poslouchejte.
0: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
1: KHčko je co?
0: KHčko. Jdete kniha Řichu.
1: No jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte. Ksa.
0: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
1: Alena Vítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, Přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilozonova 920 na premiérku Věrku.
0: Yeah,
1: byla vaše premiérka, Ksavere.
0: Ale já bych to fakt chtěl.
1: Věrka je taková, Věrka se nám propadá taky k sebe,
0: mimochodem. Ještě to promysl.
1: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
0: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích, ale tam nic neříká na těch fotografiích.
1: Ať pro ní do horních čuchtomrlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Ksevere ten Milda.
0: No.
1: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Ksaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
0: No.
1: Jaké přijetí?
0: Přijetí? To je jako audience.
1: No to jo, ale...
0: No asi byla tady, nebo byl.
1: Tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
0: Prevítkovo.
1: Ten Milda Friedrich, že to uvidí tohle a co o Ksavera. Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistrů Ksavera a Holce. Tak díky všem.
0: Pane Holče, no. Do knihy Říchu bez konzultace musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
1: Je to geniální já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
0: No, já myslím, že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovolen, pane Holče.
1: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
0: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
1: Jo, není to škoda?
0: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
1: Samozřejmě, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
0: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
1: Vidíte, jak já jdu do sebe.
0: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
1: Možná v těch dílnách od toho učitele.
0: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
1: Okres na severu.
0: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
1: To byl Moučka.
0: Moučka. Ježíš, to já miluju. To je, pan Holče, je takový jako...
1: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
0: toto?
1: Tak to víme.
0: Co to znamená?
1: V Praze nikdo neřekne toto.
0: A co jsem řekl toto?
1: Jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
0: A co je na tom blbě?
1: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
0: Řekne totok?
1: Tohle.
0: Tohle?
1: Mhm. To je hezčí, ne? Takový, co?
0: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
1: Toto je krásný.
0: No to je, já zase...
1: Tam je ten Tišnov, Ksavere.
0: Ale pane, o čo zase vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě lepší.
1: Odsaď je rád, ne, Bartoňček?
0: Rád? Je ze Slovácka?
1: Myslím si, že jo.
0: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
1: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
0: Jo.
1: On má to bodrý srdíčko velký.
0: On je dobrý.
1: Jako vy.
0: No, tak nebo... Pohoče, o některých věcech bych pomlčel.
1: Ne,
0: u ničeho neříkejte jako vy, to je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
1: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to popsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
0: Já to myslím dobře.
1: Dobře.
0: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
1: Komunista. No tak tam je to jasný.
0: To je jasný. Mm-hmm.
1: Ale oni vykroužkou ty opravdu komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
0: Jo, takže no. Martu Semelovou.
1: Martu Semelová, to je jejich kádr.
0: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
1: Mm-hmm.
0: Ale...
1: Ta je dobrá, ne?
0: No je to ta stará garda.
1: Ta je hustá.
0: To jako rudou barvou dneska září.
1: Mm-hmm.
0: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
1: Bude to těžké, co?
0: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtek.
1: Já tak.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country.
4: The absolute best.
3: All the time.
2: Rádio Xaver.

snad že je příliš čistá, nebo snad že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
3: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
2: Pane docente, jaké máte léto?
3: Příliš zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatology, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto zemi, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, ale stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
2: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
3: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, že do těch motorů, tak se mi to zdalo jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem, ale že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky, ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pohřívaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to dost, jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
2: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
3: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat o tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se my musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát, že je úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá. A samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší kravina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomuhle se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem znal nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, bude to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to by nejinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
2: No jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
3: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdyby jsme ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
2: Ano.
3: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadli žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
2: To slyším často.
3: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam travno dostane.
2: Jestli.
3: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě. Sice ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně.

0: To je taková prostě pěna. No, snad to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
0: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že je hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. No, takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti. Na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Já si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A bylo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo, ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky.

0: když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zavolat, asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošleme Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolní společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
0: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. A že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly. Protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád. Pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestní, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou 2 kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit, tak ty lidi chodí do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, kolik mají do pojišťovny lékařů? 0. Tak je konec. A jediný řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, já bych řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku, a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, tyjo, hejtman a starosta říkají, to je v pohodě, tu máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
0: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já, a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All In podcast, každému doporučuji, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kdy když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, bylo tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Reagan jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletí někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler. Posloucháte Radio Xaver.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den, představte si.
1: Ksaver to vždycky tak vidíš.
0: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
1: Indisponovaný.
0: Co pak, co se vám přihodilo?
1: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
0: Já jsem taky čet.
1: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
0: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
1: To není pravda.
0: A proto jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
1: Na mě sedly hodnoty, Xaver.
0: No, to je skoro...
1: se narodil.
0: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale mumlel.
1: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
0: Ale...
1: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
0: Koho?
1: Fialu.
0: No.
1: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
0: Čili vy si vykáte?
1: S Fialou? My se neznáme.
0: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je jedno.
1: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
0: To je jedno.
1: Já je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
0: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
1: Vážně? S Vítkem?
0: Ne. Sám se sebou.
1: Tak to nemusíte možná rozvádět.
0: Řeknu.
1: Jo?
0: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
1: No tak to je jasný, ne?
0: Tak to mi řekněte.
1: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
0: Tak já vám řeknu,
1: je,
0: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
1: Střelec?
0: Střelec.
1: Čeho? Koho?
0: No ne, že se nebojí.
1: Jako do zimetru myslíte?
0: Ale jo, dobře.
1: Oho, počkejte, dobře, ale jo.
0: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
1: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při těch neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
0: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
1: Jo?
0: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
1: si
0: uděláte.
1: Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
0: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
1: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
0: No mám pocit, že se trošku tak jako...
1: Já to vidím. Trošku do vás stoupilo nějaký magie, ne? Taková,
0: kolik,
1: co?
0: Kolik vás tady je?
1: No a to vidím, já to vidím. Xavere Rakušan. Ale vy si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
0: Kdo?
1: Lukašenko. Raketáky. No a tahle parta.
0: To jo.
1: To není normálně možný přeci už, co?
0: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, že plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí tím, vedle ty marketingové odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
1: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
0: Já to taky myslím. Ale...
1: On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
0: Ale každý...
1: To je hodnoťák.
0: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident. Ale sní.
1: Samé večer u televize, doma, v soukromí.
0: No.
1: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, květákovka. A ta neříká,
0: moje Věra. Máma,
1: a říká, táto,
0: neříkejte si, naše Věra.
1: Ty bych byla premiérkou.
0: No.
1: No a tam to skončí ty sny, doma. Za těma
0: zbáváme.
1: Slyšel jsi někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
0: Ne, veřejně ne, ale...
1: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
0: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
1: Co?
0: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
1: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
0: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
1: No tak vy jste takový výtek druhý.
0: Chcete vědět, o čem já sním?
1: O čem?
0: No ne, vážně, teď
1: to je,
0: seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
1: No.
0: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
1: Tak to já vím.
0: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to že... A no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
1: No a na to dojde, ne?
0: Tak už jsem starý.
1: Ne, a já jak vás sleduju, tak myslím, že máte našlápnuto.
0: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
1: Ksaver, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
0: Mildu!
1: Já ne...
0: Neříkejte to, pane Holče.
1: Zůstanu hodnotovej.
0: Je to sympatický, milej.
1: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
0: No, tak oni
1: mají to stalo, ne,
0: v té redakci starý foťáky, takže
1: jo.
0: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
1: Tak to jo, to jsem
0: přišel. Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
1: Detekoval nějaký tak, jako horší signály.
0: Někteří lidé by si mohli myslet.
1: Tak, no, to mě napadlo.
0: Že to je, že jako, ne.
1: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
0: No tak pane Holče, počkejte, to už jsme, to jsme úplně kde jinde. No ale dovolit, můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
1: Ksavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
0: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit. O...
1: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
0: No, takže to je... Myslíte, že levák?
1: Rakušan?
0: No.
1: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a no, pak říkal...
0: Taková dobro.
1: No, jo, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační.
0: Mimochodem, víte, že dnes je to myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
1: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
0: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
1: Jen 5 nebo 6.
0: 5 nebo 6. To jsou povolený ztráty.
1: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
0: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
1: Nebyl.
0: Tam jsou prý povolený ztráty žádná celá 0,2%.
1: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
0: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
1: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
0: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
1: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
0: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
1: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
0: Jo tak, ale oni se bojí.
1: No.
0: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
1: Nemáte to ze dvou?
0: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
1: Uh-huh.
0: Říkám to dobře, Michalík?
1: Uh-huh.
0: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
1: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
0: Já jsem to slyšel v metru.
1: Jo. Já v tramvaji.
0: V tramvaji. V 9 nebo v 12 nebo kolik?
1: Ne, 18.
0: To říkají tak věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takový starší paní.
1: Jo.
0: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
1: Právě, proto já tomu nevěřím.
0: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
1: Jo.
0: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
1: No to doufám už nebude.
0: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
1: Jo, ale já...
0: On jako, je dobrý.
1: Jo, jasně.
0: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, mě ho rád poslouchá.
1: To jasně.
0: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
1: Z filmu?
0: Hmm.
1: A jak to myslíte? Jako, jakýho?
0: Tak mě se to blbě říká z jakýho. Z nějakého thrilleru.
1: Jakože lehce vás straší?
0: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu nekonečního. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
1: Vy ho chcete tady poškodit já?
0: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
1: Jo.
0: A ale... že budou protiváhou. Nejenom, že se dostanou. Že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně. Ale že budou tím zdviženým prstem.
1: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
0: A já myslím takhle zdviženým prstem.
1: Jo. Bacha na to.
0: No.
1: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
0: A to nehrozí.
1: Vy byste se nespli.
0: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
1: No. Ksevere.
0: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho... Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Lidé nemůže ani cítit, to měl.
1: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fial nebo Rakušan.
0: No jasně, že ne.
1: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel vo Viva, Ksevere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
0: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane holče.
1: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny. do futrálu.
0: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
1: Ajaj.
0: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
1: No to je dobrý.
0: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
1: No tak to o tom, tom nepochybu.
0: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
1: Tak to rád slyším.
0: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
1: jako v té písnice?
0: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
1: A tak místo předseda tam musí být, ne?
0: A vy jste místo předseda?
1: Já jsem místo předseda.
0: No já tam dám asi předsedu teda. Mě to jste mi neměl říkat.
1: Místo předseda musí být.
0: No ale tam nebudete úplně jako... Ono to založeno na takových jako přirovnaných, takových metaforách.
1: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak, to se o vás ví.
0: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
1: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
0: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
1: Já vám to podepisu, Xavere.
0: Tak to prohlašte veřejně.
1: Prohlašu to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
0: Umělecký, no. Umělecký, protože umělecký, ne?
1: A co? Co umělecký? Co si...
0: Nevím.
1: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
0: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal a přitom je tady čím dál méně svobody.
1: No ale já jsem hodnej.
0: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
1: No to jsem.
0: No tak, jsem. Tak, tak
1: ale já jsem dobrá
0: si,
1: svině.
0: Já jsem, vybrat,
1: dobrá,
0: pane Holče.
1: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
0: Jo.
1: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
0: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
1: Já nejsem svině jako rakušák. Já jsem dobrá svině.
0: No. Já mám totiž s tím vaším rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
1: Jo, jaký?
0: A to je to šmírování, ty zase.
1: No tak to je, on je šmírák, levák, lháš, no.
0: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
1: Ale on je tím Xavere posedlej. Víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
0: Dvousměrný, ne? Nebo
1: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
0: Jednosměrná cesta na gulak.
1: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
0: Já
1: no.
0: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
1: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
0: No a...
1: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
0: Tak na takový jo? Chránění mu seru, pane Holče.
1: Já tomu docela rozumím.
0: To jsou zlí lidi, pane Holče.
1: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
0: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
1: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
0: A jo, no.
1: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
0: Myslíte vážně?
1: No jasně.
0: Tak to já jim zkazuju, když...
1: Stane největší zlo.
0: Když tak motoristu.
1: Stane největší zlo. To má to pol pravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
0: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No,
1: my věříme, že to dobře dopadne, ne?
0: Já jsem se zasnil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
1: No zápis je jasný.
0: Ježíš, kdo jiný než ten pan, on je ministr vnitra, ne?
1: No.
0: Ministr policie.
1: Chci být premiérem.
0: Cože?
1: Vole, chci být premiérem.
0: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
1: No to vidíte dobře.
0: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Mm. Lexaurin svým, z toho se nebyl. To nejde.
1: To ani neznám, co to je.
0: To jsou taky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, a to uhaste, děcka.
1: Vy byste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
0: Ale já to nejím. Ale klidně to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
1: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
0: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
1: Vít.
0: A nenapíšem
1: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
0: Tak já napíšu Vítek.
1: Dobře.
0: Jeho to potěší, ne?
1: Vítek, no.
0: Vítek Rakušan. Rakušana.
1: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
0: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz, bychom měli XTV.
1: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
0: A to, že existuje?
1: To určitě.
0: Za Ježišmarja, šmírování, pane Holče.
1: No za šmírování k sebe, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
0: A že?
1: To si není možný.
0: A všechno je možný.
1: No asi už jo.
0: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
1: Tak by mohl být vicepremiérem, ne?
0: Kdo? Piky?
1: Hm?
0: O, je nuda.
1: Pro gender.
0: Toto já úplně nenávidím.
1: Co?
0: No toto, co vy děláte? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal, jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
1: Jo.
0: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zrovna, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet. Podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
1: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
0: Já to dusím, no. No.
1: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Wilsonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
0: Já jsem řekl Pikoro.
1: Pavel Radslavský.
0: Kdyby bylo Pikoro, no.
1: Koncesionářský poplatek na přístav Pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Wilsonku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. A Daniel Klement na Wilsonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
0: Tak,
1: Xavere.
0: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
1: No, Čiči taky.
0: Ta
1: Čiči sklidila, lalo. Mega úspěch, ne?
0: No.
1: Co?
0: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
1: Už zas?
0: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
1: Co to znamená?
0: No tak zasedám, ne?
1: Jo.
0: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
1: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekroá zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho. No, tak jsem to
0: asi. No. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
1: Jo?
0: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad z Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
1: Žádný střeva ani vnitřek. Čičina nemá střeva ani vnitřek.
0: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
1: Jste snad rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
0: Já jsem si vzal slovo A řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
1: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
0: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
1: On je tam být generální.
0: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí
1: tak
0: pošle
1: po platek.
0: A tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži,
1: no,
0: doma.
1: No ale líp asi, ne?
0: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
1: to je hlava, hlava.
0: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
1: Jak se úplně vidím jistou scénku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planíře.
0: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
1: A má telefon velký, takový červený.
0: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
1: Je?
0: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
1: No a odkud teď, Vane?
0: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
1: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha,
1: jo, jo.
0: A pro jeho příbuzné.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše na Přístav pravdy nebo na Jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
1: na Mildu Friedricha?
0: Na židli Milana Friedricha, která to by byla židle na doživotní,
1: doživotní židle.
0: Doživotní židle, ale udělali bychom for.
1: Jo.
0: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milda Friedrich musí přežít.
0: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
1: No to bych řekl docela,
0: až mu řekneme, ať sem přijde... Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku.
0: No.
1: Jo?
0: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jako my? Něco.
0: Třeba 50.
1: Jasně.
0: 52 řekneme, ne?
1: Pěta pane, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, Ne, dítě to není, jako je to už dospělý
1: chlap. Ne, už dítě, já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
0: Ne, ty to já ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako... A bude tam titulek, řídí program České televize.
1: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt. Hm?
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělný kolektiv, ne? Dobrý, nebo...
0: No, no. A myslím si, že... že
1: děláte dobrý věci, se dá.
0: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Voliče?
1: Ne.
0: Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky a že Vítek Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám písemně. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo, jo. Do izolačky.
0: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Taky kořen je
1: to. Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bys mi ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
1: Asi.
0: A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Hraje vám Rádio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu. Takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat

0: Bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude ukormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojní vydávat, čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
0: Ani to ne,
1: ročně.
0: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
0: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionů korun, to znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace, to znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
0: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
0: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
0: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono to je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok navíc. Kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si neřekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když převezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No,
0: protože
1: někdy
0: pokud
1: ty
0: vím,
1: malé
0: tak hnutí
1: strany.
0: Ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
0: Můžou být jazyčkem na vahách,
1: tak.
0: Můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
0: Lze. Ale jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavském náměstí z traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete
1: tak,
0: si toto
1: tím,
0: jako
1: pokud
0: politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
0: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
0: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo půl roku po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
0: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají až, nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
0: Spíš dal ruku, já nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení, bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal, těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
0: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které, ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů, ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, ano, méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
0: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte? Dobře, pojďme.
0: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to, víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý, pro někoho možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
0: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020. My to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude z 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
0: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6, které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje ji mimochodem německá vláda. Vydali i další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je, znova říkám, průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky, v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost CraneShares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce CraneShares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní. Tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím směřme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně.
1: Ti se propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
0: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
0: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
0: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
0: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS2 mají zavedené, tak lze to?
0: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuji, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Radio Xaver.
1: Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
2: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
1: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
2: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
1: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby.
0: Radio Xaver najdete na play.cz.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdnin.
3: Vážně, Xavere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct, mě to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
2: Jak to?
3: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekora.
2: To vím.
3: A že jsem vám říkal, každý den stávám netrpělivý, co se stane s časovou osou. A teď nevím, teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
2: Dneska je čtvrtek.
3: A zpráva bude nebo nebude?
2: Dneska se ještě neví.
3: A
2: to až tak kolem čtvrté hodiny.
3: Já se řídím časovou osou bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatený.
2: A pane Holče, vy jste takový vzdělaný člověk. Řekněte mě, já mám pocit, že oni se tak nějak vysmívají lidem.
3: No, smějou se národu, ne? No. Ale zarážející je jedna věc. Tohleto si většinou vlády dovolovaly třeba po volbách, ne, když nastoupili. A voliče nepotřebovali najednou. Ale no, tyhle jsou tak drzí, tenhle režim, že my máme 2 měsíce do voleb a oni se nám denně smějou přímo do ksichtu.
2: Krom toho, mě vám na té bitcoinové kauze, mě to až teď začalo pořádně zajímat.
3: Jo?
2: Zaprvé si říkám, kde je Don Pablo? Protože se slehla zem. To je otázka číslo 1. A otázka číslo 2, on vám prý skončil nějaký ten koordinátor.
3: Myslíte pana doktora Uhlíře?
2: Pan doktor Uhlíř.
3: No, mimochodem, Xavere, jsou 2 nejhledanější lidi teď na světě.
2: No.
3: Plukovník Foltín. Nikdo neví, kde je plukovník Foltín.
2: Ano, ano.
3: A Don Pablo.
2: Don Pablo.
3: Protože jejich odkaz teda žije čím dál tím víc, ale Kde jsou tyhle dva?
1: No, já u Dona Pavla bych si tipnul, jo? U Fortuna vůbec nevím. Tak já nevím, kolik stojí takový menší ostrov v Karibiku? Kolik to může
3: stát? Nevím, ale já jsem slyšel, že si...
1: Kolik na to potřeba bitcoinu?
3: Já si myslím, že on, nebo nevím, asi má taky třeba nakoupený ostrovy, ostrůvky nějaký, ale co se ví, že má nakoupený, Don Pablo je takovej velký rentiér přes nemovitosti. Má rozesetý po celý Česku.
1: To jo, ale
3: jo,
1: to
3: pár bytečků třeba Mariánka. A já jsem slyšel z kuloárů, někteří lidé to říkali, a já jsem šel kolem a slyšel jsem to, že si teď užívá čistý lázeňský vzduch ve svým bytečku v Mariánka.
1: Je to možné, je to možné. Já jsem viděl nějaký video někde, buď to na Facebooku nebo na YouTube, kde to řešili nějací dva Brňáci, krajani.
3: Jo.
1: Kde je ten Blažek?
3: A našli ho?
1: No a tam je právě ta moje inspirace tím ostrovem v Karibiku, protože jako jeden říkal, ten už má nějaký ostrov v Karibiku, a ten jeden říkal, ten druhý, to byl takový echt plotňák, jo. Říkal, já myslím, že si koupil brněnskou přehradu.
3: Já jsem to chtěl říct, na co potřebuje Don Pablo nějaký Karibik, když má brněnskou přehradu, ne?
1: No je to pravda, je to tak.

0: Pane prezidente, díl 55. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: My natáčíme tento pořad 29. srpna odpoledne. A pokud vím, tak vy jste byl v uplynulých hodinách na zemi živitelce.
1: Je to tak?
0: Před týdnem. Tak před týdnem a vím, že tam jste každý rok, že to je taková tradice, že jste tam zván a že si to necháte žádný rok ujít, už proto, že to je věc, která má opravdu tradici. Řekněte, co vás tam tak táhne?
1: No ne, tak já myslím, že zeměživitel, zaprvé, já trošku jsem k tomu inklinoval jako naše chalupa v jižních Čechách a tatínek se narodil tam někde a maminka tam jezdila k nevím komu a takže babička a podobně, takže tím já tam mám to pocit, že trošku patřím, nejenom Pražák, ale že jsem jestli něco, tak trošku Jihočech. No ale já myslím, že ta zeměživitelka se stala takovou jednou z mála známa svátků pro ty zemědělce. Prostě jak ten komunismus zrušil všechny takovéhle náboženské a jiné události, tak najednou ta zeměživitelka i za toho komunismu byla něčím, kam lidi se každý rok těšili, že přijedou, nejen proto, že tam najednou byly pomeranče a mandarinky, ale že prostě oni chtěli vidět ty nejnovější stroje a nejnovější kombajny a podobně, tak tam byly 100 000 lidí vždycky a je to pěkná událost. A já jsem tam asi tak 30krát řečnil na zahájovacím akci prostě, takže já mám pocit, že tam svým způsobem patřím.
0: Promiňte, viděl jsem fotografie z toho, z té akce, z toho zahájení a když si to porovnám s těmi minulými léty, tak tam vždycky hovořili nejvyšší ústavní činitelé, prezidenti, předsedové vlád. Tentokrát jsem viděl na fotografii vás, ale nebyl jsem na místě. Jak tomu mám rozumět, nebo jak tomu rozumíte vy, že to v tom letošním roce vypadalo trošku jinak?
1: No tak já jsem byl trochu překvapen, musím se přiznat, protože jsem tam mnohokrát hovořil jako předseda vlády a prezident a najednou tam tentokrát prvně snad ani ten, ani onen nebyl, co mě paměť sahá, tak se to ještě nikdy nestalo, nevím. Takže nicméně oba dva tito naši nejvyšší funkcionáři tam evidentně byli a jenom se mi zdá, že se netroufli přijít mezi lidi, protože si minule vzpomínám, když jsem tam viděl, jak lidi pískají na premiéra Fialu, tak já jsem rozuměl tomu, že tam asi to nechtěl zkoušet znova, že si nebyli se sima tadyhle tu věc riskovat. Možná je to tohle, to nevím.
0: Pamatuju si nějakou fotografii, kde jste na jevišti stál vy a vedle Miloše Zemana, nebo Miloš Zeman vedle vás. Je to i místo, kde se politici v minulosti třeba setkávali
1: určitě
0: k té neformální debatě a říkali si věci.
1: Určitě.
0: A ptám se zároveň na to, jestli už toto vymizelo.
1: Ne, tak já nevím, oni tam taky kde kdo byl, ale snad to ještě nějak tak existuje, no, ale nevím, doufám, že to využívají dnešní vedoucí politici k nějakým zásadním jednáním, protože to zemědělství by to potřebovalo. Takže já doufám, že ta zeměživitelka zůstane. Já jsem se tam potom několik hodin procházel, setkával jsem se tam s různými komorami, potravinářskými, agrárními, se spoustou lidí. Prostě vím, že to ty lidi berou takhle vážně a byl bych rád, aby to jako taková lidová veselice svého typu zůstala.
0: Mm-hmm. Teď můžeme plynule přejít na další tradiční akci a to jsou olympijské hry. Mm-hmm. Protože před pár dny skončily olympijské hry v Paříži. A mě tedy velmi předpokládám, že naše diváky také zajímá váš pohled a vůbec na ten článek, který o olympijských hrách napsal Dominik Duka. A já to možná začnu tu otázku, respektive citací z novinek. Bývalý pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka na svém blogu přirovnal právě skončenou letní olympiádu v Paříži ke hrám v Berlíně v roce 36 a v Moskvě v roce 80. Podle něj všechny odporovali míru a přátelství. A teď jeho citace. Sportovci byli zneužiti k jiným cílům. K nacismu, komunismu, k novým ideologiím, napsal bývalý pražský arcibiskup ve svém prohlášení. No, co na to říkáte, pane prezidente?
1: Tak já zaprvé se přiznám, že jsem tadyhle to zaregistroval a teprve to mě podnítilo k tomu, abych se podíval mezi blogy. Myslím, že pan kardinál má blog na iDnes nebo něco takového, ano. Jestli se nemýlím. Takže jsem si dodatečně, když všichni antidukovci, to znamená všichni ty

0: text, který předvádí pana kardinála jako nesmírně sofistikovaného myslitele, jako hlubokého myslitele, znajícího detaily lidských dějin, včetně detailů olympijských her před tolika a tolika tisíci lety. Takže mě to strašně popudilo, to, co se tam odehrávalo, ten Duka pouze se zamýšlí, co bylo původním smyslem olympijských her a v co se to zvrtává a v co si to některé země ukradnou k tomu, když tam mohou zorganizovat ty slavnostní závěrečné ceremoniály. To jako já myslím, že je velmi legitimní, že to pana kardinála popudilo také. Mně to nesmírně připomnělo, já jsem byl na slavnostním zahájení olympiády v Londýně. A to jsem se mohl zbláznit. Prostě to byla politická agitka, zelená politická agitka naprosto odporného typu. Nevěřil jsem svým očím a najednou po 12 letech se to zopakovalo. Tentokrát ne zeleného typu, ale tentokrát progresivisticko genderovského typu. A to, že pan kardinál protestuje proti zneužívání motivu poslední večeře páně, no to pro katolickou církev, pro kterou je poslední večeře páně jednou z kmenových vůbec událostí, tak to je naprosto pochopitelné, že to pana kardinála mohlo popudit, ale zase ta brutální reakce, která na něj byla učiněna, je opravdu dětinská, směšná, že se ty lidi nestydí. Prostě pan kardinál jemně mluví v tom svém blogu. Opakuji, to nepatří do blogu, to má být článek. Jako jemně mluví o rozdílech v pojetí interpretaci poslední večeře páně u Leonardo da Vinciho v Miláně, ten jeho známý obraz a neméně známý Tintoretův obraz v Benátkách, který jsme kde kdo oba tyto obrazy viděli. Takže to je sofistikovaný rozhovor pana kardinála, na který drtivá většina našich smrtelníků nemá, aby se mohla odvážit komentovat, no ale Pisálkové v Seznamu CZ a na různý další se k tomu odvážili, takže to jsem rád, že jste tohleto zmínil.
1: No, ještě mi řekněte, v tom článku mimo jiné se zamýšlí pan Duka nad tím muž, který bije ve sportovní disciplíně boxu ženu a tak dále. Jo? A má být tvrzením toho, že sportovci byli zneužiti k jiným cílům. Myslíte si, pane prezidente, toto také?
0: No tak já myslím, že já nejsem sledovatel olympijských her v televizi.
1: Ne, vy jste sportovec celý
0: život.
1: No,
0: já jsem se podíval na basket, který tam byly v semifinále a finále a to je skoro všechno, co jsem viděl. No nicméně to, co slyšíme o tom, kdo je uznán za muže a či je ženou, nebo no, spíše uznán za ženu a či je mužem, to je přeci téma, které tady není nové, už tady je s námi delší dobu, ale ta olympiáda ho vyhrotila, vypointovala v případě toho boxera nebo boxerky a že si toho všiml i pan kardinál, to bych nečekal, že pan kardinál sleduje olympiádu, to mě potěšilo a překvapilo, to musím říct, až ho příště uvidím.
1: Takže je vám to nepříjemné, když v rámci sportu muž bije ženu?
0: Tak muž nemá být ženu nikdy a jestli mu k tomu někdo ještě dá olympijské instituce, aby se tohleto v rámci něj mohlo odehrát, tak to je žalostný výsledek současné ideologie, která více a více začíná dominovat našemu světu. A já vždycky jsem panu kardinálovi říkal, že já se tomu spírám a on říká, to děláte dobře. On říkal, no a kde je ten hlas té katolické církve? Já bych chtěl, abyste byli víc slyšet, no tak on, když už není tím oficiálním arcibiskupem,

0: biskupem, tak možná to říká jasněji a ten jeho text je naprosto mimořádný.
1: Vy jste už zmínil, že se vůči němu zvedla vlna kritiky, a to i z řad těch věřících. A já tady mám teda poznámku, že jakýsi profil Pastoral Brothers, což je nějaký pan Jakub Malý, a jsou to údajně knězové, nebo možná knězové, jsou to lidé, kteří chtějí vyučovat náboženství a křesťanství a tak, tak ti napsali, nebo tenhle ten pan Jakub Malý napsal, pan kardinál opět prošvil chvíli, kdy mohl jednoduše nic neříkat. Přejeme mu poklidný důchod a nějakého asistenta, který mu bude přepínat programy na televizi a v létě mu tam vždy neomylně najde chalupáře. Je to skoro takové potupné, když lidé zevnitř církve
0: svého bývalého šéfa. To jsem nikde neviděl, a to je v kterém článku?
1: No to je prosím článek, já vám to mohu citovat, je to z iRozhlas a článek vyšel 13. srpna v 18 hodin a 41 minut. Ne, tak tam v tom to je.
0: To je skutečně děsivé a neuvěřitelné a dětinské. Myslím, že pan kardinál je schopen si přepínat televizní programy.
1: Ne, je tady pokus, promiňte, ještě jednu vsuvku, já tady cítím pokus o jakousi potupu.
0: Ano, samozřejmě.
1: Zejména od tady Pastoral Brothers, což mají být nějací lidé, kteří mají být zevnitř církve, já o nich nic nevím, ale přijde mi to velmi, tak se ptám, jestli by neměl třeba pan Duka nějak reagovat.
0: Já nevím, jestli reaguje nebo něco takového. Já myslím, že se ho měli zastat někteří jiní v rámci církve a myslím, že ty jsou trošku polekáni tím hrubostí toho útoku, toho ataku, a proto radši mlčí. Tak dneska bychom měli připomenout, že má narozeniny mimochodem pan arcibiskup Dukův nástupce, pan arcibiskup Graubner, tak já bych taky čekal, že se ho trošku zastane.
1: Dobře. Ještě s dovolením k jedné tradiční události, která byla přerušena, ale teď se vrací. Včera jsme se dozvěděli v médiích, že se bude opět konat Velká cena Brna. Že to stát zdaní nás všech nějakým způsobem zadotuje, že na brněnském okruhu bude dán nový povrch, což určitě nebude levná věc. Co si myslíte, pane prezidente, potřebuje naše zem Velkou cenu Brna, závody silničních motocyklů?
0: Já myslím, že máme brněnskou, i když je sporné, jestli je víc brněnská nebo ukrajinská vláda, ale máme brněnskou vládu, no tak takže si ta vláda přidělí o kousek víc peněz, než které by jim přidělala, Brnu přidělila asi jiná vláda, a navrátí tam tadyhle to závodiště, budiš, ale já nejsem ten správný člověk, který by měl hodnotit tyhle ty závody. Já jsem na nich nikdy nebyl. Ne, já ne, to nejsem směrodatný.
1: No ale občanem naší země jste.
0: Jsem, já vybavuju se už kdysi za komunismu, že prostě, když jsme se vracívali v neděli večer z chalupy z jižních Čech po té velké ceně Brna, tak tam byly tisíce enderáckých motocyklistů a totálně zahltili naší dálnici D1 a z Benešova se vůbec nemohlo přijet do Prahy. To je moje vzpomínka před 40, 50 lety.
1: Ale předpokládám tedy z toho, co říkáte, že jinak vám je to asi jedno. Velká cena sem, velká cena tam. Tak, teď vy už jste zmínil Ukrajinu, tedy česko-ukrajinskou vládu, jak jste vtipně řekla. Prezident naší země Petr Pavel poskytnul 19. srpna rozhovor serveru Novinky a Právu tedy, a kde uvádí, že Ukrajina by mohla vstoupit do NATO. Než se dostaneme k některým podrobnostem, řekněte, je to možné technicky? Nebo je to přání pana prezidenta?
0: Možné je všechno. Možné všechno, protože bez ohledu na všechny fráze o složitých přístupových řízeních a podmínkách, předpodmínkách a tak dále, vstup do NATO stejně jako do EU je politickým rozhodnutím par excellence, které je klidně možné odhlasovat na příštím setkání NATO a když zadupou Spojené státy, tak je klidně možné to odhlasovat. Takže ptáte-li se, jestli je to možné, já si myslím, že možné to je. Jestli je to správné, to je něco úplně jiného. Já opravdu nikdy nezapomenu, když jsme měli složitá vyjednávání vstupu do Evropské unie a do NATO, kterých já jsem byl jako předseda vlády a prezident účastníkem, tak já si vzpomínám, že tam kladli 1,1 milionu podmínek a všimli si, že jsou nevyjasněné poměry v českých severních Čechách a v severních Čechách a že jsou nevyjasněné něco a že jsou tam problémy a že není možné nás do těchto institucí vzít. A tehdy se rozhořelo další kolo masivních střetů v severním Irsku. No a severní Irsko spolu s Anglií, samozřejmě s Velkou Británií, samozřejmě bylo už tehdy členem obou těchto institucí. A já vím, že jsem někde provokativně na tomhletom fóru prohlásil, když sleduju ty podmínky, které my tady musíme splnit a teď se koukám na to, jak se rozhořely pouliční násilnosti a boje v severním Irsku, čili členské zemi, i NATO, i EU, tak já jsem říkal, to budu muset jako předseda vlády někde na jihu Čech nebo východě Čech zorganizovat nějaké takovéhle boje a třeba nás potom do toho NATO vemou. To je drzá věta, kterou jsem před nekonečně lety, před čtvrtstoletím prohlásil, ale to mě zůstává prostě v mysli pořád. Takže to, že by se mohlo přijmout stát, který není jasný, jaké má hranice a kam všechno, kam všude patří a přes toho vzít do těchto organizací. Konec konců, ale dalo by se říci, že to by nebyla úplně novinka.
1: Dobře, ale co by to znamenalo?
0: Já chci, že novinka ne. Kypr taky přijali a Kypr je rozdělená země a tak dále. A taky ho přijali do těchto obou organizací.
1: Dobře, ale pokud by to bylo myšleno vážně...
0: To je myšleno vážně.
1: Počkejte, pan prezident náš to asi myslí vážně, ale ten o tom zjevně nerozhoduje. Jo, on to uvedl v nějakém rozhovoru. Takže kdyby to bylo myšleno vážně, začala nějaká ta přístupová jednání, jak by to mohlo působit a co by to mohlo udělat v té dnešní rozkolísané době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, Ukrajina napadla Rusko a dějí se věci nevídané? No, jestli to není přilití oleje do ohně, pane prezidente.
0: Je to všechno přilívání ohně. Oleje do ohně, samozřejmě. A jestli je něco novějšího nové, takhle jako ten výrok prezidenta Pavla, tak je to přece jenom ukrajinský vpád do Kurské oblasti v Rusku, tak to je taky velmi otazníkové, k čemu to je provedeno, co to může přinést, jak pro tu válku, tak pro ty útočící ukrajinské vojáky, jestli to spíš nevznikne nějaký kotel, ze kterého se budou složitě dostávat. A
1: jak
0: tak
1: to čtete vy?
0: Nevím, já jsem četl v jednom švýcarském týdeníku jako půvabnou. Dotázali se asi deseti šéfů amerických, ve švýcarském týdeníku, šéfů 10 amerických politicko nebo zahraničně politických think tanků ve Spojených státech, co si myslí o týhletý akci. Tak jsem si to potrhával a zaujalo mě tam číslo. Jinak je to názor všechno. A on říká, ten autor říká, nevím, měli bychom to nějak jako vyhodnotit a dát do správných proporcí. Rusko, teda Ukrajina dneska tím vpádem do Kurska do kurské gubernie, nebo jak se jmenuje, dneska drží 0,00588 jako v podstatě 6 tisícin území Ruska. 0,06 zaokrouhleno nahoru. A Rusko má v Ukrajině pod kontrolou 20% území Ukrajiny. Mně se zdálo, že i tyhle dvě čísla trošku to uvádějí do nějakých proporcí, do nějakého kontextu. No.
1: Dobře, takže provokace?
0: Nevím, to říkám, to by byla jedna z těch výkladů. No. Já, oni to tam jako skoro bych řekl, že jako řada z těch lidí amerických šéfů těchto think tanků říká, no myslím, že to je trap, že to je past, prostě fale, to bylo německy, že do ní vstoupila ta Ukrajina. Druhá věc je, říká, že to bylo, že někdo tam říká, že to bylo zejména pro pokus ovlivnit americké a západní myšlení a předvést, že ta Ukrajina na to ještě má, aby zautočil. Takže to, ten autor to označil za PR akci, výlučně PR akci, což je další slůvko, kterého jsem si všim v tomhle tom, nevím. Takže to hodnocení tamní bylo, na druhé straně tam bylo správné hodnocení, že to Rusko evidentně neumělo zareagovat a nepředpokládalo to, nečekalo to, což, a já myslím, že tam zněla docela dobrá věta, že ukazuje, že se to ruské vojenské velení ještě od těch sovětských dob moc nezměnilo. To je, myslím, další takový soud, který doporučuji každému přečtení, tenhle velký třístránkový text. A já myslím, že současně taky tam někdo z těch autorů říkal, no ale to, že a já myslím, že to je relevantní úvaha, tam říká, že tahle ta akce ve smyslu ta nereakce ruská nebo neschopnost, neumění vhodným způsobem zareagovat, že jenom potvrzení bláznovství představ některých lidí, že by Rusko mělo v úmyslu zaútočit na Evropu. Když neumí zastavit tadyhle ten mini útok těch pár tisíc vojáků, tak ten jeden z těch autorů říká, no to snad těm, který pořád myslí, že Rusko má v úmyslu zaútočit na západní Evropu, tak já myslím, že snad tenhle výpad z toho vyléčil, z téhle představy, což je taky chytrý argument.
1: Na druhou stranu na Ukrajinu zaútočit uměli, abychom to ještě tak. Určitě jste, pane prezidente, přinejmenším v médiích pozoroval vývoj onoho případu, kdy ukrajinští potápěči se souhlasem prezidenta Zelenského výrazně poškodili Nord Stream. Jo? Určitě víte, o čem mluvím. Posléze náš český prezident Petr Pavel pravil na oficiálních místech, že to byl legitimní cíl váleční, za což dostal tak trošku ťavku z Německa, protože Němci si toto nemysleli. Řekněte mi, podle vás byl to legitimní vojenský cíl, může se ve válce všechno a překvapilo vás, že Ukrajinci za souhlasu svého prezidenta toto udělají?
0: Nevím, já jsem dlouhou dobu, jsme na začátku, když se to stalo, tak jsme hltali všechny možné interpretace, kdo, jak, proč to udělal. Já myslím, že už trošku ta vlna je za námi, takže já články o Nord Stream už dneska nesleduju a nečtu a tak dále. Jestli to bylo opravdu udělané Ukrajinou, tak já myslím, že to byl hloupý čin a hloupý krok, ale já fakt nevím, to nechci spekulovat. Ne.
1: No, vzhledem k tomu, že na ně byl vydán zatykač v Německu, tak to asi není až taková spekulace a to bylo potvrzeno ze všech stran. To, já to nečerpám z žádných diskusí někde pod články.
0: Ježíš, já vás nepodezírám k sebere, že byste to čerpal z nějakých dezolátských
1: blogů,
0: to přeci to snad by se vám nemohlo stát.
1: Určitě ne. Tak prosím, víte, ono, někteří odborníci na bezpečnost tvrdí, že to, co se stalo po začátku války na Ukrajině, to, že sem mohli naprosto nekoordinovaně přijít Ukrajinci v jakémkoliv množství a jakéhokoliv druhu, tak odborníci říkají, že se sem mohou a pravděpodobně vracejí nejrůznější mafie spolu s nimi. Já jsem shodou okolností dnes na novinkách četl článek s titulkem Ukrajinci kradli luxusní oblečení v Polsku a Německu, prodávali ho v českých obchodech a tady je vylíčeno, že škoda byla za 38 milionů. My neustále slyšíme, jak je fajn, že sem přicházejí Ukrajinci, ale ono to má i druhou stranu. Nemáte obavu, že to s přílivem těch Ukrajinců sem může také špatně dopadnout, že sem právě budou polezou tyto mafie a že tady Ukrajinci udělají víc škody než užitku?
0: Já jsem zásadním protivníkem jakýchkoliv migračních toků. Jakýchkoliv migračních toků, kterýmkoliv směrem, odkudkoliv, kamkoliv. Absolutně já jsem přesvědčen, že je normální žít v zemi, kam patříme, kde jsme se narodili, jehož jazyk, kem mluvíme a kde chceme nejenom se narodit, ale mít i někde na špitově svůj hrobeček a tak dále. Já jsem zásadně antimigrační člověk a nemohu s tím souhlasit. Že má migrace v sobě ještě tu složku těch super špatných migrantů, lidí, kteří jsou evidentně ze zločinných prostředí, tak to je samozřejmě přílepek k té celkové migraci. Já odmítám i to první, i ten celek, nejenom tadyhle to, co je tam k tomu přidáno.
1: Mm-hmm. Ještě tedy jeden článek na podobné...
0: Vy jste prostudoval tolik věcí k
1: sobě. Víte, pane prezidente, kdykoliv k nám přicházíte, tak já předtím 2 dny a 2 noci studuji článek.
0: Ježiš, to já budu muset zkusit příště taky, abych vám mohl být rovnovážným protivníkem.
1: Tento váš humor nemám moc rád, pane prezidente, ale vydržím to, ano. Tak ano. Prosím, konec imigrační naivity. Solingen je bod obratu. Naléhá německá opozice na Scholze. My všichni víme o tragédii, která se stala. Dokonce se začíná mluvit nahlas v Německu o deportaci, což je slovo, na které my jsme citliví u nás v České republice. Řekněte, souhlasíte s tím, že tragédie v Solingenu může být skutečně bodem obratu?
0: Tak v Německu došlo za ta léta k tolika tragédiím, kdy se pokaždé prognozovalo z určitých stran, že už to bude od obratu a že už si to Němci normálně nenechají líbit a že už poženou prostě vládu, která to dovoluje pryč. V tomto smyslu já myslím, že Solingen je jenom jedna z událostí tohoto typu. Že možná někdy je to, kdy ta poslední kapka způsobí, že ten hrnec přeteče, to můžeme se domýšlet. Evidentně vidím z reakcí některých lidí, že ten Solingen tuto roli možná sehrát může, když vidíme výroky podivné německé ministryně vnitra, která je velmi promigrační, tak najednou ona se tváří přísně a přitvrdila, i když já jí nevěřím ani slovo, teda samozřejmě. Jedu příští týden řečnit na takovou velkou akci do Stuttgartu příští sobotu. Tak jsem zvědav, jak tam uvidím atmosféru na této velké celodenní konferenci a vůbec tam v tom městě a v tom kraji.
1: Teď, pane prezidente, velevážná věc a zajímá.
0: Či to teďka to bylo nevážné, nebo jak to je?
1: Řekl bych, že teď je to stejně vážné, ale dotýkající se nás všech. Před pár dny v XTV byla na rozhovoru paní Lenka Šimůnková, což je maminka dívky Elišky, která byla zavražděna 21. prosince loňského roku při té strašidelné věci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ona nám tady v rozhovoru, ta maminka té dívky, vyprávěla strašné věci, že jí nechtějí říct spoustu informací, že jí nechtějí říct pravdu ani policii, ani ministr vnitra, ani na té fakultě, a prožívá to velmi těžce. A myslím, že ten rozhovor byl do jisté míry velmi emotivní a ta paní nemá nikde zastání. A já jsem dnes na Echo 24 četl článek o tom, že rodiče některých těch dětí zastřelených a zraněných požádali o schůzku premiéra, požádali o schůzku prezidenta naší země. Doposud nedostali žádné stanovisko a vypadá to, že ani jeden z nich zatím je nehodlá přijmout, na to, aby reagovali nějak promptně. Zatímco prezident České republiky jakousi dívku, na kterou měl někdo plivnout nebo něco, přivítal na Pražském hradě za pár hodin. Vzpomeňte na dobu, kdy vy jste byl prezidentem. Zachoval byste se jinak, pane prezidente?
0: Tak já myslím, že prostě prezident má komunikovat s lidmi co nejvíce a všemi možnými způsoby, že tohle to je jedna z klíčových událostí našeho posledního období. To je jasné, že to vyvolává všechny tyhle ty věci. Je jasné také, nevím, já nechci radit nikomu a taky nevím, jak spolu komunikujou s těma lidma, nevím, fakt k tomu nechci nic říkat. Já si myslím, že by to bylo dobré, ale na druhé straně si dovedu představit, že ten prezident řekne, nebo no ale já jim stejně nepomůžu, co já jim mám tady říct, jako vyjádřit nějakou, jo, já myslím, že takhle možná uvažuje, že nevím, jak se má bránit takovému nátlaku, nevím. Já myslím, že má být komunikativní s lidmi v takovýchto situacích. Tečka.
1: Mají rodiče těchto lidí po takové tragédii dostat odpověď na všechny otázky, které kladou?
0: Já si nedovedu představit, jaké tajnosti by měly zůstat utajené, prostě já nevím, jenom by to by muselo nějak, jako chápu, že by možná policie nebo někdo nebo škola mohli prostě sebe chránit tím, že nechtějí ukázat, jak byli nepřipraveni a podobně. To si jako představit dovedu, ale jinak nedovedu si představit, co by mohlo v tom být problém. Nevím proč a nevím jak.
1: Tak četl jsem 15.8. na stránkách Institutu Václava Klause článek vašeho kolegy, pana doktora Weigla, který byl na ekonomická témata a říká, že české ekonomice se nedaří. Průmyslová výroba v Česku poklesla oproti loňskému roku o 3,4%. Inflace naopak proti očekávání minulý měsíc stoupla v meziročním vyjádření na 2,2%. Zatímco předseda vlády říká, že naší vlády, pan Fiala, že už máme nejhorší za sebou a že se začíná dařit, ta fakta z článku pana doktora Weigla o tom nesvědčí. Jaká je podle vás situace?
0: No tak já myslím, že pan doktor Weigl připomenul nebo shrnul naprosto všem nám známá data o to, že česká ekonomika evidentně stagnuje. A jestli jsme dlouhodobu říkali, že rok 2019 ekonomicky HDP bude dosažen až po 5 letech v roce 2024, a že to je hrozná doba, že to je nejdýl v celé Evropě a to jsou texty, který jsme psali jeden za druhým, tak prostě teď to najednou začíná vypadat, že to možná ani ten rok 2024 nestačí a že to bude až po 6 letech, ne po 5 letech. V tom budeme skutečně v Evropě naprosto, naprosto unikátní. Nicméně já mám pocit, že žádná jiná země v Evropě nemá vládu našeho typu, která preferuje všechno jiné, než reagovat na problematiku České republiky, která se pouští do všemožných úvah o Ukrajině, která se pouští do všech možných green dealovských hloupostí a obhajuje za každou cenu. Ta ekonomika naše prostě stagnuje, tečka, ty věty říkáme zleva, zprava, všichni možní a pan doktor Weigl jeden článeček tohoto typu napsal, ano, ale opakuji znova, to, že jsme si říkali hrůza, že nám to trvalo 5 let jediným, aby jsme dosáhli předcovidovou úroveň, tak prostě ono to možná nebude ani v tom letošním roce. To se potom samozřejmě těžko splní nejrůznější plány a cíle této vlády. Tak jestli teď vyrostl spor o platy ve školství, no tak prostě jestli ta ekonomika znova klesne a jestli ještě nedosáhne úrovně roku 2019, no tak ať si ty žadatelé o zvýšení platů ve školství podívají, ať se zamyslí nad tím, jestli je možné, aby to zvýšení těch platů ve státních zařízeních bylo z čeho platit. No prostě, jestli ta ekonomika klesá, tak žádný, že bude Fiala, Stanjura, Beck a všichni další nemůžou mít více peněz k dispozici, aby zvyšovali platy na dnešní úroveň. Detail, triviální, banální, není k tomu co dalšího říci.
1: Za pár dnů tady budou krajské a senátní volby, respektive volby do třetiny senátu, abychom to řekli správně. O tom, ať jsou jakékoliv volby, tak se říká vždycky, že tyto volby jsou klíčové. Tak jsou i tyto volby klíčové, pane prezidente? Nebo jsou to volby druhé kategorie?
0: Tak zaprvé si nemyslím, že by v krajských volbách mohlo dojít k takovým zvratům, že by mohli jakýmkoliv způsobem pohnout Českou republikou, to si nedovedu představit, co by se muselo stát, jestli získá kousek více hlasů, prostě ano, než ODS, to si představit dovedu, ale...
1: Vzpomeňte si na oranžovou tsunami.
0: No právě, protože si na to dobře vzpomínám, takže já myslím, že v tom se nic velkého nestane, třetina senátu. Ten senát je tak beznadějně zabetonován, že i když by se podařilo, že z té třetiny se prostě pár lid, tam dostane pár normálních lidí, kteří budou schopni na vaše dotazy tady odpovídat podobným způsobem, jak jsme odpovídali my. Budiš, možná kéž by se něco takového podařilo, ale žádná změna naší země to nebude. Psychologická změna to může být o kousek větší facka Fialovi nebo menší. To jako o to asi celé tyto volby jsou. Mě to nikdy nenapadlo to takhle nazvat, ale když už jsem to takhle teď vyšknul, tak to budu teď ten měsíc pořád opakovat. Ano, jde o to, jestli to bude větší potupa vládnoucí pětikoalice nebo menší.
1: Těším se na další díl, pane prezidente.
0: Já vidím, jak se usmíváte, že to je dobrá závěrečná věta, no, ale to jsme neplánovali.
1: Tak já si to musím někam poznamenat. Děkuju a nashledanou.
0: Děkuju také, nashledanou.
1: Pane prezidente, díl 55. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: Já dávno nejsem už to, co jsem býval za mala. Naspaměť znám už rychlé šípy pana Foglara. A skoro smířil jsem se s hořkým osudem, že svět tu bude, když my už na něm nebudem. Vím dobře, že sny, co tě minou, nikdo nevrací. Jak tleskač naskočit jsem chtěl na kolo jítací. Sny chytat za šos, dřív než k možným horám odplynou. A letět konečně nad indiánskou krajinou. Strašně jsem chtěl vzít někde v Americe za kliku. Už jsem byl skoro sám, už všichni byli v Mexiku.

jaka kočičí. Já naset s Greenhornama do éra, co krouží nad sochou svobody, až tam za velkou houží. A bylo indiánský léto, prima sezóna, než Will mi nasadil dvojitýho Willy Nelsona. No a že v každém z nás buditel trochu dříme, chtěli jsme hrdí být, co Češi světu přinášíme. Jenže ta nálada pak

českou práci všude znali. Semtex je víc než samopal či facky. Semtex bratrstva bolševické pracky. A ještě voněli jsme americkým senem, na lehkých křídlech společnosti penem. Když viděli jsme, jak nás Praha zdraví, budovou

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
2: Za stranu a za lidi 83. díl, paní Karol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: 83. díl na druhou stranu, co to je proti vaší 200 na streamu, vidíte?
3: No máme co dohánět.
2: No a proti mé 325 na streamu.
3: Ty, to je krása.
2: No.
3: Já si budu pamatovat, když jste se mnou oslavil tu 200, tak já s váma oslavím 333.
2: Myslíte?
3: Jo.
2: Tak jo. No a na kolikát se to máte dneska?
3: No to mám tak jako vysoko. Máme konec školního roku, začátek léta.
2: Uh-huh.
3: Prostě taková pěkná atmosféra. Uh-huh. A co vy?
2: No já to mám na takové slabé 4 dneska.
3: Co po to?
2: Tak ráno jsem řešil nějaké věci jako pro kamarády smutný zdravotní, tak jsem všechny lékaře alarmoval, jako když člověk pro někoho něco schání. No, asi tak.
3: Ještě tak to jste takhle hodnej.
2: No, a tak to víte, dotkne se to někoho relativně blízkého, tak hned šup ze 7 na 4, to je hrozná rychlovka. Ale vy jste teda na 10, mám to tak chápat?
3: Jo, klidně, na 10.
2: Jo?
3: Klidně.
2: Já jsem byl včera dopoledne na 9.
3: A co pak se stalo tak pozitivního?
2: Dostal jsem prášek proti alergii. Takže jsem najednou mohl dýchat.
3: Neslzel jste.
2: No,
3: ale tak ona to není legrace, být alergik. Jo. Já s tím mám taky svoje zkušenosti.
2: No a představte si, že jak jsme teď v týdnu volili druhé kolo, jo, nebo vlastně už čtvrté a páté kolo, nebo druhý den toho ředitele geniálního České televize.
3: Čehože? Geniálního?
2: České televize.
3: Jo, geniálního.
2: Jako generálního, chtěl jsem být vtipný. Tak až se to zvolilo, upeklo, tak jeden radní plakal.
3: Dojetím.
2: No, dojetím, jako ta atmosféra ho pohltila.
3: Aha, jestli on neměl slíbený nějaký všimný, když to dobře dopadne.
2: To...
3: Že plakal, že bude mít z čeho koupit vánoční dárky na Vánoce.
2: To bych opravdu z tohoto nepodezíral vůbec, ale regulárně a mě taky už se jako jednu chvíli jako slzy do očí, když jsem to viděl.
3: Jo, jakože, že tak jsme tu Českou televizi před těmi dezoláty ochránili.
2: No,
3: všechno to... zůstane při starém, to je radosti.
2: Nevím, jestli si to říkal takto, ale prostě byl dojmutý, že po těch útrapách nakonec, rozumíte, kdyby se u toho ještě pouštěla hymna a vlajka pana Chudárka vstoupala...
3: Na stožár pana Friedricha.
2: No, tak já vám říkám, že normálně by se tam zhroutil.

u zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hráli muziku, co uši unaví z rádia.

zlatě zvoní. Strejcové i tetky, Ondrové i Bětky, no a písničky, co dávno život napsal. Já zpíval ze všech sil a hlas moc nešetřil, až noc uprchla tak, jako stáda koní. 3 dny jsem ukládal do hlavy, pozorně napínal uši, zpívání kovbojů z Moravy zahřálo srdce i

0: Herna poskytovala obvyklý vzhled podniků toho druhu. Zelené stolky byly plně obsazeny pány i dámami a v místnosti se těžce převaloval tabákový dým. Ba nechyběli tu ani šachisté. Utrpení, které jim působil hluk, zračilo se v jejich soustředěných tvářích. Avšak nikdo jich nedbal. Pozoroval jsem, že jako všude jinde i tu byli šachisté nejméně vážení, snad proto, že jsou hosté příliš nevýnosní. Pan Lebeda mě představil panu řediteli Justicovi, jehož klidná otylost vzbuzovala důvěru a dávala tušiti rozvážného a zkušeného hráče. Sotva jsme usedli ke stolku, tu vynořil se odkudsi smoking, v němž vězel mladík s knírkem. Na tenkém krčku vyklala se mu příliš velká hlava a jeho tvář byla pomačkaná, jak to vídáme u novorozeňat. Údělem mladíkovým bylo vésti časté půtky s monoklem, jemuž se asi nelíbil pobyt v této dětské tváři. Ten jinoch zahuhňal několik slov, z nich jsem vytušil, že onen monokl s knírkem je celkem vzato doktor Znamenáček a úředníkem ministerstva zahraničí. Zahrajete si s námi, pane doktore? Otázal se jej bodře pan ředitel Justic. Spozoroval jsem, že pan Lebeda nespokojeně zavrčel. Hráti? Zahuhňal mladík, upevňuje si monokl. Se hraje? Ambojamo. Tak licitovaný mariáš, tuším, jak? Tak jest. Umíte hrát ambojamo? Pod smokingem rozzuřil se krátký boj. Konečně knírek s jakýmsi odhodlaným úsměvem usedl. Smluvenou party bridge, pronesl jako na omluvu, čtvrtý se ještě nedostavil, politování hodná nedochvilnost. Sesa, možná zatím pohrátí ambojamo. Milý pane, přerušil distingovaný monokl pan Lebeda, mariáš se nehraje zatím. Buď se hraje, nebo se nehraje. Pardon, omluvil se mladík a zručně zamíchal karty. Ukázalo se, že onen knírek projevuje pozoruhodné schopnosti hráčské. Avšak spoluhráče dráždil onen schovývavý úsměv, jimž mladík provázel svoji hru. Zejména panu Lebedovi nelíbily se drobné chyby, jichž se monokl dopouštěl a které dělali dojem úmyslnosti. Oh la la, omlouval chybné vynesení. Jaký si faux pas. Prosím, omluvte mě, dlouho nehrál tuto hru. Odvykl si. Pobyt v cizině zajisté. Tam ona hra neznáma. Hráli jsme se stísněnou myslí. Přítomnost mladíkova působila nám nevolnost, jako bychom polkli kostěný knoflík. Avšak brzy byli jsme zbaveni jeho společnosti. Do herny vplul těžký oblak moderního parfému a s ním kudrnaté mikádo, zbytečně hluboká dekoltáž a jasnými barvami pomalovaná líc. Milosti, vzkřikl mladík a hnal se dámě po ruce. Dobrý večer, doktore, zašveholila dekoltáž. Společnost je zde? Všecko připraveno a zmíráme touhou po vás, povykoval mladík. Obrátil se k nám. Páni prominou, zadán na bridge. S pánem Bohem, zařval pan Lebeda svým sklepním basem. Nad naším stolkem se rozhostilo ticho. Po chvíli jsem se otázal, kdo byl ten pán? Výtečný mladík, zvolal nadšeně pan Justic, jehož temperament nutil všecko posuzovat i optimisticky. Pan Lebeda temně vrčel jako pes, jemuž odnímají kost. Bylo viděti, že se v něm převalují mračné myšlenky. Vytáhl slámku z viržinky a ukázal k oknu. Poleďte tam, velel. Pod lampou se stínítkem ze zeleného hedvábí seděli čtyři hráči. Pán s monoklem a dáma s hlubokou dekoltáží mezi nimi. Drželi karty v ruce, ale jejich tváře připomínaly kamenné masky soch, jaké jsme zvykli vídati na státních budovách. tato partie byla pokryta jinovatkou chladného mlčení. Zdáli se provozovati velebný, davu nesrozumitelný náboženský obřad. A když někdo z hráčů vynesl kartu, tehdy činil tak s takovou váhavostí, že připomínal některé filmové scény, jejichž tempo jest určeno zpomalovacím aparátem. Co činí? Tázal jsem se. Co činí? Opáčil pan Lebeda a zachechtal se potupně. Hrají bridge. Bridge? Vzkřikl jsem. Jak zajímavé. Můj zvěčnělý tatíček přál si poznati tuto hru, ale nebylo mu to dopřáno. Snad by bylo dovoleno přihlížeti. Zadržte, zvolal pan Lebeda hromovým hlasem. Půjdete-li k ním, pak vás nechci znát. Mlčel jsem udiven. Ještě nikdy jsem neviděl svého patrona tak rozkaceného. Ten zadýmal z viržinky a pak pokračoval řezavým hlasem. Bridge. Představte si hru, ve které se nemusí přebíjet.
1: Opravdu?
0: Ano. A dále vězte, že není dovoleno během hry platit.
1: Jakže?
0: Ano. Oni zapisují výtěžky i ztráty do sešitku. A po skončené hře se nějakým nenápadným způsobem vyrovnávají závazky. Během hry se musí zachovávat naprosté mlčení. Kárati spoluhráče, vytýkati jeho chyby, jásati nad vítězstvím, tupiti poražené je šoking.
1: A prosím vás, co pravíte?
0: Tak jest. My čeští lidé jsme živého temperamentu. Naší národní povaze hoví hry, při kterých možno uplatňovat i tradiční pořekadla a břitká úsloví, jež jsou nám drahým odkazem našich předků. Není ani na úkor hry, jestliže při ní hlasitě prospěvujeme. Při některých situacích je to dokonce nutno, jak sám víte. Když jsi za mořem byla, zapěl jsem s porozuměním zajisté. A nyní jsme svědky tendence roubovatí bridge na náš národní organismus. Představte si, kamaráde, že po skončené hře, třeba byste byl těžce zničen, máte povstati, úctivě se spoluhráčům pokloniti a poděkovati se I thank partner. Ještěže nežádají, abyste s obnaženou hlavou zaspíval Home sweet home. Udeřil na stůl a zvolal. Zvítězili jsme ve světové válce, nebo jsme byli poraženi? Což jsme, rabi cizáků, nebo samostatný národ? Jsme svobodni po 300leté porobě, nebo jsme nadále spoutáni? Dáme si rušit i naši domácí tradici a vydáme se v plen cizákům? Nikdy, zahlaholil pan ředitel Justic. Nastala chvíle mlčení, kterou přerušil pan ředitel Justic slovy. Dlužno se vším souhlasit, co řekl přítel Lebeda. Já sám se přiznávám, že jsem byl mnohdy okolnostmi nucen hrát tuto hru. Věřte mi, že nemám příjemných vzpomínek na bridge. Kdysi jsem se zapomněl a vytkl spoluhráči, že hraje jako po noci.

tempo oné hry. Vypravujte, povzbudil jej pan Lebeda. Přineste mi jedno moka, obrátil se pan ředitel justic na číšníka a pak pokračoval. Znáte příběh lorda Blackberryho? Neznáme. Ovšem, přihodilo se to v dobách mého mládí. Tehdy mne obchodní záležitosti nutili cestovat po světě. Přihodilo se to, tuším, v Leicesteru. Ne, nikoliv. V Londýně v letech 90. Onen případ je v kriminálních análech londýnské policie zaznamenán podle jména Aféra Miss Rebecky Flowerové. Slyšeli jste něco o mistru Sullivanovi, členu tajné policie? Nikoliv. Výtečný chlapík tento mistr Sullivan. Bystrá hlava. Obratný ku podivu. Teprve nedávno, jak mi sděluje můj obchodní přítel, odešel do penze. Ještě dnes ve svém vysokém stáří je proslulý jako obratný hráč golfu. K věci, pane řediteli, ba, máte pravdu. Jsem poněkud rozvláčný. Tedy, v Londýně jest starobylý Good Yellow's Club. Zatraceně, kdy mi přinesou to mok?

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je tady stream s hostem a já jsem rád, že přišel doktor Petr Robejšek. Dobrý večer, pane doktore.
2: Dobrý večer, pane Vesej.
1: Mám spoustu dotazů. Dvě takové konkrétní věci a zajímá mě velmi váš názor. Někde v médiích jsem se dočetl, že německá jakási pobočka KFC, víte, co to je? To je takové to kuře
2: to
1: fast food.
2: To nejíme, no ano.
1: Tak měli nějakou akci, kdy říkali, že v rámci křišťálové noci si můžete dát takové a makové kuře. Zaregistroval jste toto?
2: Ne, nezaregistroval. Já tam nechodím.
1: No, ale tam to byl takový celonárodní skandálek z toho. A já si říkám, jestli je toto v Německu možné.
2: Mysleli no, tu křišťálovou noc?
1: Výročí křišťálové noci. KFC. Křišťálová noc. Řetězec, tady už to máme. A podívejte se. Řetězec KFC šokoval německé zákazníky, v reklamě použil narážku na křišťálovou noc.
2: Aha, myslím.
1: Víte, to oni zapomněli, nebo...
2: Ne, ona reklama dneska právě proto, že vlastně to je taky příznačné. Finanční kapitalismus je v krizi, ve velmi hluboké krizi, která se projevuje zejména tím, že produkuje zboží do nasycených trhů. Prostě my máme ve skutečnosti, to jsou ty západní společnosti, včetně naší, nasycené. Ty trhy jsou nasycené, jde jenom o otázku přerozdělování. Ty ekonomické rozměry zatím nechme stranou. A do toho těch nasycených trhů se snaží podnikatelé vtlačit zboží, které vlastně nikdo nechce, už nepotřebuje. A proto používají i takovouhle nevkusnou, naprosto nevkusnou reklamu. Ona vyvolá pozornost. A ta vyvolaná pozornost může vést ke zvýšení obratu.
1: Já mířím trošku někam jinam. Ano. Ještě, pane doktore, k tomu, jestli už toto není zapomenuté téma. Že prostě, když si někdo bude dělat reklamu Křišťálová noc, anebo to bude příště křupavé kuře s Hitlerem, takže už se to nikoho nedotýká, ale nedej bože, jak byste tam dal něco o LGBT anebo nebinárních lidech, protože to se dneska nosí.
2: No, asi to tak je. My víme i tady, že vlastně naše mladá generace vlastně neví nic o 68. O invazi Sovětského svazu tady, neví, kdo tam všechno bojoval, jak se to všechno odehrálo. Prostě tady je deficit vědění, já jim to nevyčítám, možná bych to vyčítal škole, ale ani to ne. Prostě uběhl určitý čas a lidé ztratili tu citlivost pro to, co se tenkrát odehrálo. Tohle to mi ani tak nerozčiluje, nebo nepovažuji to za něco prazvláštního. To je běh doby. My si to pamatujeme, já si to velmi dobře pamatuju, vím, jak se věci odehrávaly a je moje povolání, abych měl to historické vědomí, ale nemůžu očekávat, že to průměrný člověk má také.
1: Další věc, a já se na to v poslední době tady na streamech XTV ptám skoro každého, protože mám pocit, že už dlouho u nás nikdo tak nepřestřelil, jako ministr Rakušan s tím Putinem v obalu na mrtvoli vedle české vlajky, notabene na český státní svátek. Co si o tom má myslet, pane Robejšku?
2: No a já bych to pojmenoval jako vůdů politika. My víme, že ty vůdů kněží se snaží právě s tajemnými kouzly, ale fakticky bych řekl, na pozadí vlastní bezmoci přičarovat něco, k čemu nejsou schopni objektivní silou. To znamená, pak vyrobí panenku, která má obličej nepřítel a píchají do ní špendlíky. To můžou vůdů kněži, to můžou dělat, a když jim na to někdo chce platit, to v pořádku. Mně to přijde trošku podivné, ale zase zároveň velmi pochopitelné, politice, protože dnešní politika je v větší části jenom symbolika. Dnešní politika se odehrává ve slovech, po kterých nenásledují skutečné činy, v gestech, vlajka sem, vlajka tam, deklaracích, jak se tak říká, silných signálech a takových těch, co jsme třeba zažili nedávno na Pražském hradě, takové to setkání všech a vytváření dojmu, že se všecko změnilo, nic se nezměnilo. To znamená, my máme politickou třídu, která je z velké části bezmocná, zejména pokud jde o malé státy, bezmocná v tom mezinárodním rozměru, ale sugeruje něco víc, než je tím, že používá tuhletu mocnou symboliku a pak to skončí právě tím, že se o tom dá hovořit jako o vůdů politice v obrazech a symbolech něčeho, co fakticky dokázat nemůžu, ale vytvářím dojem, že jsem silnější, než jsem.
1: Ještě než se podíváme na dotazy našich diváků, v pátek jsem sledoval na YouTube, pane doktore, vysílání, tuším, že to pořádala ta strana Svobodní o budoucnosti české pravice, promlouvalo tam několik lidí, bylo to několik hodin, přišlo mi to docela zajímavé a já si říkám, jestli ještě vůbec je u nás pravice, levice a teď ty stávající strany, které třeba bychom mohli změřit jejich účastí v poslanecké sněmovně, která z nich je vůbec nějaká. Jestli je
2: právě.
1: aspoň středová, nebo aspoň trošku levicová, aspoň trošku pravicová. A navíc mám pocit, že se nám někdo snaží navlít takovou jako zvláštní ponožku někam a říká vlastně, my jsme pravicová vláda a já v Čechách nic levicovějšího nepamatuji. Můžete to trošku vysvětlit, jaká je pravda?
2: Už strašně dlouho, nehrají politické ideologie pravolevé vůbec žádnou roli.
1: Čemu říkáte strašně dlouho?
2: No strašně dlouho je minimálně od voleb 16-17, prostě v těchto těch, ale už dávno předtím v těch západních společnostech, kde se to dalo, jak řekl, podrobněji sledovat a nebylo to tak zkreslené, protože naše demokratická historie posledních je poměrně krátká, to znamená, tam ty jevy jsou, nejsou úplně tak vyhraněné, ale v těch západních společnostech už dlouhá léta, můžeme se, a to jsou jistě dvě dekády, můžete sledovat naprosté odcizení toho levé, pravé, dotažení něčeho, co by opravdu deklaroval sociální demokracii jako levicovou sociálně demokratickou stranu, nebo naopak tu konzervativní, dejme tomu Německu CDU, CSU, nebo ve Francii. To znamená, tohleto dělení, ono to trošku svádí k dlouhým přednáškám, a to nechci dělat, ale jenom jednu větu chci říct. Tohleto dělení levice je pro rovnost, pravice je pro svobodu. To už dávno ztratilo svůj obsah. To je něco, možná i z části proto, že svého času, než začala ta poslední přiostřená krize finančního kapitalismu, i oprávněně, protože problém rovnosti a svobody byl, dejme tomu, v roce 2000-2005 v západních společnostech víceméně vyřešen. To nebylo, tam už šlo prostě o niance. A když se dneska podíváme na to, jak třeba ten požadavek rovnosti vyústil do LGBT, tak je to projev právě hledání něčeho, co by se dalo pojmenovat jako rovnost a tím by se dala získat pozornost a sympatie lidí. To znamená, tahleta ideologická slova ztratila v konzumní společnosti už dávno význam. A teď právě v tom váku, ve kterém se nacházíme, se ptáme potom, jak by vlastně měla vypadat správná politika. Ale ta odpověď, ať kolegové od Svobodných prominou, ta nemůže být pravá, levá. Tak to nejde.
1: Takže je úplně zbytečné, vzhledem k tomu, co říkáte, klást otázku, kdo je u nás pravicový a kdo je levicový.
2: To určitě je.
1: No je, ale já se aspoň zeptám, jestli alespoň ta ODSka lze, jako jestli můžeme považovat ještě aspoň částečně za pravicovou stranu.
2: No nemůžeme. Ono nejde si vybrat jednoho člena strany, který hovoří, dejme tomu, s nějakým náznakem z dozvuky pravicovosti a říci, ano, přece tam jsou nějaké hlasy, my se musíme dívat na celkovou politiku a ta celková politika není ani tady, ani jinde, není pravicová nebo levicová. To je lavírování, to je bruslení mezi problémy a výzvami. Problémy ve smyslu musíme jednat, a výzvami, tohle by se mělo asi udělat. A to všechno pod vlivem zejména silných ekonomických hráčů, kteří tou politikou tahají. Oni jsou ti, kteří určují směr.
1: Pane doktore, je důležité, kdo bude příštím českým prezidentem?
2: Není.
1: Není.
2: Není.
1: Je to úplně...
2: Je to důležité v tu chvíli a bylo by to důležité, kdyby tam byl nějaký kandidát, kterého bych třeba i já mohl volit. Tím nechci říct, že to je kvůli mně, spíše o to, že tam by tam, že i někteří lidé z těch, kteří se na nás dívají, by si řekli ano, mezi těmi bych si vybral tohle toho. Kdyby to tak bylo, tak by to bylo důležité, ale jenom v tom okamžiku volby, jako potvrzení něčeho, jako ano, dosáhl toho, máme prezidenta, o kterém můžeme říct, za ním stojíme, ale fakticky i v souvislosti s tím, co jsem před chvilkou rozvedl o reprezentativní demokracii, je náš notabene, jenom spíše ceremoniální prezident, v tom každodenním mocenském koncertu zanedbatelná veličina. To je zanedbatelná veličina. On nemůže vlastně nic a teďko ještě méně než předtím, protože ti velcí hybatelé, kteří jeho a vlády ovlivňují, ti se neptají potom, co by si přál český prezident jménem X nebo jménem Y.
1: Očekáváte tu prezidentskou kampaň ostrou?
2: Asi ano, ale zase řekl bych, je to takové trošku maňáskové divadlo.
1: Z toho, co teď víme, vybral byste si jednoho kandidáta?
2: Ne.
1: Nevybral?
2: Ne.
1: Ne. Já bohužel taky ne.
2: Já jsem celou dobu vlastně v posledních letech volil menší zlo a teď už nejde ani to, pokud jde o tu volbu prezidenta. Tam prostě je to. Teďko nemyslím ty, kteří tam jdou z mě nepochopitelného důvodu, aby se zviditelnili, kteří prostě nemají vůbec žádnou šanci, myslím, že jich je 21. Teď mluvím o těch, kteří jakou s takovou šanci mají, tak tam prostě není, co bych si vybral.
1: Mrkneme na dotazy našich diváků. Tak zaprvé děkujeme panu Heclovi za donate. Josefe, děkujeme. Tak já tady, pane doktore Rubejšku, takhle zalistuju. Milada píše: zdravím Xavera a skvělého pana Rubejška, Milada.
3: Děkuji.
1: Víte, abyste si... Tak dobrý večer vám, pane Xaver, i hostovi. Díky za super stream s Tomášem Lukavcem. Tam jsem byl teď u pana Lukavce, co by host, vy jste tam byl taky.
2: Já teď, v koncem listopadu přijdou dva díly se mnou.
1: Dva díly dokonce?
2: No já, když mluvím tak dlouho.
1: Andrea Purpura nám posílá 1000 korun, jo? Ta to bere za dobrý konec. Zdravím tentokrát z Otrokovice. Po amerických volbách jsem na pár dnů v České republice a pokud můžu mluvit za sebe jako voliče ve státu Illinois, tak tam se můžete na hlavu stavět a nic nezměníte. Mocenská elita je předem jasná.
2: Rozumíme si, Purpuro.
1: No vy jste to tak...
2: Andreo.
1: Co to je?
2: Illinois.
1: Výsledky v Illinois máme, pane doktore.
2: Ano.
1: Teď tady píše Felix, v naší západné civilizaci, to je slovenský, mám vám to překládat?
2: Mně ne, ale jsou lidi, kterým by se to překládat musel.
1: Prevzala moc forma vlády, kterou definujeme jako ochlokraciu. Jestli to čtu dobře? Vidíte toto slovo?
2: Ochlokracie, ano.
1: Čo se pan doktor snažil v úvodě pojmenovat? Jo, tak ten
2: no, Ferenc vám oligarchie, tedy já, dobře, no.
1: Jo, ale dávám vám za pravdu. A teď Jan Vendelin Hála posílá 10 liber a píše ústava. U ústavu stála, ty, co kolem chodili, na malík si dala. Ústavička maličká je, nevyspělá zcela k tomu, komu pochutí je. Toho čeká celá, a ještě to pokračuje, ústavička zubatá je, na pána si hraje, za rohem se v cukuletu taju plně kaje, pane doktore, a je jedno, z jakého je kraje, můžu za tento odpor jít do vězení? To asi ne.
2: Já myslím, že to je příliš symbolické na to, aby tomu cenzoři rozuměli.
1: Tak a teďka tady píšeš, Vendelin, jednou, ústava je rovnováha, je to plynulý děj, co plyne v čase a není narušován žádným negativním vlivem. K čemu nám tedy je, když ona v sobě určuje rovnováhu a dnes ji nedokážeme použít jako etalon bytí?
2: Já bych neříkal takové... my, já bych, pane Mendelí, neříkal my, spíš bych říkal oni. Jako, jestliže jde o to, kdo porušuje ústavu, tak to nejsou, tak to není normální člověk, tak to jsou lidé, kteří mají možnost z nějakých důvodů, ať už věrohodných nebo méně věrohodných, prostě čas od času vypnout. A děje se to tak všude, ne jenom tady. A pak potom po několika letech a několika soudech se ukáže, že to bylo nesprávné, že to bylo protiústavní, ale koho to potom už zajímá.

0: že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
1: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause, a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: In a second story window,

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji a já diskutuji s občany, pane prezidente, ne, že ne. Diskutují.
2: Vy jste občanem. Tak
1: já jsem také občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o to myslíte?
2: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžem diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to a tak dále, tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previt,

0: Newton uvažuje, chceme-li zaujmout, musíme mít více akcí Mostecké uhelné společnosti. V Newtonu již Antonín Koláček nefiguruje, věnuje se naplno Mostecké uhelné. I tak mezi těmito firmami přirozeně vzniká důvěra. Lidé z Newtonu vědí, že v Mostecké uhelné společnosti má Koláček značný vliv. Podle svých slov předpokládají, že nehrozí vytunelování firmy a že se mohou spolehnout na vypovídající hodnotu finančních výkazů ve výročních zprávách. Newton věří, že má Mostecká uhelná společnost potenciál navzdory celé té krizi hnědouhelného průmyslu. Navíc tu jsou další faktory. Většina akcí Mostecké uhelné společnosti je roztříštěna všude možně po republice, což snižuje jejich hodnotu. Fond národního majetku měl jen minoritní podíl, takže byl do velké míry ze hry venku. Konečným a hlavním impulzem pro shromažďování akcí Mostecké uhelné ale byla prý až nabídka investičního privatizačního fondu Komerční banky. Newtonu musí být jasné, že na ovládnutí Mostecké uhelné pomýšlet nemůže. Potřeboval by k tomu podíl Fondu národního majetku, což bylo nepravděpodobné. Proslýchalo se totiž, že stát plánuje 15% akcí rozdat managementu Mostecké uhelné společnosti, aby jej motivoval k dobrým hospodářským výsledkům. Newton se o akcie Mostecké uhelné společnosti zajímá, protože očekává příchod velkého investora, který odkoupí podíl státu. Kdyby mu poté Newton nabídl svoje akcie Mostecké uhelné společnosti, získal by tento investor v podniku většinu a změnil by se v majoritního akcionáře. To je asi nejpravděpodobnější verze celého business plánu, kterou mi postupně v podstatě potvrdili všichni zúčastnění, a to z obou stran barikády. Newton ví, že chce-li zaujmout zahraničního investora, musí mít co nabídnout. A tak se začal schánět po dalších akcích Mostecké uhelné. To se mu daří, a to prostřednictvím společnosti Edmondo, vlastněné pány Čmejlou a Krausem. Do transakcí se Edmondo podle informací ze spisu zapojuje v březnu roku 1997, kdy od Newtonu převzala prvních 4,34% akcí Mostecké uhelné společnosti. Skupině firem kolem Newtonu se tak postupně nashromáždilo přes 25% akcí Mostecké uhelné. 1997. Newton s Mosteckou na jedné lodi. Chce to investora. Vláda na začátku roku 1997 deklaruje ochotu jednat s managementem Mostecké o nějaké formě doprivatizace. Tehdy nabízí manažerům 15% akcí, aby je motivovala k hledání nového investora. Poté vláda svoji nabídku upravila na 3%. Současně s tím si podle mě vláda uvědomila, že neví, co s tím chce dělat. Mostecká nebyla nikdy rodinné stříbro. Nebyla tehdy ohrožena existenčně, ale energetika se nějak vyvíjela a navíc přišla klasická recese, spekuluje jeden z manažerů Petr Kraus. Koncem roku 1997 Newton kontaktuje Mosteckou uhelnou. Jen pro připomenutí důležité okolnosti. Newton získal první balík 7% akcí v hodnotě 250 milionů korun v září 1996, tedy ještě předtím, než od Mostecké získal onen 2miliardový úvěr. Akcie tak nakupoval na svůj účet. Přesto byl Newton a Mostecká uhelná společnost svým způsobem na jedné lodi. Newton potřeboval a zřejmě skutečně chtěl, aby se Mostecké uhelné dařilo. Právě proto Newton navazuje s Mosteckou uhelnou společností kontakt. Řekněme, že cestu má vyšlapanou. Marek Čmejla a Petr Kraus na straně Newtonu a Antonín Koláček na straně Mostecké uhelné společnosti. Antonín Koláček je v té době už generálním ředitelem Mostecké uhelné společnosti. Obě firmy si uvědomují, že by nebylo špatné spolupracovat. Lidé z Mostecké uhelné uměli těžit a prodávat uhlí, Newton obchodovat s akciemi. A tak se koncem roku 1997 vedení obou firm sešlo k jednání o budoucnosti Mostecké uhelné společnosti. Mostecká uhelná na setkání podle vzpomínek přímých účastníků přiznává, že výrobní struktura je zastaralá a neefektivní. Vědělo se, že v případě těžkých časů se může propadnout do ztrát. A těžké časy rozhodně hrozily. Kvůli otřesu asijských trhů se neočekávalo, že by česká ekonomika rostla. V tuto chvíli bylo jasné, že odpovědí na stávající situaci je příchod strategického investora, který by vyplatil Newton, odkoupil podíl státu a poskytl management prostor ke změnám uvnitř firmy. Newtonu ale údajně scházely potřebné kontakty, díky kterým by takového investora mohl najít. Koupí doly výstřední americký miliardář? Chlapci z Newtonu se proto obrací na Jiřího Diviše, švýcarského právníka a československého emigranta. Ten jim doporučuje oslovit významného amerického investora. Jehož pozadí sahá až ke kořenům jedné z největších finančních skupin na světě – Carlyle Group. Posléze s jejich svolením a na jejich popud začíná vyjednávat se Stevenem L. Norrisem a jeho společností Appian. Tato pasáž příběhu dodnes budí velké vášně. A je na místě si Jiřího Diviše a zejména tajemného pana Norrise představit. Švýcarský podnikatel a manažer Jiří Diviš, původem z Československa, se narodil 16. března 1956. V letech 1998 až 2002 působí jako člen dozorčí rady Mostecké uhelné společnosti. Jaká byla vlastně jeho role v celém příběhu? Byla v tom, že jsem stavěl určitou část té struktury a hledal jsem investory. Odpovídá na tento dotaz sám Diviš. S Divišem jsem se seznámil, když jsme ve vedení Mostecké uhelné společnosti začali přemýšlet, jak odolat různým tlakům a dokončit restrukturalizaci, vzpomíná v jednom z rozhovorů pro deník Právo Antonín Koláček. Finančník a investor Steven L. Norris je prvním významným cizincem v celém příběhu Mostecké uhelné. Jeho největším kariérním krokem bylo spoluzaložení fondu Carlyle Group, který je dodnes jedním z největších soukromých investičních fondů na světě se skoro 40 miliardami dolarů na účtech. V majetku Carlyle Group jsou firmy, které po celém světě zaměstnávají přes 700 tisíc lidí ve všech možných oborech a odvětvích. Já osobně si toho chlapíka představuji jako Michaela Douglase ve filmu Wall Street. Carlyle Group Norris zakládal společně s Williamem E. Conwayem mladším, Davidem M. Rubensteinem, Danielem A. Danielem a Gregem Rosenbaumem. Většina z nich ve firmě figuruje dodnes. Miliardový kolos kdysi vznikal během schůzek Norrise a Rubensteina v newyorském hotelu Carlyle, odtud také název společnosti. Norris byl od založení podniku kolem roku 1987 jeho prezidentem, zůstal jim až do roku 1995, kdy jej na dobro opouští. Norrisovo období největší slávy a bohatství nastalo na začátku 90. let, kdy se doslova zapsal do učebnic ekonomie geniálním způsobem, jakým dovedl přesvědčit k investování šejky ze Saudské Arábie. Například stihl během 10 dní zajistit investice půl miliardy dolarů do tehdy skomírající firmy Citigroup. Tehdy Norris působil doslova po celém světě. Byl extrémně bohatý. Vlastnil například největší byt v budově Watergate, překrásnou nemovitost na Floridě, a to přímo na pláži. Dále byt v Londýně a obrovský pozemek na řece Potomac, který koupil od rodiny Kennedyových. Neobklopoval se jen prvotřídními nemovitostmi, ale i vysoce postavenými lidmi, které uměl brilantně získat na svou stranu, a stávali se tak jeho poradci. Přímo pro něj pracoval například Lawrence S. Eagleburger, který působil během války v Perském zálivu jako ministr zahraničních věcí Spojených států amerických. Největším úlovkem byl ale bezesporu samotný bývalý prezident USA George Bush starší. Jelikož jsem s ním pracoval a znal ho velmi dobře, mohu říci, že to byl nepochybně génius. Velmi nadaný muž a zároveň člověk, který velmi riskoval, vzpomíná na Norrise jeho tehdejší pravá ruka, Belgičan Jacques de Groot. Mimochodem, v příběhové linii na něj dojde řada již velmi brzy. Že Norris rád riskoval, je nepochybně pravda, ale velmi dlouho mu to vycházelo. Styl práce byl většinou podobný. Díky dobrým stylům dokázal sehnat prostředky a investoval je prostřednictvím firem, které kvůli jednotlivým investicím zakládal. Jednou z takto vytvořených firem byla i ta s názvem Appian, která byla Norrisem zaregistrována 19. ledna 1995. K Appianu ale později. V půlce 90. let ale Norris přece jen na riskantní investice doplatil. V době, kdy se jen tak mimo jiné zajímal i o český hnědouhelný průmysl, se rozhodl vsadit obrovské jmění na internetové projekty. Dnes bychom řekli na startupy. Tehdy bylo jasné, že internet je budoucnost. Jenže to někteří horliví investoři přehnali a přestřelili natolik, že se jim to stalo osudným. Norris spoléhal na to, že zvládne své osobní investice spojené s ohromnými půjčkami proměnit ve firmy, které dokážou proniknout do impéria Billa Gatese a nabídnout mu alternativní řešení. Ale to se nikdy nestalo. Norris se stal hlavní obětí internetové horečky. Přišel nejen o investice, ale i o vlastní majetky. Luxusní nemovitosti musel rozprodat. Prodat musel dokonce i vlastní firmu Appian. Podle některých zdrojů se dokonce musel nastěhovat ke své matce. Zkrátka konec jednoho amerického snu. Dnes je Norris víceméně opět zpátky ve hře. Šéfuje vlastní firmě Stephen Norris Capital Partners. Angažuje se také v technologické firmě Global Digital Solutions. Bývalí prezidenti USA už mu ale poradce nedělají. Nyní žije v malém skromném bytě. Oženil se se svou poslední přítelkyní. Není to Češka, ale Maďarka. Žije poněkud skromně a žije tak, jako by se nic nestalo. Za toho obdivuji, nemyslím, že bych to dokázal, líčí Norrisovu současnou situaci Jacques de Grotte. Celkově toho o Norrisovi víme poměrně málo, není to člověk, který by vyhledával mediální pozornost. O jeho dřívější moci a postavení ale podle toho, co lze běžnou cestou snadno dohledat, asi netřeba příliš pochybovat. Stephena L. Norrise jsme si představili ze dvou hlavních důvodů. Za prvé je pro nás důležité, že byl skutečně tak významným investorem a důvěryhodnou postavou amerického finančního sektoru, jak to o něm dnes tvrdí obhájci manažerů Mostecké uhelné. A za druhé, klíčový je právě moment, kdy se Norris tak osudově sekl se sázkou na internetové technologie. Proč? K tomu dojdeme právě teď.
1: Přejem dobrý vítr lahvím trosečníků,

pošťákům psaní s dobrou adresou. Ať každý další den je lepší vždycky aspoň o poznání a zdání neklamou. Ať dočká se i ten

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Podtrženo sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám i posluchačům.
1: Dějí se věci, žádná uhurková sezóna, pane docente.
2: Překreslují se světové mapy. Čína, to je, jak řekl Gaius Julius Caesar, kostky jsou vrženy.
1: Ano.
2: A to udělala přesně paní Pelosi. Já patřím mezi těch asi 250 000, co koukalo na to Flight 24, a až se to složilo. Všichni jsme koukali, jestli to letadlo odbočí doleva nebo doprava. A je to vlastně zajímavá věc na širší rozbor, protože na jednu stranu paní Pelosi, která bojuje s Čínou asi 30 let nebo 40 let,

0: tak se jako nebála do toho jít a nebála se jako ukázat, že ta Čína teďka na Ameriku nemá. A zároveň vlastně prezidentovi, který chce vlastně čínskému získat naprosto rekordní počet mandátů v Číně, má volby na podzim. Tak to nejstrašnější, co se může stát v Asii a třeba i v Rusku, je, když člověk ztratí tvář. Vždycky musíte jako dávat pozor na to, abyste toho člověka nezostudil. A Pelosi udělala, že čínský prezident je za úplného pitomce před celou Čínou. A teďka vlastně záleží, co udělá. Já myslím, že on musí najít nějaké prostředky odvety, ale je vidět, že ta Čína jako váhá. Samozřejmě byl nesmysl, co se říkalo od začátku, že by se střelili paní Pelosi, to nebylo reálné, ale čekalo se, jestli třeba, já nevím, jí budou v vozovkách vítat stíhačky, nebo jestli se bude dít něco, co výrazně vyjádří jako odpor, okamžitě zastavit letecký provoz, nebo něco takového. A nic takového se nestalo. Ta Čína zjevně přemýšlí, co udělat, aby její prezident nebyl za hlupáka před zbytkem Asie, před zbytkem světa, a zároveň, aby to nějakým způsobem tu Čínu neodstřelo. Čína má dlouhodobě strategii, o tom jsou strašně zajímavé knížky, že ten svět chce ovládnout. Ten největší problém a jediný, co jim může zastavit, je politika jednoho dítěte, že zhruba za 20-30 let nebude mít lidi. Ale Čína umí si počkat na tu věc. Vždycky, když jednám s Číňany, oni říkají, hele, my jsme tisíce a tisíce let civilizace a my si ještě 20-30 let počkáme. Čili já myslím, že Čína chce počkat, Čína ví, že jaksi všechny objektivní věci jsou na její straně proti Spojeným státům, ale chce to prostě ještě chvilku vyčkat. Ale je taky zajímavý, jak je to jako rozdílný clash civilizací, což je krásně i ta válka na Ukrajině. Jo. Že já strašně věřím na to, že ten svět je rozdělen do takových civilizačních okruhů, a věřím na to z hlediska třeba praktického biznesu, hodně jezdím po světě, buď vyjednávám věci pro stomatologii, nebo něco nakupuju, a snažím se vždycky v té civilizaci chovat podle ní. Jo. Čili když jste v arabském světě, tak je tam spousta věcí hodně jinak než tady. Ale to neznamená, že ten svět je špatný, no, je to prostě hodně jinak. A když jste prostě třeba v té Asii, tak tam prostě musíte extrémně respektovat nejstaršího člověka, taoismus, a vysoce postaveného člověka nesmíte kritizovat. Když dělá něco špatně, tak musíte prostě počkat, až on řekne, vy hlupáci, proč jste mi neřekli, že to se má dělat jinak, já to chtěl dávno změnit. Jo? A to je ten způsob, a vy nikdy nesmíte říct, změň to, ty to děláš blbě. Vždycky musíte jako se snažit vysílat podprahové signály, a pak ten člověk najednou řekne, teď jsem se zamyslel, a má to být takhle, jo. Teď jsem se zamyslel a paní Pelosi má jet do Tajvanu, je to dobře. Jo, a nesmíte to udělat na sílu. A zároveň je krásně vidět ta naše civilizace, kde ta paní Pelosi jedná s tím anglosaským systémem, to znamená jít do toho tvrdě, neustoupit, jo. A to je vidět na té Ukrajině, kde něco udělalo Rusko, nechce ztratit tvář, a my na druhé straně zase s tím naším systémem říkáme, ne, prostě je třeba dělat velký gesta a jít do toho tvrdě. A to nedopadne dobře.
1: Pane docente, byl to akt provokace?
0: Byla to veliká provokace. To, jako tam nebyl jiný akt než provokovat. To znamená, paní Pelosi chtěla ukázat, že zatím král je nahý. To znamená, ona chtěla říct, hele, vy Číňani se natahujete, obsazujete další místa v tom Jihočínském moři, tváříte se už jako, že jste světová jednička, ale nejste. A já si klidně pojedu na Tajván, i když vy nechcete. A když mám v zádech letadlovou lať, Reagan a tak dále, který tam byly připraveny, tak vy si nic netroufnete. A to se taky stalo. Takže to byla prostě taková jako políček. Jestli je to ale dobře, když třeba Čínu potřebují teďka ve válce na Ukrajině, jestli to byl ten správný okamžik, jestli se s tím nemělo počkat rok, to odpoví dějiny. Ale to je jako ten Cezar. Jo? Ten Cezar taky, když jako přešel ten Rubikon, dobil Řím, ale taky mohl prohrát. Takže paní Pelosi se jako nebojí jít do něčeho, co skončí buď vítězstvím, nebo totální prohrou.
1: No, Donald Trump prohlásil, že to bylo bláznovství.
0: No to, co psali v New York Times. New York Times, tam paní Pelosi je úplně jako fanda. Tam před volbama, před všem, když byl Trump, tak Pelosi byla bůh, Trump byl naprostý gauner. A tam vyšel článek, který za prvý psal, že teď je potřeba s tou Čínou vycházet dobře, protože Biden není úplně v dobrých vztazích se Zelenským. Ty vztahy s tou Ukrajinou jsou mnohem jako složitější, než by se na první pohled zdálo. A v této situaci jako ještě rozehrát čínskou kartu je moc, čili jako New York Times, se někdo v New Yorku to nechápal. Ale paní Pelosi, prostě jako nikdo nechápal toho Cezara, proč jako s takhle s malou jednotkou, tak se do toho vrhla. No a teď je to takový, trošku i říkají Američani, hele, má ta Pelosi kdyby jí nebylo tolik, tak možná, jestli to není gesto, že chce být prezidentem. Jo? Čili ona určitě jakoby za ty demokraty zkouší udělat něco velkého, no ale samozřejmě, že taky skončí velkým pušovem. Čili jestli ta Čína vymyslí něco, co bude běžný Američany bolet, tak to v příštích volbách bude problém. A asi kdybych byl Číňan z jejich chytrostí, tak bych taky spíš než nějaký gesto, kde mě zaženou americký stíhačky, vymyslel něco, co bude bolet běžného Američana. No a ten to pak při volbách k té vládě vrátí. Že?
1: To je třeba co?
0: Vlastně Spojené státy visejí na Číně ekonomicky. Že? Tak je to velký dlužník, že Spojené státy jsou u Číny, dodává se ohromné množství komponent a stačí nějakou dobrou věc dodávat omylem v menším množství. Vemte si, jak se krásně montují asijská auta i v České republice. Slyšel jsem, že Hyundai nemá problém s čipy a se součástkami, korejská automobilka Volkswagen má problém se součástkami. Čili stačí tyhle ty věci poštelovat, no a za 5 let žádný Volkswagen nebude. Že? Čili tohleto já myslím, že Číňani umějí tím, že oni nepřemýšlejí, co bude za rok, kdy budou volby a přemýšlejí o roku 2100, 2200, tak si myslím, že tohle je ta cesta, není ta cesta teďka střílet na Američany.
1: Uh-huh. Korupční aféra Dozimetr je v horké fázi. Svědek Pospíšil se najal Sokola, myšleno tedy advokáta Sokola. O čem to svědčí, pane docente?
0: Abych mezi právníky se říká, že kdo si najme Sokola, tak jsou to plus 2 roky. čili no ten právník Sokol má takový, já ho mám rád a on je vysoce postaven v partnerské advokátní komoře. Ale samozřejmě ta jeho, on má takovou jako pověst člověka, který vyseká z těžkých kauz a zároveň samozřejmě spousta lidí jako zbystří. To znamená, jestli někdo jako najme Sokola, tak to není mediálně jako šťastný, protože to trošku jako říká bojím se. Jo, když nic jiného říká bojím se a pak samozřejmě otázka bojím se odůvodněně, bojím se neodůvodněně. Takže to je taková jako méně šťastná věc, jinak já jsem jako dalek dvě věci. Pan Pospíšil mě nic zlého neudělal, tak jako nějak teďka jako se pást na něm je mi cizí. A druhá věc je, že ten Dozimetr, já jsem taky hrozně opatrný, jak nějak hned všichni ty novináři věděli, jak se aplikuje kokain do konečníku a takové věci. Mě to hrozně připomíná, jak Česká republika vlastně měla jedno z největších gamerů v historii premiéru, která země zažila, že zakouklenci přepadli úřad vlády, fakticky sesadili premiéra pro strašlivé věci. A co z těch jaksi obvinění pana Nečase zůstalo, že jo? Nebo já si vzpomínám, že jsme nějaký ministryni národní obrany, paní Parkanovou, která kupovala nějaký ty letadla, taky by hodní peskulku nevzal, to jsme tady roky říkali, jak je strašlivá, pak se ukázalo, že nic, takže já jsem poslední, kdo by jako...
1: Dobře, ale jak v tom jsou drogy, pane docente, je to všechno jinak?
0: Jasně, ale zrovna je to jako jinak, já jsem to pochopil, ten Dozimetr, já nevím, a tak ten byl, že někdo měl večírek s prostitutkou, používal kokain a s tou vlastní kauzou to jako úplně nesouvisí. Čili to trošku připomíná, že je pravda, že ten den, kdy jako prohledávali panu premiérovi kancelář, takže zabavili nějaký zlato a pak se jako ukázalo, že to zlato bylo někoho jiného z něčeho jiného. Čili já samozřejmě to, že si někdo bere prostitutky, nedej bože kokain, je samozřejmě věc jako strašlivá, ale já jsem nějak jako nepochopil, že by ten kokain byl třeba jako městský, že by ta kauza byla, že ho vzali na magistrátu, nebo že by ten kokain používal, já nevím primátor, jo, nebo něco takového.
1: To jsou slovy, to byl městský kokain.
0: Jo, používala to nějaká tam paní, co se prostě živí zvláštním způsobem. A to jako podle mě není ta podstatná věc. Podstatná věc je, jestli se na tom magistrátu kradlo nebo ne, mělo by se to vyřešit a měli bychom se začít chovat tak, že se vždycky nejdřív vyřeší a pak to půjde do novin a ne v obráci.
1: Zasáhne to do voleb?
0: To je strašně těžký říct, protože já myslím, že v Praze je jako obrovská převaha Spolu. Jo, čili asi jim to trošku může pomoct tomu Spolu. Jo. Lidi, kteří chtěli volit STAN, asi nebudou volit ANO. Lidi, kteří možná, vy si můžete vybrat napříč těma kandidátkama, takže třeba lidi nemusí dát hlas STANu, ale vyberou si třeba někoho z té kandidátky. Takže já si myslím, že takhle už snad já doufám hodně lidí přemýšlí teďka u těch místních voleb. A jestli je to poslední, co bychom měli chtít, je nějak jako tu celostátní politiku posílat do těch obcí. Já myslím, že už jsme 30 let po revoluci, že už jsme se jako mohli naučit, že starosta je dobrý nebo špatný, že je fakt docela dobrý u těch místních voleb. Já jsem to třeba dělal, když jdu k volbám, že třeba napříč kandidátkama říkám, hele, tenhle je dobrý, tenhle je třeba z divné strany. ale já jsem třeba zažil v obci, kde se teda nemůžu volit, kde nežiju, že třeba tam byl nejslušnější člověk na radnici a všichni to říkali komunista. Jo. On jak tam historicky zůstal z KSČM. Já bych v životě nehlasoval pro KSČM a on prostě nevystoupil po roce 89 ze strany, což možná taky není úplně jako charakterová vada. A prostě tam pro tu obec něco dělal celý svůj život a lidi mu dávali hlasy, ale nevolili KSČM, jo, protože ta jim třeba jako byla odpudiva. Takže já si jako myslím, že lidi by směli zhodnotit, co ty lidi dělají pro jejich obec a mě úplně nejvíc děsí, jestli vzpomínáte, že jak bylo oranžový tsunami na těch krajích, že spousta velmi slušných jako krajských politiků zahučela na tom, že David Rath, který vymyslel 30-korunový poplatek jako člen ODS, jako politik ČSSD zburcoval republiku a všichni na protest proti 30-korunovému poplatku někde zlikvidovali nějakého chudáka, který byl velmi dobrým hejtmanem kraje a spláchlo ho, že ministerstvo zdravotnictví udělalo jinak zákon.
1: Pravda, tak to bylo.
0: Jo, tak pojďme tohle už neřešit.

0: Z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
0: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání s SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
0: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
0: Ne, to není laciné.
1: Proruský politik, pane doktore Reichle.
0: Nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
0: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují.

zářivý slunce kreslí na skla oken krajinky. Odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se řádně nasnídat.

0: jsem pomáhal a když jsem zase škodil.
1: Každá z nich
0: je tou láskou s velkým L.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

i když začne listopad. Spolu mít pár tajných míst a tam ve hvězdách si číst. Nic míň, takových známých pár, co ti slíbí nebeské modři snést, možná víc, ale vždyť náruč má žádné kdyby. Je jen tvá, ne, neboj se nic, pokud ptáš se, co já žádám, je to snadné získat na oplátku navždy lásku tvou.

získat na oplátku navždy lásku tvou. Řekni srdce své, chci dát, já

0: No a ty říkáš, že nejseš ten typ na ženění.
1: No.
0: A to je kvůli tomu, že seš bohemsky založený člověk?
1: No, já moc bohemsky založený člověk nejsem.
0: Protože já si myslím o tobě, že seš rodinný typ.
1: No já miluju klid. Klid.
0: Což s televizní hlasatelkou bude těžko. To je jako...
1: Ne, to tak. Ty to znáš, jako, ale mně se to hrozně líbí, že každá žena nebo dívka by si přála mládence, který by byl hezký, úspěšný, znáš to?
0: Ne.
1: Vzdělaný, bohatý, jenže bohužel takový mládenec většinou už nějakého mládence má.
0: Hele, Jirko, co tvoje děti? Já znám jenom Martina.
1: To Martin je bezvadný.
0: A ten vím, že je trenér tenisu nebo něco takového.
1: Ne, to je Tomáš.
0: To je Tomáš.
1: Ten je v Austrálii. Ten žije v Austrálii.
0: Ale Martin taky hrál tenis jeden čas.
1: No, ale tak jako ze srandy.
0: Jo, aha, tak to mám. Takže Tomáš je v Austrálii.
1: Ano.
0: To je syn televizní hlasatelky a tvůj.
1: Ano.
0: A živí se tenisem.
1: Tenisem, ano.
0: A pak je Martin.
1: Byl v první dvoustovce světa. Vyhrál juniorku tady.
0: Jo?
1: No a pak trénoval v Americe, v New Yorku, trénoval toho Marka Goodmana, toho tenistu, asi 9 měsíců. No a ten druhý je hotelier, Jirka, Petr je...
0: Počkej, ještě Jirka a Petr? Já jsem měl za to, že máš Tomáša Martina.
1: Ne, celkem 4 chlapce.
0: Tak povídej, Jirka.
1: No ne, no v podstatě je to tak, že se to tak nějak rozhodilo prostě, že nejblíž mám vlastně k tomu Martinovi, i když ten Martin, toho Martina jsem vlastně vyženil, jo. Já si myslím, že takový ty hlasy krve a tohle, na to já nedám to vůbec. To mě vůbec jako nezajímá.
0: Já si tě nedovedu představit jako dědečka. Jako dědeček Jirka Krampol, jak si hraje s vnoučátkama.
1: Tak to asi. Se hrozně líbilo, jak říkal Pavel Bobek, který si pořídil na starý koleno malý dítě a vodil ho do školky. A tam seděl u té školky, byl parčík a tam seděl pravidelně nějaký dědek, který vždycky, když šel ten Bobek, tak vždycky říkal, dobrý den, pane Bobek, vy jste dědeček nebo tatínek. A ten Bobek říkal, já jsem tatínek, no. Druhý den šel a povídá, pane Bobek, to je syn nebo vnuk. Poté syn, no já to zkrátím, no, když to už říkal asi po 50. ten dědek, povídá, pane Bobek, to je syn nebo vnuk. Ten Bobek povídá, ani syn, ani vnuk, to je můj brácha.
0: Hele, ještě, Mirko, prosím tě, řekni. Jeden čas, před pár lety, se bulvární noviny mimořádně jako drsně navážily do tvojí současné paní, do Haničky.
1: Ano.
0: Je to pro tebe těžký takový okamžik, anebo to bereš, že to patří k tomu, že prostě seš slavný, známý a mávneš rukou? Jak to chodí?
1: No ne, no tak oni tak hlavně nikdo nevěděl, že ta holka prostě tím, že zažila rodinný trauma, umřela jí maminka, měla, já nevím, zranění nějaký, prostě byla nemocná, vyloženě jedla prášky, že jo, bylo to spojené se spoustou věcí, tak v podstatě nechtíc jako páchala prostě jako kraviny, dělala kraviny. No snad dál pámu se z toho dostala, tak...
0: No jak ty přijímáš to, když zaútočí bulvár?
1: Tak to naštěstí vůči tomu mám absolutně teda jsem imunní, protože to mě úplně smrtelně jedno. To mě ale opravdu úplně smrtelně jedno. A nejlepší je, jsem zjistil, dělat si z toho srandu. Víš, jako...
0: Jak třeba?
1: No ne, no tak třeba... nějaká... Furt mě otravovala nějaká ženská z jednoho známého nebo nejznámějšího bulvárního plátku, se někdy dočetla, že jsem byl na operaci srdce. A vyšel článek transplantace srdce nutná. Takže v pátek mi transplantovali srdce a v neděli jsem byl viděn na procházce se psem na Staroměstském náměstí. Tak mě volala, jak je to možné. Já jsem říkal, já mám dobrou hojivost. Jsem říkal, jenský. A už to je v pořádku a pa mne, ještě jdu na jednu operaci. To mám za 14 dní v pondělí. A můžu se zeptat, s čím? Já jsem říkal, já bych o tom nerad mluvil. To je takový ženantní, víte. Je to takový polosoukromý. Ježíš, řekněte nám to. Já povídám, no a tak, dobře, no tak. Podívejte se, už jsem starý pán. Prodali jsme barák. Našetřil jsem si nějakou korunu. Těch radostí moc na světě člověk nemá. Tak jsem se rozhodl, že si nechám příští pondělí udělat nadstandardní obřízku. No a byla baba v háji prostě. No takovýhle kraviny, jako... Když těm lidem řekneš, tak jsou prostě, no nebo, co ještě bylo.
0: Jirko, ale já jsem viděl na internetu takovou tu etídu s tím moderátorem, nevím, jak se jmenuje, jak se ti přišel omluvit domů.
1: Jo, ten Kuzma.
0: Kuzma, to je, to, řekni pravdu, to bylo opravdu tak, že jsi tě naštval, anebo to bylo nahraný?
1: No ne, tam mě naštval, protože tam zrovna použil takový, použil jako necitlivě některé věci, které byly blbý, jako jo. Když si ze mě někdo udělá srandu a bude to vtipný, tak se tomu, opravdu se tomu srdečně zasměje. A může to být i jako, že mě to zgajluje. To mě vůbec nevadí. Ale nesmí to být blbý, prostě. No on ten kluk, jako já jsem právě, když to začal, tak jsem mu ještě pak radil, oni chtěli, aby ho zažaloval, jo. A já jsem říkal, prosím tě, já budu žalovat mladýho kluka, oni ho vyhodí, pak řeknou, děde kvůli ješitnej, kvůli nějaký kravině, že nějaký kluk vymyslí nějakou blbost, ani si neuvědomí, co tam kecne, tak ho připravíš o chleba, jak jsem se na to vykašlal, tak jsme to zahráli do strandy prostě, no.
0: Hostem Galerie Slávy je herec Jiří Krampol.
2: Na dvoře divadla čteme Shakespearea.

0: Dobré zprávy. iDnes.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
1: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
0: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde tím přáním Petra Pavla dohromady?
1: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
0: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
1: No to ne, tak neděje, to nevadí. Radio Xaver.
2: Premiér Fiala má částečný úvazek na vysoké škole.
3: To je dojíč.
2: Bože, ten to ale umí.
3: Ten ale zdojí všechno, Xavere. Ten zdojí všechno, předtím neuteče nikdo. A nic.
2: Co? No jo, já vám to říkám už tady řadu měsíců. Ten člověk to umí s penězma.
3: Našima.
2: To je jedno, z jakýma. A ve chvíli, kdy držíte tu pětistovku, nebo pětitisícovku, nebo něco, co dneska je, dvoutisícovku, tak se neptají u té pokladny, kde jste ji vzal. Jestli, jako co, prostě zaplaťte kasa cink, no, a on to umí, to je jedno.
3: Já vám řeknu, Xavere, dneska, když držíte třeba tu dvoustovku, tak si můžete být jisté jednou věcí, a sice, že dvacka minimálně už je v tu chvíli premiéra Fialy z toho.
2: Jak to?
3: No to je to podojí, ten to dojí všude.
2: Jo, on to podojí.
3: On to podojí.
2: No ale ona se k tomu vyjadřovala nějaká paní mluvčí.
3: Fialová.
2: No asi, já jsem to někde četl a jenom mě to přišlo úsměvný a přišlo mi zbytečný tu zprávu číst dokonce, že on je tak pracovitý, že na té škole si ten úvazek splní. Kdybyste tipoval, že tam naposled byl na té škole?
3: No tak já bych řekl před dvěma lety, ale
2: právě.
3: Ale víte, co mě napadá, tak jako kacířsky? Proč není tak pracovitý ohledně Česka, ohledně vlády?
2: Tak on je pracovitý ohledně Ukrajiny. Nebo?
3: No já jsem říkal Česká, ne Ukrajina. To je pracovitý ohledně Ukrajiny.
2: Tak je pracovitý komplexně.
3: Jo.
2: Tak kolem Česka, koho zajímá, jaký Česko?
3: To je pravda vlastně. Tak on už to stejně začíná splývat, ne? Ukrajina a Česko, tak co?
2: Jak pro koho? Pro mě ne, pro mě naopak.
3: No Xavere, já když jedu takhle, jako tady jezdím autem Prahou, tak podle SPZ už to pro mě začíná splývat.
2: Nesmíte se na ty SPZ dívat.
3: Ne?
2: Ne. Já jsem to už dávno tady říkal, já jsem to už vypozoroval, ukrajinský SPZ, luxusní auta a mladí kluci v tom, a nebo takové ty typické ukrajinské bárišně. Mm-hmm. A je to neuvěřitelné, jak toto funguje. Nesmí se to říkat, protože vás obviní, že jste proruská svině. Pozor na to.
3: Tak to už jsem.
2: Ale říkal mi teď kamarád, že byl s manželkou v Egyptě, nebo kde, byl v nějakém resortu. A říkal, byli jsme tam jediní Češi. A jinak všechno Rusáci, všechno Ukrajinci. A zlato, prostě luxusní, všechno. Prostě, já nevím, já samozřejmě pořád mám v hlavě, že ta válka je hrozná. Ale já mám pocit, že toto není normální válka. To je válka, do které se jezdí na dovolenou.
3: No to neříkejte, nepůjdete k soudu.